Říká se, že za velkými muži stojí velké ženy. A to nemusí nutně platit jen pro manželky, ale také pro matky. Dokladem toho je matka zakladatelů metodismu Charlese a Johna Wesleyových Susanna. Její život si připomeneme ve čtení na pokračování na Rádiu 7 díky knize Sandy Denglerové. Z knihy Susanna Wesleyová Služebnice Boží teď bude číst Rosita Mertová.

Když se Londýn ocitne v porivech mrazivého severáku, pak ani nejtěsnější okno nezadrží pronikající zimu. Skoro celý rok brání husté tmavé pruhy mlh pronikat slunci do města a čpícímu kouři statisíců komínů stoupat vzhůru. Vlhká mlha nad kamennou dlažbou často skrývá dveře domů dlouhé dny a pak, když to člověk nejméně čeká, proklube se slunce a zažene mrazivý chlad. Když jdete večer kolem Bee Garden, kde se právě koná zápas, při kterém se psi zahryzávají do medvědů a bíků, vidíte, jak se mračna prachu mísí s pachem divoce pokřikujícího davu a stoupají nad arénou k začouzenému světlu luceren. A pak je po boji. Býci, medvědi a také někteří psi jsou mrtví, ale rozpálení, sázející, křičí, smějí se a pijí dál, aby se nakonec i oni odebrali domů chladnými ulicemi, rozmáčenými deštěm. Počasí je znát i uvnitř. Prostorná, studená katedrála St. Giles, v níž se kroky dunivě rozléhají, způsobuje, že se každý otřese chladem, ať do ní vstoupí v kteroukoliv roční dobu. Naproti tomu krb ve velké hale na faře ve Spitalfields vítá praskáním polen či mírným, teplým žárem rašeliny. Horko a zima, slunce a vítr, oheň a déšť. A člověk nikdy neví, co bude následovat. Dnes pro změnu svítilo slunce. Jeho paprsky pronikly listím stromů a vrhly na trávu stín, který vypadal jako roztančené vzorky krajek. Sitá zeleň stonků růží, rostoucích podél zahradních plotů, učinila růžové květy ještě o poznání půvabnějšími, jako by celá příroda opěvovala další anglické léto. Služebná, která měla na starosti horní patra, zavěsila v zahradě fary koberec a začala do něj bušit rytmickým bum-bum. Po každé ráně se vyvalil oblak prachu. Podomek konečně vyměňoval tři zlomené tyčky v růžovém sadu. Dvě krotké kočky objevily v haldě roští před vchodem do kuchyně cosi malého kvičícího. Služka se odvrátila a začala před verandou leštit velký, mosazný zvon. Svolával rodinu k jídlu. A nad tím vším zářilo nádherné zlaté slunce.

Siuki, odhoď konečně tu starou zatuchlou knihu a pojď na slunce. Je příliš krásně, než aby se před ním schovávala. Susan knihu neodhodila. Opatrně ji odložila a vyklonila se z okna. Dole na dvoře stála Elizabeth, ruce opřené v bok a dívala se veselýma očima do slunce. Jak měla Susan reagovat? S úctou, jak se sluší vůči starší sestře, nebo tak jako obvykle? Rozhodla se pro druhou možnost. Okamžik ještě zaváhala a potom řekla přemýšlivě. Deus deorum dominus locutus est, et vocavit teram a solis ortu usque et ocasum. Co? Žalm 50. verš 1. Vidíš? Člověk může buď studovat nebo se slunit jako líná ještěrka. Já jsem pro studování. Ty se klidně sluň, chceš-li. Na svůj věk si pěkně drzá. Je ti sotva 13 a tváříš se, jako bys byla moudrost sama. Raději 13, než se brzy vdávat. Užij si slunce, Elizabeth. Brzy budeš zaměstnaná drhnutím podlah a rozením dětí. Susan rychle stáhla hlavu dovnitř a rozhodla se, že ta nepříliš zdvořilá slova pronikající ze zdola prostě přeslechne. Přitom byla Elizabeth také farářskou dcerou. Susan se zase uvelebila na židli u okna a zvedla starou, zatuchlou knihu.

Zatuchlou? Starou? Výborně. Obě slova naznačovala úctyhodnost a moudrost stáří a Susan po ničem tak netoužila jako po moudrosti a v skutku se mohla pokládat za šťastnou, že měla vzdělaného otce s ohromnou knihovnou a mnoho moudrých sester, které jí pomáhaly při učení. Ano, hezké nazývali Londýňané sestry Ansleyovi, jako by krása byla všechno, co děvče potřebuje. Nejmladší Susan říkali nejhezčí ze všech a obdivovali její hedvábné tmavé vlasy a tmavomodré oči. Proč si lidé, kteří přicházeli na faru, nevšimli, že Susan stejně jako její sestry uměla číst hebrejsky, řecky a latinsky? Že uměla počítat jako kterýkoliv muž a diskutovat o teologických otázkách s každým bohoslovcem? Na takové schopnosti mohl být člověk hrdý. Nebyl to rozmar přírody jako tělesná krása. Teplý letní vzduch vanul pokojem jako jemné flétnové tóny mýtické sirény a zapuzoval pach zatuchlé učenosti.

Susan položila knihu do klína. Možná, že Elizabeth měla pravdu. Proč propást to krásné počasí? Opatrně svazek odložila a sešla po schodech. V dlouhé chodbě zněly rytmicky její kroky. Suki, máš chvíli čas? Pro tebe vždy, tati. Než vstoupila do pracovny svého otce, Susan se krátce zarazila. Tušila, o čem s ní asi chce otec mluvit. A jakékoliv jiné téma by jí bylo milejší. Nakonec prošla útulným pokojem a sedla si otci k nohám. Jeho kolena a mohutné čalouněné křeslo, podobné trůnu, čněly nad ní. Otec se naklonil dozadu jako obvykle a sepnul své tlusté prsty. Včera jsem byl ve městě. Katedrála St. Paul roste, i když pomalu. Lidé říkají, že se bude stavět ještě mnoho let. Myslím, že mají pravdu. Ach, kdybych tak byla zažila Londýn, jak vypadal před velkým požárem. Říká se, že kostelní věže byly vidět ze vzdálenosti 50 mil. Povzdechla si Susan, která dobře věděla, že otec jistě nechce mluvit o katedrále. Požár musel být ohromný. Sammy a Benny mi o něm mnoho vyprávěli, ale nevím, co jim mohu věřit. Pořád si ze mne utahují. Prostě jsem se narodila o 3 roky později. Má nejmenší dcerka snad chce zpochybnit svrchované boží načasování. Naprosto je nespochybňuji, tati, jenom někdy lituji. A čeho ještě lituješ vzhledem k boží svrchovanosti? Jsi nespravedlivý, tati. Vím, že nesmím nic říkat proti boží svrchovanosti, ale mohu snad projevit svá přání. A přála bych si, aby i děvčata mohla chodit na vysoké školy a na semináře jako chlapci. Přála bych si, aby mě lidé konečně brali vážně. A přála bych si, aby si Elizabeth nebrala toho Johna Dantna. Podle mě se vytahuje a je domýšlivý. Jistě to není muž podle božího zalíbení. Otec hleděl ze svého trůnu na dceru. A tak mluví děvče, kterému ještě není 14. Opravdu víš, v čem má Bůh zalíbení a v čem ne? Jeho slovo je jasné. A ty si myslíš, že má zalíbení v anglikánské církvi? Věděla to. Přesně tohoto tématu se bála. Jak měla tentokrát formulovat své argumenty? Susan objala svá kolena, přitáhla je k sobě a položila si na ně hlavu. Tati. Přeložila si ruce zase jinak, ale nebylo to pohodlnější. Ach, tati. Povzdechla si. Já přece nevyčítám Bohu, že nemohu studovat v Oxfordu nebo na jiné podobné škole. Lidem to vyčítám. Oni si vymysleli takové zákony. A stejně tak nevyčítám Bohu, že jsi musel tolik vytrpět od církevních autorit. I to je lidské dílo. Dílo malicherných lidí vůči velkému muži. Lichotíš, Miss Yuki. Nelichotím, tati. Tvůj život mluví jasnou řečí. Lidé, kterým sloužíš ve svém sboru, způsob, jak k tobě vzhlížejí studenti a mladí muži. Máš své postavení mezi nonkonformisty a proto k tobě mám úctu. A z mnoha jiných důvodů. Ale já nevyčítám ani anglikánské církvi, že někteří z jejich členů jsou tak malicherní. Tito lidé tvoří církev. Oni jsou církví. V jistém smyslu ano, ale na druhé straně je církev něco víc. A jenom této církvi se cítím zavázaná.

Susan se při mluvení rozehřála, slova jí lehce plynula sertů. Tati, náboženství potřebuje jako všechno ostatní silný zákonný rámec a pravidla. Přísná pravidla na základě božích přikázání. Vy nonkonformisté taková pravidla nemáte. Státní církev je však má. Proto se tam cítím lépe. Mám ráda pravidla a liturgii, když se všechno děje pěkně metodicky. Otec se na ní z výšky svého trůnu usmíval. Víš, moji přátelé mi říkají, že jsi ještě dítě, které neví, co chce, a že se jednoho dne zase vrátíš do našich shromáždění. Domnívají se, že jsi lehkovážná a že věci nerozumíš. Ale moji přátelé tě ještě neznají. Neberou 13leté děvče vážně, jak si to řekla při vypočítávání svých přání. Ale já tě beru vážně. Je-li to tvým přáním, můžeš opustit můj sbor a připojit se zase k anglikánskému společenství. Já tě nezavrhnu. A nebudeš se mnou už diskutovat na toto téma? Ne, pokud sama nezačneš. Susan se přimkla k jeho tvrdým kolenům. Ta byla tou částí jeho těla, na kterou mohla nejsnáze dosáhnout. Děkuji, tati. A co teď uděláme s Elizabeth? Samuel Ansley se hlasitě zasmál. Přesně tak mluví Elizabeth o tobě. Vždycky ji rozčílí to, co uděláš. Jak nedávno, když se zastávala té sekty sociniánů. Bojí se o tvou duši, stejně jako ty se strachuješ o její budoucnost. Je-li víra sociniánů tak nebezpečná, proč jsi mi pak ještě proti ním nekázal? Protože bys mě neposlouchala. Děláš to, co sama pokládáš za správné. Tak tomu bylo vždycky. Důvěřuji Duchu Svatému, že tě přesvědčí. Ve svůj čas. On je pravý učitel. Když nechceš naslouchat mně, pak jemu budeš muset naslouchat. Susan dobře rozuměla napomenutí, i když je otec přednesl mírně. Netroufala si otci odporovat, jak by to udělala vůči Elizabeth nebo vůči bratru Bennymu. Tak raději mlčela. Siuky, proč nejdeš ven, když je tak krásně? Už dost vážných debat. Jdi a buď zase na chvíli dítětem. Susan se napřímila. Mám raději zatuchlé staré knihy a rozhovory o náboženství než slunění, ale dobře, tati, půjdu se smažit a hnědnout. Otec se na svém trůnu naklonil, aby svou dceru objal. Na jeho očích viděla, jak je smutný. Nechtěla milovanému patriarchovi ublížit tím, že se k jeho církvi obrátí zády a že se odvrátí od jeho víry. Byla však přesvědčena o správnosti svých názorů a věděla, jasněji než jiná děvčata jejího věku, co Bůh chce. Chtěla chodit ve světle, které viděla. A tím vlastně dělala přesně to, co otec hlásal skazatelně.

Když Susan přišla do jídelny, zastavila se a sledovala služebnou, jak prostírá stůl k večeři. Jako nejmladší si Susan sotva vzpomínala na odrostlé sourozence, kteří už faru opustili. A se sourozenci, kteří zemřeli mladí, se setká až v nebi. Uvažovala, jak dlouhý by asi musel být stůl, aby se k němu vešlo všech 25 dětí, které se její matce narodily. Kolik dětí asi dá Elizabeth svému muži Johnu Dantonovi? Susan se zhrozila té myšlenky. Ten muž byl tak vychloubačný, že by asi nejraději plodil dvojčata nebo trojčata, aby byl svět co nejrychleji zalidněn samými malými Johnny Dantony, ubohá Elizabeth. Ale což nečetla v Bibli, že děti jsou požehnáním od Hospodina a blažený je ten, kdo jimi naplnil svůj toulec? Anna, Ráchel, Sára a mnoho dalších žen v Bibli si trpce stěžovalo na svou neplodnost a také její vlastní matka nepokládala za nenormální, že porodila 25 dětí. Možná, že mateřství mělo cosi do sebe, i když to navenek nebylo znát.

U postranního vchodu stála Elizabeth a handrkovala se s rybářkou. Elizabeth milovala smlouvání a rybářce se to zřejmě také líbilo. Susan chvíli naslouchala, ale když byly hlasy stále ostřejší, přestala sledovat, za kolik ta žena svou nasolenou tresku prodá. Život přece musí být něco většího, než se tahat o několik pencí, za bochník chleba nebo za kus ryby. Až bude dospělá, nic takového dělat nebude. Schová si své argumenty na teologické diskuze v kruhu učených lidí. Ale pak ji napadlo něco, co ještě nezvážila. Kdyby všech 25 dětí, které matka porodila, ještě žilo, kolik peněz by pak museli vydat za jídlo? A tady se rozčiluje nad smlouváním o několik pencí. Ne. Susan neměla chuť nést břemeno velké rodiny. Šípy v toulci mohou být požehnáním pro pána domu, nikoli však pro tu, která musí těžce pracovat. Leč by se provdala tak dobře jako její matka. Obě krotké kočky se mezitím uvelebily na příklopu studny a natáhly všechny čtyři tlapky, jak to kočky dělají. Chytili myš? Asi sotva. Na myši byly spíš divoké kočky, které se potulovaly ve stáji a v kůlně na nářadí, a když se někdo přiblížil, vždycky se rychle ukryly. Susan teď stála uprostřed nádvoří, zvedla hlavu a nastavila tvář slunci. Asi by skutečně bylo chybou zůstat uvnitř a číst. Elizabeth se objevila s nasolenou treskou a vypadala velice spokojeně. Rybářka, která si zasunula pár mincí do měšce, vypadala neméně spokojeně. Do obou koček, které se tu líně vyvalovaly, zase vjel život. Poškubávali konci ocasů a nosem, očima a jemnými pohyby hlavy pozorně sledovali rybu na její cestě do kuchyně. Susan pokračovala v procházce. Jabloň bude mít letos bohatou úrodu. Už teď ležely všude na cestě malé zelené plody. Ve farní zahradě by byla ráda měla moruši, ale nedovedla říci proč. Ale měla ráda její široké, drsné, jednoduché listy a nasládlé plody. Susan došla do nejzazšího kouta dvora, tam, kde jej ohraničovala kamenná zítka. Má se vrátit nebo si proklestit cestu šípkovým keřem a přelézt zítku, za níž byla už jen ulička. Zastavila se před šípkovou houštinou. Přivoněla ke květům a plnými plícemi vdechovala nádhernou vůni tak hluboce, až jí byla celá protchnuta. Ta vůně, to blaho, ta plnost. Jak byl život krásný. Susan Ensleyová vždycky věděla, co chce. Nejen když šlo o církevní příslušnost a teologické názory. Rozhodla se, že přísně omezí počet svých dětí nebo že vůbec žádné mít nebude. Svatbu možná odloží navždy. Kdo potřebuje ješitné muže? Znala vdovy a neprovdané ženy, kterým se dařilo docela dobře. Provdáli se, pak se provdá dobře za někoho, jako je ona. Za někoho, kdo je vzdělaný, kdo se dokáže vcítit a kdo má hodně peněz. Rozhodně nikdy nebude smlouvat o cenu chleba. Ještě jednou si přičichla ke květům a když se nadýchala vůně, nechala růže ve výhni slunce. Pro dnešek měla slunce a léta dost. K tomu, aby se cítila dobře, vlastně ani slunce nepotřebovala. Vždyť měla všechno, co si může dívka přát. Bylo jí 13 a už si osvojila ucelený teologický systém a nasměrovala si život. Teď šlo vlastně jen o to, aby započatou hru jednou dotáhla do konce.
Když byla opět v domě, proběhla halou a potom vyběhla po schodech, aby se zase věnovala své velké lásce. Zatuchlé staré knize.

knihy Sandy Denglerové Suzana Wesleyová Služebnice Boží četla Rosita Mertová. Knihu vydala v roce 2004 Evangelická církev metodistická. Dnes, čtvrt hodiny popolední, otevřeme na Rádiu 7 druhou část čtení z téhle knížky.

70 letech zbalit vše a jít tam, kam vám ukáže Bůh, aniž byste znali cíl. Muž, který dostal velké zaslíbení pod rozzářenou hvězdnou oblohou, je hrdinou dalšího rozhovoru ze série o velkých biblických postavách. O Abrahamovi bude řeč ve 3 hodiny, tedy už za chvilku, v rozhovoru Kateřiny Hodecové a faráře Československé církve husitské Petra Šandery v pořadu Klíčové slovo na Rádiu 7.

0: Krátce za námi je už třetí hodina z úterý 14. července. Nočními pořady Rádia 7 vás provází Daniel Zeman. Teď už je tu slibovaný rozhovor Kateřiny Hodecové s Petrem Šanderovou o další ze slavných postav Bible v pořadu Klíčové slovo.
1: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
2: Vítám vás u poslechu pořadu, respektive volného cyklu, věnovaného nejrůznějším, tedy slavným a významným biblickým postavám. Dnes bude řeč o praotci Abrahamovi, člověku, o kterém tuší asi i nečtenář Bible, že byl významný a důležitý. Zároveň to byl člověk, který má velký vliv a přesah, protože dostal velké boží zaslíbení. K tomu i mnohému jinému se dostaneme v dnešním rozhovoru s teologem a farářem Československé církve husitské v Kuřimi Petrem Šanderou. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Srdečně vás vítám, moc se těším na to, k čemu dojdeme. Když se pro vás řekne jméno Abraham, co se vám hned vybaví na tu první dobrou?
3: Tak určitě praotec víry, osobnost, ke které se vlastně vztahují tři monoteistická náboženství.

0: prostě osoba, kterou to všechno vlastně začalo. A potom pochopitelně další, taková ta jeho lidskost, určitá dokonalost v některých ohledech a zároveň slabost zase v jiných. Tahle ta kombinace prostě dodává takové věrohodnosti té osoby. Prostě není to takový hrdina, který nemá chybičku, ale zároveň je to prostě osoba, která může oslovit a můžeme se v jistém smyslu v ní poznat my všichni, kdo o víru všelijak zápasíme.
1: Když se Abraham poprvé objevuje v Bibli, v jaké je to situaci?
0: No, je to vlastně situace, řekněme, po potopě v rámci obnovy lidstva, takového toho naplňování Božího plánu. A tam se objevuje jako osoba, s kterou Bůh počítá, která je zhledána hodnou toho, že dokáže tu účast na tom Božím díle přijmout a také správně uskutečnit. Čili je to takové, prostě objeví se tam to jméno, je to takové nenápadné, ale postupně vidíme víc a víc, že prostě toto je ten důležitý první článek toho řetězu, na který pak navazujeme vlastně my všichni.
1: Myslíte tímto výjití z Cháranu z Kaldejského Uru?
0: Ano, to mám na mysli, to znamená takový ten krok do něčeho nového, o čem on sám tak úplně neví, nebo on je to pochopitelně otázka, jestli věděl přesně kam jde, nebo prostě opravdu šel do neznáma, ale když bychom to vzali, myslím, že v listu Židům v té 11. kapitole slavné, kde máme tu takovou tu galerii těch velkých svědků víry, tak tam se výslovně říká, šel do neznáma. A musím říct, že tedy tenhle ten rys toho šel do neznáma na Boží hlas, to byl takový veliký první dojem, který na mě Abraham udělal, když jsem začal číst Bibli a začal se zajímat tady o ty příběhy. Totiž moje první setkání s Biblí bylo s Novým zákonem a já jsem byl strašně zvědavý na ten starý, na tu část, ke které jsem se zatím nedostal a jakmile jsem dostal celou Bibli, mě to dal můj pan farář, co mě křtil ke křtu, tak jsem se, vím, že hned ten den odpoledne vrhl a začal jsem číst. A tady to šel do neznáma, mně prostě přišlo úžasné. Myslím, že mě to oslovilo, že jsem v té době, kdy jsem sám cítil, že jsem tak nějak na počátku své cesty víry, tak jsem si říkal, ano, to je přesně ta situace, ve které se můžu taky tak trošku poznat. Ne, že bych se chtěl srovnávat s tou postavou, ale ona mi ukazovala něco, co vlastně prožívám i já, takže v tomto smyslu mě tady právě toto oslovil. Poutník do neznáma.
1: Vy jste použil jméno Abram a to je vlastně pravda, že příběh začíná u Abrama.
0: Ano, přesně tak.
1: Kdy bylo Abramovi změněno jméno?
0: Bylo mu změněno vlastně v rámci smlouvy nebo znamení smlouvy. To znamená, až po nějaké době, jako myslím si, že to tak odpovídá nějakým možná 10-15 letům pobytu v té kenánské zemi. Čili do té doby on byl Abram a v souvislosti se smlouvou a jaksi se znamením obřízky, která na to je vázána, tak došlo ke změně jména. Abram se stal Abrahamem a Saraj, jeho manželka, se stala Sárou, tak jak ji známe už pak dál z těch příběhů.
1: Vy jste říkal, vyšel do neznáma na Boží hlas. Bylo to tak běžné, že Pán Bůh mluvil konkrétně k lidem, že oni zaslechli, porozuměli a opravdu nevěděli kam, ale s celým svým domem prostě vyšli úplně do neznáma. To je přece obrovský impuls a člověk si musí být takovým impulzem opravdu jistý.
0: To určitě. No, když bychom to brali podle toho, co nám říká Bible, tak si myslím, že to nebylo nic obvyklého, že to byla skutečně taková změna, která musela jaksi zapůsobit na celé to okolí. Prostě rozchod s dosavadní minulostí a musíme uvážit, že On to nebyl žádný chudák, byl to zřejmě občan velmi dobrého postavení, slušného majetku, to znamená, měl za sebou opravdu takové ty jistoty sociální a ekonomické a zřejmě i politické, to se pochopitelně jenom domýšlíme, ale z hlediska toho, co se dál vypráví třeba o tom, kolik měl majetku, tak to prostě nebyl nějaký nevýznamný člověk v tom svém městě. To je vůbec taková otázka, jak vlastně to oslovení probíhalo a jak se to, protože v tomto smyslu je písmo velmi stručné, což je vlastně takový jeho rys, že některé věci, které by naše zvědavost ráda věděla, tak nám neprozrazuje. Ale vzhledem k tomu, že Abram byl vlastně předákem nějaké jako velké, bohaté skupiny lidí, tak to určitě muselo znamenat taky nějakou komunikaci uvnitř té skupiny, komunikaci se Sárou. My vlastně máme jenom to, takové to ujištění, že on v tomto smyslu šel do neznáma, ale věděl, co dělá, věděl, na čí hlas se do toho neznáma vypravuje. Čili lidsky to bylo neznámo, ale z toho svědectví vidíme, že věděl, komu důvěřuje, jakým způsobem se ten hlas stal, to si můžeme opravdu jenom domýšlet, ale určitě takováhle změna nebyla ve své době obvyklá. A možná to tak platí o každé době, že my prostě si vytváříme určité, zaujímáme, hledáme si místo ve společnosti, na něco navazujeme a vlastně tak nějak z toho i žijeme, z toho dědictví po předcích, nejenom v tom materiálním slova smyslu. Takže toto všechno on měl, a v jisté chvíli se rozhodl to opravdu radikálně opustit, odejít. Takže si myslím, že to byl určitě ojedinělý krok.
1: Hrají v Abrahamově příběhu nějakou roli ty geografické souvislosti, odkud vyšel a kam přišel?
0: Tak určitě. Máme tam tu zmínku o Kaldejském Uru, potom Chárán. Prostě jsou to místa, kde ti pozdější Hebrejové cítili, tady jsou naše kořeny. V těch paroteckých příbězích je to ještě patrné. Ono se jako nějak přemýšlí o tom, jaké jsou souvislosti, co mohou mít společného Ur a Chárán. Jsou na to různé domněnky, ale možná ten základní impuls prostě byl v tom vydat se určitým směrem. Čili Úr je úplně na jihu a Chárán je na severu Mezopotámie. Čili v podstatě, když si vezmeme, že jdete z Mezopotámie v tehdejší době do Kenaánu, pozdější země zaslíbené, tak musíte jít na sever, hodně na sever. Tam se cesta stočí na západ, až dojdete k moři a pak zase jdete směrem na jih a dojdete do té země. Nedá se jít přímo na východ, protože tam je velká poušť a tudy nevedly žádné cesty, takže má to určitou logiku, ten Ur, Chárán a pak dál, ale je možné, že to je právě takové to, že člověk pozná některé věci, si uvědomí souvislosti až z odstupu. Tak jako i my třeba, když Bůh zasahuje do našeho života v nějakých takových momentech, tak my vnímáme ten jeden určitý moment, že máme třeba udělat to, nějaký krok, a teprve později, když se ohledneme zpátky, tak zjistíme, ty předchozí kroky měly taky logiku, ale my jsme to v té chvíli ještě nevěděli, ale teď je to zřejmější, tak možná takhle nějak, ale to jsou moje domněnky, to jenom tak z toho mála, co ten biblický text prozrazuje, se pokouším vyvodit.

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
1: V dnešním pořadu se budeme věnovat praotci Abrahamovi, významné, výrazné postavě Starého zákona, o které si dnes povídám s teologem a farářem Československé církve husitské v Kuřimi Petrem Šanderou. My jsme v minulém vstupu byli s Abrahamem na cestě z Kaldejského Uru směrem do Cháranu. Jaké byly další životní příběhy a takové ty možná i boží doteky a zásahy v životě Abrahama?
2: Abraham se dostává do Kenaánu, tedy do té země, kde potom budou žít jeho potomci a vlastně žijí dodnes, když ta historie byla velmi složitá. A tam se pohybuje v tom Kenaánu jako host nebo jako příchozí. My bychom dneska řekli jako osoba, která požívá právo nějakého azylu. Čili není plnoprávným občanem té země, ale je respektován těmi obyvateli. Obývá v té zemi ty části, které jaksi nejsou tolik obydleny těmi Kenaánci. Oni žili spíš v těch nížinách a městech. A Abraham se pohybuje v takových těch místech, kde jsou víc kopce, nebo které jsou blíž k té poušti. To znamená, to jsou vlastně místa, kde může nacházet pastvu pro svůj dobytek, protože jeho hlavním majetkem byla velká stáda ovcí, koz, především, a potřeboval pastvu a vlastně za tou pastvou také putoval po té zemi, čili pohybuje se v zemi. Jsou některá místa, kde je vidět, že se zdržoval více. Jsou to spíš ta místa na jihu, hlavně Hebron a Ber Šebat, což je do dneška taková oblast úplně toho jihu, kde začíná Negev. A když se pohybuje v té zemi, tak také na určitých místech buduje oltáře Hospodinu a vzývá jeho jméno. To znamená tiše, nenápadně, ale zřetelně vlastně dává taková první znamení víry v Hospodina v té krajině. Mluví se o tom, že to bylo božiště třeba Mamre, nebo posvátná dubina Mamre, prostě místa někde poblíž, kde ti Kenaánci uctívali své bohy, ale on neuctíval svého boha na jejich oltářích, ale vybudoval extra oltář svému bohu a vlastně putuje tou zemí jako takový vyznavač, takový ctitel boha, který ho povolal z Cháranu. Dostane se také i mimo kenánskou oblast, dostane se do Egypta v čase hladomoru, v čase neúrody, kde vlastně hledá útočiště, což v tehdejší době v té zemi nebylo nic neobvyklého. Nakonec vlastně můžeme říct, že tak to nějak anticipuje tu budoucí cestu svých potomků, to znamená usazení v Kenánu, odchod do Egypta, návrat z Egypta. Toto všechno můžeme z toho jeho života dovozovat. No a přitom také jako člověk prodělává určité zkoušky, krize, kdy někdy obstojí lépe, někdy třeba je to problematické, ale vším tím poctivě projde a vždycky má tu vazbu na Boha, který ho zavolal z toho Cháranu.
1: Kdy dostal Abraham poprvé to boží zaslíbení o obrovském potomstvu?
2: No, asi takový nejvýraznější text je ten známý moment z 15. kapitoly knihy Genesis, kdy v noci Bůh promlouvá, to je ještě pořád Abram, a mluví o potomstvu a že prostě dá tuto zemi potomkům. A v té chvíli si Abram tak posteskne a říká, ale co mi chceš dát, Hospodine, já toho potomka pořád nemám. Vypadá to, že v té době už, řekněme, je takových možná 10 let v té zemi, čili žije už 10 let tedy tím zaslíbením, aniž by se jako něčeho dočkal. A je to takové tedy postesknutí a potom Bůh ho vyvede ze stanu pod hvězdné nebe. A je to ta známá scéna, kdy Bůh mu říká, podívej se na nebe a dokážeš-li spočítat ty hvězdy, tak bude s tvým potomstvem. Nepůjde ani se číst. Pak je tam taková jedna věta, myslím si, že zcela klíčová věta v Abramově životě, totiž i uvěřil Abram Hospodinu a on mu to počítal jako spravedlnost. Je to jedna krátká věta nebo souvětí a tvoří jeden celý verš. V podstatě ty verše jsou tam třeba jako delší, ale tady toto je jenom tato jedna věta, tato jedna myšlenka. To je moment, kdy Abram vlastně přijal toto zaslíbení. Je to na jednu stranu velmi jasné, na druhou stranu je pro nás velikou otázkou, co se to vlastně vnitru Abrama stalo. Tady bych řekl, že ty úplně nejklíčovější věci v životě těch velkých postav víry, ale i třeba naší víry, jsou takové, že my můžeme pouze konstatovat, to byl Bůh. Nevíme jak, nedovedeme to nějak přesně vysvětlit, ale jsme si jistí jednou věcí, totiž, že tato reakce byla Božím darem.
1: O Abrahamovi víme, že ten jeho život byl košatý a jak jste sám říkal na začátku, ne vždy se mu vlastně všechno dařilo, nebo ne vždy obstál v těch zkouškách. Takže podle té věty, která říkáte, že je stěžejní, je víra to, co si Pán Bůh na člověku nejvíc cení?
2: Určitě. Vlastně tam je, jo, to započítal mu to za spravedlnost, to říkají vykladači, to je termín vlastně z kultické oblasti. Prostě přinášíte oběť Bohu a než tedy ta oběť je dána na oltář, tak ti, kdo provádějí ty obětní obřady, tak také se dívají na to, v jakém stavu je to obětní zvíře a prostě konstatují, jestli je ta oběť přijatelná, jestli může být přinesena na oltář. A tam se používá to slovo, které se překládá, jako bylo to započítáno. Čili svojí vírou, tím, že Abram uvěřil, tak vlastně Bůh konstatuje, toto je to správné, toto je to akceptovatelné. Ta věta naznačuje, že tento postoj víry je přinejmenším se jako adekvátní tomu přinášení obětí a možná něčím mnohem víc. To je to, co Bůh hledá, aby člověk věřil. Jo, ta linie pak jde dál, kde se mluví o tom, že Bůh hledá víru a spravedlnost a milosrdenství, že mu na tom záleží víc než na kultických obětech. Což pochopitelně neříká, že kultické oběti jsou bezcenné, ale jenom to nastavuje nějak to správné pořadí hodnot, které patří k tomu základnímu biblickému vyučování. To znamená to, že v tu chvíli Abraham vlastně uznal Boha za pravdivého, za to, co Bůh řekl, že je pravdivé, pevné, neochvějné, i když člověk třeba neví, jakým způsobem se to uskuteční, tak toto Bůh řekl, to se mi líbí, to je to, co od člověka očekávám. A v tomto smyslu bych řekl, že to je opravdu klíčová věta pro Abrahama, teda ještě pořád je to Abram. A také vlastně je to věta, která udává směr i nám. Můžeme říci, že i u nás Bůh hledá tento postoj, abychom ho uznali za pravdivého. To, co říká, to, co zaslibuje.
1: Tam myslím, že je velmi důležité, že to uvěření, to odevzdání té své důvěry Bohu se děje opravdu v čase, kdy nevidíme, jak to skončí a kdy hlavně. Protože z Bible vyplývá podle časových údajů, které jsem tam vyčetla, že poprvé dostal Abraham zaslíbení potomstva, když mu bylo 75, ale jeho syn se narodil, když mu bylo 100.
2: Ano, přesně tak.
1: A 25 let v životě lidském, to je tady pořádná část lidského života. Žít jenom ze zaslíbení.
2: Přesně, ano, to jsem si také uvědomil. Je to dlouhý úsek a ono, když se řekne víra, tak že to není jenom nějaký ten impuls, kdy já teď uvěřím, ale kdy já jaksi unesu tady tu dlouhou dobu a stále budu doufat a očekávat. V tom bych řekl taky je ta síla, nejenom v takovém tom nějakém, řekněme, vzplanutí, ale v té vytrvalé důvěře, kterou Abraham ze Sáru vlastně dokázali jaksi unést, až dospěli do toho bodu, kdy se ty věci naplnily.
1: Nicméně i tady máme ještě zápletku, protože přece jenom celých 25 let čekat nevydrželi. A zkusili si pomoci jakousi zkratkou. Jak to vnímáte vy jako farář, teolog? Co to je za zkoušku? A vlastně nakolik rozhoduje to, když padáme v Božích očích?
2: To je opravdu jako velice těžká otázka. Myslím si, že no, jak bych to řekl, abych vlastně je otázka naší víry, jakým způsobem se ty Boží věci uskuteční a jaký podíl na tom máme třeba my lidé. Protože to se nedá odvodit z toho nějaké všeobecné pravidlo. Prostě jsou situace, kdy vidíme, že Bůh očekává také lidskou iniciativu a v tomto smyslu bych asi Abrahamovi a Sáře to nevyčítal. Řekl bych, prostě přemýšleli o tom, věřili, že Bůh jim potomka dá a jako zároveň si říkali, jestli třeba nemáme my tomu nějakým způsobem pomoci jako lidé, jestli do toho nemáme vložit něco sami ze sebe. A tak prostě přijali tady toto rozhodnutí, které se nakonec ukázalo, že nebylo dobré nebo přivodilo celou řadu komplikací. Já jsem teď nedávno dělal duchovní cvičení celé vlastně na téma Abrahamova života. A potom, když jsem mluvil s těmi účastníky, tak speciálně toto byla jedna z oblastí, kde se ti lidé cítili hodně osloveni, protože říkali taky, já nevím, musím v životě se také rozhodovat sám, hledám Boží vůli, ale nevím. A teď říkali, co když já mám třeba také nějakého Izmaela, který, no, tak to je ten lidský pohled, bych řekl. Kdybych se měl odvážit nějakého pohledu Božího, což je asi jako nepatřičné, tak bych řekl, prostě Bůh akceptuje to rozhodnutí Abrahama a Sáry, je věrný v tom svém zaslíbení, to znamená i tomuto potomku zaslíbení dá tomu Izmaelovi nebo Išmaelovi a dokonce se ho ujme v takové kritické chvíli, protože tam máme i takový ten moment, kdy ta Hagara utíká v tom těhotenství nebo potom i později s tím dítětem a ocitá se opravdu na nebezpečí života. Vypadá to, že má pocit, že prostě zemře, že v těch podmínkách to je pouště a tak dále. A Bůh se jí ujme. Bůh jí dá také zaslíbení. Bůh jaksi projeví zájem o to její strádání, to znamená, ona se díky tomu taky dostane se jí velkého zaslíbení, kdy ona jaksi zakusí to setkání s Božím poslem a ví, Bůh mě vidí, Bůh vidí moje trápení. To znamená, já bych z toho vyvozoval to, že prostě Bůh do těch chybných kroků Abrahama vstupuje a projevuje věrnost a slitovnost i vůči té Hagaře, vůči tomu potomku, ale zároveň jasně říká, ta linie, kterou to půjde dál, to bude jiný potomek, který přijde. Takže řekl bych, je to takové, jakože Bůh ty naše chybné kroky je schopen ve své dobrotě a moci nějak zakomponovat do těch svých plánů. Ale to neříkám, že to je jedno, ale prostě, že i tady je vidět, že byli připojeni do toho plánu Božího a Bůh to zaslíbení, které dal té Hagaře, také dodržel. Že to z toho vznikne taková komplikovaná historie, to je další stránka věci, ale prostě Bůh je tedy ten, kdo je schopen a ochoten nějakým způsobem to tam zakomponovat, protože on je věrný člověku, takže snad takto bych velice neobratně kolem toho se pohyboval.
0: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: V dnešním pořadu jehož hostem je farář Československé církve husitské Petr Šandera. Si povídáme o praotci Abrahamovi. A v minulé části rozhovoru jsme mluvili tedy o výjití Abrama, tenkrát ještě z kaldejského Uru, a také o zaslíbení, které dostal od Boha, zaslíbení početného potomstva, na které ovšem musel několik desetiletí čekat. A během té doby se i se svou manželkou pokusili situaci nějak řešit. Bůh to přikryl, ale na druhé straně stále trvalo to jeho zaslíbení a jeho konkrétní plán o narození syna z těchto dvou manželů, kteří už nicméně byli staří v téhle době. A pokud se nepletu, tak při narození nebo zaslíbení jejich syna, navzdory tomu věku a stáří, Bůh říká, že u Boha není nic nemožného. Tatáž věta zazní o mnoho let později, když se anděl baví s mladičkou Marií, ta říká úplně stejnou větu. U Boha není nic nemožného. Proč vlastně je narození potomka tak často nějakým božím nástrojem v životě lidí? Protože očekávání dítěte, neplodnost, se vlastně v Bibli opakuje poměrně často jako nástroj nějakého božího řízení.
2: Četl jsem v jednom takovém pojednání, že to vypadá, jakoby v tom těch počátcích božího lidu Izraele ten jako velký problém byla právě neplodnost, že vlastně mnozí ti lidé, kteří pak tu historii utvářeli, že to vypadalo, že se ani nenarodí nebo nemohou se narodit. Já si to osobně vykládám tak, že Bůh nás opravdu vede a ukazuje nám, že skutečně On tvoří věci, které z lidského pohledu jsou, se zdají nemožné nebo nepravděpodobné. Prostě, abychom se naučili spoléhat opravdu na něho a na tu jeho moc, která je překvapivá. Vlastně takové to, ani by se to nemělo stát, nebo nejsou k tomu žádné předpoklady, ale to nikterak nebrání jemu, aby ty věci se staly. A ta linie opravdu jde od, řekněme, od té Sáry až k Marii. A jako není divu, že ve všech těch případech zaznívá tato věta, co pak to pro Boha je nemožné. A mně se ještě vybavuje takový ten moment v evangeliu, kdy učedníci jsou zděšení, tam je ten rozhovor s tím bohatým mládencem a říkají, kdo tedy může být spasen? A Ježíš na to odpovídá, u lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všecko. To znamená opravdu, abychom se učili, se nebáli situací, které se zdají, že jsou naprosto ztracené
1: a neřešitelné.
2: To si myslím, že je takový asi velký důraz té biblické víře. Ocitneš-li se v neřešitelné situaci, tak si řekni, ano, a teď jsem teda přesně tam, kde jsou ti bibličtí svědkové a Bůh zasáhne. A velmi často to je zřejmě jinak, než jsem si představoval, než očekávám, ale stane se to. Oslovuje mě takové jedna sestra, řeholní sestra z jednoho katolického společenství, tak ona, když oslovovala Boha, tak velmi ráda o něm mluvila jako o pánu nad nemožným. Že ty nemožné situace jsou tou hlavní doménou, kde vlastně, když se ocitneme, tak si můžeme říct, tak a teď teď jsme tam, kde opravdu bude jednat Bůh sám. No, to je něco, čeho bychom se neměli děsit, ale naopak bychom měli si říct, ano, to je ono. Teď jsem v jádru těch biblických příběhů a tady bude při díle Bůh. Tak beru to jako takovou školu, protože my se to učíme a to jsou možná i ty roky, které musel projít Abraham, aby toho byl schopen to tak přijmout. No, tak asi tak to.
1: Jsme tady v situaci, kdy se konečně rodí ten syn zaslíbení. Dávají mu jméno Izák, to je smíšek.
2: Ano, ano.
1: Proč zrovna smíšek?
2: No, ano, je to s tím příběhem zpěto, kdy přijdou ti tři pocestní a ti vlastně oznámí v podstatě Abrahamovi, že v tom obvyklém čase, jak to bývá, po těch 9 měsících přijdou a Sára bude mít syna. Prostě to takhle oznámí, tady už je to zcela konkrétní a tam je ta kouzelná scéna, kdy Abram je s těmi hosty a Sára je ve stanu a poslouchá. Tam se mně vždycky líbí, jak ta Sára jako vykoná ty všechny věci a potom pochopitelně naslouchá, protože je zvědavá, kdo by nebyl. A teď slyší toto a přestože oni žili v těch zaslíbeních, tak Sáře to najednou přijde k smíchu a začne se smát v tom stanu a ten jeden z těch pocestních říká, proč se Sára směje? A Sára taky tak krásně lidsky prostě říká, já jsem se nesmál, kde pak? To je jako kouzelné, ale tenhle ten smích podle toho příběhu dá jméno tomu chlapci. Možná bych ještě řekl, že ten smích, ten, co je to Jichak, je vlastně takový smích, jako ne, že se jen tak jako lehce pousmějete, ale je to takový smích, jak říká, jako takový jako laškovný, takový jako opravdu, že se skutečně opravdu velmi dobře bavíte. Prostě jo, je to takový jako silný smích, i když tam je, že se smála vnitru, no, jak si uvnitř sebe říká ten příběh, tak ona se tak směje. A teď je pochopitelně otázka, jak ten její smích vyložit, protože my máme tendenci to chápat trošku jako takové káravé, jako Sára se smála. Ale já si myslím, že můžeme také ten smích chápat jako, řekněme, takový smích vykoupených, nebo smích těch, kdo se dočkali vysvobození. Jo? Můžeme si tady vzpomenout prostě na tu Sáru, která konečně je u toho cíle, konečně se to stane. A někdy člověk reaguje takovým způsobem, že prostě takové to uvolnění vede k tomu, že se smějeme. Že? Slyšel jsem o lidech, kteří prostě, když prožili takové nějaké hluboké setkání s Duchem Svatým, tak se smáli. Ne, že by se posmívali, ale byl to takový ten smích té úlevy, smích takové té radosti, jako máme, jak v těch stanech spravedlivých se ti lidé mohou smát. Tak já bych byl nakloněn, možná, že se mýlím, ale byl bych nakloněn ten Sářin smích brát jako ten smích těch vykoupených, těch lidí, co jsou šťastní, že se toho dočkali, že pro ně najednou to zaslíbení není takové někdy v budoucnu, ale už to má ty konkrétní rysy. No a je krásné, že ten chlapec tohleto jméno prostě ponese. On se směje. Jo, je to takový krásný příslib toho zaslíbení. Připomenutí té historky a zároveň takového toho smíchu těch spravedlivých, vykoupených, tak takhle nějak bych to vnímal. A přijde mi, že Bůh v tom příběhu není ani takový, jako že by byl káravý, že by ten, ale je tam opravdu ta otázka, proč se, Sáro, směješ? Je to takové to poopravení těch věcí. Prostě člověk by řekl, normální je divit se, ale pro Boha Bůh se spíš diví tomu, že někdo reaguje takovým zvláštním způsobem. Ale řekl bych, že nakonec to všechno je přijato a chlapec ponese tohleto krásné jméno, on se směje. Říkám, můžeme to brát jako ten smích těch vykoupených a v tom jeho příběhu, který nebude lehký, tak prostě jakási ozvěna toho smíchu, příslib toho smíchu vykoupených Božím království. Můžeme to tam vidět a můžeme to z toho jména čerpat.
1: Nicméně smích, radost z narození syna je po několika letech ještě prozkoušený. Abraham je postavený do velice těžké zkoušky, kdy mu Bůh říká, pojď nahoru Moria, abys obětoval svého syna. Nevím, jak tomu Abraham mohl vůbec rozumět. Ten Bůh, který byl pro něj ten důvěryhodný, se kterým vyšel z toho kaldejského Úru, který ho chránil, který mu zaslíbil syna a pak mu ho i dal, tak najednou ho po něm chce zpátky?
2: To je opravdu asi jako veliká zkouška, vrcholná zkouška Abrahamova života. On jich prodělal řadu, ale toto si myslím, že je takový vrchol. A ona Bible nám moc neprozrazuje, co se odehrává uvnitř těch lidí. U Abrahama máme vždycky, Bůh řekl jdi, tady mu řekl jdi do země Moria a máme tam prostě Abraham poslechl. Je to takové konkrétní, prostě brzo ráno vstal, připravil osla a vzal všecko potřebné a šel. Co si myslel, nevíme, můžeme jenom vlastně z takového toho rozhovoru, což je taková velmi silná část toho příběhu, kdy už je v té zemi Moria, už jdou na tu horu, jde s tím synem a je tam takové to, otče, tak máme tady dřevo, oheň, máme obětní nůž, ale kde je ta oběť, kde je ten beránek? A Abram řekne synu, Bůh sám si vyhlédne beránka ke své oběti, že prostě očekával, že prostě že se ještě něco stane. Přesně tak. A ono se skutečně stalo, ale jako musíme projít tím napětím té chvíle, protože nikde není psáno, že se stane. On v to doufá nebo naznačuje tady tím. Případně ještě i to, co řekne těm svým sluhům, těm mládencům, řekne, vy tady počkejte, my s Hochem půjdeme, vzdáme Bohu poctu, pokloníme se a pak se vrátíme. Tak z toho můžeme usuzovat, že prostě čekal, že Bůh něco udělá, že to nepůjde až do tohoto strašlivého konce. No a jinak si můžeme jenom představovat prostě ten vír těch otázek, které se museli Abrahamovi honit hlavou, ale tak jdou, je tady jakási naděje, jakési očekávání a jsou na té hoře a tam se tedy stane to, co je takovým asi opravdu vrcholným momentem i co se týče poznání Boha, jak Abraham poznává toho Boha, můžeme říci, že ho poznává postupně, že to začalo už v tom Cháranu a dál na té cestě, ale tady se dostává k nějaké hranici, která se zdá opravdu strašlivá, která je lidsky prostě neúnosná. Znám prostě řadu lidí, pro které tenhle ten příběh je jako hodně těžký a vlastně stále se s ním potýkají. A jsou to různé momenty. Je to ta oběť vlastního syna, je to vůbec to, že Bůh zkouší a proč zkouší takto. Takže je to těžké, ale v té rozhodující chvíli, a to je opravdu jako napínavý příběh, když jo, my ho teda jako známe z četby, ale je dobré si ho někdy projít s tím, zkusit se vžít do té situace, kdy prostě nevíme, jak to dopadne. A je to opravdu veliké napětí, protože máme tam i zákaz spoutaného, jo, tak tomu, to je taková klíčové slovo, které Židé používají, říkají tomu spoutání Izáka, položeného na oltáři. A vlastně už zbývá jenom to jediné a to je ten strašný úkon s tím obítným nožem. Mně se vybaví vždycky přitom taková stará mozaika, která se dochovala v jedné synagoze, kde máme vyobrazenou tuhletu scénu a Abraham drží takový opravdu velký nůž a Bůh řekne a dost, stačí, stačí. Musela to být určitě úleva, muselo to být určitě velké poznání, protože to, v co doufal, to se naplnilo. Byl tam jiný beránek, jiný beran. Možná, že ho neviděl do té doby Abraham, možná, že se objevil až tak, ale pochopil, že Bůh přijme tuto oběť, oběť beránka. Určitě všichni cítíme, že tady se dotýkáme velikého tajemství, které vede až k oběti jediného jednorozeného Božího syna Krista. A vlastně k tomu, celému tomu jako prožívání té chvíle, kdy je potřeba obětovat vlastního syna, kdy Bůh jaksi v tom svém případě, kdy dává svého syna, to dovede až úplně do toho konce. Ale to jsou, myslím, věci, kdy na člověka padá ta boží bázeň, jak o tom Bible mluví. A my cítíme, že se ocitáme v prostoru, kde bychom měli být velice pokorní a velice takový, jako opravdu s takovou určitou úctou a bázní. Prostě je to něco, o čem se moc mluvit nedá, ale ten příběh je zarámován tím viděním. Jo? Tam to Moria je odvozeno od vidět, a teď je tam nahoře, Hospodinově se uvidí. To znamená, Hospodin uvidí, uvidí Abraham, uvidí Izák, ale to, co uvidí, vlastně je takové opravdu veliké tajemství, které je tam naznačeno, ale my už můžeme opravdu cítit tu přímou linku k tomu obětování syna na Golgotě.

0: Posloucháte pořad, ve kterém se dnes věnujeme praotci Abrahamovi. A v minulém vstupu jsme byli spolu s Abrahamem a Izákem na hoře Moria, kde se odehrálo obrovské drama. Taková možná životní, bytostná zkouška Abrahamovi víry a vydání se Pánu Bohu. Občas se setkávám s lidmi, kteří říkají, že by moc rádi zažili nějaký zázrak. A já se jich vždycky potom ptám, jestli chtějí, aby žili takhle krajní zkoušky a krajní situace, protože právě v nich se dějí zázraky. Je to tak?
1: Je to tak. Tady si myslím, že to je přesně ta věc, nebo ta oblast, kde je skutečně na místě bázeň. A možná taky se mě vybavuje taková ta pasáž z knihy Kazatel, že člověk, když vstoupí do svatyně, tak by neměl moc mluvit a měl by skutečně si dávat pozor na to, co říká. Já teď tím nechci nějaký strach navozovat, ale že prostě když jsme opravdu u těch svatých věcí, které vždycky souvisejí s obětí, to je všechno velmi těžké, tak bychom neměli se do toho nějak lehkomyslně hrnout. Prostě když nás Bůh povede, když nás Bůh do toho zavolá, tak do toho s vírou jdeme, ale asi bychom se do toho neměli nějak vlamovat svojí silou. Prostě neměli bychom nějak, řekněme, řekl bych velkohubě Bohu slibovat to či ono, protože nikdo z nás neví, jak v té dané zkoušce bychom obstáli. My důvěřujeme, že Bůh, když nás uvede do takové zkoušky, že nám také dá sílu. Ale myslím si, že jaksi není naším úkolem se do toho, do těchto věcí hrnout svévolně, jenom z našeho vlastního uvážení. Prostě jo, skutečně mi nejde o to, abychom se nějak báli, ale abychom respektovali určité věci Boží, které, jako do kterých možná nás Bůh zavolá, ale možná má pro nás nějakou jinou cestu. A my můžeme třeba ty zázraky opravdu takovém jako extrému prožít v takovýchto věcech, ale může se také stát, že nám Bůh otevře oči a my uvidíme zázraky, ve kterých už žijeme, jenom jsme si jich třeba nevšímali. Takže asi je důležité, abychom dokázali přijímat to, kam nás Bůh volá. Ty cesty jsou různé, ale každý, prostě Abraham je ten, který tu cestu otevírá. To znamená, to je ten opravdu ten první článek, je to někdo, z koho my rosteme a čerpáme, ale neznamená to, že my jako napodobujeme jeho cestu. Ty cesty jsou různé, to vlastně i moudří učitelé duchovního života vždycky říkají, musíš tu svoji cestu objevit a ty biblické postavy, ty příklady jsou ti takovým ukazatelem, ale neznamená to, že se prostě musíš s tím či o ním stotožnit a jít do těch věcí, prostě odevzdat se Bohu a uvědomit si nebo hledat to svoje místo, tu svoji cestu a po ní prostě věrně jít tak, jak Bůh to dá. A věřím, že na této cestě člověk bude mít řadu příležitostí poznat, že Bůh je přítomen, že Bůh pomáhá, že Bůh slyší, protože si myslím, že každý z nás může takové svědectví vydat a že to třeba není, neděje se často, ale v klíčových momentech našeho života se to také stalo. Pro mě třeba Abraham je i takovým svědkem v tom, že ne každý den promlouvá Bůh takovým výrazným způsobem, že za těch 25 let to bylo vlastně několikrát takhle výrazně, že my prostě žijeme jo, z toho, že to nemusí se dít tak často, nebo prostě je to několik momentů. Já mám rád citát jednoho katolického biskupa, z té generace otců druhého vatikánského koncilu, biskupa chudých, Heldera Camary, to je biskup, byl biskup v Brazílii, a on má takový citát, že Bůh zná cenu naší pokory, našeho pokoření, a proto nám za našeho života posílá do cesty tak tři velké příležitosti v našem životě, a řekněme, že každý den několik malých příležitostí, a když je přijmeme, tak poznáme velkorysost, šlechetnost Boží. Tři velké věci za život, a pak člověk zjistí, že třeba pár malých každý den, ale to se učíme poznávat. My někdy máme dojem, že podle Bible Bůh mluví s člověkem denně několikrát, a ono to tak vůbec nemusí být. A ty postavy, my máme zapsáno, kdy k ním mluvil, ale i u proroku byla prostě období, kdy prorok žádné slovo nedostal.
0: Bylo ticho.
1: Bylo ticho.
0: Jaký byl závěr Abrahamova života?
1: Závěr, to je vlastně taky pro mě zvláštní. Vypadá to, jako by se vrátil k takovému, řekněme, běžnému životu. To znamená, prožil stáří, ta cesta se tak jako sklidnila. Prošel cestou, kterou jde každý člověk. To znamená, prožil stárnutí se svojí manželkou, prožil její smrt, musel ji pochovat, vystrojit pohřeb a potom cítil zodpovědnost za toho svého syna, za to, co bude dál s Izákem. To znamená, cítil povinnost zajistit mu manželku, protože v tehdejší kultuře prostě to byla starost rodičů, aby vyhledali nevěstu. A což se tedy všechno stalo, naplnilo se. I při této příležitosti Bůh vlastně vedl kroky a uspořádal ty věci tak, že mohl tedy Izák mít tu vyvolenou nevěstu, s kterou pak pokračuje ta linie toho rodu. No a potom

0: nějakém stáří. A pak je vidět, že Abraham vlastně prožije, když se to veme, ten věk, většinu svého života v té zemi zaslíbené. Přestože vyšel v těch 75 z Cháranu, tak větší část svého života prožije tam v té zemi a pořád vlastně jako ten poutník, ten, kdo jak si putuje s těmi stany, kdo nemá to stálé místo, protože jediné stálé místo, co má, tak je hrob, kde bude nakonec pochován i on. Takže pro mě ten závěr jeho života je taková, jako vede mě k takové úvaze o tom takzvaném obyčejném lidském životě a o tom, jak se vlastně prolíná s takovým tím velkým božím zásahem. Možná je to takové to, že projdeme něčím, dojdeme k nějakému vrcholu, dosáhneme nějakého důležitého poznání a tím ta cesta nemusí úplně končit, ale pokračuje ještě něco dalšího, ale to už jakoby je to trošku mimo zájem toho biblického vypravěče. Ten o tom závěru hodně přemýšlím a nemůžu říct, že bych měl nějakou 100% odpověď, ale snažím se tomu porozumět, myslím si, že to určitou logiku má, ale je to pro mě taková stálá výzva.
1: Mým dnešním hostem byl teolog Petr Šandera, farář Kuřimského sboru Československé církve husitské. Moc vám děkuju.
0: Já taky děkuju za pozvání a krásný rozhovor.
1: Pro mě to bylo velmi inspirující, děkuju za vaše postřehy. S vámi se loučíme přáním pokoje a radosti a také se těším na slyšenou zase někdy příště. Od mikrofonu se loučí i Kateřina Hodecová.

Dnešní druhý díl z prázdninové série o slavných postavách Bible v pořadu Klíčové slovo opakujeme na Rádiu 7 ještě zítra v 13:00 odpoledne. Hostem v tom dalším bude Karel Friedrich a řeč bude po Abrahamovi tak nějak logicky o jeho synu Izákovi. V sobotu v 8:00 ráno na Rádiu 7. Teď máme za sebou 16:00 z úterý 14. července. Posloucháte Rádio 7, u mikrofonu je Daniel Zeman. Jaké zbraně nám dává Bůh, abychom se dokázali bránit a čelit obtížím každodenního života? A jak se s nimi vůbec učit správně zacházet? Druhý díl seriálu o boží zbroji se zaměří na naprostý základ křesťanského zápasu, na pás pravdy. Zveme vás ke společnému přemýšlení a modlitbám, které nám pomohou pevně stát v pravdě i uprostřed životních zkoušek. Modlitby podle Bible začínají od 4:15.

Na Rádiu 7 posloucháte další pokračování modliteb podle Bible, kterými vás slovem provází Helena Brdečková. Cílem tohoto pořadu je vyčlenit si čas, ve kterém se chceme nechat inspirovat textem čteným z Bible k našim soukromým a konkrétním modlitbám. Chceme se nechat Bohem učit, jak se modlit. Ať vám Pán Bůh tento čas modliteb požehná.

V minulém pořadu jsme poprvé mluvili o duchovní výbavě, kterou nám Pán Bůh dává pro náš život. Dnes budeme ve čtení a v modlitbách o naše duchovní vyzbrojení pokračovat. Sjednocujícím textem, ke kterému se budeme ještě v několika dílech vracet, je oddíl zapsaný v listu Efeským v 6. kapitole od 10. do 18. verše. Než si text nalistujete ve svých biblích, pokusím se o malé přirovnání. Když kdysi mladý šlechtic vyrůstal, dostával od svého otce vzácné dary. Prvního koně, první meč. Musel se naučit tyto dary dobře používat, aby z něho vyrostl rytíř, který umí chránit sebe i své blízké a bojovat, když je to třeba. Každému z nás, kdo v Boha věříme, dává Pán dary, kterými se máme chránit a s jejichž pomocí máme bojovat. Tyto dary, tyto duchovní zbraně, se potřebujeme naučit používat. V minulém díle jsme se soustřeďovali na první čtyři verše oddílu, ve kterém apoštol Pavel píše o tom, kdo je náš nepřítel. Nejsou to lidé, ale jsou to duchovní síly, které usilují o naši duši, o našeho ducha. Teď, když o tom mluvím, učím také sama sebe. Svádějí nás a pokoušejí nás, abychom selhávali a hřešili. Abychom nemilovali, neodpouštěli, abychom se zatvrzovali, abychom se vzdávali naděje, abychom zlořečili a abychom žili v duchovní poušti, tmě, nespokojenosti a neštěstí. Abychom přestali důvěřovat Bohu a spoléhat se na něj. Abychom nežili z jeho moci. Do takové situace píše apoštol Pavel v listu Efeským v 6. kapitole ve verších 10 až 18.

0: A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána v jeho veliké moci. Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, sílám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy, opásání kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, obutí k pohotové službě evangeliu pokoje a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Přijměte také přilbu spasení a meč ducha, jímž je slovo Boží. V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne. Podle tohoto textu se během následující písničky můžeme modlit tak, jak nás Pán Bůh povede.
1: Přijď svatý Duchu,

A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Dnes budeme mluvit o první zbrani, kterou Pavel v oddílu zmiňuje ve 14. verši. Píše se tu. Efeským 6.14. Vstůjte tedy opásání kolem beder pravdou. Pás pravdy, který máme od Pána přijmout, má chránit naše břicho, naše útroby, tu část těla, která je velmi zranitelná a ukrývá v sobě životně důležité orgány. Pán Bůh chce dát tento pás pravdy každému z nás. Celý oddíl je adresovaný všem bratřím, nejen výjimečným, zvlášť charismatickým nebo moudrým křesťanům. Naším úkolem je vzít tento pás pravdy na sebe. Podívejme se na některá místa v písmu, která o poznání pravdy mluví. Otevřeme nejprve Janovo evangelium, 17. kapitolu. Je to místo, které nese v ekumenické Bibli nadpis Ježíšova modlitba za učedníky. Říkává se mu také velekněžská modlitba. Pán Ježíš se na tomto místě modlí za své následovníky, za věřící křesťany, krátce předtím, než skrze ukřižování odejde do nebe. Budeme si všímat míst, ve kterých se mluví o pravdě, o jejím poznání věřícími lidmi, o jejím zjevení Bohem. Slovo pravda se pojí ze slovesy poznávání, poznání, zjevení. Budeme se pak podle této pasáže modlit, nejdřív například spolu se mnou a potom během písničky.

Jan 17, 1 až 9. Po těch slovech Ježíš pozvedl oči k nebi a řekl: Otče, přišla má hodina. Oslav svého syna, aby syn oslavil tebe, stejně jako si učinil, když si mu dal moc nad všemi lidmi, aby vše, co si mu svěřil, dal jim. Život věčný. A život věčný je v tom, že poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého si poslal, Ježíše Krista. Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které si mi svěřil. A nyní ty, Otče, oslav mě svou slávou, kterou jsem měl u tebe, dříve než byl svět. Zjevil jsem tvé jméno lidem, které si mi ze světa dal. Byli tvoji a mě si je dal a tvoje slovo zachovali. Nyní poznali, že všecko, co si mi dal, je od tebe. Neboť slova, která si mi svěřil, dal jsem jim a oni je přijali. Vpravdě poznali, že jsem od tebe vyšel a uvěřili, že ty si mě poslal. Za ně prosím, ne za svět prosím, ale za ty, které si mi dal, neboť jsou tvoji. Děkuji ti, Pane Ježíši, že jsi nám dal život věčný. Děkuji ti, Pane Bože, že se nám chceš dát poznat a že chceš, abychom poznali Pána Ježíše Krista. Prosím, Pane Bože, dej se mi víc poznat.

Budeme číst ze 17. kapitoly Janova evangelia od 15. do 20. verše. Pán Ježíš se tu modlí za všechny, kdo ho budou následovat.

Jan 17, 15 až 20. Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Posvěť je pravdou. Tvoje slovo je pravda. Jako ty jsi mě poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. Sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli v pravdě posvěcení. Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mně uvěří. Zase budu na základě těchto veršů děkovat a prosit Pána a zvu vás, abyste se modlili se mnou a potom též během písničky. Pane Ježíši, děkuji ti, že mě chceš zachovat od zlého. Prosím, posvěcuj mě pravdou. Dávej mě ji poznávat. Dávej mi, prosím, poznávat tvé slovo a rozumět mu.

Teď přelistujeme do první epištoly do Korinta. Najdeme další oddíl, který mluví o poznávání pravdy a moudrosti Boží. Je to konec druhé a začátek třetí kapitoly prvního listu Korinťanům. Můžeme se také podle těchto pasáží modlit o duchovní poznání pravdy, které přesahuje běžné poznání lidské. Apoštol Pavel tu píše –

První list Korinským, 2. kapitola od 9. do 16. verše. Ale jak je psáno, co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují. Nám však to Bůh zjevil skrze ducha. Duch totiž zkoumá všechno, i hlubiny Boží. Neboť kdo z lidí zná, co je v člověku, než jeho vlastní duch? Právě tak nikdo nepoznal, co je v Bohu, než duch Boží. My jsme však nepřijali ducha světa, ale ducha, který je z Boha, abychom poznali, co nám Bůh daroval. O tom i mluvíme, ne jak nás naučila lidská moudrost, ale jak nás naučil duch, a duchovní věci vykládáme slovy ducha. Přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího ducha, jsou mu bláznovstvím a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen duchem. Člověk, obdařený duchem, je schopen posoudit všecko, ale sám nemůže být nikým správně posouzen. Vždyť kdo poznal mysl Páně a kdo ho bude poučovat? My však mysl Kristovu máme. Budu se modlit podle textu. Pane Bože, děkuji ti, že co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, si připravil těm, kdo tě milují. Dej mi prosím poznávat tuto pravdu. Uč mě prosím svým duchem o tobě, Pane, a dávej mi moudrost, která je tvoje.

První list Korinským, 3. kapitola, 1. až 3. verš. Já jsem k vám, bratři, nemohl mluvit jako k těm, kteří mají ducha, nýbrž jako k těm, kteří myslí jen po lidsku, jako k nedospělým v Kristu. Mlékem jsem vás živil, pokrm jsem vám jíst nedával, protože jste jej nemohli snést. Ani teď ještě nemůžete, neboť dosud patříte světu. Modlím se podle tohoto textu tak, jak mě inspiruje. Pane Bože, odpusť mi prosím, v čem jsem nedospělá v Kristu. Odpusť, když snesu na nejvýš tvé mléko, ale nesnesu tvoji těžkou a hlubokou pravdu, tvoji hutnou stravu. Odpusť prosím, v čem dosud patřím světu a ne tobě. Prosím, proměňuj mě a dej mi z tvé milosti a z tvého Ducha Svatého růst. Růst také v poznání pravdy.

Pomalu se blížíme k závěru našeho pořadu, ve kterém se chceme modlit za to, aby nás Pán Bůh vyzbrojoval, tak jak se o tom píše v 6. kapitole listu Efeským. Dnes přemýšlíme a prosíme Pána Boha o to, aby nám pomáhal obléci si pás pravdy. A děkujeme mu, že chce, abychom pravdu poznali a poznávali. Poslední verš, kterým se dáme vést v dnešních modlitbách, je zapsaný zase v Janově evangeliu, v 8. kapitole, verších 31 a 32. Toto místo si můžeme zapamatovat nebo se verše naučit nazpaměť jako boží zaslíbení, ke kterému se můžeme znovu a znovu vracet. Pán Ježíš tu spojuje poslušnost božím přikázáním s poznáním pravdy a poznáním pravé svobody. Jako obvykle nejdříve text přečteme, pak se podle něj můžete modlit během mé modlitby a písničky.

Jan 8, 31 až 32. Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili. Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Děkuji ti, pane Ježíši, že mi chceš dávat poznat pravdu a také mě dělat svobodnou. Prosím, pomoz mi zůstávat v tvém slovu, být tvojí učednicí, růst v poznání pravdy a stávat se svobodnější. Děkuji ti. Amen.

0: Čas pro dnešní modlitby podle Bible, kterými vás provázela Helena Brdečková, vypršel. Přeji vám Boží pokoj a požehnání a přeji vám, ať se vám daří růst v poznávání pravdy, která vás osvobozuje. Loučím se s vámi veršem, který nás bude ještě několikrát provázet. A tak, bratři, svoji sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Pokoj vám.
1: Modlitby podle Bible inspirované Boží zbrojí, konkrétně pásem pravdy, na Rádiu 7 opakujeme ještě o víkendu, a to v sobotu v 7 hodin ráno a v neděli ve čtvrt na 6 ráno. V tom příštím setkání v neděli v 21 hodin na Rádiu 7 si oblečeme pancíř spravedlnosti.

0: Je za námi 5. hodina z úterní noci 14. července, noci, která se pomalu mění v ráno. U mikrofonu Rádia 7 je Daniel Zeman, bude vás provázet ještě během následující hodiny, ve které uslyšíte nejprve setkání Lucie Endicherové s psychologem Markem Macákem v pořadu Uši k duši a druhém dílu ze série o doteku jako prostoru blízkosti a komunikace. To už tedy teď v zápětí a od 17:30 pak Broňa Procházková pozvala k mikrofonu entomologa Petra Rause. Budou pokračovat v letní sérii o báječném hmyzu kolem nás. Dnes si vezmou na paškál saranče.
1: Doteku se v současné době dotýká pořad Uši k duši. U jehož poslechu vás i dnes vítá Lucie Endlicherová. Spolu se mnou je u mikrofonu jako obvykle psycholog Marek Macák. Ahoj Marku, vítej.
2: Ahoj.
1: My jsme minule to naše povídání o doteku tak rozstřelili na spoustu stran. Mluvili jsme především o obětí, ale rozhodně ten dotek nebo nějaký fyzický kontakt se netýká jenom obětí. A ty si to sám naznačil, mně se líbilo, jak jsi mluvil minule o tom, jak to může být i něco vnějšího, jak když člověk plave nebo leze na skálu nebo pracuje s hlínou, tak jak pořád tam má nějaký ten podnět, který je haptický, který je taktilní a tím pádem to s ním něco dělá a nějakým způsobem ho to stimuluje. A pak tam byla ještě jedna věc, o které jsme mluvili a ke které bych se ráda vrátila. My jsme zmínili to, jak důležitý je dotek v dětství, v těch úplných počátcích života, kdy to člověku něco říká o něm samotném, o jeho hranicích, o hranicích toho druhého člověka, i o tom, jaký následek to má třeba pro děti, které tohleto nezažili, nezažívají. Tak by mě zajímalo, jestli je možné potom ty díry nějak dodotýkat, víš, jestli je možné tu deprivaci dotekovou doplnit tak, aby člověk na sobě necítil to jeho toho, že někde tam něco nedostal a pořád to na něj nějakým způsobem může. Jaká je tvoje zkušenost?
2: Ono velmi záleží, jak se to v člověku usadí, protože spousta lidí, kteří nejsou dostatečně dotčení, kteří nezažili dostatek doteku v dobrém kontextu, tak o tom vlastně neví. Jo? Oni můžou prožívat nějakou spíš nervozitu celkovou, neklid, být více náchylní ke stresu. Může se to v nich nějak usadit a oni vlastně nevědí, jakoby odkud vytrvané, nebo to je samozřejmě jenom jedna z věcí, která člověka ovlivní, ale může se to usadit nějak v osobnosti a ten člověk to, dokud to někde nezažije, tak vlastně neví, že je to tohle. Někdo jiný vědomně možná trochu víc po tom doteku touží. Pak jsou tam ty další právě významy, který v tom může být. Jo. Může se cítit osamělej a přemýšlet o tom, kdo by se ho dotknul, kdo by ho objal a tak to jako vyžadovat po lidech a podobně, což má často paradoxní efekt, protože to někdy může lidi paradoxně spíš otlačovat a odklánět, protože se to můžou cítit nepříjemně, pokud vidí velkou potřebnost zatím. Jo. Takže to může být různě, ale doběhnout tohle, nakolik u koho jde, je asi individuální, ale myslím, že vždy je čas si trochu uvědomit, jak to mám a čas si nějak zmapovat, zda mám vlastně kolem sebe nějaký lidi, se kterými se umím dotknout, se kterými se umíme dotknout přátelsky, kde máme tu blízkost, která do přátelství mnohdy patří. Samozřejmě téma doteku se na prvním místě týká taky partnerských vztahů, no, blízkosti v rámci partnerství, jaký místo tam má dotek, ale i v rodinách celkově. Dotek mezi rodiči a dětmi, dotek mezi sourozenci navzájem, tak aby byl bezpečný, tak aby nebyl ohrožující, aby nebyl spojen s ublížením a podobně. Takže v té dospělosti člověk může hledat různé kontexty pro dotýkání se a trošku záměrně se jako víc třeba začít setkávat s lidmi, se kterýma to jde, bez ohrožení, ale také vstupovat do aktivit, kde právě to tělo samotné zažije ten fyzický kontakt. Ještě k tomu třeba říct, že my každý máme ten dotek, to téma kontaktu, takového to blízkého, v sobě uloženo

0: konkrétním způsobem a někdy jenom se propracovat k tomu, aby jsme našli způsob, jak můžeme zažívat dotek, ať už při nějakých aktivitách prostě volnočasových, anebo v kontaktu s někým, tak to může samo o sobě být práce, protože můžu v sobě mít odpor třeba vůči kontaktu, může mě to být nějak nepříjemné a pak je to téma k řešení. Naopak můžu být až příliš hladový a právě dávat to najevo způsobem, který lidi spíš odpuzuje. To jsou všechno témata, které vlastně s tím potom souvisí a který je třeba nějak umět zpracovat a který mají třeba se nějak proklestit. Může se například stát, že máte v životě někoho, s kým vlastně dotek vám není příjemný, může to je třeba rodič, který ten dotyk vyžaduje, protože sám, samému se mu ho dost nedostává, řekněme, v manželském vztahu. A může to být obráceno na vás, jako na dítě, bez ohledu na to, v jakém jste věku. A vlastně můžete zjistit a cítit se i špatně, může vám být nepříjemný, že se vás vlastně maminka chce dotýkat tak často. Přitom pro ní to může být normální vyjádření jako blízkosti a možná to v tom přehání, pokud sama se jako cítí frustrovaná třeba ve svém vztahu, jako manželství a tak, anebo pokud je potřebnější. A pak se to tak jako zvláštně zblokuje, jo, že to dítě může unikat před rodičem a může to nějak jako vydržet, když už teda mě máma obejme, ale vlastně mi z toho není dobře a podobně. Ale to, co tam to komplikuje, tak může být ten význam, který se tomu připisuje. Jo? Dokud se to nepojmenuje a neřekne se to více vědomě, hele, mně to není vlastně příjemný, jako být i k dispozici kdykoliv a jako kdybys to vyžadovala, očekávala, tak je sice nepříjemný, ale vyčistí to trochu ten prostor a může najednou to nabrat nového významu. A člověk potom už může do toho doteku vstupovat svobodnější. A nebo prostě si udělat hranici, dotek je hodně o hranicích, a potom časem zjistit, že už tam vnímá dostatečně jasnou hranici na to, aby mu vlastně taky bylo přirozený přijít a tu mamku třeba obejmout tam za sebe. A nebo si to připustit, když ona přijde a chce člověka obejmout. Je to o tom proklestění se těmi významy, které tam můžou být, není to o tom, zda je dobrý se obejmout nebo není. Je to o tom, co to pro nás znamená a vlastně to přeložení toho skrytého vztahového významu i do slov je někdy potřeba, aby se vyčistil prostor, aby dotek mohl být výživný a aby mohl být dobře stravitelný a nekonfliktně prožívaný.
1: Mně napadá, jestli tady teď není prostor pro to nabídnout pár otázek, které můžou pomoci tomu prokleštění se tím vším, co je s nějakým dotekem spojeno. Určitě mi napadá taková ta základní, kterou jsem začala v poslední době hodně vnímat. To, když se po nějakém rozhovoru jeden člověk na druhého obrátí s otázkou, můžu tě teď obejmout. A je úplně v pořádku říct ne, pokud to tak člověk necítí, ale většinou to zazní v té situaci, kdy následuje kladná odpověď. A myslím si, že takovým zrcadlem dovnitř v té chvíli je ta otázka pro sebe sama. Proč mám teď touhu toho druhého člověka obejmout? Napadla by tě, Marku, ještě nějaká další k těmhle dvěma, k tomu můžu tě obejmout a proč chci toho druhého člověka obejmout? Nějaká další do sbírky, které by mohly pomoci v tom prokleštění toho, jak teda ten fyzický kontakt vnímám?
0: Možná spíš než otázka, tak spíš chci povzbudit k tomu, nebát se někdy najít prostor k tomu vyjádřit to, jak to oběti prožívám. V rámci přátelství nebo i v rámci rodinného kontaktu, jako někomu říct, hele, to je hrozně fajn, že tě můžu občas obejmout. A nebo říct, hele, vlastně často mě obejmeš a je mi to nepříjemný. Nebát se to říct, jo, a třeba i vlastně sám nerozumím, proč je mi to nepříjemný a když ti to říkám, tak vlastně se cítím provinile, ale je to tak. Tak to je někdy jako nepříjemné, ale to lepší to dát na stůl, než potom jakoby celý roky trpět, jo. A celý roky žít v nějaké nepohodě ve vztahu k někomu, kterou ten druhý bude taky cítit. A možná se snaží uklidnit, že je všechno v pořádku právě tím obětím, si to nějak jako dokázat a vlastně je to potom takový začarovaný kruh. Takže je lepší jako to pojmenovat. Navíc pokud mám s někým dostatečně otevřený vztah na to, aby tak v něčem chladné kultuře, jako je česká, jsme se objali, tak je ten vztah dostatečně dobrý na to, aby jsme se o tom mohli taky pobavit. Což u nás není nějak samozřejmé, že jsou lidi v takovémhle jakoby bližším kontaktu. Jo? A potom ty další otázky a vyjádření z toho výjdou a není problém i říct, ale jako skoro se tě bojím zeptat, ale tohle se potřebuji zeptat, nebo tohle potřebuji říct. A pojmenování toho nepojmenovaného jednou za čas, tak je dobrý. A někdy zjistíte, že vlastně jste na odlišných lodích. Někdy zjistíte, že někdo obětí s váma chce a prožívá ho pozitivně a vy ne. To je také dobrý pak pojmenovat a podle toho si jako něco říct, ale tak prostě občas tě obejmu třeba, ale vlastně pro mě to není tak příjemný z toho a toho důvodu, nebo ani nevím proč, prostě není. A tím je to jasnější, protože se taky řekne, to není známka toho, že tě nemám rád, když tě neobejmu, ale není mi to komfortní. Dát si svobodu v tomhle otevřeně komunikovat. Často se stane, že když se pojmenují tyhle věci, takže najednou to napětí se zmizí a vlastně lidi k sobě můžou víc. A nebo pro danou dobu třeba ne, ale vlastně se tam udělá takový most přes ten vzájemný rozhovor, který sice uzná, že my dva se neobejmeme asi moc často, ale jsme pořád přátelé. Nebo jako víme o tom a není to vlastně problém, není to o tom, že bychom se neměli rádi.
1: Co všechno může dotek potažmo obětí komunikovat?
0: No, nejrůznější věci. Nejpřirozenějším smyslu slova komunikuje blízkost, ale může komunikovat také oporu, podporu. Pokud třeba prožíváte něco těžšího a, nebo nevím, brečíte nebo tak a někdo vás jako drží a cítíte jako jeho pevnost a to, jak vás vlastně ten druhej drží, tak v tu chvíli to může být vyjádření jako pevný podpory a věrnosti spojenou s tou blízkostí. Může komunikovat touhu po blízkosti s tím druhým člověkem, ale může komunikovat také, když jsou tam právě takové ty skryté jiné roviny, tak může komunikovat vlastnění druhého člověka. Pokud můžu za někým přijít a kdykoliv jako si ho vzít a obejmout ho, může to být zasahování do jeho prostoru. A nemusím si to uvědomovat, že ten druhý se tak cítí, proto je důležité o tom občas mluvit, ale může dotek komunikovat zasahování do prostoru, majetnictví ve vztahu. Může komunikovat hlad někoho, kdo oběti vyžaduje. Někdy ze samozřejmostí a může to působit manipulativně. A vlastně můžete stát v situaci, kde máte dojem, buď mu velmi ublížím, anebo si nechám zasáhnout do prostoru. A najednou jste v pasti, protože je vlastně těžké se v takovou chvíli vymezit. Někdy oběti, které je před druhýma lidma, tak někdy může komunikovat něco těm ostatním. Může naznačovat takovým jako užitkovým způsobem, tenhle člověk je můj, podívejte se, my něco máme mezi sebou. Tohle je můj přítel, tohle je člověk, který ke mně patří, může v tom být schované a k vám ne. To je potom vlastně takový užitkový používání toho člověka. To nebývá moc dobrý. Ale může vyjadřovat hrdost na někoho. Budete hrdí na to, že s někým se můžete obejmout, protože je to prostě váš kámoš, je to váš bratr, vaše sestra, váš člověk nějakým způsobem a nemusí v tom být nic jiného vůči druhým lidem. Může to být jenom prostě vyjádření radosti z toho, že tenhle člověk ke mně patří a že to rád ukážu. Je to podobné, jako když vyjadřujete blízkost s někým, s kým žijete v partnerském vztahu, manželství a tak, ale myslím si, že podobné věci se dějou na rovině přátelských vztahů a přátelské blízkosti. Jo, já nemám některý velmi blízký přátelé a jsem na ně opravdu hrdý. A když se někde vidíme a obejmeme se, tak já jsem rád, že já můžu obejmout tohohle člověka, jo? Že to je jako, že my jsme rodina v duchovním smyslu slova a že my k sobě nějakým způsobem můžeme a je tam určitá hrdost taky v tom. Takže ty významy jsou nejrůznější.
1: Může se v čase ta hodnota, která je přikládána doteku, dotýkání, možná tomu obětí, proměňovat?
0: Určitě, protože jednak v dospělosti postupně začínáme být schopni většinou pojmenovávat věci a začneme si všímat těchto právě nevyslovených rovin trochu víc. Jo. Pravidla v průběhu puberty tak ještě moc nechápeme tak snadno, co všechno se schovává za dotýkáním se a nedotýkáním se na té hlubší vztahové a psychické, možná i duchovní rovině. A často po té 20 tak nám to začne docházet. Jo. Proč se v některých dotecích cítíme nekomfortně, anebo naopak, proč některé jsou pro nás tak důležité. A to téma začne být víc pojmenované. Většinou se potom za optimálních okolností to tak jako diferencuje, že máme vztahy, ve kterých víme, že tam ten dotek patří, víme, co to tam znamená, začneme být vnímaví na to, kdy si potřebujeme v tomhle o něco říct nebo někde se vymezit. někomu říct, hele, mě vlastně není příjemný dotek s tebou, anebo někomu říct, hele, tohle je fajn. No a potom, když člověk postupuje dál a v dospělosti a postupně jde do stáří, tak vlastně dotek nabývá ještě jiného významu, protože už tolik nebude ten nové vztahy, ale spíš je to o tom, že lidi odcházejí do svých životů, děti a podobně. Vlastně se tam objevuje dotek napříč generacema z pozice toho dospělého vůči svým dětem. Řešíte časem, že vám může být velmi příjemné dotýkat se svého potomka a vyjadřovat mu něco tímhle způsobem a že mu to časem začne být nepříjemný v různých fázích z různých důvodů. Pak řešíte to, že se cítíte zranění z toho a je pak otázka, zda vás obejme někdo jiný, kdo vás uklidní ve chvíli, kdy vás zraní, že vaše dítě už vás obejmat nechce. Tak se řeší to, co všechno znamená obětí v rodině. Jo? To může mít nejrůznější významy a napětí také. No a potom ve stáří tak lidi častokrát se cítí velmi frustrovaní a osamělí. Jo? Někde jsem tuhle četl, že snad 70% seniorů, takže je v osamělosti a jedna z věcí, co jim chybí, tak je, jim chybí vůbec jenom popovídat. Jo? Ten dotek jako mysle zmyslí, ale fyzický dotek také. Chybí jim obětí, chybí jim kontakt takovýhle. Dotek nás provází celým životem a nabývá různých významů podle toho, v jakých vztazích jsme, o které vztahy přicházíme, jak se ty naše vztahy proměňují.
1: Marko, děkuji. Tohle bylo hodně zajímavé. Děkuji, že jsme o tom mohli mluvit. Přijde mi, že otevírat téma doteku je velmi důležité. Jsem ráda, že to děláme zrovna v téhleté době, tak se budu těšit i na další setkání. Pro dnešek tady končí pořad Uši k duši a i příště naslyšenou se těší Lucie Endlicherová.
0: A Marek Macáš.

Pokračovat třetím dílem ze série o doteku budou Lucie Endlicherová s Markem Macákem na Rádiu 7 v pořadu Uši k duši zase v pátek o 8:30 dopoledne. Tentokrát to bude o božím doteku. Ještě doplním, že pořad Uši k duši má i svůj stejnojmenný podcast na všech populárních podcastových platformách, kde najdete řadu už odvysílaných dílů. A když se podíváte na web podcast.radio7.cz, tak tam najdete i přehled dalších podcastů, které Rádio 7 připravuje.

0: Ve čtvrt hodině před námi, která zve nahlédnout do světa hmyzu, hmyzu kolem nás, hmyzu, který je běžný, nebo může se zdát běžný a může se zdát možná až jako okoukaný, ale je velmi zajímavý, tak vás vítá Broňa Procházková. A opět u mikrofonu vítám Petra Rause. Ahoj Petře, vítej.
1: Ahoj.
0: Znovu zmíním, jsi dlouholetým moderátorem a tvůrcem pořadu Rádia 7, ale jsi také entomolog a právě tímto směrem se budeme dívat. Hmyz je malý, titěrný. Jak velký vlastně je hmyz? Jak variuje velikost hmyzu?
1: My jsme se toho trošku dotkli minule, když jsme mluvili o té závislosti velikosti hmyzu na obsahu kyslíku v atmosféře, protože hmyz dýchá pasivně, hmyz má takový systém trubiček, který mu přivádí vzduch ke každé buňce, takže moc velký být dneska nemůže. Nicméně v současné době kolísá nebo pohybuje se velikost hmyzích druhů od zhruba desetiny milimetru po nějakých, a teď záleží na tom, jestli budeme brát hmotnost nebo rozměr, ale kdybych dal rozměr, tak tam budou největší třeba motýly s rozpětím křídel, řekněme, do 20 cm. Pokud jde o brouky, největší Titanus giganteus zase se může přiblížit k těm 20 na nějakých 17 nebo 18 cm.
0: A pak je tu hmyz kolem nás, který dříve, než ho vůbec uvidíme, tak ho uslyšíme. Letní louky znamenají cvrkot, cvrkání. Původce toho cvrkání je kdo?
1: Může to být leckdo, ale v našich podmínkách jsou to výraznou většinou sarančata nebo saranče, tam čeština připouští oba tvary, nebo kobylky, případně v jižních poměrech cvrčci, ale mohou to být i další zástupci toho velkého řádu hmyzu, kterým se říká rovnokřídlí. Tam patří ještě marše, což je taková malinká sarančátka, a krtonožky. Krtonožky, hmyz, který vypadá trochu jako krtek, opravdu má takové hrabavé nožičky, jako má krtek, a ty taky dovedou zpívat, ovšem večer nebo v noci. Takže rovnokřídlý hmyz především.
0: Dovedeš ty jako entomolog podle zvuku poznat toho hmyzáka, co zrovna koncertuje?
1: Nedovedu, není to tak snadné, ale tady stojí za zmínku taková událost z entomologické historie. Dlouho se mělo za to, že u nás žije jediný druh krtonožky, krtonožka obecná. Protože všechny krtonožky, které tady kdy entomologové chytili a zkoumali, vypadaly stejně. A pak se našel jeden chytrý pán, který si říkal, že sice mohou vypadat stejně, ale co když se jinak projevují, a začal si nahrávat jejich zpěv a zjistil, že vlastně těch druhů je tady celá řada. Já teď nevím přesně kolik, to bych se musel podívat do literatury, ale jsou to druhy, které jsou dobrými druhy, jasně geneticky oddělené, ale poznají se podle zpěvu. Jenom podle zpěvu. Každá zpívá jinak.
0: Jak to dělají, že zpívají?
1: Tak to není u všech skupin stejné. Nejčastěji slyšíme saranče. Saranče zpívá tím, že drhne vnitřními stranami stehen o vnější stranu složených křídel. Ta křídla jsou v klidu položená nad zadečkem, kde tvoří takovou střížku, a ty nožky, které jsou podél těch křídel nahoru a pak dolů, tak kmitají a mají tam takové lišty, které drhnou o sebe a ta křídla se rozezvučí a tím i celé tělo té saranče nebo toho sarančete a vydává to zvuk. Mluví se o stridulaci. Kobylka naproti tomu cvrká třením křídel o sebe. Křídla pozvedne a hýbe jimi proti sobě. A tam v určité části při kořenech těch křídel jsou zase takové lišty, které o sebe třou a křídla se rozezvučí. Stejně cvrkají cvrčci a stejně i krtonožky.
0: Můžeme jít na koncert těch jednotlivých druhů ve stejnou denní dobu? Hrají ve stejnou denní dobu?
1: Ne, ne. Saranče převážně cvrkají ve dne, kobylky spíš v podvečer a začátkem večera a krtonožky v noci. Cvrčci taky ve dne.
0: Takový celodenní letní festival.
1: Tak, tak.
0: Zmínil jsi tu kobylku a saranče. To často lidem splývá v jedno. V čem se liší?
1: Těch rozdílů je mnoho. Při prvním pohledu nejtypičtější je délka tykadel. Saranče má krátká tykadla, kobylka je má dlouhá. Druhý důležitý rozdíl, který sice není vidět, ale ve způsobu života je velmi významný, saranče jsou bíložravci, žerou trávu, rostliny. Kobylky jsou dravci. Stejně tak cvrčci jsou dravci, loví jiné tvory, především jiný hmyz. A další takový zajímavý rozdíl, který neuvidíme na první pohled, museli bychom to zvíře zkoumat podrobněji, ale souvisí s tím zpěvem. Saranče mají uši na bočních stranách kořene zadečku, kdežto kobylky mají uši na předních holeních, což je dost velký rozdíl.
0: Každopádně je to úplně někde jinde, než já bych čekala, kde můžou mít uši.
1: Taky i ten způsob vydávání zvuku je úplně jiný než v našem případě. A u hmyzu je to tak běžné, že ty orgány vytvářející zvuk jsou jiné než ty naše. V případě tady toho rovnokřídlého hmyzu je to stridulace, tedy to tření jednotlivých částí těla o sebe. Cikády mají zvláštní orgán, takový tympanon, takový jakoby spíš bubínek. Existuje ale jeden druh hmyzu, který vydává zvuk podobně jako lidé, tedy proudem vzduchu. A to je lišaj smrti hlav. Překvapivě. Jediný motýl, který vydává zvuk podobným způsobem jako člověk.
0: Proč oni vlastně ten zvuk dělají?
1: Bývá to vlastně sexuální lákadlo, kde se ta dvě pohlaví jinak informují, že tam ten partner potenciální je a zároveň je lákán tím zpěvem.
0: S kobylkami se setkáváme i na stránkách Bible. Kobylky znají čtenáři Bible. A to jako hmyz, který způsobil katastrofu v Egyptě.
1: Ano, ano. U biblického textu je potřeba mít na paměti, že jejich biologie byla podstatně jiná než naše. Není možné tak jenom mechanicky převádět ty termíny do současné vědecké terminologie, takže ty biblické kobylky žádnými kobylkami nebyly, byla to sarančata. Stěhovavá, takzvaná stěhovavá sarančata, to jsou tuším tři druhy, které jsou schopny se takhle chovat. A je to velmi zajímavý projev života. Záplavy těchto v uvozovkách kobylek se občas objevují dodnes, takže to není neznámý jev. To, že tehdy vytvořili jednu z těch egyptských ran, nebylo v tom, že by se objevilo něco jindy neexistujícího, ale spíš v té načasovanosti, že právě v tu dobu se tam objevili. Zajímavé je na tom to, že tyhle ty druhy sarančí nebo sarančat za normálních okolností v obdobích sucha, která jsou v těch jejich domovinách nejběžnější, žijí jako všechny jiné saranče. Nic zvláštního na nich není.
0: Nežijí pospolitě?
1: Nikoliv. Úplně jako obyčejné saranče. Ve chvíli ale, kdy nastanou klimaticky příznivé podmínky, tak se tyhle saranče začnou měnit. Prodlouží se jim křídla, respektive objevují se jedinci. Samozřejmě těm, co už jsou dospělí, se nemohou křídla prodloužit. Mluvili jsme o tom, že hmyz má tvrdý povrch, který už se nemění. Ale začnou se rodit jedinci s delšími křídly, s pestřejším zbarvením, kde se začíná objevovat ve výrazně větším zastoupení žlutá barva. Začnou se slézat dohromady, zhlukovat a začnou žrát hořké a jedovaté rostliny. To je zřejmě ochrana před budoucími problémy s dravci, kteří by je rádi žrali, oni se tímhletím brání. A ve chvíli, kdy jejich hustota překročí určitou mez, tak se zvednou jako jedno hejno a letí krajinou a vždycky sednou, sežerou všechno, co je k dispozici a zas popoletí dál a zase všechno sežerou a tak dál, dokud nacházejí zdroje potravy. Až o ně přijdou, tak vyhynou. Je to zajímavá reakce těl tady těch hmyzích druhů na podmínky prostředí, kdy vlhkost, která je spojená s dostatkem vegetace, docela výrazně změní jejich podobu i jejich chování. Takže takový zajímavý úkaz ze světa hmyzu.
0: Děje se pravidelně tento úkaz?
1: Neděje se pravidelně. Přichází právě jenom v návaznosti na tu změnu počasí, změnu podmínek, výjimečnou nabídku potravy. Možná, tak já jsem to neřekl úplně přesně, ta pravidelnost se může objevit ve chvíli, kdy budou ty příznivé podmínky pravidelně přicházet, ale není tam předem daný rytmus. A jako u každého jevu v tom hmyzím světě, a nejenom hmyzím, dá se na to navázat, nebo evokuje to ve mně vždycky nějaké takové podobenství, nějaké připomenutí, něco, co mluví do mého vlastního života. U těch sarančí je to vlastně zajímavý vliv komunity. Oni se začnou slézat dohromady a je to spojeno s tou proměnou těla, proměnou chování. My jsme zvyklí tady v Evropě nebo v tom euroatlantském prostoru klást důraz na individualitu. Že jako jedinci jsme hodnotní, jsme cení, ale ono to společenství má schopnost i v případě lidí nás formovat. Nezmění naše těla, budeme vypadat pořád stejně, ale chovat se začneme jinak. A myslím si, že zatímco u těch sarančí je to jejich zhlukování předzvěstí katastrofy, tak v případě lidí, tam, kde zůstaneme soudržní, kde budeme mít ohled jeden na druhého a budeme spolupracovat, budeme, biblicky řečeno, dávat přednost jeden druhému a bude nám na sobě vzájemně záležet, tak nás to promění pozitivním směrem. Myslím si, že ten evropský individualismus, že je trošku zavádějící směr a vyvolává mnoho negativních jevů v naší společnosti. Takže v tomhletom směru si myslím, že nám stěhovavá sarančata mohou připomínat i některé pozitivní a žádoucí věci.
0: Mám tam takový zvednutý prst, aby nezačali lidé žrát jedovatá slova, protože pak to opravdu může způsobit to zhlukování, katastrofu.
1: To ano, ano, to se může stát. My se ovšem nepotřebujeme tak jako ta sarančata bát těch dravců, kteří by nás sežrali, pokud se budeme držet řádných věcí.
0: Petře, děkuji, že jsi dnes mi přeznamenal saranče, to zhlukování úplně jiným významem. Do toho pozitivna děkuji. Děkuji za dnešní setkání, děkuji za dnešní výpravu do světa hmyzu. Od mikrofonu se loučí Broňa Procházková, jejím hostem byl Petr Raus.
1: Naslyšenou.

Slunečko bude předmětem příštího setkání v rámci letní série Báječný hmyz kolem nás v pořadu Kaleidoskop s Broňou Procházkovou a Petrem Rausem. V pátek o 9:30 dopoledne na Rádiu 7.

FM, Radio 7, CZ, křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

0: name Jesus. Praise the living God. Praise the living Holy Spirit.
1: Noční vysílání Rádia 7 v úterý 14. července se chýlí ke svému konci a s ním od mikrofonu odchází i Daniel Zeman, který vás až doteď provázel. Ten noční blok uzavřu mocnou písní od uskupení Bethel Music, ve které se zpívá o návratu domů, o návratu k Bohu Otci. Přeju vám pěkný den a těším se na slyšenou.

14. července Kateřina Fridrichová, aby vám dělala společnost od mikrofonu Rádia 7. Já doufám, že ten letní den, který nás čeká, tak nebude až zas tak horký, zatím to tady vypadá na velké sluníčko a nějaké ty bouřky, ale také doufám, že i to vysílání Rádia 7 pro vás bude příjemné a budete mít nějakým způsobem radost z toho, co slyšíte, trochu potěšení, možná poučení, možná si prostě jenom užijete písničky, které tu pro vás máme připravené. A tak, abychom to ráno ještě přivítali nějakým způsobem, tak ještě si řekneme, jaké pořady nás dnes ráno vlastně čekají a co nás nemine třeba hned za chvíli. Ve 7:15 s tichým časem vykročíme do dnešního rána. S Romanem Touškem procházíme památkou Večeře Páně, kde lámeme chléb a pijeme víno jako připomínku. Rozměr odpuštění nás čeká od 6:45. Podat ruku tam, kde je nejvíce potřeba, to je organizace Lékaři bez hranic, kterou blíže představí ranní telefonát v 7:30. Vedení druhých lidí není většinou procházka růžovým sadem. Přicházejí momenty, které nejsou jednoduché a bolí. Ať už zapříčiněné našimi chybami, nebo se s námi sdílí druzí lidé. Pořad 3D Talk s Vojtou Barotem a kazatelem Tondou Prokupkem nás takovými těžkými momenty služby provede od 8:30. Proces dozrávání člověka, který je od počátku nesen Božím záměrem, tak představuje záchranu, spásu ve své další úvaze Štěpánka Paluchníková. Relaci Základy nabídneme v 9:30. Od dětství chtěla být spisovatelkou a povedlo se jí to. Patřila k prvním studentům e-religionistiky na Filozofické fakultě v Brně. A tahle studie jí naučila pokládat si otázky a k odpovědím přidávat slova. Asi, podle mého názoru. Jak spolu souvisí život teď a tady se životem potom? A co potřebujeme k naději? Spisovatelka Lucie Hlavinková odpovídá v zákoutí od 10 hodin.

Kapela Nad čarou hudebně zahájila dnešní ranní vysílání. Od mikrofonu Rádia 7 vás dnes tedy 14. července v úterý zdraví Kateřina Fridrichová a přeje vám příjemný poslech i té následující písničky.

Blahoslavený je muž, který nežije podle rady ničemu. Na cestě hříšníků se nezastaví a v zasedání posměvačů neusedne. Ale oblíbil si Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Bude jako strom zasazený u příhodů vody, který ve svůj čas přináší ovoce a listí mu neopadává. A vše, co dělá, se zdaří. Ne tak ničemové, ti jsou jako plevy odvívané větrem. Proto ničemové na soudu neobstojí ani hříšníci ve shromáždění spravedlivých. Cestu spravedlivých totiž Hospodin zná, cesta ničemu se ztrácí. To byl Žalm 1. Žalm, který je předmluvou všem ostatním žalmům. Jeho poselství se neskrývá ve spoustě informací, ale v tom, jak čtenáře nutí se zamýšlet nad jeho významem znovu a znovu. Protože když přemýšlíme nad člověkem, kterému bude blaze, tak zjišťujeme, že je tam celá řada věcí, které ten člověk dělá. A nejen, že přemýšlí, ale také chodí, nebo je zasazený. Samozřejmě, že se jedná o obrazná vyjádření. Ale právě proto, že jsou to obrazná vyjádření a právě proto, že jsou zakotvená v těch věcech, které si fyzicky dokážeme představit, tak žalm přetrvává věky a stále nám předává svoji moudrost. Protože blahoslavený, tedy ten, kterému bude dobře, člověk, který bude šťastný nebo možná spokojený, tak bude ten, který žije určitým způsobem života, který samozřejmě záleží na něm, pokud by šlo o to, a co dělá, s kým se shromažďuje, s kým si povídá o důležitých věcech, nad kterými věcmi přemýšlí. Ale také je to člověk, který je zasazený u tekoucí vody. A to už není zcela naše zásluha, protože ten obraz, který Žalm 1 používá, je strom, který je přesazený jako sazenice k přívodu vody. A nikdy ten obraz nebyl tak velký jako v toto léto, když sledujeme, jak nám usychají rostliny a jak ožívají po každém každodenním zalití. A tak já vás dnes povzbuzuji k tomu blahoslavenému životu, který spočívá v tom, s kým chodíme, ale také u toho, kdo nás zasadil u tekoucí vody. Hospodine, děkuji ti za to, že se o nás staráš, za to, že můžeme se spolehnout na to, že pokud nás zasadíš k tekoucí vodě, tak je vždycky k dispozici, že můžeme čerpat z tvé bohaté moudrosti a z hloubky tvého života. Děkuji, že nás každodenně zavlažuješ svým slovem.

Blíží se 6:30 v ranním vysílání rádia. 7 tuto hodinu nás čeká ještě jeden pořad, a to od 6:45 se můžete těšit na Romana Touška, se kterým teď procházíme v pořadu Biblická úvaha Památku večeře Páně. Ale než se tam ještě dostaneme, tak je tu třeba Jana Zubajdová a Na břehu řeky, tedy Na břehu rieky.

Ty mi stačíš, to byl Shiloben Hot, píseň Enough for me. Když se podívám na to, co mi dáváš, svět už mi nemá co nabídnout. Opuštění, radost a pokoj mě naplňují, starosti odplouvají, tak já doufám, že i vám v některých momentech starosti odplouvají a že jsou momenty, kdy cítíte, že vám skutečně nic nechybí. Posloucháte ranní vysílání Rádia 7 a já vám spolu s kapelou Awaken přeji hezký den.

V minulé části jsme si připomínali skutečnost, že Večeře Páně se koná na památku Pána Ježíše Krista a jeho oběti na kříži. Ale to, co jsme připomínali, je především to, že se nejedná při této připomínce a památce o žádné připomenutí si historie, ale právě naopak, je to připomenutí si toho, že Pán Ježíš Kristus skutečně zvítězil a že dosah toho všeho, co on získal, má platnost pro každodenní život. Hlavní myšlenkou tedy bylo to, že pokaždé, když si připomínáme Ježíšovo vítězství na kříži, jeho zmrtvých vstání, tak si připomínáme to, že teď žijeme nový život. Dnes se posuneme o kousek dál a připomeneme si další motiv, kterým je Boží odpuštění naší viny. Večeře Páně je večeří, při které jsme ujištěni o odpuštění našeho hříchu. Pán Ježíš při ustanovování své večeře prozradil svým učedníkům tajemství významu své oběti. Řekl jim doslova, toto je má krev, která spečeťuje novou smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů. Všichni víme, že hřích je vetkán do našeho života, a naší lidskou vlastností, pokud nejsme tedy zcela otupělí, je stydět se za něj. Právě to vidíme u prvních lidí, když jim došlo, co provedli, když jedli ze zapovězeného stromu. Začali se stydět jeden před druhým, ale především měli potřebu se skrýt před Hospodinem. Člověk má oprávněný strach, co mu Bůh řekne. A tím se ještě víc Bohu vzdaluje. Takový důsledek do lidského života přináší hřích. Ďábel nám někdy až příliš rád připomíná, že věříme ve svatého Boha. Jeho zákeřný motiv je očividný. Udělá cokoliv, jen abychom k tomuto Bohu nepřišli a nezjistili, že u něho je odpuštění. Večeře Páně se žel někdy stává něčím, co nám připomíná naši vinu. A náš stud a potřeba skrýt se před lidmi i před Bohem se tak ještě víc prohlubuje. Ale nejpřednějším významem Večeře Páně není připomenout nám naši vinu. Nýbrž, jak jsme mluvili o tom minule, připomenout nám Ježíšovu očišťující oběť a ujistit nás o tom, že se naopak skrývat nepotřebujeme. Jsme zváni k Večeři Páně dokonce s naší vinou. Boží odpuštění skrze smrt Pána Ježíše znamená, že se nikdy nemusíme stydět přijít za Bohem, ať vypadáme jakkoliv, ať máme svědomí jakkoliv černé. Ne proto, že by Bohu přestal vadit hřích, ale proto, že ať na nás ulpívá jakákoliv vina, Bůh ví, že Ježíšova krev ji dokáže smýt. Když přemýšlíme o kořenech, ze kterých Večeře Páně vyrůstá, nesmíme přehlédnout zřetelnou zprávu o vztahu Pána Ježíše k hříšníkům. Byl dokonce nařčen z toho, že se s nimi stýká a stoluje s nimi. On sám řekl, že nepřišel pro svaté, ale pro hříšné. Ženě, která byla přistižena při cizoložství, řekl, že jí nesoudí, ale také, aby už nehřešila. Velice často spojoval něčí tělesné uzdravení s odpuštěním jeho hříchů. Doslova těm lidem říká, tvá víra tě spasila. A konečně samotný kříž znamená sebeobětování za hříšné lidi. Tento Ježíš zve člověka ke své večeři. Jinými slovy, u Večeře Páně mají přední místa největší hříšníci, kteří ovšem s bázní a třesením spoléhají na Ježíšovu moc očistit je od veškeré jejich viny. Zásadním způsobem snižujeme význam smrti Pána Ježíše a jeho večeře, jestliže izolujeme tuto slavnost pro svatě zbožné a klademe nebiblické překážky všem, kteří naší svaté zbožnosti nevyhovují. Jestliže při slavení Večeře Páně nevnímáme touhu po odpuštění,
našeho či někoho dalšího. A touhu po radosti z odpuštění je cosi zásadního v nepořádku. Na druhé straně ale nikdy nesmíme zapomenout, že toto naše odpuštění má cenu Ježíšova života. Jsou to dva body, mezi kterými musí být vyvážené napětí. Na jedné straně Ježíšova smrt za naše hříchy a na straně druhé význam této smrti pro naše odpuštění a nový život. Bez zřetelného vnímání Ježíšovy smrti jako triumfu nad hříchem a smrtí děláme z církve jen spolek zkroušených existencí. Na druhé straně ovšem bez naprostého přijetí kříže jako jediné možné cesty k vítězství se z nás stávají bezohlední triumfalisté, kteří chtějí vítězství, tedy odpuštění, bez kříže. V každém případě platí, že Večeře Páně je jedinečnou slavností našeho osvobození od hříchu a smrti. Od viny, ať je kolektivní nebo osobní, ať je pravá nebo falešná. A zároveň slavností smíření, především s Bohem, ale také s lidmi, kteří jsou kolem nás. Na tomto místě je potřeba připomenout myšlenku, kterou Pán Ježíš formuloval v podobenství o nemilosrdném služebníku. Ten, kterému byl právě odpuštěn neuvěřitelně vysoký dluh, není v zápětí schopen odpustit nepoměrně nižší dluh svému kolegovi. A to proto, že neviděl přímou souvislost mezi svým dluhem a dluhem svého kolegy. Jestliže tedy my přistupujeme k Večeři Páně a nevnímáme přímou souvislost mezi Boží láskou k nám a naší láskou k lidem, potom přistupujeme k Večeři Páně nehodně. A naopak, tam, kde Boží láska proniká do vztahů uvnitř církve a dokonce proniká ještě dál k lidem, kteří stojí mimo církev, tam může Pán Ježíš velice požehnat.

Pořad Biblická úvaha má premiéru vždy v 6 hodin a 45 minut, tedy nejinak tomu bude i zítra. A znovu se můžete těšit na Romana Touška a další díl, který se bude zabývat Večeří Páně. Tentokrát o lásce a jednotě bude následující díl. Posloucháte ranní vysílání Rádia 7.

To byla znělka vysílání Rádia 7, je tu 7. hodina a od mikrofonu vás zdraví Kateřina Fridrichová, která vám tímto přeje příjemný poslech našeho hraní.

Já jen doufám, že vy při našem vysílání už neusínáte tady, samozřejmě pokud máte třeba po noční službě a cílem je usnout, tak budu ráda, když vás, jestli vás ta píseň uspala, ale pokud potřebujete být probuzení a svěží, pak samozřejmě to chtělo možná nějaký větší nářez, ale tak i z úcty k vašim uším tady byla píseň Usínám, příjemná píseň od kapely Mezi všemi. Ještě prozradím, že pochází z alba Poprvé, podruhé z roku 2015. Posloucháte ranní vysílání rádia 7x po 7. hodině a ještě připomenu, že tuto hodinu uslyšíme telefonát. Tentokrát dnes představíme organizaci Lékaři bez hranic. No a teď je to Lucy Crumbl a píseň, která se jmenuje God's Heart Explodes.

Posloucháte ranní vysílání Rádia 7, dospívali Křesťané Ostrava, tak se jmenuje kapela, která nám přespívala tento cover písně s názvem Před Božím trůnem v nebesích. A co ještě dodat? No, je 17. července, je úterý a venku to vypadá na poměrně krásný letní den, pokud zrovna máte dovolenou, ale samozřejmě také se může stát, že vás občas překvapí někde lokální přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů, relativně mírný vánek nebo vítr. A pokud se ptáte, odkud mám informace, tak jsem nahlédla na Český hydrometeorologický ústav, tak posloucháte Rádio 7 a je tu pro vás připravena další píseň, tentokrát ve španělštině.

V ranním vysílání Rádia 7 se nám blíží 7:30 a s ní také dnešní ranní telefonát, ale do té doby tu samozřejmě ještě třeba Jan Knížek nebo Filip Mana.

0: Haló, tady Rádio 7. Ráno s Rádiem 7.
1: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
2: Ranní telefonát Rádia 7.
3: V letních ranních telefonátech Rádia 7 představujeme projekty, o kterých stojí za to vědět. Dnes se blíže podíváme na organizaci Lékaři bez hranic, která poskytuje zdravotnickou a humanitární pomoc lidem v krizových oblastech po celém světě. Ve vysílání vítám ředitele České kanceláře Lékařů bez hranic Tomáše Bendla. Dobré ráno, Tomáši, vítejte.
4: Dobré ráno.
3: A pro třeba posluchače, kteří o Lékařích bez hranic uslyší úplně poprvé. Čím se vaše organizace zabývá a v čem spočívá její poslání?
4: Jasně. Naše práce spočívá už přes 50 let vlastně v pomoci těm nejzranitelnějším obětem ozbrojených konfliktů, epidemií, přírodních katastrof, anebo zkrátka lidem, kteří by jinak neměli žádný přístup k té důstojné zdravotní péči. Zároveň, a o tom se možná úplně neví, se zasazujeme o lepší dostupnost léků v nejchudších oblastech planety, což je dnes velmi aktuální téma, například s ohledem na vývoj vakcín proti ebole v Konžské demokratické republice. Celkově každý rok, proto aby si člověk dokázal udělat představu, šetříme několik milionů mužů, žen i dětí ve zhruba 70 zemích světa. Zaměstnanců, kteří tvoří ty humanitární týmy, tak máme necelých 68 tisíc. Takže to je zhruba tak rozsah toho, co děláme a čemu se věnujeme.
3: A kdybyste měl přiblížit vizi, se kterou Lékaři bez hranic vznikli?
4: Ano, původní myšlenka vycházela z jednoduchého přesvědčení, že lidé by měli mít přístup ke kvalitní zdravotní péči bez ohledu na jejich pohlaví, etnicitu, náboženskou víru nebo politické preference, přičemž velkou roli zároveň hrála i určitá touha upozorňovat na problémy, které humanitární krize způsobují a nemlčet o nich, protože pouze tak je můžeme jako společnost řešit. Vlastně je také dobré zmínit, Lékaři bez hranic nezaložili jenom lékaři, ale právě také novináři s ohledem tady na ten druhý pilíř naší práce.
3: Což mě vede k otázce, že to vlastně potom pozdější zakladatel Lékařů bez hranic stal ministrem zahraničí ve Francii, pokud se nemýlím.
4: Ano, to je pravda.
3: A když se podíváte na oblasti, ve kterých působíte, tak co je, možná bych se zeptala konkrétně česká zkušenost, jo, s čím nejčastěji se potkáváte?
4: Ano, my teďka jako organizace máme projekty v Jižní Americe, v Africe, také v Evropě a Asii. To operační portfolio je hodně široké vlastně, když pracujeme například při těch epidemiích, tak samozřejmě se hodně soustředíme na poskytování takové té klasické zdravotní péče, epidemiologie, osvěty a tak podobně. Pokud pracujete v ozbrojených konfliktech, je to zase trochu něco jiného, protože se musíte věnovat hodně psychologické pomoci, traumatologii a tak podobně. Což je vlastně něco, s tím máme hodně velkou zkušenost i třeba během přírodních katastrof, protože když je zemětřesení, tak potom ty zranění jsou dost podobná některým těm ozbrojených konfliktech. Takže jako záleží hodně, kde konkrétně pracujete. Ty největší projekty, které teďka máme, tak jsou asi na Ukrajině, v Konžské demokratické republice, kde právě probíhá ta zmiňovaná epidemie eboli, v Jižním Sudánu, v Sudánu, kde je opravdu extrémně brutální občanská válka, anebo také v Pásmu Gazy, kde máme projekty už od konce 80. let minulého století, ale snažíme se je tam udržovat dodnes.
3: Takže většinou si člověk představí možná lékaře v terénu, ale jak už jsme se i bavili před vysíláním, že se u vás uplatní i různé jiné profese, tak kdo vlastně všechno tvoří vaše týmy a bez jakých profesí by se vaše práce neobešla?
4: Ano, ten název Lékaři bez hranic je vlastně tady v tom ohledu trochu zavádějící, protože jenom v uvozovkách, jenom 25% našeho personálu jsou lékaři a lékařky. Dalších 25% je jiný podpůrný zdravotní personál, jako například laboratorní technici, zdravotní sestry a tak podobně. A těch posledních 50% jsou vlastně všichni ostatní, kvůli kterým ty nemocnice, kliniky a ostatní zdravotnická zařízení mohou fungovat. Takže prostě logistici, stavební inženýři, specialisté na vodu a sanitaci, překladatelé, řidiči, kulturní mediátoři, specialisté na komunikaci, všichni tady ty lidi, bez kterých prostě to zařízení nemůže každý den běžet. Takže není to rozhodně tak, že by pro lékaře bez hranic pracovali jenom lékaři, to je určitě pravda.
3: A tady se zeptám, znamená to tedy, že i přijímáte třeba dobrovolníky nebo lidi, kteří se zajímají, tak jako kdokoliv vlastně může zkusit, jestli byste nevyužili jeho dovednosti?
4: Takhle, to slovo dobrovolník má u lékařů bez hranic právě s ohledem na naší francouzskou historii trochu jiný význam, než by si možná lidé mysleli. My když používáme slovo dobrovolník, tak tím nemyslíme, že u nás pracuje někdo zadarmo. Všichni lidi, kteří jsou v našich projektech na humanitárních misích, tak za to jsou placeni a jsou to profesionálové, protože zkrátka potřebujete mít zkušený personál pro to, abyste tu práci mohla dělat dobře. My si pod tím slovem dobrovolník představujeme spíš to, že člověk na sebe dobrovolně bere to riziko související s práci v ozbrojených konfliktech například. A tady to je právě potřeba lidem vždycky velmi detailně vysvětlovat i při tom náborovém procesu a náborových řízeních, aby věděli, do čeho jdou.
3: A tak to děkuji za zpřesnění, protože to je přesně jako vlastně jako celkem logické, protože ty podmínky jsou velmi specifické, takže předpokládám, že tam ta osvěta, jako ta příprava toho dobrovolně na sebe beroucího člověka je poměrně náročnější než kde které jiné organizaci, předpokládám.
4: Ano, je to samozřejmě něco, co je pro naší práci specifické, protože dnes, já jsem mluvil o některých těch kontextech, ve kterých pracujeme, ale je důležité zmínit, více než 55% všech našich projektů je v nějakých oblastech s nestabilní bezpečnostní situací nebo přímo v ozbrojeném konfliktu. Zároveň my máme jako lékaři bez hranic velmi specifický způsob fungování tady v těch místech. My nikdy nepoužíváme ozbrojenou ochranku. Primárně, protože jsme se už jako organizace naučili, že zbraně akorát lákají další zbraně. Takže místo toho aplikujeme takzvaný vyjednávaný přístup, což znamená, že než někde otevřete tu kliniku, nemocnici nebo jakékoliv jiné zdravotnické zařízení, tak se vlastně sejdete se všemi stranami toho konfliktu, vysvětlíte jim, jak budete pracovat, že budeme poskytovat péči všem bez rozdílu. Jedinou podmínku, kterou v podstatě máme, je, že se do našich zdravotnických zařízení nemůže člověk přijít odbrojený, ale jinak neděláme mezi lidmi žádný rozdíl. Každý, kdo potřebuje pomoc, tak ji tam dostane. Pokud tady na ten mod fungování ty všechny válčící strany přistoupí, tak ten projekt otevíráme a můžeme tam normálně fungovat, protože máme nějakou garanci bezpečí. Pokud nepřistoupí, tak ten projekt neotevíráme. Bezpečí toho personálu pro nás vždycky musí být na prvním místě a mezi lékař fakt nikomu nepomůže. Takže tady to je potřeba vždycky brát potaz.
3: Rozumím, což samozřejmě vyžaduje trošku přístup jako k tomu, že vlastně musíte brát všechny lidi jako lidi bez ohledu na to, vlastně kým jsou v tom civilním nebo vojenském svém životě. Chápu to správně?
4: Ano, to je vlastně jeden z těch základních pilířů lékařů bez hranic. Tady v tom spočívá ta nezávislost, ta nestrannost a ta neutralita, že poskytujeme péči skutečně všem bez rozdílu, ať už jsou odkudkoliv.
3: A kdyby se někdo chtěl o vaší práci víc dozvědět nebo ji třeba podpořit, kde najde potřebné informace a případně i jaké jsou možnosti podpory?
4: Jo, děkuji, že se na to ptáte. Nejjednodušší a takový nejucelenější zdroj informací jsou určitě webové stránky Lékařů bez hranic, normálně lékaři-bez-hranic.cz, kde člověk najde úplně všechno o naší organizaci, o tom, jak fungujeme, kde pracujeme, naší historii a případně i taky o tom, jak se zapojit. Samozřejmě, pokud se člověk chce zapojit, tak úplně nejjednodušší a nejefektivnější forma té podpory je finanční podpora. Nemusí se rozhodně jednat o žádnou velkou částku, ale konkrétní finanční zdroje je něco, co dokážeme nejrychleji přetavit do specifické humanitární pomoci pro ty lidi, kteří ji potřebují. Není to ale jediná cesta, jak se zapojit. Může člověk byť nebýt dobrovolník v tom tradičním slova smyslu na misi, tak může být dobrovolník například v naší kanceláři České republice nebo jinde, nebo se zapojovat v celé řadě různých akcí a dalších projektů, které tam nabízíme. Takže těch možností je celá řada.
3: Tak to je rozhodně povzbuzení pro posluchače Rádia 7. A já si ještě takovou poslední otázku. Máte vy nějaké klidové období? Tady v rádiu třeba budova bude napůl prázdná, protože prostě lidé mají dovolené. Tak máte taky takhle klidové období, nebo prostě u vás to jede pořád?
4: Není to tak, že bychom měli nějaké předem známé klidové období během roku. Naše práce je z podstaty věci velmi reaktivní, takže samozřejmě, když udeří nějaká krize, tak musíme začít fungovat a je úplně jedno, kdy se tak stane, jestli je to ve všední den nebo o Vánocích. Ale taky právě proto, že máme tady ten reaktivní způsob práce, tak je to ve vlnách. Některé období jsou víc vytížené, některé méně, záleží, co se zkrátka ve světě děje.
3: Tak v tom případě já vám budu přát, aby to období bylo co nejklidnější, ale prostě, že jo, drama je vlastně vaše práce, nebo prostě pomáhat tam, kde je to potřeba, takže vlastně ať se vám daří. Děkuju za představení organizace Lékaři bez hranic. Ještě něco jsem třeba zapomněla, co byste chtěl dodat?
4: Ne, já myslím, že to bylo, že jsme řekli to, co bylo důležité.
3: Tak já děkuji za rozhovor řediteli České kanceláře Lékařů bez hranic Tomáši Bendlovi. Přeji vám krásný letní den a naslyšenou.
4: Já také moc děkuji za pozvání. Hezký den.
5: Dneska jsem spal 11 hodin, zatímco ty spal jenom 2.

0: Má pravda.
1: Všechny posluchače Rádia 7 zdravím v novém dni, pokud jste se k nám právě připojili, je úterý 14. července. Blíží se nám 8. hodina a co dodat, no bude to asi teplý den, tak se přiměřeně oblečte, přiměřeně pijte a doufám, že vám bude ve společnosti Rádia 7 dobře. My.

0: 8 hodin. Dozněla znělka rádia 7 ohlásila 8 hodinu raní, a to v úterý 14. července. Od mikrofonu vás tímto zdraví Kateřina Fridrichová. A než se pustíme do zbytku hodiny, tak nahlédneme do další biblické knihy. Není úplně další, je tu další kapitola, 14. kapitola Ezechiele, a s ní také pořad, kterému říkáme Bible Guide, tedy průvodce Biblí.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.

Ezechiel, 14. kapitola. Na začátku této kapitoly Bůh odsuzuje ty, kteří sice uctívají modly, ale pokrytecky se přijdou ptát proroka na boží radu. Na přání pokrytce ale prorok nesměl Boha žádat o radu. Pokud to prorok udělá, tak ponese stejný trest jako ten pokrytec. Varování pak končí popisem dokonalého budoucího vztahu mezi Izraelci a Bohem. Je to vztah podle Ježíšovy nové smlouvy. O tom čteme. Potom už dům Izraele nebude bloudit ode mě pryč a nebudou se už poskvrňovat všemi svými hříchy. Budou mým lidem a já budu jejich Bohem, praví panovník Hospodin. Tato slova jsou v listu Židům spojována s Ježíšovou novou smlouvou. Tam čteme. Ježíši však byla svěřena mnohem vznešenější služba, neboť se stal prostředníkem lepší smlouvy, založené na lepších zaslíbeních. Bůh ale svůj lid, lid Izrael v knihách proroků, kárá, když říká, nuže, toto je smlouva, kterou po těch dnech uzavřu s domem Izraele, praví Hospodin. Své zákony vložím do jejich mysli a napíšu jim je na srdce. Pak budu jejich Bohem a oni mým lidem. Nový vztah, jak ho předpovídá Ezechiel, je tedy ten, který nabízí vzkříšený Kristus. A tento nový druh vztahu předpokládá, že Bůh bude v nás a my v Bohu. Tak se za tento budoucí vztah modlil Ježíš. V ten den poznáte, že já jsem ve svém Otci a vy ve mně a já ve vás. Tento nový vztah je také naplněním Abrahamovy smlouvy. Jemu Bůh slíbil, že jeho potomci budou v dokonalém vztahu se svým stvořitelem. V knize Genesis čteme. Potvrzuji svou smlouvu s tebou i s tvým budoucím semenem ve všech jejich pokoleních. Je to věčná smlouva, že budu tvým Bohem i Bohem tvého budoucího semene. Tato Abrahamova smlouva je předpovědí Ježíšovy nové smlouvy. A součástí této smlouvy nejsou automaticky všichni fyzičtí Abrahamovi potomci, tedy Izrael, ale všichni potomci Abrahamovi víry. Nový vztah s Bohem totiž není fyzický, ale duchovní. Nepotvrzuje se tělesnou obřízkou, ale přijetím Krista vírou, což je duchovní obřízka, tedy změna srdce. Nový vztah, který předpovídal Izraelcům Ezechiel, je tedy naplněním Abrahamova slibu a je také vyvrcholením celé spásy lidstva. Tato nová úroveň vztahu mezi Bohem a lidmi je základem nového světa a nového stvoření.

Kristus. Tak Abrahamovo požehnání přišlo v Kristu Ježíši na pohany. Všude tedy, kde v prorockých knihách čteme o nové smlouvě, čteme o tom, co se stalo v Ježíši Kristu. On je ten, ke kterému všechny předpovědi směřují a ten, ve kterém se všechny sliby naplňují. Jak to vyjádřil Pavel, všechno je z něj, skrze něj a pro něj. Jemu buď sláva na věky. Dál pak v Ezechielovi čteme, že ani ty nejvěrnější boží služebníci nemohou zachránit jiné z jejich hříchů. Čteme, synu člověčí, kdyby nějaká země proti mě zhřešila a byla mi nevěrná, stáhl bych na ní ruku a odřízl ji od chleba, poslal bych na ní hlad a vyhladil bych z ní lidi i dobytek. Pak i kdyby v ní byli tito tři muži, Noé, Daniel a Job, zachránili by svou spravedlností pouze sami sebe, praví panovník Hospodin. Způsob božího trestu je zde popsán stejně jako v knize Zjevení. Meč, hlad, dravá zvěř a mor. A po tomto snad konečném trestu všichni plně porozumí všemu, co se stalo. Nuže, tak praví panovník Hospodin, co teprve až na Jeruzalém pošlu své čtyři kruté soudy? Meč, hlad, dravou zvěř a mor, aby z něj vyhladil lidi i dobytek. Přesto v něm ale zůstane hrstka přeživších, kteří odtud vyvedou své syny a dcery. Hle, už k vám přicházejí. Až uvidíte jejich způsoby a jejich skutky, dojdete útěchy po tom neštěstí, které jsem uvedl na Jeruzalém. Neboť poznáte, že nic z toho, co jsem v tom městě učinil, nebylo bez příčiny, praví panovník Hospodin. Jednou porozumíme i všemu, co se stalo v našem vlastním životě.

Poznávat Bibli a její poselství můžete v pořadu Bible Guide zase zítra v 8 a 18 hodin. Pořad připravil Jiří Zdráhal, pastor církve ICF v Brně. Pokud byste si pořad chtěli pustit v repríze, tak můžete dnes v 18 hodin a předchozí díly samozřejmě najdete na webu Rádia 7.

0: Péter Křemen dospíval v ranním vysílání Rádia 7, rádia, které je tu konec konců 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Dnes tomu není jinak. Jsme rádio křesťanské, které je podporováno svými posluchači. To proto, že nevysíláme reklamy, ale tu a tam vás požádáme o to, jestli byste nezvážili naši podporu.
1: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
2: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
3: Přinášíme povzbuzení.
1: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
2: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
3: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Krátce před 8:30 posloucháte ranní vysílání Rádia 7 a od mikrofonu vás zdraví Kateřina Fridrichová, ta vás také zve k poslechu pořadu, který uslyšíme vlastně po následující písni, a ten pořad se jmenuje 3D Talk. Tentokrát tam bude hostem Antonín Prokůpek, moderovat Vojtěch Barot, a zamýšlet se budou nad tématem, které je současné pro každého možná pastora, dokonce vedoucího mládeže, ale i třeba člověka, který se octne v nějaké vedoucí pozici nad několika, třeba i málo lidmi, tak zjistí jednu věc, že vedení bolí. No a jak se s tím vypořádat a co to znamená, tak to už si můžete potom poslechnout v pořadu 3D Talk od 8:30.

0: 3D Talk. Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
1: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou opět sedí Tonda Prokůpek, kazatel církve bratrské Bruntále, který by dokázal shrnout svůj život do 5 slov. Jsou to slova Hospoda, bolest, milost, povolání a Bruntál. Tondo, vítej zpátky.
2: Ahoj, ahoj.
1: Proč těchto 5 slov?
2: Za každým z těch 5 slov se skrývá kus mého života. Kus mého osobního prožití. A zkusím to vzít úplně letem světem. Možná vás navnadím na něco, ale já jsem se narodil v Opavě. Vyrůstal jsem v Opavě. Vyrůstal jsem v nevěřící rodině. O Bohu jsem toho nikdy moc nevěděl. Víra pro mě byla, nebo vlastně vůbec nebyla, součástí života. Když jsem se poprvé setkal s Biblí, tak to bylo ve 13, když nám přišli jehovisti. Obrázky měly pěkné. Ale já jsem měl starost o to, ať nezapálíme stoh slámy, když jsme si zapalovali první cigaretu. Jak šel čas, tak jsem pracoval v různých profesích. Docela dlouho jsem byl v gastru jako číšník a časem jako barman. A hledal jsem tak trošku, co má v životě skutečný smysl. A našel jsem alkohol a drogy. Tam bych řekl, že začíná ta bolest asi. Pak jsem šel na chvilku do Prahy, strávil jsem nějaké 2 roky na ulici, nějakou dobu jsem byl závislý. A pak jsem se vrátil zpátky do Opavy po nějaké době. A zajímavé je, že k víře mě přivedl můj mladší bratr. A byl to právě on, kdo mě pozval mezi křesťany. A na jedné mládežnické akci jsem poprvé opravdu slyšel evangelium. Pomáhal jsem jim s gastrem a s vařením, když jeli na víkendové pobyty. A slyšel jsem tam evangelium a možná jsem si začal uvědomovat, že Ježíš Kristus není jen historická postava, ale že je živý pán, který mě, i mě, což mě dnes překvapuje, zve k následování. Tam bych řekl, že kolem Velikonoc jedněch jsem prožil milost. Postupně jsem Bohu otevřel svůj život. A pro mě to nebyla změna ze dne na den, lusknutím prstu, ale spíš to byl začátek nové cesty. Trvalo to asi 3 roky, než jsem opravdu přijal Boha, nebo respektive než jsem si uvědomil, že by on mohl chtít přijmout mě, takového, jaký jsem. Nakonec jsem byl v roce 2014 pokřtěn v církvi bratrské a začal jsem růst ve víře a zapojovat se do služby, v tehdy ještě v Opavě. Řekl bych, že jsem díky vedení spoustě lidí a díky doprovázení pochopil i pro co mám obdarování a možná proto jsem i ucítil to povolání jít na vikáře, až teďka vlastně na kazatele. A dnes sloužím jako kazatel církve bratrské v Bruntále. Vedu malé společenství, podílím se na službě ve Vrbně a když se ohlídnu zpět, tak vidím, že Bůh používá i obyčejné lidi z obyčejných poměrů. A já jsem za to velmi vděčný, že si použil i mě, abych mohl nést vlastně to evangelium. Možná tam, kde ho mnoho lidí ještě neslyšelo.
1: Věřím, že za všemi těmi 5 slovy je ještě mnohem víc. Teď sloužíš jako kazatel v církvi bratrské. Co tě v té službě nejvíc překvapilo?
2: Asi jak složití jsou lidé. Já to myslím v dobrém teďka. Když jsem byl mladší, měl jsem tendenci vidět problémy jednodušeji a vidět svět jednodušeji. Hodní zlí a většinou všichni ostatní kolem mě byli ti zlí a já jsem byl ten hodný, i když to vůbec nedávalo smysl navíc, co jsem dělal. Ale dnes mnohem víc vidím ty příběhy, které nejsou černobílé, ale jsou spíš šedé. Nebo jsou barevné, ale jako velmi tam převládá ta šedá. A za každým rozhodnutím toho člověka, ať je jakékoliv to rozhodnutí, bývá bolest. Pamatuju si na jednu slečnu, která s brekem říkala, že nejspíš půjde na potrat, protože nevidí jinou cestu. A po dlouhých 6-hodinových rozhovorech se nakonec rozhodla nejít. Dneska vychovává dceru, 6letou už asi. Ale já si velmi dobře pamatuju, jak jsem prostě nemohl říct, hele, tohle je špatně, protože v tom příběhu, který jsem jejím příběhu, který jsem slyšel, jsem viděl tolik bolesti a tolik zranění, že moje věta na konci toho rozhovoru byla, hele, ať se rozhodneš jakkoliv, tak já klidně půjdu s tebou do té nemocnice. Počkám tam a pak tě odvedu zpátky. No, za každým takovým pádem bývá nějaký zápas, který ten člověk musel vybojovat. A člověk, když je v tomhle tom prostředí nějakou delší dobu, tak se možná naučí méně soudit ty lidi a jejich rozhodnutí, ale opravdu se naučí více poslouchat, co říkají.
1: Bolest bylo jedno z tvých slov. I dneska budeme mluvit trochu o tom, když vedení bolí, protože někdy vedení bolí, někdy jsou vedoucí odmítáni. Jak se ty vyrovnáváš s odmítnutím?
2: Není to jednoduché. Přemýšlím na tou otázkou a musím si uvědomit, že se nebavíme o tom, když někoho pozvu na rande. Tam to taky bolí, to odmítnutí. Ale když sloužíš lidem, dáváš do toho kus sebe. Modlíš se za ty lidi, investuješ do nich čas, máš je rád, jsi k ním upřímný a někdy ti lidi stejně odejdou. Někdy odmítnou pomoc, kterou jim v dobré víře nabízíš. Někdy dokonce odmítnou evangelium a člověk se učí, že ani Ježíš nebyl přijat všemi. A když čtete příběhy z Nového zákona, tak můžete vidět, kolik lidí ho odmítlo, kolik lidí ho skoro poslalo do háje. A po kolika lidech chtěl možná věci, které oni sami nebyli schopni udělat, a tak taky odešli. A my chceme taky po lidech, ať občas něco udělají. Chceme vidět změny v jejich životě, chceme, aby aplikovali Boží slovo. A někdy je to moc na ně. Takže jo, není to jednoduché a vždycky to bolí, když vidíš člověka odcházet, protože vždycky ho máš svým způsobem rád.
1: Máš někdy u toho pocit selhání?
2: Zažil jsem ve službě chvíle, kdy jsem si říkal, možná jsem to pokazil. Myslím si, že jsou chvíle, nebo byly chvíle, kdy jsem to určitě pokazil. A myslím, že každý poctivý vedoucí takové chvíle zná. A někdy zpětně vidíš věci, které jsi mohl udělat jinak. A já jako introvert mám ještě tu tendenci si skoro pokaždé před každým rozhovorem ty rozhovory přehrávat a snažit se vidět ty cesty, kterými se ten daný rozhovor v budoucnu bude ubírat. To mě velmi překvapí, když ti lidi řeknou něco, co já jsem nevymyslel. Ale někdy si kladeš otázky, co můžeš udělat jinak, nebo tak, aby si předešel některým těm scénářům, které znaš. Ale zároveň jsem se naučil jednu důležitou věc a to mi tady hodně pomohlo. Já nejsem spasitel. Kristus je spasitel. A to je strašně velký rozdíl. Předat ty věci jemu. Vložit je Bohu do rukou. A možná i to moje selhání. Protože na jednou se mi podařilo, že jsem po 10 letech zjistil, že můj rozhovor s někým, který jsem si myslel, že byl totálně spackaný, vedl k tomu, že ten člověk nakonec stejně skončil v církvi. A to je Boží milost tady tohle. To není moje zásluha.
1: Co bys poradil lidem, kteří mají pocit selhání? Jak s ním člověk může bojovat?
2: S tím nejde bojovat, Vojto. To je prostě pocit, který budeš mít a někdy ho budeš mít, když opravdu něco pokazíš a někdy ho můžeš mít jenom proto, že daný člověk si bude myslet, že jsi něco pokazil a ty jsi to nepokazil. Co můžeš udělat je možná přijmout ten pocit, ale uvědomit si vážně to, že není v tvých silách měnit lidské srdce. To může opravdu jenom Pán Bůh. Vložit to Bohu do rukou, dál se modlit za ty lidi, ale nechat to jít.
1: Pojďme teď k lidem, kterým sloužíš. Co ti naučili tyto lidé?
2: Že změna potřebuje čas. Myslím si, že jsem se naučil tady větší trpělivosti. Myslím si, že jsem byl vždycky dostatečně trpělivý. Aspoň v zahradnictví mi to říkali, protože můj nadřízení, kolega a šéf žádnou trpělivost neměl, tak proto to vypadalo, že já jsem trpělivý. Ale naučil jsem se tady, že Pán Bůh pracuje úplně jiným tempem, než bych si já často přál. Že mnohdy největší proměny přicházejí tam, kde bych je vůbec nečekal. Naučil jsem se tady důvěřovat Bohu mnohem víc, než bych se možná naučil v tom velkém společenství, kde se spousta těchto malých drobností, které já teďka považuji za velmi důležité, ztratí a které velmi často bereme za samozřejmost.
1: Zmínili jsme tady i učednictví. Jakou roli hraje učednictví ve tvé službě nebo ve vedení, ve službě vedoucího?
2: Pro mě je učednictví velmi důležité. Celkové to doprovázení lidí beru z toho biblického pohledu. Ježíš vedl své učedníky. Ježíš neuspořádal jeden seminář, jedno kázání nahoře, kde jim řekl, hele, takhle chci, aby to bylo. Teďka už všechno víte a běžte do světa. Ale Ježíš s nimi šel 3 roky. Ježíš s nima jedl, Ježíš s nimi spál, mluvil s nimi, byl s nimi. A myslím, že tam opravdu vzniká ten skutečný růst. Ne v tom uspořádat jednu konferenci, jeden seminář, nebo nějakou jednu velkou akci, kde bude hrát skvělá hudba se světýlkama a dýmem a pak si myslet, že tím evangelium zasáhne všechny lidi. Ale vážně si myslím, že je to učednictví, i ta evangelizace, a i ta misie v těchto věcech je strašně důležitá v té trpělivosti, ale v tom být s těma lidma. Když někam přijedu, řeknu jim, tohle po vás chce Bible, tohle po vás chce Bůh, tak proč by to měli dělat, když s nima nikdo v tom nezůstane.
1: Jak se ti to daří? Jak se ti daří to vlastně, co po nás Ježíš chce, k čemu nás Bible vyzývá, abychom dělali učedníky? Jak se ti to daří?
2: To je zajímavá otázka. Ukázal bych ti graf s číslama, kde neuvidíš skoro žádný růst, takže by si možná řekl, že se mi nedaří vůbec. Ale přesto, jak jsem říkal, že Pán Bůh funguje v jiných časových rovinách a někdy i mnohem pomaleji, než bych chtěl, přesto i v tom Bruntále můžu vidět to ovoce té služby. Já jsem Bohu za to neskutečně vděčný. A máme třeba jednu sestru, která se po 4 letech vrátila zpátky do církve. Teď, jak se v minulém díle jsem si zmiňoval ten křest jednoho človíčka, tak tomu je 50, který přijal Ježíše Krista. Má rodinu, 3 děti. A můžeme vidět takové ty malé věci, kdy vidíme posun. Vidím obrovský duchovní posun v ekumenické oblasti Bruntálu. Když já jsem přišel do Bruntálu, tak bych řekl, že se tady z jiných církví se mnou nebavila ani klikala do dveří. A najednou děláme ekumenické bohoslužby. Dělali jsme 26. bohoslužbu na ledě. Já jsem teda neměl brusle, ale kolegyně farářská evangelické církve bruslila u toho, zpívala chvály na kluzišti. Děláme teďka, budeme dělat promítání filmů společně se všemi církvemi bruntálských. Takže jako vidíme nějaký duchovní posun. A já věřím tomu, že když lidi uvidí, že církve v Bruntále a možná kdekoliv jinde spolupracují na Božím království, že je to může přivádět blíž i k Bohu. Že najednou neuvidí, že si každý hrajeme na svém vlastním písečku, ale jsme opravdu jedno tělo Kristovo.
1: Tohle je vlastně taková skvělá věc, dobrá, nadějná. A bavíme se i o tom, když vedení bolí. Co tě drží pak v těch chvílích, kdy služba bolí, když to najednou nejde, když se ekumenická spolupráce třeba nedaří, nebo něco jiného, když se nedaří. Co tě drží v těch chvílích?
2: Řeknu jednu klišé větu, nebo možná bych řekl, že řeknu takovou tu správnou kazatelskou odpověď, a to je především Kristus. Ale je to pravda. A pak také možná vědomí, že ta služba není moje, že Bruntál není moje dílo, že to Vrbno není moje dílo, že církev není moje, že já jsem jenom součástí toho příběhu, který dávno přede mnou začal a bude pokračovat dávno po mně. Já strašně rád říkám, že v tom božím světě hraju strašně malou a možná bych řekl až nedůležitou roli. Moje obrácení je strašně důležité pro mě, ale pro tebe vlastně vůbec nemusí nic znamenat. Moje obrácení, ne tvoje, moje. Tady to vidím i v božím království. Pán Bůh by si to zařídil možná jinak, možná by to poslal někoho jiného, ale já jsem tady v tom příběhu. Ježíš mě v tom drží a podpírá. Jde v tom se mnou, nenechá mě v tom a je to jeho dílo. A já jsem do toho díla pozvaný na tom s ním spolupracovat. Ne to dělat. Ne to ovládat a já bych řekl, ne to vést, i když se bavíme o vedení, protože on by to měl vést. A když ho necháme to vést, tak z nás možná strašně spadne ta únava. Občas to zklamání a ty pochybnosti. Ne vždycky, oni nějakým způsobem si vždycky tu cestičku najdou a přijdou a zazní tam ten hlásek, děláš to celé špatně a kdokoliv by to dokázal dělat líp, ale přesto vidím tu moudrost v tom, že když si uvědomím, že to není moje práce a že to dělám s Pánem Bohem a spolupracuji s ním na něm, tak je to pro mě mnohem uklidňující.
1: Co bys poradil lidem, kteří jsou možná zranění ze služby nebo kteří právě zažili ten moment, kdy služba bolí? Jak se z té bolesti dostat? Máme toho Ježíše, to jsi zmínil, ale jak se přesunout z toho momentu, kdy tu bolest pociťujeme do momentu, kdy už ji necítíme.
2: Řekl bych nebýt na to sám. Jasně, máme Ježíše a jemu se můžeme vyřvat. Ale někdy je strašně dobré vyřvat se na někoho. Já mám jednoho bratra, kolegu, kazatele, který může za všechno, jak se já rád s oblikou říkám, který mě pokřtil a přivedl mě na cestu vikariátu. Byl u toho, když jsem se stal kazatelem. A když mám jakýkoliv problém, tak klidně i večer vezmu telefon a zavolám mu. A normálně na férovku, někdy na drzo, někdy tak, jak mi to přijde, mu to všechno prostě řeknu. A on občas nemusí ani nic říkat a možná taky ví, že nepotřebuju slyšet nějakou dobrou radu, ale že potřebuju ze sebe jenom tu frustraci dostat. Někdy jdu jenom ven, nebo jedu autem a tam se vyřvu, tam to taky funguje, ale potřebuju to ze sebe nějakým způsobem dostat a vybít. A chtěl jsem strašně povzbudit lidi, běžte cvičit, ale já sám to nedělám, protože mi to nějak nejde. Takže jako asi jako pro někoho to může být cesta, pro mě to úplně není cesta, ale to důležité je, nebuďte v tom sami. Mějte někoho, je asi jedno koho, ale nějakou blízkou osobu, kterou se můžete vyřvat, kterou se můžete možná vybrečet, které můžete říct cokoliv bez toho, aby vás ta osoba soudila nebo vám dávala nevyžádané rady.
1: To je, myslím, taková dobrá vyžádaná rada nakonec. S tím se dneska s vámi loučíme. Od mikrofonu se loučí Vojta.
2: A Donda, mějte se.

mít někoho, na koho to můžeme vylít, tak to byla jedna z rad, jak se vypořádat s tím, když jste ve vedoucí pozici a potřebujete nějakým způsobem vyřešit i svůj vnitřní konflikt, nebo když to bolí, ale druhé umění je také být tím člověkem, kterým se možná někdo může dojít svěřit právě proto, že budete tím, kdo nenabízí žádné rady, protože konec konců je spousta situací, kdy žádná rada nepomůže a dokonce ani ta druhá strana to nečeká, ale když dokážete vyslechnout v klidu, možná se jenom zeptat pár otázek případně, tak můžete být tím, kdo tomu, kdo je v krizi, tak nějakým způsobem pomůže a ta role vrby rozhodně není snadná, ale je důležitá, tak možná ještě druhá strana této otázky. Pořad 3D Talk si můžete pustit v repríze ve středu v 19.45 nebo ve čtvrtek v 5 hodin ráno, ale pořad také můžete najít v podcastových platformách nebo na webu Rádia 7.

Věříme, že to teprve začíná. Píseň, která zpívá o nějakých problémech, se kterými se člověk potýká, a když někdy potřebuje slyšet, že pokud jsme v Ježíšové lásce, tak spoustě věcí teprve začíná, že i když dojde nějaká krize, tak to není konec, má to být povzbuzení. To dospíval Jeremy Kemp, píseň Getting Started v ranním vysílání Rádia 7, a blíží se nám 9. hodina.

Nejenže je letní ráno, ale je 9 hodin letního rána. V úterý 14. července u mikrofonu Rádia 7 je Kateřina Fridrichová, která vás tímto zdraví z brněnského studia. Přeje vám dobré ráno, pokud vstáváte, a jsme rádi, že jste si nás i dnes vybrali za společnost. Čeká nás den, který bude rozhodně letní, možná i tím, že z horka přijdou nějaké ty místní bouřky, a samozřejmě nikomu nepřejeme kroupy, ale i to se může stát, jak říkají stránky Českého hydrometeorologického ústavu. No a v našem vysílání nás v té následující hodině čekají kalendář a kalendárium. Představíme si dnešní oslavence, ale také povzpomínáme na osobnosti českých a světových dějin. No a od 9:30 nás pak čeká další díl pořadu Základy. A tady můžete přemýšlet už dopředu, protože série Základy nám představuje ty základní pojmy křesťanského života a pokaždé nám je představuje nově, protože je tu sérii vždy připravuje nový autor. Tentokrát je to Štěpánka Paluchníková, pastorační asistentka ve sboru Církve bratrské v Poděbradech. No a odpovídám na téma, co je spasení. Ale to není úkol jen pro ní, je to konec konců úkol pro každého z nás. Kdybychom měli vysvětlit spasení, jak to uděláme? Klidně se nad tím můžete zamýšlet, než nám Štěpánka Paluchníková představí tu svoji představu o odpovědi.

Je 14. července a k svátku můžete gratulovat všem Karolínám. Toto jméno je protějškem mužského Karel. Svět zná Charlotte, Caroline, ale také Lot či Lovu. Základem jména je germánské obecné jméno Karlas a staroněmecké Karl s významem muž nebo chlap. Když se franští nositelé tohoto jména pozvolna zmocňovali franského trůnu a Karel Veliký vytvořil obrovskou říši, rozšířilo se toto jméno i za hranice ve významu panovník. A tak vzniklo slovo král, polský król, jihoslovanský kraj i maďarský király. S dnešním dnem je spojeno také jméno knížete Hrozanty, je samozřejmě odvozeno od slova hrozný či hrozivý a je tím myšlen vztah k nepřátelům. Toto jméno již není užíváno, ale ve 12. století je nosil onen zmiňovaný významný český šlechtic. Pocházel ze starého rodu a narodil se kolem roku 1170 v Hrozně-Tíně. Byl synem šlechtického předáka se Zimy. Po smrti jediného dítěte a své ženy chtěl činit pokání a to tím způsobem, že se přidal ke křižácké výpravě císaře Fridricha. Než však dorazil za vojskem do

0: Itálie císař v Malé Asii zahynul, a tak se Hrozanta vrátil domů a založil klášter. Při jedné cestě byl zajat loupeživými rytíři, uvržen do žaláře a utýrán hladem.
1: Kalendárium.
0: A u české historie ještě zůstaneme, protože si připomínáme, že 14. července 1420 proběhla bitva na Vítkově, první velký střet husitů a křižáckých vojsk. Bitva skončila vítězstvím husitů. Července 1789 v Paříži byla dobyta pevnost Bastila, start Velké francouzské revoluce. Dnes je tento den státním svátkem Francie. A v roce 1923 byla v Hollywoodu styčena slavný nápis, složený ze 13 písmen. Původně šlo ovšem o označení Hollywood Land. Července 1862 se narodil Gustav Klimt, rakouský malíř. A v roce 1918 se 14. července narodil Ingmar Bergman, švédský filmový a divadelní režisér. Jeho filmy se často zabývají existenciálními otázkami, smrtí, osaměním, pravdou a vírou. Jeho filmy získaly Oscary hned 3 za nejlepší zahraniční film. Pramen Panny v roce 61, Jako v zrcadle 62 a Fanny a Alexander 1984. Zmiňme i další jeho snímky, například Hosté večeře páně, film, který dokazuje, že sama institucionalizovaná víra není schopna zajistit vědomí boží přítomnosti, ani nedává sílu snášet nejistotu lidské existenci. A další filmy jsou například Voska smrti, Sedmá pečeť a mohli bychom jmenovat ještě další. Července 1937 se narodil Pavel Smetana, emeritní evangelický farář a synodní senior. Opustil nás v roce 2018. Narodil se do rodiny evangelického faráře, potomka českých exulantů žijících v Zelově. Vystudoval vyšší průmyslovou školu strojnickou v Praze a evangelickou bohosloveckou fakultu. Působil v Lounech, Hošťálkově a Praze Libni, odkud byl také povolán do úřadu synodního seniora. Ten zastával v letech 1991 až 2003. V letech 1995 až 2005 až 2000 působil také jako předseda Ekumenické rady církví. Od roku 1961 byl součástí překladatelské komise ekumenického překladu Bible, nejprve starého a později i nového zákona. A v roce 2002 obdržel z rukou prezidenta Václava Havla řád Tomáše Garrigua Masaryka. V roce 1939 se 14. července narodil Karel Gott, český zpěvák a 42-násobný držitel Zlatého slavíka. Umírá 1. října 2019. A 14. července 1939, tedy ve stejný den, kdy se narodil Karel Gott, umírá Alfons Mucha, český secesní malíř. Narodil se 24. července 1860. Nejslavnější Muchovo období na přelomu 19. a 20. století je plné tvorby plakátů, obalů na čokolády, sušenky cigarety, návrhů kalendářů a dekorativních zástěn. a dalších předmětů. Celý život snil o realizaci cyklu velkoformátových obrazů nazvaného Slovanská epopej. Ten měl schrnovat dějiny slovanských národů. Cyklus velkých pláten maloval na zámku Zberoch od roku 1910. Od léta 2021 je k vidění na zámku v Moravském Krumlově. Zde by měl být umístěn přinejmenším do roku 2026. Do té doby Praha přislíbila vybudovat vhodnou expozici pro vystavení celé slovanské epopeje. Sám malíř dodává: účelem mého díla nikdy nebylo bořit, ale vždy stavět, klást mosty, neboť nás všechny musí živit naděje, že celé lidstvo se zblíží, a to tím snáze, dobře-li se pozná navzájem.

Nejeden slovanský jazyk slýcháváte na vlnách rádia 7, to byla polština a vlastně hned ta následující píseň je nás čeká, která bude ukrajinská nebo dokonce snad ruská, protože interpretkou bude Darina Kočanči, tedy ukrajinská interpretka, která zpívá nejenom ukrajinsky nebo rusky, ale také třeba anglicky, a posloucháte vlastně ranní vysílání Rádia 7 a poté následující písni. Právě od Dariny Kočanči nás pak čeká další díl pořadu Základy. Tentokrát otázka zní jednoduše, ale odpověď možná může být složitější. Tak otázka zní, co je vlastně spasení. Tak jestli jste si odpověděli, tak po písni vám také odpoví další tvůrce pořadu, který nás čeká. Tentokrát pro nás sérii připravila, a to jsem si samozřejmě ztratila, Štěpanka Paluchníková, tedy pastorační asistentka ve sboru Církve bratrské v Poděbradech.

0: Dnes se budeme zamýšlet nad tématem spasení. Když bych se vás zeptala, jak jinak vyjádřit spásu, pravděpodobně bychom dokázali rychle najít řadu synonym. Mohli bychom mluvit o záchraně, božím plánu, vykoupení, novém životě nebo o Kristově smrti a vzkříšení, které jsou středem a klíčovým momentem dějin spásy. Každý z těchto výrazů nese důležitou zvěst, ale zároveň ukazuje jen na určitou část celku. A právě zde je zajímavé se podívat na spásu ne jako jednorázový okamžik, ale jako cestu. Proces dozrávání člověka, který je od počátku nesen božím záměrem. Spása není jen oprava něčeho, co se pokazilo, ale také postupné odhalování toho, kým člověk má být podle božího původního úmyslu. Když o spáse přemýšlíme běžným způsobem, často začínáme u lidského pádu a končíme u Kristovy oběti na kříži a jeho vzkříšení jako definitivní záchrany člověka. Tento příběh je zásadní. Bez Kristova kříže by křesťanská víra ztratila svůj střed. Otázkou však je, zda tím celý příběh začíná a končí, nebo zda je zasazen do širšího rámce. Kam v tomto schématu patří všechny starozákonní příběhy? Příběhy o hledání, bloudění, selhání i návratech. O vztahu Boha a člověka, který se neustále proměňuje, ale nikdy není přerušen. A kam patří zkušenost člověka, který i uprostřed své hříšnosti potkává Boha a učí se ho milovat? Zdá se, že i v těchto etapách je přítomná Boží věrnost, která člověka nikdy neopouští. Právě zde se otvírá možnost vidět spásu v širší perspektivě. Kristův kříž a vzkříšení zůstávají jejím středem, nepopiratelným vrcholem a rozhodujícím okamžikem dějin. Ale zároveň mohou být chápány jako srdce mnohem většího příběhu. Příběhu, který začíná stvořením a směřuje k obnovení všeho. Tento pohled prohlubuje význam Kristovy oběti. Ukazuje ji jako klíčový bod v rámci Božího dlouhého jednání s člověkem, nikoli jako izolovanou událost. Jde spíše o posun perspektivy než o změnu obsahu víry, o rozšíření příběhu, do kterého jsme všichni zasazeni. K vyjádření této myšlenky lze použít obraz dvou duch. Vnitřní ducha představuje Kristovo narození, smrt a vzkříšení. Střed, kolem něhož se vše otáčí. Nad ní se však klene ještě jedna, širší duha, která spojuje počátek a konec, stvoření a vykoupení. První boží ano člověku a jeho konečné ano člověku. Tyto dvě reality však nelze oddělit. Neexistují vedle sebe jako dva různé příběhy, ale jsou zásadně propojené. Kristus, který je středem dějin spásy, je zároveň alfou i omegou, počátkem i koncem. A právě v tomto napětí mezi středem a celkem se může otevírat hlubší porozumění božímu jednání s člověkem. Příběhu, který nás přesahuje, ale zároveň nás do sebe vtahuje.
1: To byly dnešní základy. Doufám, že vám to přineslo třeba nový, jinak postavený pohled na to, co to znamená spasení. A samozřejmě se základy se potkáme zase v premiéře, a to ve středu, ve čtvrtek v 5.30 a repríze ve středu v 16 hodin. No a samozřejmě, pokud byste chtěli a chtěli nahlédnout i do předchozích sérií, tak je najdete na webových stránkách rádia. Se dnešní základy je pro vás připravila Štěpánka Paluchníková, pastorační asistentka ve sboru církve Baterské v Poděbradech. Posloucháte ranní vysílání rádia.

0: A pokud vám písnička připomínala lekci angličtiny, pak se skoro nemýlíte, protože to byly všechny příkazy nějakého pohybu, to znamená sednout, dolů, nahoru, skočit a informace o tom, že když běháme, tak je to zábava. Ne každý běhá pro zábavu, někdo běhá pro zdraví, ale já doufám, že teď nepotřebujete nikam běžet a že se můžete zaposlouchat třeba do následující písně kapely We Are Messengers.
1: Yeah, everybody hurts sometimes, I know that's what they say. But right now it seems this loneliness won't go away, yeah. Can anybody feel this heartache?

0: Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží. Epištola Římanům, 5. kapitola, 1. a 2. verš.
1: Na úbočí kopce, ve stínu lípy, spíná se k nebi dřevěný kříž. Po dlouhá léta znamení víry, co člověka zvedá, tam někam ví.

nedám si vzít. Co je člověk, jen prach a hlína, vánek pouhý, co pohladil tvář, myslí si možná, když lokne si vína, že bude tu věčná.

o tom, kdo podoben skále miloval pravdu a hledá nás. Vemte mi hlas a budu psát, vemte mi pero,

Doznívá vlastně téměř poslední píseň dnešního ranního vysílání. Kapela se jmenovala Room for More, tedy prostor pro víc, a píseň se jmenovala V rukách tvojích. A posloucháte Radio 7, které samozřejmě nepřestává vysílat, i když končí jeho dnešní ranní etapa. Ale v tom našem štafetovém závodě, kterým je vysílání Radia 7, se rozhodně neloučíme, jen si prostě předáme štafetu a bude tu nový moderátor Pavel Kohl s novou energií a také novými pořady a novou hudbou. Tak jsme rádi, že si vybíráte Radio 7 za společnost, a od mikrofonu se s vámi dnes, tedy v úterý 14. července, od mikrofonu loučí Kateřina Fridrichová a také vás zve k vysílání hned v zápětí po písničce, po znělce, po 10. hodině. To bude další díl pořadu Zákoutí, tak příjemný poslech.

Zákoutí. Do míst, na která se tak často nevypravujeme. S Lucií Endlicherovou a jejími hosty.

0: Narodila se v Brně a celý život zde žije. Od dětství se v ní rodila touha, až budu velká, budu spisovatelkou. První příběh o pejskovi Bobíkovi psala v 6 letech, na psaní to oficiální si pak přece jen musela ještě chvíli počkat. Vystudovala historii a religionistiku, píše pro děti i dospělé. Z našeho vysílání můžete znát její knížky o sesterstvu a kouzelné kočce Fabiole. Lucie Hlavinková, host dnešního Zákoutí. Lucie, vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co člověk dělá pro to, aby se jeho dětský sen naplnil?
1: No, byl to opravdu můj dětský sen. Já jsem si přála být spisovatelkou, ale moc jsem nevěděla právě, jak na to. Je to těžké. Hlavní teda předpoklad, ano, první předpoklad je asi hodně číst. Já si myslím, že čím víc má člověk načteno, tak tím víc může vlastně ze sebe potom vydat. Samozřejmě i ty životní zkušenosti a vůbec to, co člověk prožije, to všechno se potom v tom psaní odráží. Ale u mě to byla vlastně taková trošku náhoda a trošku už jsem si říkala, že jsem velká dost, že už by to chtělo něco podniknout a přihlásila jsem se do literární soutěže. A tím vlastně ta moje spisovatelská dráha začala.
0: Nakolik je psaní otázka talentu a nakolik se dá naučit?
1: Je, tak já si vůbec nemyslím, že bych já měla talent, nebo pochybuji, že i někteří moji kolegové by si to o sobě mysleli, ale právě tím, že člověk, nebo většina právě lidí, co znám, co píší, tak i hodně čtou a myslím, že tím hodně vstřebají, co se týče vlastně formy. Ale to, jestli má člověk talent nebo ne, to je, myslím, úplně zásadní předpoklad mít jakoby snahu, snažit se vlastně to, co člověk jakoby chce říct, sdělit ostatním, nějak přenést na papír. A potom vlastně ta formální stránka, to, jak píše, to už se naučit dá.
0: Další věc je určitě otázka toho, o jakých tématech člověk píše. Jak nacházíte ta, která potom dostáváte do knížek?
1: Tak já píšu jak pro děti, tak pro dospělé. A pro dospělé to určuje to, co jsem vystudovala, to znamená historie a religionistika. Vlastně všechny moje knížky pro dospělé jsou historické romány a založené dost často na skutečných událostech. Pro děti je to jiné, tam si jako můžu trošku víc vymýšlet nebo udělat si vlastně vlastní úplně příběhy a vlastní hrdiny. Hodně je tam fantastických prvků, sci-fi nebo fantasy, tak to mě to takové jako hodně jako mi nespoutané a chci, aby to bylo co nejvíc dobrodružné.
0: Když píšete, představujete si to, co píšete? Máte to před očima jako film?
1: Mám, ano, určitě. To já úplně ty scény právě úplně vidím, tak vlastně potom už jenom v úvozovkách to stačí napsat.
0: Co by se stalo, kdyby za vámi někdo přišel a nabídl vám, že vaši knížku sfilmuje? Chtěla byste být u toho a hlídat to, aby to odpovídalo těm vašim představám?
1: Radši ano, protože to je vlastně takhle, já bych asi do toho nechtěla nějak úplně mluvit, protože film je vlastně zase jiné médium než kniha, ale všichni známe nepovedené filmy podle knížek, které jsme třeba měli rádi a pak jsme viděli to filmové zpracování a nelíbilo se nám to. Takže to jsou dvě odlišné věci, je to těžké asi, proto autora to musí být těžké. Určitě bych souhlasila, protože bych byla hrozně zvědavá, jak vlastně ten jiný člověk, ten můj svět nebo ten můj příběh uchopí.
0: Které filmové zpracování nějaké známé knížky máte ráda?
1: Tak těch je víc. Myslím, že jsou i povedené příklady. Teď třeba úplně nedávno jsem viděla film podle knihy Vlak pro děti, který se odehrává v poválečné Itálii. Tam si myslím, že se to hodně povedlo. Ta knížka byla velmi dobrá, velmi pěkná a ten film jí prostě opravdu převedl jakoby do té filmové podoby, že nestratila nic ze svého kouzla a ještě naopak myslím, že i získala.
0: Vy jste několikrát řekla, že člověk se může stát spisovatelem i díky tomu, že hodně čte. Je tohle to ten důvod, proč jste i ambasadorkou akce Jižní Morava čte? Proč podporujete čtenářství?
1: Já bych si hrozně přála, aby všechny děti pokud možno získali lásku ke čtení, protože si myslím, že to každého hrozně může obohatit a ten dětský svět jako vyžaduje fantazii a měl by mít právě

0: té literární soutěže. Neměla jste strach, jak to dopadne?
1: Já jsem vůbec neměla strach, jak to dopadne, protože já jsem vůbec netušila, že by to nějak mohlo dopadnout. Já jsem vlastně jenom byla ráda, že si to vůbec někdo přečte, že někdo mi třeba dá nějakou zpětnou vazbu. A ani ve snu by mě prostě nenapadlo, že bych mohla vyhrát to vůbec. Takové ambice jsem teda fakt neměla.
0: Ve vašich dětských knihách se objevuje to holčičí uskupení, sesterstvo. Psala jste taky o psech. Máte ještě nějaká další esa v rukávu, o čem chcete psát? Co dalšího se ještě ve vašich knihách objeví?
1: No, mám v plánu už právě docela dlouho, že budu psát o holce, která je vlastně vlkodlak, ale neví to o sobě. Já mám totiž hrozně ráda vlky a docela dost toho od nich vím, takže si myslím, že jako tady, a může to být docela legrační knížka, nebo aspoň takhle to jako plánuju. A to, že se něco děti dozvědí o vlcích, že to nejsou jako zlé bestie a tak, tak to si myslím, že bude jenom plus.
0: A pro dospělé?
1: Pro dospělé teď zrovna píšu knížku, která má zatím pracovní název Gottwaldova mumie. A odehrává se v 50. letech v Praze na Vítkově, kde v tom mauzoleu vlastně byl nabalzamovaný Gottwald. Ta mumie tam byla až do roku 62. Úplně naprosto bizarní podnik, který zaměstnával zhruba 100 zaměstnanců a kde se děly opravdu jako strašně takové zvláštní bizarní věci. Takže mě to inspirovalo k příběhu, kde ta hlavní hrdinka je teda uklízečka, která tam uklízí. Tam se denně muselo uklízet, lihem se museli drhnout veškeré dlaždičky a obklady, aby tam prostě ani smítko nebylo, ani bakterie. A ten příběh té hlavní hrdinky je vlastně zasazený do těch kulis toho mauzola na Vítkově.
0: Lucie, dnešní doba možná až trpí přetížením informacemi, spoustou slov. Jaké to je pro spisovatele v takové době psát, v době, kde slova jsou devalvována, ztrácejí na své hodnotě?
1: No právě si myslím, že slova by neměla být devalvována, protože pokud mají nést nějaký význam, tak je potřeba jim ho dodat, že vlastně opravdu je nadbytek zbytečných slov, zbytečných různých příspěvků, které už teď třeba bohužel už ani nepíšou lidé, že jsou třeba výtvorem umělé inteligence, tak nevím, kdo by chtěl číst články, které ani nepsal člověk. Takže si myslím, že možná to kyvadlo se zhoupne zase na druhou stranu a lidé si budou potom vážit vlastně něčeho, co je autentické, co psali lidé pro to, aby někoho informovali, aby vlastně dali najevo něco ze sebe a ne, aby to bylo jenom tak, jak se v dnešní době říká content nebo obsah. Uvidíme, kam to povede ta doba, ale pro spisovatele myslím, že každá doba, že není jako takhle, neexistuje asi lehká doba. To, že mám vlastně vystudovanou historii, tak vím, jak vypadala vlastně společnost a tak, že možná naopak teď je více do možností, jak se dostat ke čtenářům, takže bych to tak úplně nezavrhovala.
0: Jsou nějaká slova, která podle vás už jsou takovými popelkami, že potřebují zachránit? Víte, přemýšlím o tom, jestli když slova skutečně ztrácejí ten původní obsah, nebo se na ně tak díváme někdy přes prsty, říkáme, že jsou to klišé, tak jestli máte nějaký takový třeba seznam slov, která by potřebovala dostat zpátky ten svůj pravý kabátek?
1: Tak to je hodně hezká otázka. Nemám takový seznam, ale možná, že člověk narazí na nějaké slovo, které vlastně, o kterém se začne říkat, že je to klišé. Ale ono to třeba tak nemusí být pravda, že vlastně, kdyby se to myslelo vážně, tak naopak to má hloubku a to slovo opravdu je jakoby významu plné významu. A jenom, když se to používá jenom vlastně náhodně nebo bezmyšlenkovitě, tak je to potom klišé. Takže ono možná někdy v těch kliše se někdy skrývá něco, co má mnohem hlubší význam, ale musí se to jakoby sloupat ta slupka z toho.
0: To je hezké. To je sloupat slupku ze slov, to zní dobře. To možná tohle je spisovatelova práce, že má za úkol dostávat z těch slov ty slupky, které tam někdy doneseme takovým běžným používáním.
1: Je to možné, no nad tím jsem se teda nezamýšlela, musím říct, ale je to jako myšlenka je to dobrá.
0: A vy jste říkala, že máte vystudovanou religionistiku. Proč jste si zvolila zrovna tenhle ten obor?
1: No, mně to připadalo hrozně zajímavé. Tenkrát to bylo vlastně úplně, my jsme byli první ročník, který nastoupil, vůbec předtím religionistika neexistovala. A my jsme nastoupili vlastně jako první ročník nově otevřeného oboru, který byl navíc v kombinaci s historií, která mě odjakživa zajímala. A religionistika je vlastně věda, která se zabývá náboženstvími, jakoby v plus.

0: Urálu, různými náboženstvími po světě, ale i jako jevem, náboženstvím jevem z různých pohledů, sociologického, psychologického nebo třeba i geografického. A to mě připadalo jako hrozně zajímavý obor, což on nakonec opravdu se ukázalo, že je velmi zajímavý. A proto jsem se přihlásila.
1: Který z těch úhlů pohledu, kterými je možné na různá náboženství nahlížet, vás zaujal?
0: Mě nejvíc sociologický, já jsem potom vlastně ještě zůstala na fakultě a dělala jsem tam doktorát a psala jsem právě práci disertační, která byla založená na sociologickém úhlu pohledu.
1: Máte-li vystudovanou religionistiku, tak vás rozhodně nepřekvapím takovou úvodní otázku bloku, který je vždycky součástí tohoto pořadu, protože se úplně jednoduše každého hosta ptám, je Bůh?
0: To je právě výborná otázka, to vlastně často asi dostanou studenti v prvním ročníku religionistiky. Jestli je Bůh, to se neví, to může vědět každý jenom sám pro sebe. Protože objektivně nelze prostě říct, jestli existuje Bůh, ale každý jednotlivec má svou jakoby odpověď na to. Každý může říct vlastně svou odpověď.
1: A jaká je ta vaše?
0: Moje odpověď je, že Bůh asi je. A myslím si, že spíš je, než asi.
1: Já jsem se právě chtěla ptát, proč je tam to asi?
0: Protože tím, že jsem vystudovala religionistiku, tak vlastně taková ta jednoduchá víra, nebo takhle, nechci to jakoby zlehčovat, jo, ale vlastně víra, která možná je to i lepší, protože vlastně, dejme tomu, dětská víra nebo taková jakoby trošku naivnější víra se mě hrozně zkomplikovala tím, že jsem se dozvěděla o tom, jak vlastně, zaprvé, jak existují mnohá náboženství, která se třeba dost často i křesťanství podobají, ale jak vlastně se vyvíjelo i samotné křesťanství v čase a některé otázky se úplně jakoby, nebo některá dogmata a podobně se úplně proměnila. Takže tím se mě to vlastně trošku zkomplikovalo. Tak proto jsem řekla to asi.
1: Takže to znamená, že jste vyrůstala v dětství v prostředí křesťanském? Rozuměla jsem to správně?
0: Ano, víceméně ano, protože vlastně ještě to bylo vlastně za totality, takže jsme chodili tajně někdy jako na bohoslužby a já jsem chodila vlastně takovou křesťanskou jakoby přípravku a pamatuju si, že to bylo všechno hrozně takové jako opravdu v utajení, jo, že se neměla jsem o tom mluvit ve škole nebo pokud možno to nikomu moc neříkat, protože to sebou neslo stigma a neslo to sebou vlastně potenciální problémy a tak. Ne, že bych jako zapírala tu víru, ale ne přímo o tom nějak nemluvit, to se tak předpokládalo.
1: Zůstali jsme zatím u toho, že Bůh tedy asi je, patrně. Jaký je?
0: No to je právě to překvapení. To právě si myslím, že ty naše lidské představy jsou hrozně omezené tím, co jsme schopni jako lidé pochopit. A tím, že vlastně neexistuje vlastně lidské společenství na této zemi, které by nemělo náboženství, no ale přitom se mezi sebou hrozně moc liší, že? Ty představy o Bohu jsou prostě strašně jako rozdílné po té planetě, ale mají společného jmenovatele, který je velmi těžko uchopitelný a asi nás potom překvapí, co ten společný jmenovatel jako bude. To se možná dozvíme, no.
1: A už tomu rozumím. Já jsem se chtěla zeptat, co je ten společný jmenovatel, ale jestli to správně chápu, tak to poznáme
0: to
1: až.
0: To poznáme až, protože to vlastně se, já myslím, že nejsme na to vybaveni, abychom to pochopili teď. Nebo já, jako to je můj názor, samozřejmě asi jsou lidé, kteří jakoby to můžou pochopit, ale já teda určitě ne.
1: A tak zároveň i Bible říká, že ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani na lidskou mysl nepřišlo, co Bůh připravil těm, kdo ho milují. Takže i vlastně v Bibli se mluví o něčem, co jednou bude a bude to velmi přesahovat jakoukoliv naši představu a naše poznání, které máme tady na zemi.
0: Tak přesně tak.
1: Znamená tedy pro vás to až, to poznání toho společného jmenovatele, to, že je něco po smrti?
0: Tak o tom jsem teda přesvědčená určitě, protože už jenom jako připadá mi, že není možné, aby veškerá ta energie, která se tady v tom lidském životě nazhromáždila, že by se někam vytratila, že by vlastně to, co všechno jakoby člověk má v tom lidském životě za sebou, že to zmizí, tak je to strašně pro mě jako vlastně je to nepředstavitelné pro mě. Pro mě rozhodně je přijatelnější si představit, že po smrti se něco stane, že vlastně to není konec, ale jenom nějaká přeměna. Protože vlastně takhle to funguje v celé přírodě a v celém vesmíru.
1: Máte tu představu nějakou konkrétnější, anebo je to opravdu jenom ta představa něco je?
0: Ne, taky zase to není úplně konkrétní představa, protože můj názor je vždycky to, že budeme jako všichni hrozně překvapení, že si to neumíme představit, no, že vlastně člověk jako neví, že to vlastně úplně se vymyká veškerým skutečnostem nebo zkušenostem a všechno bude možná úplně nějak jinak.
1: Když se tak spolu bavíme, tak mi z toho vyplývá i to, že předpokládám, že tak, jak se na věci díváte, tak člověk má duši. Je možné lidskou duši nějak popsat, definovat, co to lidská duše je?
0: Já si myslím, že odedávna se umění snaží o tady tohleto, že umění se snaží vlastně nějak zachytit právě duši, už od jak živá, prostě co vůbec lidstvo existuje, a pořád se o to jenom vlastně snaží a nelze to nějak, není jako konečná definice nějak duše, nebo tak konečně jsme na to teda přišli. Myslím si, že to je proces, že jako popsat duši jednoduše, tak zase je to něco, co je prostě, co se jako, na to, že jsem spisovatelka, tak musím říct, že teda slova kolikrát opravdu nestačí.
1: Jsou chvíle, kdy se to více projeví, kdy se více pozná, že člověk má duši?
0: Myslím, že asi nejvíce to pozná, když třeba dojde k nějaké ztrátě, když vlastně si uvědomíme, jsme vytrženi z toho běžného, obyčejného života a stane se něco mimořádného. Buď je to ztráta, ale nebo i třeba zase naopak narození, nějaká taková hodně jakoby velká emocionální bouře a v ten moment si myslím, že člověk si může jako uvědomit, že má duši, protože v tom zhonu a v normálním jako fungování na to moc třeba času nemusí být, ale od toho právě jsou třeba i svátky, že se může člověk jako sklidnit, usebrat se a zamyslet se.
1: Po smrti tedy duše se přesune do jiné dimenze, jakkoliv ji označíme. Křesťané, ale nejenom křesťané, jako spousta náboženství vlastně vnímá to, co bude po smrti nějak rozděleno, nějak rozkategorizováno, typicky v křesťanství přinejmenším na nebe a peklo. Jak to vnímáte vy?
0: Tak já jsem četla takovou pěknou definici pekla, že je to vlastně samota, že je to jako existence úplně jako by o samotě nebo bez Boha a to asi tak jako by podle mě nejvíc vystihuje to, co si já tak nějak představuji pod třeba pod pojmem peklo. Ale říkám, uvidíme, no to fakt prostě, a kdo, jako my nemůžeme vůbec soudit, že jo, kdo skončí v pekle, protože nevíme třeba ty poslední momenty člověka, co se právě v něm děje, takže těžko říct, no. To jsou ta těžké otázky.
1: Já se na to ptám i proto, že vlastně teď sem chci vložit tuhle následující otázku, protože křesťanství vnímá Ježíše jako toho, kdo zprostředkovává cestu do nebe, kdo ji otevírá člověku. A tak se chci ptát, jak vnímáte Ježíše vy, právě i v kontextu toho, o čem jsme doteď mluvili.
0: Myslím si, že Ježíš je jednou z takových jako náboženských postav, která se nejvíc blíží tomu jakoby oslovit člověka, protože tím, že teda jako vlastně je napůl člověkem a napůl Bohem, tak skutečně jakoby má ta definice cesty, definice spojení dvou věcí. A to je mi hrozně jako blízké, je to hrozně inspirativní, je tam prostě ta emocionální složka, že prostě, že si člověk může vytvořit vztah k Ježíši, protože přímo s Bohem je to trošku těžší, bych řekla, nebo, ne, nebo říkám to, jak, jako co já si myslím, nebo jak to já vnímám.
1: Já když vás poslouchám, tak vlastně celou dobu si říkám, tak jak jsme mluvili o tom po smrti, o tom, co člověk vnímá, že teda, nebo má naději, že bude, tak i tohle je možná zajímavá otázka, jestli to, co bude po smrti, nějak ovlivňuje můj život a tady a teď, jestli to na to má nějaký vliv. A nebo je to prostě tady a teď si něco žiju a tak jako tak po smrti něco přijde. A teď je otázka, jestli to spolu nějak souvisí a nebo nesouvisí.
0: No, já jsem mluvila o tom zachování energie a to právě je, já si myslím, že to nevyhnutelně jakoby je spolu spojené. Není možné žít život a o nic se nezajímat, nezajímat se o druhé lidi, prostě sobecky jenom žít a ničit všechno kolem sebe a pak si myslím, že se to nějak jakoby tomu člověku nevrátí, jo. Tak To určitě jako je, to se nedá oddělit podle mě tyhle ty dvě věci. Ale samozřejmě pokud by někdo třeba jenom žil a jak Mirek Dušín dělal jeden dobrý skutek za druhým a myslel si, že pak to má jako parádně vyřešené, tak to tak taky, prosím vás, takhle to taky nefunguje.
1: Děkuji, že to říkáte, protože čím dál víc mám dojem, že někdy takhle přemýšlíme, že prostě člověk je ve své podstatě ten, kdo přemýšlí tím stylem má dát i dal. Že jako přemýšlí stylem, udělám něco dobrého a nějak se mi to vrátí. A přijde mi, že tohle je úplně typickým příkladem tohohle přemýšlení, je takové to čím dál častěji používané tvrzení karma je zdarma.
0: Mm-hmm.
1: Ale otázka je, jestli to funguje takhle. Otázka je, jestli jenom jako udělám něco dobrého nebo něco špatného a v tom vesmíru, v uvozovkách, to vyvolá nějakou reakci.
0: Ne, tak to by byly takové kupecké počty a takhle určitě, tak to jsme, můžeme být jako 100% jistí, že takhle to fungovat nebude.
1: Lucie, kde berete naději do života?
0: Já myslím, že v přírodě, já jako hrozně ráda chodím do lesa a za každého počasí, teda, protože musím, že ho zepsem, ale jako neberu to jako musím, protože mě to baví. A když člověk pozoruje vlastně, jak se ta příroda mění, jak vlastně třeba se znovu vrátí jaro. A teď ještě musím říct, že to každé to jaro je jiné, že vlastně, protože chodím už fakt jako 12 let takhle po lese, tak pozoruju ty změny, že prostě každé jaro jiné, něco jiného vyraší dřív, později, ale prostě vždycky po té zimě přijde to jaro a takhle to se dá vztáhnout i vlastně na celý jakoby můj život, že já jsem docela optimista, si myslím, a myslím si, že jako nakonec všechno dobře nějak dopadne, no. Tak nevím, jestli se mi to nějak, jestli tak s tím jako vystačím.
1: Jaký je podle vás smysl lidského života?
0: Tak nemáte tam ještě nějakou prosím těžší otázku? No, to teda je, to jsem teda nečekala, ale musím říct, že asi každý se jako nad tím zamyslí, jo. Každý jako by se musí minimálně od určitého věku začít ptát.
1: No, protože nechceme dělat věci, které nemají smysl.
0: Ano, ano, takže smysl lidského života, jako mně pořád připadá, že to jako je sám život, že vlastně život je tak strašně jakoby vzácný a cenný. A my třeba fakt nevíme, jestli jako vůbec někde ještě nějaký život je. Třeba jsme jediní v celém vesmíru. A život prostě je hodnota sama o sobě. A je potřeba ji chránit a je potřeba si vážit toho, že vlastně vůbec můžeme žít, že vůbec jako jsme naživu. Ale měli bychom být teda naživu nejenom fyzicky, ale i jako trošku se snažit o probuzení nějaké právě té duchovnější stránky povahy. Smysl života je právě možná i v tom, že vlastně si to člověk tohleto uvědomí, že nežije jenom jako biologický organismus, ale že je tam něco víc, co třeba potřebuje tak nějaké zásoby, potřebuje to nějak krmit k tomu, aby vůbec to mohlo přežívat, tak potřebuje potravu duševní, že jo, nebo duchovní.
1: Co děláte pro to, aby váš duchovní život se rozvíjel?
0: Já nevím, jestli dělám dost, to, jako, to nevím. No, nevím, tak zase jako bych se vstála ke knížkám, protože já fakt jako hodně čtu a takhle i tady vlastně jako v této oblasti se vždycky jakoby vztahuju k těm knížkám nebo prostě snažím se jako hodně po této stránce i vzdělávat nebo nejenom vzdělávat, jako že se dozvídám nějaké informace, ale právě, že nějaké příběhy životní, učení třeba a tak dále. Ale toto je taková, toto není úplně jako otázka asi pro mě, to nevím.
1: Mm-hmm. Já jsem spíš reagovala na to, mm-hmm. že jste o tom mluvila, že jste mm-hmm. říkala, že potřebujeme jakoby pečovat i o tu duchovní stránku života, aby nezakrněl. A možná se tak ptám i proto, že možná i tady máme nějaké představy a kliše toho, co to je, ta péče o tu duchovní stránku života a možná je to mnohem širší pojem, než jak my si představujeme. Možná spousta lidí by řekla, nevím, křesťané určitě, že je to čtení Bible a modlitba a nějací lidé by řekli, že je to meditace. A někdo by možná řekl, pro mě je to, že jdu na koncert, nebo že jdu na výstavu, nebo že čtu, nebo že jdu na návštěvu k někomu. Prostě možná je ta škála té péče o tu duchovní stránku života mnohem pestřejší. než jak na první pohled se nám může zdát.
0: To je pravda, takže možná já jsem to pochopila právě tím zuženém slova smyslu. Takže v tom případě všechno, co jste říkala, tak to, tam to můžu odškrtat.
1: Protože jestli je duše něco, co se v člověku jako buď zaraduje, anebo rozesmutní u něčeho, tak přece jako cokoliv z toho, u čeho se ta duše rozraduje, tak je součástí péče o tu duchovní stránku.
0: Ano, a možná i to, kde je naopak zesmutní, to taky, to bych taky asi nevylučovala.
1: Co vám dělá v životě radost?
0: Tak těch věcí je hodně. Tak za prvé, moje děti, obě dvě. Za druhé, když jsem právě v přírodě se psem, to mám, to prostě opravdu jako cítím opravdu radost a takovou, jakoby, takovou vděčnost. Těch věcí ještě je třeba víc. Já třeba úplně miluji chození do květinářství nebo do knihkupectví a tam vždycky prostě mám radost. Takže to jsou takové malé, mně stačí tak jako docela málo, si myslím. A že ty radosti jsou spíš takové jako menší, ale třeba častější. Připadá mi to jako, že můžeme být fakt vděční a třeba někdy mně stačí jenom jet autem, když třeba zapadá slunce a zrovna hrají nějakou mou oblíbenou písničku a najednou já prostě cítím hroznou radost a jsem jako šťastná na chvilku, tak to je úplně perfektní, no.
1: Co byste byla, kdybyste nebyla spisovatelkou?
0: Učitelkou, 100%, to jsem taky byla předtím.
1: A přemýšlíte ještě někdy o tom, že byste v tom to spisovatelské povolání pověsila na hřebíček a pustila se do něčeho jiného?
0: Ne, já jsem oběma mým nakladatelům slíbila, že dokud udržím myš v ruce, tak budu psát, takže nepřemýšlím o tom, že bych skončila.
1: Říká Lucie Hlavinková, hosta dnešního Zákoutí. Lucie, moc děkuju a přeju vám hodně radosti.
0: Děkuju taky, děkuju za pozvání a přeju hodně radosti vám i posluchačům.
1: Loučí se i Lucie Endlicherová. Díky, že jste byli s námi. Naslyšenou.

Umění klást si otázky a čekat na odpovědi označovala za důležité spisovatelka Lucie Hlavinková v dnešním Zákoutí. Příště bude naším hostem předposlední držitel ocenění Magnesia Litera za knihu roku Miroslav Hlaučo. Setkáme se s ním v neděli v 18.30. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol a za chvíli si projdeme pořady, které naplní vysílání až do dnešního odpoledne večera.

Jaké pořady jsou připraveny pro dnešní vysílání? V 10.45 přistane ve vysílání letní pohlednice Broni Procházkové z Anežského kláštera v Praze. Vydejte se pod klenbu stišit smysly a zahlédnout krásu gotického umění. Umělá inteligence a neuronové sítě mohou být velkou pomocí při automatickém rozpoznávání obrazu a jeho úpravě. Úskalí práce s obrazem a limitace vyhodnocování představují průsečíky s Pavlem Kolem a Adamem Novozámským ve 11:45. Do Anglie, kde se v 17. století rodil metodismus, nás zavede opět čtení na pokračování, ve kterém otevíráme knihu Sandy Denglerové Susana Wesleyová Služebnice boží. Tato velmi vzdělaná dívka, která nesplňovala tehdejší představy o roli žen, věděla od mládí, co chce. Toužila po stejně vzdělaném a bohatém muži. Splnilo se jí to? Poslouchejte ve 12 hodin 15 minut. Jen těžko se můžeme vžít nebo se vcítit do života někoho druhého. Určitou dávku empatie ale potřebujeme, abychom se navzájem nezraňovali a neubližovali si. Alena Dobrovolná, která pro Rádio 7 připravuje hudební pořady o gospelové hudbě, usedne po 13:00 odpolední k mikrofonu ve fortepiánu, tentokrát jako ve zcela jiné roli. Lenka Malinová si s ní bude povídat o jejím celoživotním handicapu, kterým je obrna, a nejen o tom. Písničky s přáním pro potěšení, povzbuzení posíláme k vám. Stačí si napsat a ladit Rádio 7 od 14 do 15 hodin. S Romanem Touškem procházíme památkou Večeře Páně, kde lámeme chléb a pijeme víno jako připomínku. Rozměr odpuštění nás čeká v 15 hodin 15 minut. Chování dobrého pastýře popisuje Ježíš v 10. kapitole, kterou otevřeme v 15:45. Uvědomění, že to, co máme jako talent, je boží dar, nás chrání před pokušením arogance. Proč je pokora lepší než ostré lokty? Uslyšíte v další části série o Josefovi, kterou posloucháte v relaci Překročit hranice. Začínáme po 16:00. Podat ruku tam, kde je nejvíce potřeba, je organizace Lékaři bez hranic, kterou blíže představí ranní telefonát v 16:30. Po 17:00 zveme děti k pořadu Korálky, který nás seznámí s malým a velmi vytrvalým tvorem. Naučí nás, že spěchat se má rozhodně jen pomalu. Bible Guide se aktuálně zabývá studiem knihy proroka Ezechiele. Další část, kterou naladíte po 6. večerní, se věnuje pokrytectví, ale také naději, která je v Ježíši. Po 18:00 nás čeká pořad No Filter s ježíšovými výroky o sobě samém. Kanafásek s knížkou Povídá se povídá po 19:00. Stopy a svědectví o božím jednání či pořad Světem Bible. Tolik výhled na ty nejbližší hodiny do dnešního večera a já posílám teď skupinu Nad čarou. Příjemný poslech.

Za chviličku se vypravíme do Anežského kláštera v Praze. Teď skupina Souznění nás přivede k pohlednici Broni Procházkové.

Léto je čas, kdy míříme do přírody, kdy vyrážíme do lesů, hor, k vodě, kdy si užíváme rozletu krajiny, nebe nad hlavou, teplých dnů a hojnosti slunce. Ovšem toho tepla a slunce bývá někdy až k zalknutí. I v českých končinách je už standardem, že vedro a hic naše dovolenkové rozlety výrazně brzdí. Zajít k vodě by šlo, ale tento nápad nemývá člověk sám a výsledkem je hlava na hlavě. Vyšlápnout si to k hradu, kde je příjemný chládek? Také by šlo. A také tento nápad nemývá člověk sám. Navíc hrady bývají na kopci. Vyfunět a vypotit příkrý kopec rozloží morálku leckterého rodinného mužstva i partnerského vztahu. Kde najít v parných dnech kýžený chládek a občerstvující klid? Přeci v galerii. Zvu vás do Anežského kláštera v Praze.

Zamířit se to uprostřed letní sezóny do velkoměsta hraničí minimálně s pošetilostí. Pokud ale počítáte s tím, že co za něco stojí, také žádá jisté oběti v podobě davu turistů a hektického tempa, budete odměněni kouzlem matičky stověžaté. A kde najít kýžený chládek a klid? Klášter na Františku najdete na Starém Městě na břehu Vltavy v blízkosti nejvýznamnějších turistických lákadel. Jedná se o mimořádně historicky cenný klášterní komplex a jednu z nejstarších gotických staveb Prahy. Nese jméno své zakladatelky, přemyslovské princezny svaté Anežky České. Anežka Přemyslovna zdejší klášter založila za podpory královské rodiny počátkem 30. let 13. století. Zanedlouho do něj vstoupila a stanula v jeho čele. Klášter na Františku byl prvním sdruženým dvojklášterem klarisek a menších bratří za Alpami. Byl však také budován jako rodové pohřebiště Přemyslovců. Stal se místem korunovace i svědkem královských pohřbů, místem posledního odpočinku svaté Anežky České. Dočtete se v průvodci, který získáte ve vstupním prostoru kláštera. To první, co na vás dýchne, je ztišení. Klášter byl budován pro ztišení před Bohem a ztišení přináší i těm, kteří se k Bohu nevztahují. Renovované prostory vzdušnou jednoduchostí, čistými tvary a odlehčující strohostí ztiší smysly návštěvníka v tomto světě tolik bombardované. Druhým věmem je příjemný chlad kamene a cihel, obzvlášť když jste vešli z výhně letního asfaltu. Vysálat ze sebe horko můžete při posezení u frapé v kavárně blízko pokladny a zde můžete dočíst pasáž o historii kláštera v průvodci. Význam kláštera po Aneštině smrti roku 1282 neupadl, ctili jej také Lucemburkové. Na krátkou dobu husitských válek řeholnice klášter opouštějí, brzy se ale navrací. V době rudolfínské klášter převzali dominikáni. Tehdy definitivně zanikl klášter menších bratří. Pozemky kláštera byly rozprodány, postupně na nich vzniká nová čtvrť. Klášter upadá, byť jej převzali opět klarisky. Roku 1782 byl Josefem II. Klášter zrušen. Slouží k pronájmu pro nejrůznější účely a chátrá. Klášteru hrozí zbourání. Praha na sklonku 19. století se dynamicky rozvíjí. Historický význam kláštera ale zániku zabránil. Od počátku 20. století je postupně zkoumán a opravován. V 70. letech byl klášter prohlášen za národní kulturní památku. Po dlouhotrvající rekonstrukci je klášter zpřístupněn. I přes pohnuté osudy areálu je dochováno jádro unikátní dispozice bývalého dvojkláštera. Přízemí areálu, včetně klášterních zahrad, zaujímá prohlídkový okruh věnovaný historii kláštera a jeho zakladatelce. Prohlídka je uspůsobena i pro rodiny s dětmi. Nejmladší návštěvníci mají k dispozici ateliér, ve kterém mohou odpočívat a tvořit. Procházím pod gotickou klenbou. Obdivuji její krásu a říkám si, jak to, že klenba působí oproti stropu tak vzdušně. Asi je to tou zakřivenou linkou? Rovný strop prostor trochu přeškrtne. Klenba ho obejme. Prohlídku přízemí si rozhodně vychutnejte, ale dostatek času si vyšetřete i pro první patro. Je plně klimatizované a nabízí dlouhodobou expozici více než 200 exponátů malířství, sochařství a uměleckého řemesla, mapující vývoj umění v průběhu 3 století. Mezi exponáty najdeme skvosty z období vlády Lucemburků, od mistra Vyšebrodského oltáře, mistra Třeboňského oltáře a jiných, i z období vlády Jagellonců, od mistra Litoměřického oltáře nebo mistra Svatojiřského oltáře. U maleb mistra Teodorika jsem strávila snad hodinu. Stála jsem, popošla blíž, pak zase dál, seděla, zase si stoupla
a žasla. Krása má neskutečné kouzlo. Zatkne nejen oči, ale chytne uvnitř. Málo co tak přiblíží Bohu, jako setkání s krásou. To první, co na vás v Anežském klášteře dýchne, je ztišení. A ztišení je to, co si návštěvník odnáší do hluku města a náporu dne.

Do Anežského kláštera se můžete zajít schladit s Broňou Procházkovou ještě ve čtvrtek v 9 hodin 30 minut, v pátek po 16. hodině a v sobotu dopoledne a na večer. Za týden bude naším výletovým cílem Kohoutka.

0: Blížíme se k 11. hodině. Doprovodí nás Jindra Černohorský.
1: Kdo jsem já? Člověk, co chodí po zemi.

11. hodinou v úterý 14. července vás provází od mikrofonu Rádia 7 Pavel Kohl. V této hodince se zaměříme na technologie, konkrétně na automatické zpracování obrazu s Adamem Novozámským a pořadem Průsečíky ve 11:45. Do té doby několik písní. Ta první, Blízko je od Plain

Za chviličku už jsou před námi průsečíky, budeme se zabývat obrazem. Teď Pavel Helan a píseň Plachtový.

0: úsečíky. Svět IT a AI and I. A co my s tím?
1: Pořadu Průsečíky mapujeme nejrůznější oblasti využití umělé inteligence. Se mnou u mikrofonu je Adam Novozámský. Adame, vítej u mikrofonu.
2: Ahoj, Pavle.
1: Budeme se zabývat automatickým zpracováním obrazu, který se dá využít, jak už jsme se bavili, nejen v lékařství, ale i třeba v průmyslu a dalších oblastech. Do některých konkrétních projektů také zavítáme. Ale možná na úvod, kde se dá využít zpracování signálu. Ty už si některé oblasti zmínil, ale můžeme udělat takový výčet toho, s čím se setkal, kde se zpracovává obraz nějak automaticky, ať už pro to velké množství dat, nebo pro nějaké drobné odchylky, které je potřeba mapovat.
2: Ten obor zpracovávání signálu nebo konkrétně zpracovávání obrazu, tak mám rád právě proto, že všude tam, kde se sbírají data, v jakékoliv vědní oblasti nebo i praktické oblasti v průmyslu, v medicíně, tak všude, kde se sbírají data a potřebují se nějakým způsobem vyhodnotit, tak tam vlastně můžeme pomoct. Když jsme tedy v obrazové oblasti, tak tam, kde se sbírají obrazové data. Takže to může být bezpečnostní kamery, v medicíně právě zobrazovací metody různé. V dopravě může to být v průmyslu, při výrobě, při kontrole kvality. Když používáme fotoaparát v mobilu, tak i tam je spousta algoritmů, které my vůbec nevnímáme při tom snímání, které pomáhají třeba odšumit, nebo aby ten obraz byl lepší, aby byl kvalitnější, aby na něm šly víc vidět detaily. Nebo když používáte mobilu skenování dokumentu, to znamená to snímání, tak to, kde ten dokument je, tak to všechno zatím probíhají nějaké matematické operace, které sice nevnímáme, ale proběhne jich tam velké množství a pomáhají nám vlastně v tom životě někdy s úplnými maličkostmi a někdy i s velmi závažnými věci právě v té medicíně.
1: Zároveň, když máme velké množství dat a je potřeba nějak s nimi pracovat, nějak je rozpoznávat, učit je, co je co je tenhle orgán, co je tenhle výrobek, kde je chyba. Jak se nastavují tak nebo připravují ty databáze, ze kterých potom prochází nebo učí se ty moduly?
2: Vždycky je potřeba se podívat na ten konkrétní problém, který řešíme a nějak si stanovit, co je tedy potřeba, co je tím cílem. A zároveň je potřeba od těch expertů v dané oblasti zjistit, co oni při analýze těch dat vlastně hledají nebo co tam vidí. A na základě toho pak my můžeme sestavit ty nějaké kritéria pro tvoření takové databáze. Takže si to můžeme představit třeba, teď máme spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou, s mikrobiologama, a oni potřebují zjišťovat, jak jim v průběhu nějakých testů narůstají buňky. Takže potřebujeme segmentovat tu danou oblast a odseparovat ji, oddělit ji od pozadí. Takže si oni nám v podstatě označí nějaké základní snímky, které vybereme. Máme na to takový označovací nástroj na internetu, že nepotřebují mít nic nainstalovaný u sebe. Vlastně si ty data jenom tam natáhnou a potom, jak je procházejí, tak je musí označovat, aby nám třeba označili, kde ty buňky jsou a kde vlastně už je to něco, co je v tom obraze nezajímá. A pokud ta expertíza zrovna v téhle části není tak složitá, my se jsme schopni naučit sami, tak jim s těmi daty i pomáháme, nasadíme na to třeba nějaké studenty nebo i náš čas tomu věnujeme, abychom měli opravdu dobrá data, které potom jim ukážeme těm expertům, oni to znova překontrolují po nás, což už je mnohem jednodušší, protože jenom už prochází ty segmentované věci a poté, co máme, říká se tomu grand true data, tedy data, které jsou, to je opravdu ta pravá pravda, kterou my tam jakoby v tom vidíme, ta, kterou v tom vidí ty výzkumníci, to my potom můžeme tyhle ty data použít a učit ten daný model. Takže je to poměrně pracné, ty segmentační věci, ty jsou hodně pracné, navíc třeba, když se to dělá ve 3D, mnohem jednodušší je, když byste třeba měli obrázky zvířat a jenom byste určovali, jestli to je třeba pes, kočka nebo hroch. Jo. Tak to je prostě jenom jedno odkliknutí. Jo. Nebo když jsme jako tvořili data ve spolupráci s policií, potřebovali jsme mít dobrá data kde jsme měli tracky, tedy nějaké průchody lidí ve videu a označit, co mají ty lidi na sobě, abychom mohli testovat naše modely, že když policajt bude hledat člověka, který má žluté tričko a hnědé šortky, tak dokáže ten model tu najít v těch tisíci lidech, co tam prostě během té doby třeba proběhnou. Jo, takže to je taky velmi pracné. Už jenom vlastně se shodnou na tom, co je třeba růžová, fialová, červená, takže se ty modely potom musí zjednodušovat, ty návrhy těch datasetů, protože i máme ověřený, že co jeden člověk vidí jako jakou barvu, tak jiný člověk může vidět trošku jinak.
1: Zpracování obrazu může fungovat i tak, že bude se čekat na nějaký signál, na nějakou odchylku a pak zahlásí, je tady problém, nebo našli jsme podezřelého. Jsou i takovéhle modely, nebo pracoval jsi s něčím podobným, kdy byl nějaký běžný dataset, nějaká běžná skupina dat a jenom se čekalo na to, až nějaká vystřelí nad nějakou hodnotu?
2: Nedělá se teda úplně takhle, že by ten model jenom čekal, ale vy tam do toho modelu pouštíte ty jednotlivé data a když se to vlastně přehoupne přes nějakou kritickou hranici, kterou my tedy stanovíme na základě toho trénování toho modelu, aby ta úspěšnost byla vysoká, nebyly tam prostě zbytečně nějaké falešné odezvy, tak když tohle překoná tuhle hranici, tak ten model zahlásí pozor nebo zobrazí to na tom místě, kde ty věci v tom obraze vidí. Můžeme do takového modelu pustit postupně všechny data a nějakým způsobem takhle označit, jestli tam tu věc vidí nebo nevidí.
1: Hlavně to automatické zpracování obrazu je hodně o přípravě. Už jsem mluvil o těch datech, které potřeba vybrat, tohle nás zajímá, tohle nás nezajímá. I tam určitě probíhá určitá automatizace, kdy se zjednodušují barvy, nějak se očumuje. Jak probíhá ten proces, řekněme, do nějaké míry automaticky. Samozřejmě tam musí být ten lidský faktor, který to kontroluje nebo segmentuje, ale dá se tady s tím pracovat automaticky nebo připravit ten snímek tak, aby už tam člověk měl zase trochu méně práce?
2: Určitě tyhle věci používáme při automatickém zpracování těch dat. Neděláme ty věci snímek po snímku ručně, jenom třeba v těch segmentacích, tak tam samozřejmě ano, tam se třeba využije, jsem třeba s těma mikrobiologama z VŠCHT, tak oni taky nemají čas prostě tvořit kolem dokola, postupně pixel po pixelu procházet, kde je hranice nějakého toho sféroidu nebo nějaké té buňky. Tak my máme klasické metody, které třeba fungují nějakým způsobem a ne úplně v těch detailech té hranice třeba nedokáží úplně přesně to určit. Jsou třeba malinko posunuté, tak my dáme těm mikrobiologům předanotovaná data, to znamená data, které anotovaly nějaké naše klasické metody. A oni to projdou a jenom posunou tu hranici třeba, kde to je potřeba. A na třeba 60%, 80% snímků nemusí do toho vůbec zasáhnout a jenom to opraví v té části, kde to je špatně. A to jim strašně, že ho zrychlí taky tu práci. A takhle ve spolupráci s jedným mým studentem jsme byli schopni vytvořit data tady těch sferoidů, kde ten dataset má velikost 22 000 obrázků, což ve srovnání s datasety sferoidů v konkurenci jako ve světě, tak většinou těch snímků mají třeba 500 tisíc, jo, my máme 22 tisíc, kde to fakt je zkontrolovaný, projitý, že to je v pořádku. A na základě toho jsme naučili model, který teď bude vycházet článek, který připravujeme, kde bychom zároveň chtěli i ostatním mikrobiologům po světě dát možnost používat náš model jenom tím, že to běží u nás na serveru, oni si tam budou moct dát své obrázky a vlastně vyhodnotit to už bez nějaké nutnosti doučování, pokud budou mít stejný charakter těch obrázků. Což většinou tedy ale bývá, protože je tam standardní nějaký způsob, jak se snímají tyhle data. No, takže ta automatizace tam je důležitá pro to, abychom vůbec měli tak velký datasety mohli si vytvořit, ale jsou tam i nějaké mnohem základnější věci, odšumování, to všechno probíhá automaticky, nějaká ekvalizace histogramu, vyrovnání prostě barev a dalších věcí. To je vlastně, když to dáváme přímo do toho modelu, tak už tam máme nastavené věci, které tyhle transformace dělají sami. než to přímo pustí do toho modelu. To znamená nějaká změna velikosti, právě odšumění, vyvážení barev a dalších věcí, než se to do toho modelu pošle.
1: Ještě se mi při zpracování obrazu vybaví například detektivní seriály, kde mají záběr z kamery a najednou zoomují a přiblíží nějaký centimetr velký předmět a přečtou na něm nápis. Je vůbec něco takového reálného, realizovatelného, nebo je to spíš ta science fiction?
2: Je to velká science fiction, protože takhle v těch datech to, co tam není, tak tam jako nikdy neuvidíte. Jo, samozřejmě můžeme zvyšovat rozlišení. Máme na to i u nás v oddělení kolegu Filipa, který se tomu věnuje už dlouhodobě a má velmi dobré výsledky ve super resolution, tedy to zvyšování rozlišení. Ale většinou to musí být za určitého předpokladu. Jo. Můžeme třeba, když máme jeden snímek, tak těch dat je málo. Jo, pokud tam máme člověka, který má jenom, jeho hlava má 4 pixely, 4 vlastně čísla, tak z toho dostat, že ten člověk bude mít velikost hlavy, já nevím, 50 na 50 pixelů, kde uvidíme oči, brýle, že měl knírek a další věci, tak to z těch 4 čísel opravdu nevidíme. Tak se tam využívají věci jako okolní snímky, když to třeba je video. Když to bude video, a můžeme využít ty okolní snímky toho člověka, který je tam třeba v tom jednom snímku velmi malinkatý, tak když budeme vidět okolní snímky a ta kamera se nějakým způsobem bude hýbat, takže po každý zase snímá něco trošku jiného, se to naagreguje do těch 4 pixelů, tak to dokážeme nějak zvětšit. Samozřejmě 4 pixely jsem řekl jako krajní věc, ale když to vidíme v těch seriálech, tak to skutečně vypadá, že tam skoro ten člověk není a pak se to, že ho zvětšuje, najednou tam vidíte ho jako čtverečkovaného a najednou vidíte krásně vyhlazeného a najednou přesně vidíte, že to je ten člověk. Tak to je opravdu science fiction. Musíme vždycky mít třeba nějaké data, které můžeme takhle vytáhnout z okolních snímků, nebo musíme mít víc kamer, třeba z více kamer, více pohledů se dá zase z toho extrahovat ta informace nějakým jiným způsobem.
1: U toho ladění je také asi důležité pracovat s určitou odchylkou, pravděpodobností. Můžeme mít signály, je tam přidáno něco, co tam nebylo, a nebo zase na druhou stranu chybí něco, co by tam mělo být. Myslím, že se to dá nazvat false positive, false negative. Máme tam nějaké chyby, které vznikají. Jak se třeba dá tohle eliminovat, nebo jak pracujete s těmi chybami, které vznikají při různých automatických procesech?
2: Tak pokud jde tedy o chybovost modelu, jestli ten model zahlásí, že třeba ten pacient je nemocný, nebo naopak zahlásí, že je zdravý, tak s tím se samozřejmě musí pracovat velmi obezřetně. Můžeme si to nazvat jako chybou prvního stupně nebo druhého stupně. Můžeme si to představit. Představte si, že jste doktor a na základě toho, co vyhodnotil nějaký model počítačový, tak řeknete pacientovi, že má rakovinu. Takže pokud mu řeknete, že má rakovinu a on je ve skutečnosti zdravý, tak je to chyba prvního stupně, jako je to špatný. Pacient bude mít asi týden velmi špatný prostě čas, kdy se bude bát, že může umřít, ale vy ho pošlete na jiné vyšetření, kde třeba z histologie se zjistí, že pacient je zdravý. Je to velká chyba, je to nepříjemný, ale pacient přežil. A tudíž mu nakonec dělíte, že je zdravý a on bude šťastný. Horší je ta chyba, se dá říct, toho druhého stupně, nebo to, že mu řeknete, že je všechno v pořádku, tudíž nemusí užít na žádné další vyšetření. Pacient si bude myslet, že je zdravý a za půl roku umře na nemoc, kterou byste nediagnostikovali správně. To je samozřejmě mnohem nebezpečnější. A pokud by tyhle chyby byly vysoké, hodně vysoké, tak se ten model vlastně vůbec nedá použít. Protože budete posílat domů lidi, kteří budou nemocní, přitom by potřebovali léčbu, a naopak budete jim říkat, že jsou nemocní, i když jsou zdraví. Takže s tím se samozřejmě musí pracovat a myslím, že to tak bude vždycky. Úspěšnost nebudeme mít 100% asi nikdy, ale to nemá ani ten lékař. Ale věřím, že vždycky tam bude lékař nebo někdo expert, nějaká autorita, která nakonec řekne zrovna té medicíně, že ten model třeba selhal, nebo bude potvrzovat ty domněnky, ten model mu bude třeba jenom napovídat. Jo. A takhle se k tomu i přistupuje třeba v té medicíně, samozřejmě v tom průmyslu, tam taky by všechny podniky chtěly, když za náma přijdou, mít 100% úspěšnost, když chtějí nahradit nějakou činnost, kterou vykonává člověk, aby vykonával nějaký náš model, nějaký náš software, tak tam, když se náhodou něco stane, že něco učíme špatně, tak jsou tam třeba finanční ztráty, ale ne, nejsou tam ztráty na životech. Jo, takže k tomu se samozřejmě musí jako velmi opatrně přistupovat a proto jsou potřeba ty velké datasety nejenom, ty velké databáze nejenom proto, abychom ten model naučili, ale potřebujeme mít i dostatek dat na to, abychom zkontrolovali, že ten model skutečně funguje správně. Protože i když máte velké množství dat, tak ten model se může naučit, se říká přetrénování, že se naučí přesně rozpoznávat to na těch datech. Tam má třeba skoro 100% úspěšnost. A když mu přehodíte jiné data, tak ta úspěšnost bude jiná. Takže je potřeba mít hodně ty data různorodý, mít je z více zdrojů a třeba z více pracovišť, aby jsme mohli si být jisti, že to, co říkáme, tak má vysokou pravděpodobnost, že to je skutečně takhle pravda.

0: Můžeme zase zavítat do některých tvých projektů, které máš s tím automatickým zpracováním obrazu.
1: To projekt Pizarro, ten začínal v době, kdy já jsem nastupoval na doktorát na Ústav teorie informace a automatizace. Byl to vlastně projekt pro policii České republiky ve spolupráci s kriminalistickým ústavem. S tím vlastně spolupracujeme do dneška. Jsme expertní pracoviště, když potřebuji analyzovat nějaké video, kde třeba špatně vidí, co se na tom videu děje, když ty světelné podmínky jsou třeba špatné, nebo nemůžu rozpoznat některé třeba poznávací značku, která je pro ně velmi důležitá, nebo typ automobilu, tak jim s tím pomáháme. No a vlastně v téhle spolupráci i vznikl tenhle projekt Pizarro. Byly to vlastně nástroje pro analýzu obrazu a videa pro policii. To, jak jsme se bavili o těch právě metodách, které vidíme v těch seriálech, tak to bylo velmi podobné, ale neměli jsme takovou velkou úspěšnost jako v těch seriálech, ale to vylepšování obrazu a detekce i třeba falešných fotografií, které byly nějakým způsobem třeba upraveny pro potřebu toho soudního líčení, abychom my detekovali, že byly použity, tak se tam objevilo. Ono se to moc neví, ale stejně, když vznikají fotografie, stejně jako my máme otisky prstů, tak jsou i vlastně otisky těch senzorů v těch fotografiích. Takže jeden ten podmodul toho Pizara, který jsem měl zrovna na starosti já, tak bylo detekování zdroje fotoaparátu, který pořídil danou fotografii. Můžeme si to představit tak, že chytnete třeba tým lidí, nějaký gang, který dělá dětskou pornografii, máte zabavené jejich přístroje fotografické a potřebujete zjistit, jestli ty fotografie vznikaly z tohohle fotoaparátu nebo z jiného, kdo měl vlastně tu největší třeba, nebo odkud vlastně vznikaly ty, odkud se šířily třeba ty snímky. Tak když mi dáte 10 fotoaparátů, i když budou úplně stejného výrobce, stejný typ, a vyfotíte na to nějaké snímky, to mi předáte i s těma fotoaparátama, odmažete od toho EXIF, tedy úplně veškeré metadata, z kterého snímku, kterého fotoaparátu to bylo, vznikané další věci. Tak já, když si tohle vezmu, budu si moct nafotit referenční snímky třeba z modré oblohy, z těch fotoaparátů, tak dokážu vyextrahovat tenhle otisk toho fotoaparátu daného, který je propsán v těch snímcích a dokážu vám říct, který fotoaparát fotil kterou fotografii. Je to takový otisk prstu. Tak jeden z těch modelů byl třeba tento v Pizaru.
0: Velmi zajímavé slyšet jenom, co se vlastně ukrývá ještě pod běžnými přístroji, běžnými věcmi. Možná se přesuneme s tím automatickým využitím nebo automatickým zpracováním obrazu trochu do průmyslu, kde je jednoduché nebo kde je potřebné sledovat různé procesy, nějaké kontroly, výstupy. Jaké máš tam zkušenosti, co jsi tvořil třeba pro tu průmyslovou oblast?
1: Tak v roce 2018 jsme měli spolupráci s jednou automobilkou, která tam byla spolupráce jako z naší strany analýza obrazových dat a ta statistická část to měla na starosti Fakulta jaderná fyzikální inženýrská ČVUT v Praze. A oni vlastně chtěli pomoct při výstupní kontrole. Ten automobil nějakým způsobem prochází tou výrobní linkou, kde se postupně tam dodávají různé části toho automobilu a na konci, než vyjede z té továrny, tak je výstupní kontrola. A tu výstupní kontrolu prováděli do té doby a pořád provádějí hlavně lidé v nějakém třísměrném provozu, kteří kontrolují nějakých, dejme tomu, 30 bodů v nějakém seznamu, jestli všechno je správně slícované, jestli je všechno správně zapojené a další věci. No a oni, když nás oslovili, měli představu takovou, že jim rozdáme Google nějaký prostě brýle, které, když ten člověk bude na té lince kontrolovat to auto, jak se mu budou rozsvěcet jednotlivé části, které jsou špatně. Jo, špatně slícovaný, třeba o milimetr špatně slícovaný nějaký díl, nebo někde něco špatně zapojeného, i když to automobil funguje, tak třeba tahle chyba by se projevila až někdy jindy, nebo nějaké jiné části špatně dané. No, tak my jsme samozřejmě, ono to je hodně ovlivněné, za náma chodí tyhle firmy, že právě to vidí v těch filmech, jo, kde právě je trošku to science fiction, kde se všechno je strašně jednoduché a každý programátor všechno napíše během pár vteřin ve filmu. Ale my jsme jim vlastně řekli, že v té době, aby něco takového fungovalo a opravdu to bylo spolehlivé a to, tak muselo by to být projekt ne za třeba 2 miliony, třeba za 2 miliardy, aby opravdu se všechno, aby to zároveň bylo i tak, že když přijde každý půl rok nová, nějaký facelift toho automobilu, tak aby se to dokázalo jako přeučit. Jo. Takže to jsme je samozřejmě vedli z míry, že to samozřejmě takhle, nebo z jejich představy, že to takhle nepůjde. I dneska jsme o nějakých dalších, já nevím, 7 let, 7 let dál a pořád ještě to není takhle jednoduché. Jo. Ale vytipovali jsme tam pár nějakých pilotních projektů, kde jsme opravdu mohli pomoct. A jeden z nich byl třeba kontrola chladicí kapaliny, že je dostatečně doplněná, že tam při tom plnění nebyly nějaké bubliny, které potom se projevily tím, že tam se snížila ta hladina. Takže to bylo automatické označování té části a pak analýza obrazu toho, jestli jak je ta hladina vysoko. Ta segmentace nebo označování, labeling toho místa, tak to bylo udělané pomocí neuronové sítě UNET zase na segmentaci a pak tam byly jaký klasické metody na rozpoznání výšky té hladiny, když jsme měli tu nádobku danou. No ale takovýchhle různých zařízení a částí v tom automobilu jsou tisíce. Jo. To opravdu jako tehdy nebylo v našich silách, pořád to není a myslím, že i kdyby to třeba dali dneska research třeba výzkumu v Google nebo v Metě, tak by ty výzkumníci byli schopni některé části udělat, ne úplně všechny, ale stálo by to úplně, úplně jiné peníze.
0: Automatické zpracování obrazu je zajímavé, určitě se dá využít na mnoha oblastech. Ty fotoaparáty, o kterých jsi mluvil, nebo i různá zařízení, mají vlastní nějaký fingerprint, takový otisk prstů, že se tam dá klasifikovat, kdo nebo který konkrétní přístroj, to je každý přístroj, který používáme, je v podstatě unikát, aspoň podle toho, jaké má označení. Ale i my jsme do nějaké míry unikátní, každý, i mluvil si o tom, že každý vidíme trošku jinak. A například v evangelích máme, vezmu-li barvu, tak Ježíš měl v jednom evangeliu plášť takový purpurový, v druhém možná víc do červena. Na čem závisí tady ty odchylky? Je to o té naší jedinečnosti, nebo na úhlu světla, nebo s čím se třeba setkáváš?
1: Já teda nejsem úplně v tomhle kovaný v analýze těch barev a vnímání člověka, to, jak člověk interpretuje to okolí kolem sebe, ale z té mé zkušenosti mi přijde, že hlavní to, co nás ovlivňuje, asi to, v čem vyrůstáme. Když budeme většinu našeho života trávit někde v lese, mezi zelení, věřím, že už jako od malička, takže ty oči budou přizpůsobený trošku jiným způsobem, než když náš život se bude odehrávat hlavně v nějakých betonových objektech. To, kde vyrůstáme, je určitě, má svůj velký vliv, pak samozřejmě genetika, to, co nám předali naše rodiče, a nebo určitá zkušenost i třeba to, jak jsme prožívali některé věci. Je zajímavý teda i to, že naše paměť, co se týká barev, tak myslím, že není tak silná třeba, jako je paměť čichová, jo, kde i po desítkách let, když si představíte bábovku babičky, vám řeknu, a pokud jste ji dostali v tom věku prostě 5, 6 let a dneska vám je 50, tak věřím, že pořád budete vlastně mít poměrně silnou představu toho, jak ta bábovka voněla. A kdybyste ji cítili dneska, tak si nevzpomenete na babičku. U těch barev mi přijde, že tahle paměť není až tak silná. A další oblast, která je velmi zajímavá, je, že různí živočichové rozpoznávají ty barvy úplně jinak. A vidí je jiným způsobem, v jiném spektru. My máme vždycky pocit, že právě ty barvy všichni vidíme jako lidi stejně. Existují takové šaty, kde máte zelené a modré vzory. A když to ukážete někomu, tak někdo bude tvrdit, že jsou jasně zelené a druhý vám bude tvrdit, že jsou jasně modré. Zrovna tady ta hranice je velmi těžká. A vím, že i když chodíte v přírodě a vidíte vzadu turistickou značku, a tak v určitý chvíli si můžete myslet, že je zelená, a přitom je modrá, když ní dojdete blíž, nebo obráceně. A že to vnímání je určitě velmi subjektivní. Myslím si, že vnímání barev je hodně ovlivněno to, jak jsme stvořeni a i v tom vidíme určitou jedinečnost každého člověka, to jako Pán Bůh tvořil, co mu dal za vlastnosti a schopnosti věci vnímat kolem sebe.
0: Děkuji za rozhovor, za nahlédnutí trošku do průmyslu, ale i na nás, na naše vnímání, naši jedinečnost. Hostem pořadu Průsečíky byl Adam Novozámský. Děkuji za rozhovor.
1: Taky děkuji. Hezký den.
0: Od mikrofonu se loučí Pavel Kol. Naslyšenou.

Do tajů obrazu a jeho automatického zpracování se vypravíme ještě zítra v 18.30. Pořad Průsečíky najdete na podcastových platformách nebo na webu Rádia 7.

kdyby sleze z kříže a já jenom k tobě zlížel. Co s námi bude, jak jsem tebe jednou viděl, vždycky už jsem se jen styděl. Jak bych jen mohl k tobě přistoupit blíže, všude kolem tolik tíže, bože, cítím se jak zvíře, moje chudé, zlé a nechápavé srdce, bože, sevři si ho v ruce a učiň ho svým. A každou hodinu a každou minutu, ať jsem s tebou, ať jsem s tebou. Každou hodinu a každou minutu, ať jsem s tebou, ať jsem s tebou. Ať jsem s tebou, bože, kamkoliv ty kráčíš, ať jsem.

Být neustál s Bohem, chce Ben Drápal. A další písnička je vlastně podobně znějící a také nás zve k tomu, že Bůh je s námi neustále 24 hodin, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Zpívají Planet Shakers.

Pomalu se blížíme k poledni. V poledne se krátce zastavíme s modlitbou, vykročíme do druhé poloviny dnešního dne. Teď například Jan Knížek nebo Maria Podhradská.

Vzdávat Bohu chválu můžeme celý den neustále. Mějme ho rádi, k lásce nás vybízí Mária Podhradská.

Polednem vstupujeme do druhé části úterý 14. července. Ladíte českou redakci Rádia 7 a u mikrofonu je s vámi Pavel Kol. Hned na úvod využijeme tento čas k krátkému zastavení a modlitbě. Ježíši, děkuji ti za dnešní den, za to, že k tobě smíme přicházet neustále. Každý den, každou chvíli, každou vteřinou, minutou, že s námi chceš hovořit, že víš, co potřebujeme, že nám rozumíš a chci ti přinášet ty, kteří poslouchají, kteří možná zápasí, bojují aktuálně v těchto chvílích nebo prožívají něco náročného, aby si je zaplavil svým pokojem, aby si je naplnil svojí láskou, svojí milostí a věděli, že jsi s nimi, že jsi v blízkosti, že tobě se věci nevymknou z rukou. Prosím o tvoji milost a sílu pro dnešní den. Amen.

Je úžasné, jak nás Bůh miluje takové, jací jsme. I když nemůžeme, tak stále jsme milováni. Zpívá skupina Four King and Country.

And I know I've put you through it. Yeah, it's amazing that you can love me like I love me like I am. Touha po domově je něco, co prožíváme jako lidstvo neustále. I v 17. století se toužili lidé mít stabilní, pevný domov. Do další části knížky o životě Suzany Wesleyové se vydáme hned po písni.

0: Ve čtení na pokračování jsme se minule poprvé vypravili do 17. století, kdy žila Susanna Wesleyová, hlavní hrdinka knihy Sandy Denglerové. Susanna se narodila roku 1669 v Londýně v rodině farmáře Samuela Ansliho jako poslední z 25 dětí. Velmi ráda četla a už jako 13letá uměla číst latinsky, řecky, hebrejsky, dobře znala písmo a měla sformulovány své politické a teologické názory. Se svým otcem vedla vážné rozhovory o věroučných problémech a vždy věděla, co chce. Už jako mladá dívka se rozhodla, že se možná nevdá nebo musí mít za mužem někoho vzdělaného, jako je ona, a také bohatého. Další životní osudy mladé dívky přibližuje v dalších minutách Rosita Mertová.
1: Bystrý jsem. Čistě teoreticky byla nonkonformistická svatba dosti střízlivou záležitostí. Dva lidé si před boží tváří a před lidmi navzájem slíbí věrnost a to je všechno. Střízlivá však mohla být jen tehdy, když si obyčejný člověk bral jiného obyčejného člověka. Ale v rodině Ansleyů nebylo nic obyčejné. Otec si přece vzal, že vezme každého mladého disentéra v Londýně pod svou ochranu. Některým pomohl finančně a všichni směli přicházet na jeho faru, a to ve dne i v noci. Povzbuzoval je, napomínal, posiloval a dbal na to, aby zase zavládl pokoj, když jeho připomínky zavdali příčinu k vášnivým debatám. Stovky disentérů se shromažďovali každou neděli pod jeho kazatelnou a on neúnavně brojil proti anglikánské církvi. Také Ansleyovy dcery byly všechno jiné než obyčejné. Jak často už to Susan slyšela, někdy šeptem, jindy nahlas, jak jsou hezké, příliš nadané, aby jim to bylo k prospěchu, v jistém smyslu příliš zhýčkané. Však také jejich otec s každým zacházel s porozuměním. Proto Susanu nepřekvapilo, že svatba Elizabeth nemohla být obyčejnou svatbou.

Sice tu nebyli žádní faráři v talárech a žádné ceremonie, svatba sama byla celkem neokázalá, ale těch lidí. Každý dizentér ze Southworku našel cestu do nablízkaných místností velké fary. Všichni si pochutnávali v ohromném bufetu. Tísnili se a žertovali, tlačili se a smáli. Bylo mezi nimi mnoho neznámých tváří, takže Susan měla dojem, že na svatbu přišel snad celý Londýn. A Elizabeth si to zasloužila. Byla vskutku okouzlující. Možná, že Susan přece jen krásu trochu podceňovala. Mělo to své výhody, když byla žena oslnivá. Susan si však nedovedla představit sebe samu jako nevěstu. Ne uprostřed vší té vřavy. Stála na třetím schodu a dívala se na všechno z bezpečné vzdálenosti. Teď se řítila dolů po schodišti N. Susan si znovu uvědomila, jak jsou jako sestry rozdílné. Ona, N, Elizabeth. Obzvláště N. Nejméně čtyřikrát, počítala-li Susan správně, si N upravila účes a zavázala šněrovačku. Nic to však nepomohlo. Její úsilí ji neudělalo krásnější ani méně hezkou. N teď stála přímo vedle své sestry na schodišti. Suky, drahoušku, jdi přece dolů a věnuj se hostům. Ti si vystačí i beze mne. Ty máš na všechno odpověď, já tě tedy do toho zatáhnu. To je přece Denny. Zvedla ruku a divoce gestikulovala. A někoho sebou přivedl. Denny Fowey také spatřil a odpověděl na její gesto jako poslušný psík. Kdysi se o N zajímal, trvá to ještě? Razil si cestu mezi gratulanty a táhl za sebou hezkého a sympatického mladíka. Teď stáli oba u schodiště. Enin hlas byl měkký a jemný. Dobrý večer, Denny. Dobrý večer, vážená. Mohu vám představit kolegu ze studií a dobrého přítele Sema Westleyho? Seme, to je N, o které jsem ti už mnohokrát vyprávěl, a to je její malá sestra Susan. Tak to je N? Výraz mladého muže prozrazoval pozornost a otevřenost. Působil jako někdo, kdo by se za žádnou cenu neodchýlil od pravdy. Ty nemáš potíže s vyjadřováním, Denny, ale když si líčil její krásu, tak ses netrefil. A její sestra se jmenuje Susan? Doma jí říkají Suky. Denny se tak trochu počítal do rodiny. Konec konců přicházel na faru dosti často. Suky, nejmladší z Ensleyů. Krásné ženy mají často hlavu nadspanou slámou. Tváří se, jako by krása vlastně nebyla jenom rozmarem přírody. Doufám, že nejsi taková, Suky.

Susan cítila, jak se její ústa otevřela, aniž proti tomu dokázala cokoliv udělat. A když jí konečně napadla chytrá odpověď, ten nestydatý pan Westley a Danny už byli pryč. Oba se smáli a bavili s jinými. Anne a Susan stáli opuštěné u schodiště. Jak se mohl opovážit? Susan hořeli uši a teplo se jí rozlilo i po tvářích. Napadlo jí půl tuctu vhodných odpovědí na téma pýchy, ale bylo pozdě. Pan Westley se právě bavil s bratrancem Johna Dantna. Anne to zřejmě nepřipadalo nijak mimořádné, vykročila a razila si cestu zástupem lidí. Susan ještě chvíli postála a sledovala neomaleného mladého muže. Všude, kde se objevil, se lidé začali usmívat. Jak jen mohli naletět jeho nestydatosti. Jeho výrazné rysy se dokázaly změnit během vteřiny. Teď měl vrásky na čele, za chvilku se zase usmíval. Je to zřejmě povrchní chlapík a měl tu drzost tvrdit, že ona, Susan, je hloupá. Tak nějak to přece řekl. Trhla sebou, když na ní Elizabeth promluvila. Tak co říkáš Samovi? Je to povrchní neotesanec, který potřebuje doučit v chování. Elizabeth na ní nechápavě zírala. Co pak ti řekl?

Studuje teologii na akademii pana Víla a je tam prý jedním z nejlepších. Píše polemické spisy a básně a jistě dopadne dobře při zkouškách. Otec ho pokládá za mimořádně přemýšlivého. To však ještě neznamená, že má dobré chování. Je to poctivý a otevřený člověk. Rovnou říká, co si myslí. Nenazvala bych to špatným chováním. Myslím, že to patří k jeho půvabu. Půvab! Susan vydala zvuk, který naznačil, co si myslí. Elizabeth se hlasitě zasmála. Jsi ještě dítě, Suky. Nedá se očekávat, že poznáš skutečného muže, když nějakého potkáš. Ale ty dorosteš. Ty se to ještě naučíš. A krásná nevěsta zmizela, aby pozdravila další gratulanty. Dítě. Je to pravda? Susan si přinejmenším připadala dosti stará, aby věděla, že by si takového muže nikdy nevzala. Vždyť už na tom, jak se oblékal a česal, bylo vidět, jak je ješitný. Něco na něm Susan připomínalo nedobré vlastnosti Johna Dantna. Tím si lze asi vysvětlit, že ho Elizabeth pokládá za půvabného. Elizabeth byla zamilovaná a láska oslepuje. Možná, že se vůbec nikdy nezamilují, uvažovala Susan. Rozhodně ne, pokud se láska rovná slepotě.

Mezitím ztratila neotesaného pana Westleyho z očí. Asi je na čase, aby se vmísila mezi lidi, jak to navrhla Anne. O bufetu spatřila mladého muže, který měl v každé ruce párek a kterého znala pod jménem Martin. Martin, to Susan věděla, neměl ani penny. Zřejmě využíval příležitosti dobře se navečeřet, možná také nasnídat a naobědvat. Susan, Martin zamával párkem. Vyhledal jsem ti informace o apolinérismu. Žel jsem je zapomněl vzít s sebou. Přinesu ti je někdy příště. Nemůžete mi to vysvětlit teď? Martin se odmlčel, aby spolkl párek. Apolinéris byl biskupem v Laodikeji kolem roku 350. Tvrdil, že Kristus byl pravým člověkem, že však neměl lidskou přirozenost jako my. Měl božskou přirozenost. Měl sóma a psyché, nikoli však pneuma. Pak ale nebyl skutečným člověkem. Martin kýval a utíral si pusu. Přesně. Totéž říkali biskupové na koncilu v Cařihradě a zavrhli jeho učení jako blud. Děkuji, Martine. Susan chvíli přemýšlela. Toto učení se tedy nezhoduje ani se sociniánským pojetím, ani s doketismem. Najednou za sebou zaslechla známý hlas jako přední kočky. Sociniáni, Susan, jsou ariáni, přesně řečeno unitáři. Popírají plné božství Kristovo a tvrdí, že je podřízen otci, avšak nemá božskou přirozenost jako on. Sam Westley sáhl za ní pro párek. Susan řekla ledově. Děkuji, pane Westley, že jste mi vysvětlil učení sociniánů. Martin se uculoval. Trapné, trapné se mi, ona je totiž jednou z nich. Oči osloveného se rozšířily. Dcera reverenda Ensleyho sociniánkou? A já jsem si vždycky myslel, že všechny jeho dcery jsou vysoce inteligentní. Hněvivý nach opět zalil Susaniny tváře a uši. Pane Westley, vy trpíte zřejmě stejnou samolibostí, která je vlastní tolika disentérům. Myslíte si, že jste jediný, kdo písmo vykládá správně. A právě zde je problém celého disentérského hnutí. Každý má svůj vlastní výklad. Martin, který měl plnou pusu, řekl, zapomněl jsem ti říci se mi, že Susan se zase připojila k anglikánské církvi. Už nechodí do disentérského sboru svého otce. Susan očekávala další prudkou reakci Sama Westleyho, tak se totiž disentéři většinou tvářili. Tentokrát to však bylo jiné. Jeho rysy ve tváři změkly. Skoro se usmíval. Vypadal jako malý chlapec, který dostal hračku. Sam Westley se odvrátil od bufetu, její společnost se mu zdála důležitější než jídlo. Vzal Susan za ruku a vedl ji přes sál. Na druhém konci sálu ji zatáhl do kouta a opřel se lokty o stěnu. Můžete mi vysvětlit, Susan, proč vás sociniáni tak fascinují? Jeho oči, mírné a tajuplné, se zahleděly do jejich. Susan se napřímila a snažila se skrýt svou nervozitu. Protože mají pravdu. Nikde v Bibli není zmínka o trojici. Je to lidský výmysl a já se nechci modlit k výmyslům. To je modloslužba.

jak máte krásné modré oči. Usmála se. Přesvědčila ho. Tak tedy vypadá vaše odpověď na moje zdůvodnění. Nechcete jít se mnou na naše setkání? Shromáždění sociniánů jsou otevřena i pro dizentéry. Ne, ne, to nebyla odpověď na váš argument. Arianismus byl vyvrácen už roku 325 na koncilu v Nikaji a od té doby upadá. Moje odpověď na váš argument vypadá jinak. Slovo trojice může být lidským výmyslem, co však chce vyjádřit, to výmysl není. Na řadě míst v Bibli se učí o božství Otce, Syna a Ducha Svatého. Rád vám dám seznam. A ti tři jsou často jmenováni jedním dechem. Jejich spojení ukazuje, že mají stejnou podstatu. Víte, vaše oči se mi skutečně líbí. Děkuji, pane Westley. Těším se na váš seznam.

Když už jsme u toho, zajímal by vás také materiál o osobě a božství Ducha Svatého? Toto téma je přece pro sociniány také problémem, slečno Ainsleyová. Vy jste rozkošná dívka a bude z vás fascinující žena. Děkuji vám, pane Westley, a teď mě prosím omluvte. Susan cítila horko ve tváři. Rychle si razila cestu zpět ke svadebčanům. Náhle se zastavila, otočila a pohleděla ještě jednou do bystré, upřímné tváře mladého muže. Několik informací o Duchu Svatém jako o sobě by mě jistě zajímalo, pokud vám to nedá příliš mnoho práce. Příjemný večer. Zabručel příjemný večer, ale Susan se už odvrátila. Chtěla utéci, ale kam? Spěchala do zahrady a prošla jí co nejrychleji. Zastavila se až před plotem. Šípkové růže už téměř odkvetly. Byl konec srpna a brzy dozrají šípky. Krátké anglické léto pomalu končilo. Ještě jednou si přivoněla ke květům, připadalo jí však, že už tolik nevoní. Proč musí léto vždycky končit tak rychle? Chtěla, aby trvalo věčně a neunikalo lidem rok co rok pod rukama jako sypký písek. Tady jsi, Elizabeth spěchala přes dvůr. Proč se skrýváš venku, Suky? Elizabeth uchopila sestru za ramena. John a já teď vyrážíme. Chtěla jsem se s tebou rozloučit. Ale vždyť nebudeš pryč na věky. Ne, ale tento dům opouštím navždy. Jsem trochu na měko, ale je to vzrušující. Elizabeth odsunula sestru malinko od sebe a pohleděla na ní. Matka není zrovna nejsilnější. Dosud jsem větší část denních prací dělala já. Tento úkol teď připadne tobě. Dávej na matku dobrý pozor. Elizabeth už byla skoro na odchodu. A na otce. A ještě jednou Susan pevně objala. Budu se snažit. Susan měla dojem, že se od ní očekává, že bude mít nějaké horoucí pocity. Nedovedla si však představit, jaké by měly být. Vzpomněla si na svatby ostatních sourozenců. Ti tehdy tak nevyváděli. Elizabeth se stále ještě nemohla rozloučit. Suky, mám o tebe strach. Tím mnohým studováním si získala takové divné názory a tak tvrdohlavě se jich držíš. Otec říká, že si děláš přílišné starosti a myslím, že má pravdu. Bůh ctí každého, kdo ctí jeho a já ho ctím. Zachovávám všechna jeho přikázání, jak mohu nejlépe. Chodím ve světle, jak ho vidím, tak jak to káže otec. A chci žít takový život, že Bůh jednou bude hrdý na to, že mě povolá k sobě. To je přesně tvůj problém. Ještě si nepochopila, že... Přála bych si, aby otec kázal víc o ospravedlnění z víry a o tom, že člověk nemůže být spasen ze skutků. Budu se každý den modlit za spásu tvé duše, Suky. Dobře. Susan se vytrhla. Měla dojem, že nemůže dýchat. Bůh ti žehnej, Suky. Měj se dobře. Naschledanou, Elizabeth. Bůh ti žehnej. A tak přešla nevěsta z jednoho domu do druhého, z jednoho domova do druhého, z jednoho života do druhého. Dobře. Elizabeth měla na mysli, že smlouvání s rybářkou je teď na Susan. Dosud to byla Elizabeth, která všechno měla v rukách a která si o všechno dělala starosti, nejen o Susan a její náboženské názory, ale o celou domácnost, ne-li o celý svět. Susan však neměla nejmenší chuť převzít od Elizabeth tíhu starostí. V této domácnosti bylo konec konců dost služebnictva, aby mohla fungovat i bez ní. Vždyť doma byla ještě Judith a Ann. Ať ty převezmou smlouvání. Susaniným úkolem je studium.
Chtěla se pokusit být dobrou služebnicí před Bohem, náležitě připravenou ke každému dobrému činu, jak to Pavel vyjádřil v 2. listu Timoteovi, a ne mít hlavu plnou starostí a smlouvat s rybářkami. Především si musela ještě něco přečíst k tématu Trojice a zjistit, jak dalece je Duch Svatý skutečně osobou. Pokud pan Westley ještě jednou přijde a přinese slíbený seznam, bude toto téma na diskusní listině zcela nahoře. Možná, že tohoto muže přece jen špatně odhadla a příliš dala na první dojem. Byl daleko bystřejší a přemýšlivější, než si zprvu myslela. Ano, své argumenty odříkal dosti chladným tónem, aniž by o nich dlouho uvažoval. A domýšlivý jistě byl, příliš mnoho si o sobě myslel. Jinak by její argumenty neodsunul tak rychle stranou, aby se zase dostal ke svým. Od počátku zdůrazňoval, že krása je rozmarem přírody, což Susan dobře věděla. Tomu ovšem nezabránilo v tom, aby chválil její oči. Musela se usmívat sama pro sebe. Ať ten muž byl jakkoliv pyšný a domýšlivý, jeho vkus byl obdivuhodný.

Z knihy Sandy Denglerové Suzana Wesleyová, služebnice boží, četla Rosita Mertová. Knihu vydala v roce 2004 Evangelická církev metodistická. Pokračovat budeme zase zítra ve 12 hodin 15 minut.

Před naším Otcem v nebesích nepřestaneme chválit. Znělo od Shiloh ben Hoda, který nás tak pozval ke chvále. A k našemu Otci zvou i skupina Ovca.

Do 1 hodiny, než zazní pořad Fortepiano, stihneme ještě nahlédnout do 2 žalmů. Žalmu 77. či 107.

Když volal jsem, hlas můj Bůh zněl, aby vyslyšel. Hledal jsem Pána v den svého soužení, bez přestání jsem ruce vzpínal po nocích. Bez přestání jsem ruce vzpínal po nocích, bez přestání jsem ruce vzpínal.

Obout cizí boty zkusíme po 13. hodině v pořadu Fortepiano, ve kterém si povídala Lenka Malinová s Alenou Dobrovolnou. Teď ještě skupina Citizens.

0: Po 13. hodině vám dobrý poslech Rádia 7 a reprízy Fortepiana pře od mikrofonu Pavel Kohl.
1: Fortepiano.
2: Začíná pořad Fortepiano, ve kterém dnes budeme hovořit o něčem, s čím se každý z nás v životě setkal. Je to posuzování, souzení, předsudky a neschopnost vžít se do kůže toho druhého. K rozhovoru jsem si pozvala Alenu Dobrovolnou, která celý svůj život žije s následky obrny. A my si vysvětlíme, jaké druhy té obrny jsou. To ale neznamená, že sedí doma a lituje se. Naopak, o tom všem uslyšíme v následující hodince, ke které vás zve Lenka Malinová. Vítej, Alenko.
3: Děkuju a všechny, kdo nás slyší a vidí, zdravím.
2: Tak Alenko, ty jsi v našem vysílání kdysi byla hostem zcela pravidelně, ale už je to docela dlouho. Já jsem ani nepočítala ty roky, jak je to dlouho. Víš trošku?
3: Tak to mě teda úplně zaskočilo. Nějakou dobu už to bude.
2: Už to bude docela dlouhou dobu. Alenka totiž má život spojený s gospelovou hudbou, k tomu se určitě dostaneme, a dělala pro naše vysílání kdysi gospelové pořady. Takže se toho určitě dotkneme, tady toho, ale dneska, Alenko, to nebude primárně o hudbě.
3: Škoda.
2: Bude to o tobě. A my bychom tě měli představit, co děláš. Kromě toho, že tedy se zabýváš tou gospelovou muzikou docela hodně.
3: Já dělám spoustu věcí. Mm-hmm. Já jsem vlastně vystudovala úplně na začátku jazyky, takže úplně prapůvodní profesí jsem lingvistka. Teda tou úplně prapůvodní jsem knihovnice, ale to jsem nikdy nedělala, to jsem jenom studovala. Ale jinak jsem hlavně lingvistka. Studovala jsem angličtinu a protože jsem potřebovala k angličtině nějaký další obor, tak jsem nevěděla nic lepšího, než se pustit do studia dánštiny. Ale vlastně dneska ty jazyky jsou jenom částí toho, co dělám, protože mě tak jako život zavedl spíš k muzice, takže momentálně ze všeho nejvíc učím zpěv, no a potom koordinuju organizaci různých gospelových zpravidla koncertů.
2: A ta dánština se ti potom hodila, protože...
3: Rozhodně. Hele, dánština se hodí vždycky. Jako tomu byste teda asi nevěřili, jo? Ale dánština se hodí, protože dánsky se domluvíte vlastně po celé Skandinávii, ale já vím, ty se ptáš spíš na to,
2: co to propojení stalo, s tou hudbou.
3: Co se stalo, když jsem se rozhodla, že budu psát diplomovou práci o dánských samohláskách. To byla hrozně legrační příběh.
2: Kolik jich mají, prosím tě?
3: Hodně, hele, 42.
2: Jejda.
3: To nechcete slyšet všechno, to bychom strávili tím spoustu času. A to nemá asi smysl, ale prostě já jsem si kdysi dávno myslela, že ze mě bude vědec, jo. A že budu právě zkoumat ty dánský samohlásky, jako jak jsou dlouhý a jak jsou
2: jak
3: se to vyslovuje, jak se to poslouchá, jak se to rozlišuje, no prostě vědec. Tak jsem jela psát diplomku do Dánska, protože prostě kde lovit v Čechách dánské samohlásky. Teda fakt je, že v Praze je dánských turistů, důchodců docela dost, takže byste asi taky nějaké dánské samohlásky nalovili, ale přece jenom v tom Dánsku je takový větší výběr, jo, jako těch exemplářů. No a takže jsem odjela do Dánska, tam jsem lovila své dánské samohlásky a taky jsem se tam octla vlastně v gospelovém sboru. No a to mě tehdy úplně dostalo.
2: Tam se zrodila láska.
3: Tam se zrodila láska životní, tak. A takže jsem, když jsem se pak měla vrátit, tak jsem si říkala, no jo, ale tak co já budu vlastně v Čechách dělat bez gospelu, to jako asi úplně nejde. A tak jsem se pustila do organizace tehdy úplně prvního gospel workshopu v Čechách, což bylo přesně před 20 lety.
2: Tak, ještě ke všemu tady máme výročí.
3: Narozeniny, no jo.
2: Ano, tak to je krásné. To jsou ty neplánované okamžiky, ano. Takže 20 let už je to. No, tak. Dobře. Tak já tady teď udělám střih, protože my bychom tady o těchto věcech si mohli povídat dlouho.
3: To je pravda.
2: A to není naše primární téma dnes. Dnes budeme mluvit o překážkách, které musíme v životě překonávat, a také také o reakcích, se kterými se setkáváme, když jsme v jistém ohledu jiní než ostatní. A ty máš s tímto bohaté zkušenosti, protože, jak jsem už v úvodu řekla, tak si onemocněla obrnou. A já bych chtěla, abys trošku vysvětlila, o co se jedná. Od malička to máš, narodila ses tak, nebo jak to je?
3: No, já mám diagnózu, které si říká mozková obrna. Ono se tomu dříve říkalo dětská mozková obrna, ale právě proto, že se to pletlo s tou dětskou obrnou, tak se to teď ta terminologie změnila. A to je vlastně handicap, který vznikne tak, když se to miminko rodí a nemá při porodu dost kyslíku, tak se ten mozek může poškodit, můžou mu umřít některé mozkové buňky. A to potom znamená, že je poškozený pohybový vývoj aparát. A aparát tolik na začátku ne, ale vlastně to, jak se to dítě hýbe, že se nedokáže naučit se vlastně správně hýbat, protože ten mozek v době, kdyby měl zapínat všechny ty programy pohybové správné, tak se vlastně hojí a léčí z toho úrazu, který se přihodil během toho porodu.
2: Takže se narodila už s tímto, co se ti stalo, když se dostávala na svět.
3: Tak.
2: A jak se to začalo projevovat v tom dětství tedy?
3: No, ono se to na začátku moc neprojevovalo a vlastně nikdo nevěděl, že je problém. Respektive dneska už by to tak asi neprošlo, protože já jsem se narodila a museli mě křísit, že jsem

0: ranou terapii používá Vojtová metoda, tak se dá ten mozek vlastně vycvičit k tomu, aby ty nepoškozené oblasti převzaly tu funkci těch poškozených. Zatímco když se mine to období rané, tak pak už to nejde.
1: Mm-hmm. Takže to, co si člověk nevybere, ani by si to nemyslel, že by to tak muselo být, tak se ti prostě stalo, že se prošvihla ta doba.
0: Tak to je.
1: Je to tak.
0: Je to tak.
1: A asi když je člověk malý, tak možná si tolik neuvědomuje, co ho čeká v životě. A já nevím, kdy jsi začala poprvé uvědomovat, nebo kdy jsi to začala tak pozorovat na sobě, že ti to nejde tak jako ostatním a že prostě ty problémy tady jsou?
0: Já si myslím, že tohle je relativně raná zkušenost, že to zase jako nepřijde tak úplně pozdě. Já si myslím, že poprvé, co mi to došlo, tak mě mohly být tak jako 4 možná, nebo 5 roků, ale to samozřejmě v tu chvíli jako nezjistíte, nebo nevíte, co všechno to sebou nese, jenom víte, že máte něco jinak než ostatní a jako třeba ještě v té době možná doufáte, že se to zlepší, protože to je to, co do vás jako cpe to okolí hodně, protože tam samozřejmě obrně je potřeba, aby se s těma dětma cvičilo celou dobu, co to jde, co se do nich vejde. A často se stane, že vám to okolí říká, no hele, jako musíme cvičit, aby si měla zdravý nožičky a tak, ale vlastně nikdo vám neřekne, že teda jako
1: že už zdravý nožičky,
0: už zdraví jako nožičky nebudou. Nebude. Takže to, že to člověk nějakým způsobem jako zjistí, že fakt to je na pořád, že jako ho to nějakým způsobem omezí, tak to samozřejmě přijde později. To jako není v těch 4-5, ale jako víte to poměrně brzo. No.
1: Potom, když přijde čas takového toho hledání té puberty, tak člověk má dělat sám se sebou dost.
0: A
1: navíc ještě v tvém případě si měla ještě navíc tady toto omezení, které tě limitovalo, možná si to člověk uvědomuje víc než kdy jindy v tom dospívání, kdy se mění děvčátko v ženu a kdy prostě se vůbec formuje to myšlení a ty postoje, tak jaká byla ta tvoje puberta? Byla šťastná nebo smutná?
0: Já si myslím, že jsem měla docela klidnou pubertu, jo. Že to jako nebylo nějak moc divoké. Já jsem byla takové hodné dítě, jo, protože ono...
1: Já myslím, že ti to zůstalo.
0: No, jakože jsem hodná holka. Jo.
1: Ano, ano.
0: To je možný. Ale myslím si, že pro mě třeba to bylo hodně otázka toho, že jsem musela poměrně brzo se začít chovat zodpovědně, protože bylo potřeba cvičit, bylo potřeba absolvovat spoustu nemoc příjemných lékařských zákroků, potom se člověk musel nějak chovat, takže vlastně hrozně brzo jsem se musela začít chovat mnohem dospělej než moji vrstevníci. To znamená, že vlastně i v pubertě potom člověk měl takovou určitou jako zkušenost, že některé věci prostě nemůžete, protože by vám to třeba ublížilo, nebo...
1: Ano.
0: No tak.
1: Ano. A jak tady do toho tvého příběhu zapadá víra v Boha, prosím tě?
0: No já jsem z nevěřící rodiny. A hrozně dlouhou dobu jsem to měla tak, že jsem si myslela, že Pán Bůh neexistuje, protože kdyby existoval, tak by něco takového, jako se mi stalo,
1: nedopustil. Ano.
0: A potom jsem to měla taky tak, že jsem si myslela, že v Pána Boha věří staří lidé a že, teď se omlouvám všem starším posluchačům, že až staří lidé umřou, tak my mladí, moderní už prostě takovým nesmyslům, jako je, že se o nás stará nějaký Bůh, věřit nebudeme. A já jsem tomu fakt jako nerozuměla, jako jak ty věci jsou. A pak jsem poměrně složitě hledala cestu, protože jsem si ve škole procházela dost náročnou šikanou a o to bylo horší, protože najednou jsem byla v situaci, kdy ve škole jsem měla velmi drsné zážitky, s kterýma jsem chodila domů. A doma mě vedli k tomu, abych si s nima poradila sama. Což samozřejmě úplně moc nešlo.

0: šlo.
1: Těžký.
0: A bylo strašně těžké se s tím nějak vypořádávat, takže já jsem pak měla takové období, kdy jsem si říkala, že už to fakt, ale opravdu vůbec nedávám, nezvládám. To mi bylo tak jako 13. A tehdy jsem se potkala s jedním svým vzdáleným bratrancem a on mi řekl evangelium. A já jsem si říkala, no to je hezký, to je takový jako hezký kluk to je a takovým blbostem věří. Ale zároveň mě to jako hrozně zajímalo, jak to asi je. A pak jsem nějakou takovou zvláštní úvahou dospěla k tomu, že buď ty věci jsou pravda, anebo ne. A že pokud to pravda je, tak já vlastně nemám lepší možnost, než Pánu Bohu svůj život dát. Tak jsem to udělala.
1: Tak si to udělala a zjistila si, že to funguje, že to je pravda.
0: Zjistila jsem, že to funguje, že to je pravda, ale zároveň to neznamená, že by to bylo vždycky strašně jednoduché.
1: To určitě neznamená, ale takové to zjištění, že něco, v co člověk nevěří, může být pravda, to je docela velký objev.
0: Je? Je to objev, určitě to je objev. Byla to velká změna. A pamatuju se, že pak jsem jako si hodně užívala takový ten moment, jako že vlastně člověk není sám na věci. A to bylo moc hezký.

0: Na Rádiu 7 posloucháte pořad Fortepiano s Lenkou Malinovou a dnešním hostem Alenou Dobrovolnou. A dnes otevíráme téma, které potřebujeme, myslím si, slyšet. A to je téma, jak přistupovat k lidem, kteří jsou jiní než my v tom nejobsáhlejším slova smyslu, ale konkrétně, jak přistupovat, jak se chovat k lidem, kteří mají nějaký handicap, co pomáhá, co nepomáhá a jaké předsudky máme také vůči těmto lidem. A tak se stávalo v dobách minulých, že někdo, kdo třeba byl postižený právě obrnou, jako Alenka, která tady se mnou sedí, anebo mnoha jinými věcmi, tak byli dáváni do ústavu, jednak si asi také s tím nevěděla společnost rady. A potom odpadla potom ta snaha, nebo vůbec ta ochota s těmito lidmi spolužít a mít je mezi sebou. Alenko, padla i tato volba nebo tento nápad u vás v rodině, ústav?
1: Ne.
0: Ne.
1: Ne. Já jsem měla to obrovské štěstí, že jsem vyrůstala doma a chodila jsem do normální školy.
0: Což nebylo úplně zvykem, ne, v té době?
1: No, to nebylo. Já jsem taky byla jediné dítko s handicapem v celé té veliké sídlištní škole. Nebo vlastně ne, ještě jedna holčina tam byla, ale prostě nevím, kolik mohlo být dětí ve škole, ale vím, že v tom ročníku, co já jsem byla, tak byly třídy až do G a v každé bylo 30 dětí, tak si to jako spočítejte. A vlastně mezi tím jsme byli dvě. S handicapem.
0: Ty jsi už zmínila tady, že jsi prožívala šikanu. O co se jednalo konkrétně?
1: Fakt to chceš úplně konkrétně.
0: Něco řekni, já si myslím, že to bude tvrdé, ale řekni.
1: Dobře, už jste někdy měli hlavu v záchodě?
0: Až tak.
1: Chtěla jsi to? Máš to. Jo, to prostě, a já si myslím, že to byly věci, které se děly, protože ty děti nevěděli, jak si s tou jinakostí poradit. Nikdy někoho takového nevěděli. Byl to pro ně první kontakt s někým takovým, jako jsem já, a my takhle prostě reagujeme.
0: A nikdo jim to nevysvětlil, že?
1: No tak jako kdo by to mohl udělat? Prostě i pro spoustu z těch dospělých to byla první zkušenost jako s někým takovým.
0: Já myslím na to, že často, když vidíme takového člověka, který třeba špatně chodí nebo má nějaké jiné postižení, takže nám naskočí prostě určité mechanismy a ne tedy vždycky správné, nebo možná většinou nesprávné, ale jedním z těch mechanismů je, že ten člověk je určitě postižený i psychicky, tak se k němu musíme chovat tímto způsobem, což je asi hrozné pro tebe nebo pro ty lidi, když k ním někdo přistupuje takhle. Setkala ses s tím?
1: Určitě, ale to jsou věci, s kterými se vlastně člověk setkává i dneska po mnoha letech. Jo, a myslím si, asi jako nejroztomilejší zkušenost v tomhletom směru, to je taková jako veselá historka, ale já se omluvám za moje veselé historky, oni jsou trošku drsnějšího ražení.
0: Jsem s nima.
1: Jsem třeba stála na zastávce autobusu a tam byla se mnou nějaká taková starší paní. A to bylo, já jsem v té době studovala na vysoké škole už, byla jsem tak jako v prvním, druhém ročníku, takže jako rozhodně jsem nevypadala jako dítě. A ona zahájila tu konverzaci. Holčičko, prosím tě, umíš číst? A já jsem, protože jsem osoba pohotová, tak jsem říkala, neumím. Protože já umím jenom azbuku a latinku, ale čínsky nečtu, arabsky nečtu, jo, jako hebrejsky nečtu, jako co to je, umíš číst? A ona potom jako pokračovala, celou dobu mi tykala a říkala, a co teda děláš? A já jsem říkala, studuju dánštinu a angličtinu. A ona se na mě tak jako zahleděla a říkala, a to je nějaký učební obor nebo co? A já jsem potom prostě se na ně tak jako podívala a říkala jsem, no, takový pětiletej.
0: No tak to je opravdu historka. ke nezaplacení.
1: No, ono je to jako někdy je to úsměvné, že jo, když tímhle jako procházíte, tak je to někdy jako strašně legrační, ale ne vždycky máte na tenhle druh humoru jako náladu.
0: Já si myslím, že když se takhle k tomu vracíš, tak se tomu můžeme zasmát, ale jo, když je člověk v té situaci, tak to úplně moc legrační není. Jsou dvě možnosti, jak se člověk může vypořádat s těžkostmi a s problémy jakéhokoliv rázu. Jeden typ je, že trošku s nadhledem a s humorem bere ty věci, a druhý typ je, že tomu fakt podlehne a že ho to úplně natolik zničí, že mu klesne sebevědomí až někam úplně dolů. Možná to není stabilní, tato hladina, ani v té jedné poloze, ani v té druhé, ale určitě si prožívala období, kdy tedy si byla úplně dole a musela si nějak vyhrabávat nějaký kousky síly a sebevědomí. Já si myslím, že to s člověkem strašně moc musí zamávat, když to žije každý den.
1: Určitě, tak hlavně je to otázka toho, jestli se člověk třeba dovolí ty věci odžít a prožít. Protože fakt je, že ve společnosti, a teď je jedno, jestli se bavíme o církvi nebo o společnosti mimo církev, tak my jako neumíme zacházet s těmi dlouhodobými komplikovanějšími stavy. Jako je jasný, když se někdo zlomí nohu, tak mu pak chodíme 3 týdny pomáhat, jako zaměříme se svou podporou na něj a pak jako dobrčí, pak už je zase náš.
0: Uzdraví se.
1: A prostě dokážeme si to nějak jako srovnat, jako že dobře, teď ho 3 týdny bolela noha, teď už ho nebolí a je to jako dobrý, ale když má někdo takovýhle dlouhodobý handicap nebo dlouhodobý problém, tak to je pro nás jako často strašně těžko uchopitelné, strašně těžko jako zařaditelné někam. A vlastně ty lidi s dlouhodobým handicapem často jsou nucení žít jako extra pozitivně,
0: ano.
1: Aby
0: přesvědčili ty druhé, že?
1: Aby právě vůbec jako se s nima někdo bavil. Jo, protože ta společnost vlastně jako strašně tlačí na to, abychom byli všichni stejní, nebo jako abychom
0: zdraví, krásní
1: a nic nás nebolelo. A teď najednou máte člověka, který nic z toho jako nedokáže splnit. Ne, že by nechtěl, ale vlastně nedokáže. A teď co s tím? Takže samozřejmě člověk jako bojuje s tím, že někdy by třeba potřeboval jako vyjádřit to, že mu není dobře, ale ne vždycky je to možný nebo snadný.
0: Ty teď působíš jako silná žena, která už ví, kdo je v Pánu Ježíši Kristu, která už se srovnala vlastně s tím svým životním osudem, ale k tomu vedla nějaká cesta. A určitě byla nějaká období, kde ses takhle třeba necítila. Můžeš říct nějaké příklady, třeba s čím ses setkala i třeba mezi věřícími. Ty jsi mi říkala jeden ten příklad té modlitby. To si myslím, že by mělo zaznít.
1: Myslíš, jo?
0: Ano.
1: Dobře, tak myslím si, že někdy lidi s handicapem vnímáme, nebo společnost je vnímá jako takovou příležitost k inspiraci. Nebo v církvi příležitost k charitě.
0: Ano.
1: Jo, k tomu, abychom ukázali, jak se máme chovat ke slabším. To je jako super, ale já nechci mít s lidmi vztah jenom proto, že jsem pro ně příležitost k dobročinnosti. Jo? A takže zažila jsem krásnou modlitbu, na kterou se ptala, kdy to byla nějaká modlitební skupinka a teď tam někdo tak jako naprosto upřímně říkal, Pane Bože, děkujeme ti za Alenku, že ji tady můžeme mít a že se na ní můžeme učit trpělivosti. A já jsem si tak jako říkala, ty, Pane Bože, nechtěl by si vybrat nějakou jinou učební pomůcku než mě?
0: V tu chvíli možná ti moc do smíchu nebylo, ne, když jsi to slyšela.
1: No, nebylo, protože Nejhorší na tom bylo, že hrozně často tohle pak i ten člověk s handicapem jako přijme za své. Takže já jsem jako si říkala, no jo, tak já vlastně to mám asi tak, že teda mám být ta učební pomůcka pro ty ostatní. Jenomže to by bylo vlastně hrozně nespravedlivé.
0: Hmm. Jak jsi dospěla k tomu, abys měla takové to, rozumějme co nejlépe řečeno, to zdravé sebevědomí?
1: To je otázka, co je zdravé sebevědomí.
0: No.
1: Protože já si myslím, že tam je důležité hlavně to, aby člověk dokázal být sám za sebe a věděl o svých bojích, věděl o svých silných stránkách a dokázal s tím nějakým způsobem pracovat. Myslím, že to byl docela dlouhý proces a neřekla bych, že je ukončený. Myslím si, že je to něco, na čem člověk jako pořád pracuje a někdy se musíte vymezovat vůči tomu, co na vás to vaše okolí valí, jaký byste měli být, co byste měli dělat, jako kolik byste měli odpracovat třeba práce na něčem nebo tak. Protože to je další věc, že je spousta věcí, ke kterým se prostě vaše okolí bude chtít vyjádřit, jako třeba, nevím, kolik byste měli mít dětí, nebo jestli byste si měli najít partnera, nebo jestli je pro vás vhodná škola, kterou studujete a tak. Tam je třeba někdy strašně těžké to ustát a umět ty lidi poslat vlastně do háje. Někdy.
0: My lidé si někdy neuvědomujeme, jak krutí můžeme k sobě navzájem být, a to se netýká jenom ve vztahu k lidem, kteří jsou handicapovaní, ale myslím si, že obecně vzato, že někdy umíme pěkně seknout a pěkně zranit člověka, někdy nevědomně a někdy i vědomně. Hodně často je to nevědomně, že člověk ani neví, co vlastně to způsobí tomu člověku. Ty máš s tímhle hodně zkušeností vzhledem k tomu, co žiješ a v jakém těle žiješ. Máš s tím hodně zkušeností, ale přesto žiješ v tom v úvozovkách normálním světě. Žiješ prostě mezi zdravými lidmi a děláš úplně stejné věci, jako dělají ti lidé, kteří nemají žádné omezení. Ale to jsem chtěla říct, že dnes je velký důraz na výkon, jo, a je strašně rychlé životní tempo. Jak tohle, prosím tě, na tebe působí? Protože ty vzhledem k tomu, že se ti nechodí úplně dobře, tak máš třeba delší lhůty, než se někam dopravíš. Jo?
1: No, tak s tím musíš počítat.
0: No, tak jak s tím žiješ?
1: No, já nemám jinou možnost. Takže prostě počítám s tím, že mi ty věci trvají déle. Některé záležitosti se třeba povede vykompenzovat a některé ne. Musí člověk to tak jako brát, jak to je, a umět si udělat hranice, jakože třeba když ode mě někdo chce něco extra rychle a já vím, že už to jako nezvládnu, tak mu prostě umět odpovědět a říct, že teda ne, že to jako nedám. A celkem jako bez výčitek. Ale jinak jako člověk prostě musí žít to, co má, protože nemáte nic jiného.
0: Co máš k dispozici, no, s tím musíš jako pracovat, ten materiálek, který si dostala k dispozici. Umíš si přiznat, nebo možná je to těžké, přiznat si jako tu slabost, jako že teď fakt nemůžu, tak musím počkat, až zase naberu sílu.
1: Před sebou asi ano, ale před lidmi to není vždycky tak úplně jednoduché. Protože se může stát, že vás to okolí někdy pak už třeba nebude chtít zaměstnat, nebo od vás nebude chtít tu práci, nebo ty úkoly, které byste jim jinak mohli dát, splněné. Takže někdy je potřeba vážit, co sdílet a jak. Ale ráda bych se dostala do bodu, kdy bez rozpaků všechny ty věci, co bude potřeba říct natvrdo, takže to budu umět říkat. A budu si umět vymezovat ty věci, ale myslím, že tam ještě jako nejsem, že někdy člověk jako se snaží vyhovět A to je právě zase ten tlak, o kterém jsem mluvila, že je vlastně tlak na to, abychom byli jako zdraví, že vlastně u těch lidí s handicapem se pořád mluví o tom, že je potřeba, aby byli v terapii, a když řeknete, no tak jako já mám problém třeba s chronickou bolestí a teď typická reakce byla, a léčíš to nějak? A ono to třeba nejde tak moc.
0: Ano, když je to chronické.
1: Vždycky, jo, jako když je to chronické. Někdy jo, někdy je to možné, ale někdy ta energie, kterou by tomu člověk věnoval, je moc velká, je jí moc a možná se hodí ji použít na něco jiného. Takže pak řeknete, ne, já už třeba tolik tuhle věc, tuhle bolest nebo tenhle nepohyb neřeším, protože prostě ten čas a energii, kterou bych věnovala tomu řešení, využívám na něco jiného.
0: Na něco jiného.
1: Jo.

0: Na Rádiu 7 doznívá gospelová píseň v podání Upstand Gospel Choir a je to píseň památeční, viď, Alenko?
1: No jo, to už je dávno.
0: To už je dávno. Trošku jsme si zavzpomínali, v dnešním fortepiánu je hostem Alena Dobrovolná. Povídáme si úplně o jiných věcech než o hudbě, ale já jsem vybrala dvě gospelové písničky, protože gospel je tvoje láska a hodně se věnuješ gospelové hudbě, ale to je na jiný pořad a na jindy, takže jdeme od toho pryč. Budeme dál pokračovat v tom tvém životě, Alenko, který jistým ohledem je velmi šťastný a velmi úspěšný, protože to, čeho si dosáhla, nedosáhlo mnoho lidí. Já bych řekla, že ten tvůj rozptyl, ten rozsah je docela velký. Kromě toho, že jsi vystudovala jazyky a učíš, občas někde překládáš, tak se hodně věnuješ tady té hudbě, asi takovou průkopnicí gospelové hudby u nás. Troufnu si to takhle říct, protože to tak opravdu je.
1: Asi to tak opravdu je.
0: Začalo to v těch 90. letech a trvá to doteď. Takže v tomto ohledu bys mohla být šťastná a spokojená. Jsi?
1: Já si myslím, že jsem. A má to určitý mouchy.
0: Určitý mouchy to má, ale kdyby to nemělo mouchy, tak by to nebylo z tohoto světa.
1: To je pravda.
0: Aha. Ty žiješ ten svůj život s těmi svými omezeními, musela ses vyrovnat s mnoha věcmi, které třeba nemůžeš dělat jako většina lidí. Co třeba takového je pro tebe natolik obtížné, že do toho nejdeš?
1: Chůze ze schodů bez držení.
0: Mm-hmm.
1: Jo, to třeba, když vidíte někde schody bez zábradlí, tak tam já potřebuju asistenci.
0: Ty jsi tady mluvila o tom, že třeba jít na výlet. Normálně jdeš na výlet? Kolik ujdeš, že jsem tak směla?
1: To je dobrá otázka, kolik ujdu. To záleží na tom, jak jsem se ten den vyspala. Mm-hmm. Jo, někdy ujdu hodně, někdy ujdu málo, ale moje hodně je třeba 5 kilometrů.
0: To je dobré, pro mě už taky 5 kilometrů bývá docela hodně.
1: No,
0: já už jsem babička.
1: Jako já právě si říkám, že já to trénuju.
0: No, ty už to máš vlastně natrénováno, tak. Jak to vypadá, když člověk trochu už nemůže.
1: Přesně, jo, takže pro mě pohoda.
0: Ale 5 kilometrů je dobrý výkon.
1: Jo, když se cvičí, tak je to i těch 5 kilometrů, no, ale někdy jsem teda strašně líná a ujdu jenom kousek. Třeba jenom k ledničce a zpátky.
0: K ledničce to je dobrá trasa.
1: Rozhodně.
0: Někteří lidé chtějí pomáhat lidem, které vidí, že v nějakém ohledu nemůžou něco. Ale někdy ta jejich pomoc je nepomoc. Mohla bys říct nějaké příklady, kdy ti někdo chtěl pomoct a kdy to spíš bylo opačného rázu?
1: Já si myslím, že tohle je hodně věc, která záleží na tom, s jakým handicapem se potýká ten člověk, kterému se snažíte pomoct. Takže jako univerzální rada pro všechny asi neexistuje, protože každý ten handicap má svoje a konkrétně u mozkové obrny je to ještě tak, že my máme každý z nás ten mozek švihlý trošku jinak, když to mám jako vyjádřit nějak. To znamená, že to, co platí pro mě, nemusí nutně platit pro lidi se stejnou diagnózou, kteří ale prostě to chytli zleva a já zprava, rozumíte? Takže tam si myslím, že nejdůležitější je, když chcete někomu pomáhat, tak se ho prosím vás zeptejte a zeptejte se ho, jak to máte udělat. Ti lidé vám to většinou s nadšením řeknou. Jo, když vidíte slepce na přechodu a teď ho nadšeně převedete a odčárkujete si, že máte splněno s dobrým skutkem, tak ale možná ten člověk nechtěl přecházet. Rozumíte?
0: To chytnete za ruku a jdem.
1: A to třeba se mi občas jako stává, že mě někdo jako vyzve k tomu, že mi pomůže do schodů a teď já říkám, ne, já tady jenom na někoho čekám, ale ne, určitě chceš jít do schodů. A už jdeme do schodů. A prostě pak mě ten dotyčný nahoře někde pustí a řekne, tak už dobrý. A já si říkám, jo, jako dobrý, akorát teď musím slézt z těch schodů zase zpátky dolů, nebo jo, protože třeba tam mám sraz nebo něco takového.
0: Nezvládla se ubránit.
1: A nebo se může stát, že vám chce někdo jako pomoct a vy se vymezíte, že nechcete pomoct a dotyční se urazí, protože vlastně on přece vám něco jako svého nabídnul a vy to nechcete. Tohle se mi tradičně děje s některými, řekněme, divočejšími církvemi, kdy je spousta takových jako aktivních křesťanů, abych tak řekla, kteří jako třeba ke mně přijdou na ulici a teď jako mi nabízejí, že na mě položí ruce a budou se modlit za to, aby mě Pán Bůh uzdravil. A jako to je fajn samozřejmě, ale jednak teda já nemusím jako chtít, aby na mě cizí lidi, kteří mě jen tak potkali na ulici, jako sahali. A druhák v tom často je, ty asi nevěříš dost dobře, protože kdyby si věřila správně, tak už by si byla dávno uzdravená. Takže tam je potom jako strašně těžké jako říct ne, nechci, aby se za mě modlil. A to jako nechceš být uzdravená, ale takhle to jako nestojí. Jo, takže to si myslím, že je asi jako nejdůležitější vždycky respektovat ty hranice těch lidí. Ptát se.
0: Ano, ano, to je dobrá rada pro nás, pro všechny a netýká se to jenom lidí, kteří jsou s handicapem, ale myslím si obecně za to, když chceme někomu nějakým způsobem pomoci a opravdu to myslíme vážně, že chceme pomoci, tak nepomáhá, když se do toho vrhneme, aniž bychom se zeptali. Nevyžádaná rada také není dobrá a nevyžádaná pomoc může přinést úplně opačný efekt.
1: No hlavně tím ubíráte těm lidem možnost sami o sobě rozhodovat. Mm-hmm. A to třeba pro lidi s handicapem je strašně důležité, protože my máme spoustu věcí, o kterých rozhodovat nemůžeme. Protože nám to třeba nedovolí to tělo, nedovolí nám to ten handicap.
0: Ano.
1: A proto je pro nás tak strašně důležité, abychom v těch situacích, kde to je možné, si mohli sami vybrat, co chceme a co ne. A není to z naší strany, myslím, žádná jako drzost, ale je to prostě pokus si udržet určitou autonomii, aspoň tam, kde to jde. Protože ve chvíli, kdy třeba jste závislí na pomoci, jako v mnoha věcech, to já třeba tolik nemám, jo? Já spoustu věcí zvládnu sama, ale jsou lidé, kteří jako fakt potřebují pomoc skoro ze vším. Ano. A tam je jako strašně důležité, aby ti, kteří se jim snaží pomáhat, tak aby respektovali ty hranice a ptali se a pomáhali tak, jak to ten člověk chce a potřebuje. A nevnášeli do toho, ale já si myslím, že by se měl udělat to či ono.
0: Mm-hmm. Dalším extrémem může být, to mě napadlo teď, když mluvíš, takové to opečovávání. Takové to, jakože vidíme člověka, který něco nemůže, tak se o něho začneme starat jako o malé dítě a všechno mu podáme a všude a pořád a nechceš. A to je asi taky nepříjemné.
1: No, určitě. Určitě. Protože člověk si chce dělat věci po svém, tak jak to jde a tam, kde to jde.
0: A pak ještě jedna věc, začlenění do kolektivu.
1: Ach.
0: Alenko, to je další téma, asi by bylo široké, ale co ano. K tomu máš?
1: No, to je tak, že vlastně vždycky je potřeba, aby se kolektiv smířil s tím, že ve chvíli, kdy tam jsem já, tak některé věci budou třeba pomalejší. A já musím respektovat, že těm lidem se to nemusí vždycky líbit, aby tam byla svoboda vlastně z obou stran. To znamená, že typicky, třeba když by se šlo na výlet, tak pokud se skupina rozhodne, že já mám jít s nimi, tak to znamená, že si prohlídnou všechny kytičky a broučky v okolí, aby to odpovídalo mému tempu chůze.
0: A to není špatné.
1: Jako není to špatný, ale ne
0: všem
1: to sedí.
0: Musíš na to přistoupit.
1: Ne všem to sedí, že jo. Někdo prostě chce ujít 30 kilometrů, tak to já jako nepůjdu. A v ten moment, když by bylo potřeba jít 30 kilometrů, tak je potřeba, abych já si vymyslela bez výčitek vůči okolí něco jiného.
0: Jiný program.
1: Třeba. A nebo aby se někdo obětoval a dovezl mě těch 30 kilometrů autem. Jo,
0: jako vždycky se dá najít řešení.
1: Musíte jako, ale musíte to hledat a musíte to hledat s tím, že by nikdo neměl být úplně omezený na svých právech. Jo? Že když někdo chce jít těch 30 kilometrů, tak jako OK. Pokud u toho mám být já, tak je potřeba najít autobus, který mě tam doveze, protože já to neujdu.
0: Mně přitom jenom napadá takový ten příklad, když izraelský národ putoval po té poušti, že se řídil vždycky podle těch nejslabších. Podle těch, kteří nemohli, což byli třeba staří lidé nebo děti, nebo prostě lidi, kteří nemohli, tak to tempo se jim podřídilo a to je potřeba být k sobě ohleduplní a netýká se to jenom lidí.
1: Ano,
0: s handicapem.
1: A na druhé straně si myslím, že lidé s handicapem by jako neměli mít v sobě takový ten nárok.
0: Jako vyžadovat
1: jo,
0: to.
1: Jako vyžadovat to. Jo, protože v momentě, kdy si nárokuju ty věci jako a říkám, že teď teda byste měli, protože jinak...
0: Teď jsem tady já, tak se podle toho zaříďte.
1: Tak to taky jako asi není.
0: Jako setkala jsem se i s tímto postojem, že třeba jsme byli na nějakém zájezdu a jedna žena tam měla dietu. A když jsme šli jíst, tak se vyžadovala bezlepkového jídla, což je v pořádku, ale myslela si, že nikdo na ní nemyslí, ale trošku zapomněla na to, že ona si musí říkat, že nikdo jako neví dopředu, že ona zrovna potřebuje něco jiného a hrozně se na to zlobila, že na ní nikdo nemyslí.
1: No ale to je problém s tím, že vlastně člověk se musí naučit komunikovat ty svoje potřeby, říct jako ano. Takhle tohle to je něco, co potřebuju. Bez čeho nedokážu fungovat a vlastně nemyslet si...
0: A není to žádná ostuda.
1: Není to žádná
0: Nemusí
1: ostuda.
0: Se za to stydět člověk, že?
1: A zároveň si nemyslet, že je to jako automatika, že by to ti lidi všichni kolem věděli, protože to jako takhle nikdy nebude fungovat.
0: Tak až tam jsme se dostali v našem dnešním povídání ke zcela konkrétním věcem a já jsem ráda za tvou upřímnost, Alenko. Už se blížíme k samému závěru. Hodinka tady utíká vždycky strašně rychle.
1: To nějaký rychlý, ne? Zrychlili jste ten čas.
0: Nějak nám to tady rychle utíká. Bylo by toho mnoho, co bychom mohli ještě spolu probrat. Tak ještě jednu poslední otázku. Mnoho překážek už si překonala v tom svém životě. Mnoho bojů vybojovala, někdy na několikrát, ale vybojovala. S mnoha věcmi už jsi se srovnala ve svém životě. Je něco teď, s čím bojuješ, co máš zrovna teď na pořádku dne v tom procesu?
1: Zrovna teď? Asi ani nevím.
0: Jako, no výborně.
1: Ale, no, že jo. Jako nebo mám věci, na kterých sama za sebe pracuju, ale to je proces, který jako vlastně neskončí, dokud tady budem na světě, tak vždycky budeme mít něco, s čím budeme zápasit. Osobně se třeba teď hodně učím pracovat právě s těmi hranicemi, s tím, abych dokázala lidem říct, když se mi něco nelíbí a nesnažila se to odsunout, aby byl klid.
0: A nějak to překonat, zatnout zuby.
1: Jo, protože se očekává, že ano, člověk jako lecos vydrží a lecos dá.
0: Tak Alenko, já ti moc děkuju za to povídání. Bylo to pro mě inspirativní.
1: Děkuji.
0: Mým dnešním hostem byla Alena Dobrovolná. Končí pořad Fontepiano.

0: Cizí boty jsme obuli skrze fortepiánu a rozhovor Lenky Malinové a Alenky Dobrovolné. Ještě jednou se k němu vrátíme v sobotu po 11. hodině a v pondělí v 10 hodin pozve Lenka Malinová Petru Kopetkovou a budou zkoumat vidět krach jako začátek něčeho nového. Ladíte Rádio 7, po 14. hodině jsou před námi písničky na přání.
1: Odovzdaný celkom sám, zaprel seba pre Boží plán. Dielo spásy, cesta, ciest, váhu sveta na plesu.

14. hodinou se ve vysílání Rádia 7 otevírá prostor pro vaše písničková přání. Ale ještě než jim dám to místo, které jim patří, tak nahlédneme do pořadů, které jsou připraveny pro to dnešní odpoledne. S Romanem Touškem procházíme památkou Večeře Páně, kde lámeme chléb a pijeme víno jako připomínku. O rozměru odpuštění hovoříme v 15 hodin 15 minut. Chování dobrého pastýře popisuje Ježíš v 10. kapitole Janova evangelia, které otevřeme v 15 hodin 45 minut. Uvědomění, že to, co máme jako talent, je boží dar, nás chrání před pokušením arogance. Proč je pokora lepší než ostré lokty? Uslyšíte v další části série o Josefovi, kterou posloucháte v relaci Překročit hranice. Začínáme po 4. hodině. Podat ruku tam, kde je nejvíce potřeba. To je organizace Lékaři bez hranic, kterou blíže představí ranní telefonát v 16.30. Po 5. hodině zveme děti k pořadu Korálky, které nás seznámí s malým a velmi vytrvalým tvorem. Naučí nás, že spěchat se má rozhodně jen pomalu. Bible Guide se aktuálně zabývá studiem knihy proroka Ezechiele. Další část, kterou naladíte po 6. večerní, se věnuje pokrytectví, ale také naději, která je v Ježíši Kristu. Druhé z Ježíšových prohlášení o sobě samém přiblíží v letní reprízované talk show No Filter Milan Michalko a Lukáš Kryško. Od 18.30 budou přemýšlet nad tím, co znamená, že Ježíš je světlo. Dnešní kanafásek bude hodně zamračený. Ani ne tak kvůli špatnému počasí. Hlavní hrdinkou dalšího příběhu z knihy Povídá se povídá je malá holčička, která se mračí na všechny jako kakabus. No, spíše jako stará velbloudice. Poslouchejte v 19.15. Následuje pořad Stopy, svědectví o božím jednání, pořad Světem Bible, ve kterém studujeme knihu Zjevení a další pořady si ještě představíme, uslyšíme. Mimo jiné Pohovka s písněmi Tomáše Najbrta a nebo Akademie o novinářské práci. Tolik výhled a teď už dávám prostor pro vaše písničková přání.

Písničky na přání otevírají své brány, a to konkrétně telefonní číslo 515 535 485, na které můžete telefonovat sem do studia, a pokud raději píšete, ať už zprávy SMS nebo přes WhatsApp, tak využijte číslo 608 566 773 a je-li vám milejší naklapat e-mail, tak na studio@radio7.cz, případně můžete využít i náš facebookový profil Radio7.cz a tam všude se zbíhají ty vaše písničková přání, které zní až do 15. hodiny.

První, kdo se dovolal k nám sem do studia v rámci písniček na přání v úterý 14. července, tak byla posluchačka Iva. A ráda by poslala bratry Pospíšilovi, konkrétně Milence do Prahy, Radce do Jilemnice a Mílovi Šimkovi do Vizovic. Tak tady je píseň O jak vzácné štěstí pro mě. Saháme trošku do historie, ale přece jenom i takovéhle písně mají své místo a mnohdy říkají něco důležitého, krásného o Bohu.

bylo přání, které se rozlétlo napříč celou republikou posluchačky Ivy. A ve Vizovicích ještě můžeme chviličku zůstat a posílám píseň Tlukot tvého srdce.

V letním cestování ještě můžeme chviličku zůstat a v následujících minutách navštívíme Ostravu. Píseň Má náděj na tom spočívá.

Další minuty vysílání Rádia 7 budou pro Emílii, která si zavolala o písničku Pán Bůh je láska. A tak i s tímto tvrzením, touto pravdou, dnes jsme dalšími minutami vysílání Rádia 7.

0: Boží láska se projevila mimo jiné na kříži, kde Ježíš zemřel. A tak k jednomu starému kříži teď přijdeme s Jindrou Černohorským.
1: Na úbočí kopce

co člověka zvedá tam někam výš. Padaly vlády, měnily jména, výročí, svátky, sochy i vkus. Někdo se bál, tak mlčel jak pěna, a jiný zpíval svý vězeňský plán.

Před chvílí jsme cestovali, tak po naší vlasti skrze písně, které vznikly v různých koutech naší republiky. A tak byli jsme v Ostravě a na Slezsku ještě chviličku zůstaneme se skupinou Spotlight.

0: Další písnička bude mířit za Ivou a za Radkou od Milenky z Prahy a písnička je o plavčíku Žánovi. Možná ten příběh znáte a pokud ne, tak tady je písnička, která připomíná plavčíka Žána.
1: Roku 1665. vyplula z francouzského přístavu Marseille fregata jeho veličenstva, krále Ludvíka 14. Téměř nikdo nevěděl, kam a proč odplouvá. Jen několik zasvěcených mužů z její posádky znalo cíl cesty. Ostrov Île de la Corpie, který byl v té době útočištěm francouzských pirátů. Účel cesty pak spočíval v tom, že fregata měla z rozkazu samotného krále slunce dovést bukanýrům zbraně a podpořit tak válku proti Španělsku. Mezi posádkou, kterou tvořili ke všemu odhodlaní námořníci, byl i mladý muž jménem Jean de Fondé, plavčík Jean.

kde Bohu vzdává díky své, ten plavčík jménem Žán. Pak všichni muži klekají a zvedají svůj hlas. Bože,

0: A tak se zbraně nikdy nedostaly do rukou těm, kterým byly určeny. Skončili hluboko na dně oceánu, kam je naházeli námořníci, kteří se pod vlivem Božího slova rozhodli, že nesplní králův rozkaz, který by znamenal jistou smrt pro mnohé. Po dlouhé plavbě přistáli roku 1668. u pobřeží Peru v Jižní Americe, kde pod vedením Jeana de Fondé založili misionářskou stanici a šířili s úspěchem radostnou novinu o živém Bohu mezi domorodými indiánskými kmeny.
1: To byl krátký pohled do historie a v 17. století se pohybujeme i při čtení z knížky Sandy Denglerové Susana Wesleyová, která zkoumá příběh Susany Wesleyové, matky zakladatelů metodismu. Příběh plavčíka Jeana je relativně znám, je o něm napsaná i knížka, o které v rádiu tady víme a možná můžeme pomalu vyhlížet i její nějaké zvukové, její zvukovou podobu. Plavčík Jean byl člověk čistého srdce a tak o čistém srdci teď bude zpívat i Sara Liberman.

Z Izraele zamíříme na Slovensko za skupinou SP, kteří chtějí pro nás všechny víc lásky. Čerpejme od Boha tu jeho lásku, jeho pokoji.

Písničky na přání se pomaličku blíží ke svému konci, ale ještě stihneme jednu písničku. Pokud tedy chcete se zapojit, tak můžete psát na studio@radio7.cz anebo na SMS-kové WhatsAppové číslo 608 566 773.

Závěr dnešních písniček na přání s datem 14. července bude patřit Joshu Aaronovi a jeho písni Safely in His Arms. V božích rukách jsme v bezpečí.

15. hodina ve vysílání Rádia 7 se ponese alespoň prvních pár minut směrem na Ukrajinu, za kterou se modlíme v našem vysílání, a následně se můžete přidat k Večeři Páně, zamyšlení Romana Touška v 15 hodin 15 minut, anebo se začíst s námi do Janova Evangelia. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol a dejme teď prostor modlitbě. Pane Ježíši, děkuji ti za to, že ty jsi vládce, král králů, pán pánů, že ty přicházíš, že víš, co se děje zde na zemi, a víš, co se děje na Ukrajině a na různých místech, kde probíhají boje, války. Prosím, vstupuj do těchto míst a zachraňuj ztracené, zachraňuj duše lidí tam a ochraňuj lidi, aby nepřicházeli k úhoně. A je ve tvé moci ukončit i ty válečné konflikty. Prosím za ty, kteří jsou v nich součástí, za jejich ochranu, za jejich záchranu pro věčnost. A prosím za ty, kteří tam slouží, pomáhají, podporují, aby si je posílil, dal jim novou naději, výhledy, dal jim novou sílu. Děkuji za to, že se o tebe můžeme opřít, že víš, co prožíváme, že znáš i ty naše vnitřní boje, naše vnitřní pohnutky, a očišťuješ je, proměňuješ je. Prosím za tvoji milost, za posilu, obnovu. Amen.

Blížíme se ke čtvrt na čtyři a to bude prostor pro zamyšlení Romana Touška o Večeři páně. A podíváme se na souvislost Večeře páně s odpuštěním. Teď ještě píseň Lucy Grimble, Not Ashamed, tedy, že ve světě plném kompromisu, který na nás tlačí, se nechce stydět za Ježíše.

Minulé části jsme si připomínali skutečnost, že Večeře Páně se koná na památku Pána Ježíše Krista a jeho oběti na kříži. Ale to, co jsme připomínali, je především to, že se nejedná při této připomínce a památce o žádné připomenutí si historie, ale právě naopak, je to připomenutí si toho, že Pán Ježíš Kristus skutečně zvítězil a že dosah toho všeho, co on získal, má platnost pro každodenní život. Hlavní myšlenkou tedy bylo to, že pokaždé, když si připomínáme Ježíšovo vítězství na kříži, jeho zmrtvých vstání, tak si připomínáme to, že teď žijeme nový život. Dnes se posuneme o kousek dál a připomeneme si další motiv, kterým je Boží odpuštění naší viny. Večeře Páně je večeří, při které jsme ujištěni o odpuštění našeho hříchu. Pán Ježíš při ustanovování své večeře prozradil svým učedníkům tajemství významu své oběti. Řekl jim doslova, toto je má krev, která spečeťuje novou smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů. Všichni víme, že hřích je vetkán do našeho života, a naší lidskou vlastností, pokud nejsme tedy zcela otupělí, je stydět se za něj. Právě to vidíme u prvních lidí, když jim došlo, co provedli, když jedli ze zapovězeného stromu. Začali se stydět jeden před druhým, ale především měli potřebu se skrýt před Hospodinem. Člověk má oprávněný strach, co mu Bůh řekne. A tím se ještě víc Bohu vzdaluje. Takový důsledek do lidského života přináší hřích. Ďábel nám někdy až příliš rád připomíná, že věříme ve svatého Boha. Jeho zákeřný motiv je očividný. Udělá cokoliv, jen abychom k tomuto Bohu nepřišli a nezjistili, že u něho je odpuštění. Večeře Páně se žel někdy stává něčím, co nám připomíná naši vinu. A náš stud a potřeba skrýt se před lidmi i před Bohem se tak ještě víc prohlubuje. Ale nejpřednějším významem Večeře Páně není připomenout nám naši vinu. Nýbrž, jak jsme mluvili o tom minule, připomenout nám Ježíšovu očišťující oběť a ujistit nás o tom, že se naopak skrývat nepotřebujeme. Jsme zváni k Večeři Páně dokonce s naší vinou. Boží odpuštění skrze smrt Pána Ježíše znamená, že se nikdy nemusíme stydět přijít za Bohem, ať vypadáme jakkoliv, ať máme svědomí jakkoliv černé. Ne proto, že by Bohu přestal vadit hřích, ale proto, že ať na nás ulpívá jakákoliv vina, Bůh ví, že Ježíšova krev ji dokáže smýt. Když přemýšlíme o kořenech, ze kterých Večeře Páně vyrůstá, nesmíme přehlédnout zřetelnou zprávu o vztahu Pána Ježíše k hříšníkům. Byl dokonce nařčen z toho, že se s nimi stýká a stoluje s nimi. On sám řekl, že nepřišel pro svaté, ale pro hříšné. Ženě, která byla přistižena při cizoložství, řekl, že jí nesoudí, ale také, aby už nehřešila. Velice často spojoval něčí tělesné uzdravení s odpuštěním jeho hříchů. Doslova těm lidem říká, tvá víra tě spasila. A konečně samotný kříž znamená sebeobětování za hříšné lidi. Tento Ježíš zve člověka ke své večeři. Jinými slovy, u Večeře Páně mají přední místa největší hříšníci, kteří ovšem s bázní a třesením spoléhají na Ježíšovu moc očistit je od veškeré jejich viny. Zásadním způsobem snižujeme význam smrti Pána Ježíše a jeho večeře, jestliže izolujeme tuto slavnost pro svatě zbožné a klademe nebiblické překážky všem, kteří naší svaté zbožnosti nevyhovují. Jestliže při slavení Večeře Páně nevnímáme touhu po odpuštění,
našeho či někoho dalšího. A touhu po radosti z odpuštění je cosi zásadního v nepořádku. Na druhé straně ale nikdy nesmíme zapomenout, že toto naše odpuštění má cenu Ježíšova života. Jsou to dva body, mezi kterými musí být vyvážené napětí. Na jedné straně Ježíšova smrt za naše hříchy a na straně druhé význam této smrti pro naše odpuštění a nový život. Bez zřetelného vnímání Ježíšovy smrti jako triumfu nad hříchem a smrtí děláme z církve jen spolek zkroušených existencí. Na druhé straně ovšem bez naprostého přijetí kříže jako jediné možné cesty k vítězství se z nás stávají bezohlední triumfalisté, kteří chtějí vítězství, tedy odpuštění, bez kříže. V každém případě platí, že Večeře Páně je jedinečnou slavností našeho osvobození od hříchu a smrti. Od viny, ať je kolektivní nebo osobní, ať je pravá nebo falešná. A zároveň slavností smíření, především s Bohem, ale také s lidmi, kteří jsou kolem nás. Na tomto místě je potřeba připomenout myšlenku, kterou Pán Ježíš formuloval v podobenství o nemilosrdném služebníku. Ten, kterému byl právě odpuštěn neuvěřitelně vysoký dluh, není vzápětí schopen odpustit nepoměrně nižší dluh svému kolegovi. A to proto, že neviděl přímou souvislost mezi svým dluhem a dluhem svého kolegy. Jestliže tedy my přistupujeme k Večeři Páně a nevnímáme přímou souvislost mezi Boží láskou k nám a naší láskou k lidem, potom přistupujeme k Večeři Páně nehodně. A naopak, tam, kde Boží láska proniká do vztahů uvnitř církve a dokonce proniká ještě dál k lidem, kteří stojí mimo církev, tam může Pán Ježíš velice požehnat.

Další pojmy, které souvisí s večeří páně, totiž láska a jednota, rozebere Roman Toušek zítra v 6:45. A my se v následující písni vypravíme do té horní místnosti, kde Ježíš měl tu svoji poslední večeři se svými učedníky.

Nahlížíme do kalendáře 14. července a najdeme tam krásné jméno Karolína. Toto jméno je protějškem mužského Karel, svět zná Charlotte, Caroline nebo také Lot či Lolu. Základem jména je germánské obecné jméno Karlas a staroněmecké Karl s významem muž nebo chlap. Když se frančtí nositelé tohoto jména pozvolna zmocňovali franského trůnu a Karel Veliký vytvořil obrovskou říši, rozšířilo se toto jméno i za hranice ve významu panovník. A tak vzniklo slovo král, polský krůl, jihoslovanský král a maďarský király. S dnešním dnem je spojeno také jméno knížete Hroznaty. Je samozřejmě odvozeno od slova hrozný či hrozivý a je tím myšlen vztah k nepřátelům. Toto jméno již dnes není užíváno, ale ve 12. století je nosil onen zmiňovaný významný český šlechtic. Pocházel ze starého rodu a narodil se kolem roku 1170 v Hroznětíně. Byl synem šlechtického předáka se zimy. Po smrti jediného dítěte a své ženy chtěl činit pokání a to tím způsobem, že se přidal ke křižácké výpravě císaře Fridricha. Než však dorazil za vojskem do Itálie, císař v Malé Asii zahynul a tak se Hroznata vrátil domů a založil klášter. Při jedné cestě byl zajat loupeživými rytíři, uvržen do ležáře a utýrán hladem.

Nahlédneme-li do kalendária, tak roku 1420 proběhla bitva na Vítkově. První velký střet husitů a křižáckých vojsk. Bitva skončila vítězstvím husitů. Roku 1789, 14. července, byla v Paříži dobyta pevnost Bastila, start velké francouzské revoluce, a dnes je tento den státním svátkem Francie. A roku 1923 v Hollywoodu byl vztyčen slavný nápis, složený ze 13 písmen. Původně šlo ovšem o označení Hollywoodland. Nahlédněme na narození. 14. července 1862 se narodil Gustav Klimt, rakouský malíř. Roku 1918 se narodil švédský filmový a divadelní režisér Ingmar Bergman. Jeho filmy se často zabývají existenciálními otázkami, smrtí, osaměním, pravdou a vírou. Tři jeho filmy získaly Oscara za nejlepší zahraniční film, Pramen Panny, Jako v zrcadle, a Fanny a Alexandr. Zmiňme i další jeho snímky, například Hosté večeře páně, film, který dokazuje, že sama institucionalizovaná víra není schopna zajistit vědomí boží přítomnosti a ani nedává sílu snášet nejistoty lidské existence. A nebo filmy Voska smrti, Sedmá pečeť a další. Zemřel v červenci roku 2007. Připomínáme si také emeritního evangelického faráře synodního seniora Pavla Smetanu. Ten se narodil 14. července 1937 do rodiny evangelického faráře, potomka českých exulantů žijících v Zélově. Vystudoval vyšší průmyslovou školu strojnickou v Praze a evangelickou bohosloveckou fakultu. Působil v Lounech v Hošťálkové v Praze-Libni, odkud byl také povolán do úřadu synodního seniora. Ten zastával v letech 91 až rok 2003. V letech 95 až 2000 působil také jako předseda Ekumenické rady církví. Od roku 61 byl součástí překladatelské komise ekumenického překladu Bible, nejprve starého, později i nového zákona. V roce 2002 obdržel z rukou prezidenta Václava Havla řád Tomáše Garrigua Masaryka. Zemřel v říjnu 2018. A o dva roky později se narodil, tedy roku 39, Karel Gott, český zpěvák, 42-násobný držitel Zlatého slavíka. Zemřel v roce 2019. Zmiňme ještě jedno úmrtí, totiž českého secesního malíře Alfonse Muchu. V červenci 1860 se narodil a zemřel 14. července 1939. Nejslavnější Muchovo období na přelomu 19. a 20. století je plné tvorby plakátů, obalů na čokolády, sušenky, cigarety, návrhu kalendářů a dekorativních zástěn a dalších předmětů. Celý život snil o realizaci cyklu velkoformátových obrazů zvaného Slovanská epopej. Ten měl zhrnovat dějiny slovanských národů. Cyklus velkých pláten maloval na zámku Zbyroch od roku 1910. Od léta 2021 k vidění na zámku v Moravském Krumlově. Zde by měl být umístěn přinejmenším do roku 26. A do té doby Praha přislíbila vybudovat vhodnou expozici pro vystavení celé slovanské epopeje. Sám malíř dodává, účelem mého díla nikdy nebylo bořit, ale vždy stavět, klást mosty, neboť nás všechny musí živit naděje, že celé lidstvo se zblíží, a to tím snáze, dobře-li se pozná navzájem. Tolik slova Alfonse Muchy, kterým uzavíráme dnešní kalendář a kalendárium, které připravila Lucie Endlicherová a Tomáš Soufal mladší.

Bůh plní své sliby, je věrný a stará se o nás. Žalm 91. nás přivede ke čtení z Janova evangelia, ve kterém najdeme mnohé Ježíšovy výroky a potvrzení slov toho, že Bůh je věrný. Janovo evangelium otevřeme hned po písni.

0: Tehdy Ježíš řekl, přišel jsem na tento svět k soudu, aby slepí viděli a vidoucí oslepli. Uslyšeli to někteří z farizejů stojících poblíž a řekli mu,
1: jsme snad i my slepí?
0: Kdybyste byli slepí, neměli byste hřích, odpověděl jim Ježíš. Teď ale říkáte, vidíme, a tak váš hřích trvá. Amen, amen, říkám vám. Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká jinudy, je zloděj a lupič. Kdo ale vchází dveřmi, to je pastýř ovcí a tomu vrátný otvírá. Ovce slyší jeho hlas a on své ovce volá jménem a vyvádí je. Když své ovce vypustí, jde před nimi a ovce jdou za ním, neboť znají jeho hlas. Za cizím nikdy nepůjdou, ale utečou od něj, neboť neznají hlas cizích. Ježíš jim to řekl obrazně, ale oni nepochopili, co jim tím chtěl říci. Ježíš jim tedy znovu promluvil. Amen, amen, říkám vám. Já jsem dveře ovcí. Všichni, kolik jich přišlo přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce je neposlechly. Já jsem dveře. Kdokoliv vejde skrze mne, bude spasen a bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho hojně. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř pokládá za ovce svůj život. Nádeník ale není pastýř a ovce mu nepatří. Když vidí přicházet vlka, opouští ovce a utíká. Když pak vlk ovce chytá a rozhání je, nádeník utíká, neboť je nádeník a na ovcích mu nezáleží. Já jsem dobrý pastýř. Znám své ovce a mé ovce znají mne, jako mě zná otec a já znám otce. A za ty ovce pokládám svůj život. Mám však i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a tehdy bude jedno stádo a jeden pastýř. Otec mě miluje, protože pokládám svůj život, abych ho zase přijal. Nikdo mi ho nebere, sám ho pokládám. Mám moc ho položit a mám moc ho zase přijmout. Takový příkaz jsem přijal od svého otce. Kvůli těm slovům došlo mezi Židy k roztržce. Mnozí z nich říkali, je posedlý démonem a blázní. Co ho posloucháte? Jiní říkali, posedlý člověk takhle nemluví. Může snad démon otvírat oči slepým?

0: Přišla zima a v Jeruzalémě se konal svátek zasvěcení chrámu. Ježíš se procházel v chrámě v Šalomounově sloupoví. Tam ho obstoupili Židé se slovy:
1: Jak dlouho nás budeš napínat? Jestli jsi Mesiáš, řekni nám to jasně.
0: Řekl jsem vám to a nevěříte, odpověděl jim Ježíš. Skutky, které dělám ve jménu svého Otce, o mě vydávají svědectví. Vy ale nevěříte, protože nejste z mých ovcí. Jak jsem vám řekl, mé ovce slyší můj hlas a já je znám a následují mě. Já jim dávám věčný život a nezahynou na věky. A nikdo je nevytrhne z mé ruky. Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všechny. A nikdo je nemůže vytrhnout z ruky mého Otce. Já a Otec jsme jedno. Židé tedy znovu vzali kamení, aby ho ukamenovali. Ježíš jim na to řekl: ukázal jsem vám mnoho dobrých skutků od svého Otce. Za který z nich mě chcete kamenovat? Židé mu odpověděli: nechceme tě kamenovat za dobrý skutek, ale za rouhání. Jsi člověk a děláš ze sebe Boha. Ježíš jim odvětil: není ve vašem zákoně psáno, řekl jsem, jste bohové? Jestliže ty, k nimž přišlo Boží slovo, nazval bohy, a písmo nemůže být zrušeno, proč mě, kterého Otec posvětil a poslal na svět, obvinujete z rouhání, když jsem řekl, jsem Boží syn? Nedělám-li skutky svého Otce, nevěřte mi. Pokud je však dělám, i kdybyste nevěřili mně, věřte těm skutkům, abyste poznali a uvěřili, že Otec je ve mně a já v něm. Chtěli ho tedy opět zatknout, ale unikl jim z rukou. Vrátil se zpátky za Jordán na místo, kde dříve křtil Jan, a zůstal tam. Přicházelo tam za ním mnoho lidí. Říkali: Jan sice neudělal žádný zázrak, ale všechno, co řekl o tomto muži, byla pravda. A mnozí tam v něho uvěřili.

Do Janova evangelia 10. kapitoly dal nahlédnout Jan Potměšil a Jan Vondráček z překladu Bible pro 21. století.

Jan Knížek krátce před 16. hodinou. Ve 4 hodiny překročíme hranice, nahlédneme do života Josefa. Teď Mária Podhradská.

Mária Podhradská krátce před 16. hodinou v trochu rozverné písni vystřídají John Foreman a píseň The Gift, tedy dar.

16. hodina ve vysílání Rádia 7 se právě otevírá, a to pořadem Překročit hranice, který sleduje životní příběh egyptského Josefa. Dobrý poslech přeje Pavel Kohl.

0: překročit hranice, protože každý je máme. S Kateřinou Hodecovou a Lukášem Targošem.
1: Po týdnu jsme tu znovu s další částí životního příběhu Josefa. Člověka, od nějž nás dělí bezmála 4000 let. A přesto se od něj můžeme naučit mnoho praktických věcí pro náš život. Už před týdnem jsme narazili na téma snů a jejich roli v životě, tedy způsobu, jakým si je Bůh používá. A dnešní část bude snům věnovaná celá.
2: Josefův příběh začíná dvěmi sny, které má o své budoucnosti, které se mu zdají o jeho budoucnosti, o tom, že bude mít vliv a že jeho rodina se mu bude klanět. A ten příběh ale o snech pokračuje dál. Když skončí v tom vězení, kde jsme skončili minulý týden, v tom vězení má dva spoluvězně, kterým se zdají dva sny. A dnes se dostáváme do momentu, kdy i ta nejdůležitější postava v té zemi, ve které je farao, má dva sny. Takže ten celý příběh je oramovaný sny. A je to další velký zvrat Josefova příběhu, na který se dneska podíváme. My jsme mluvili o tom, jak se mu nedařilo. Rodinné konflikty, obvinění ze znásilnění, vězení, otroctví, jsou všechno prostě těžké věci. A někteří z vás víte, o čem to je, protože prožíváte těžké věci a identifikujete se s Josefem v těch těžkých situacích. Ale jiní z vás prožívají jinou záležitost. Máte se dobře, daří se vám a jste tam, kde Josef bude dneska v našem příběhu. A my někdy si říkáme, máme takovou podvědomou reakci, že si říkáme, že bychom Boha, v něho více věřili a více ho uctívali, kdyby se nám dařilo lépe. Paradoxně to takhle nefunguje. Je to velký paradox našich životů, že máme větší problém Boha hledat a věřit v něj v časech úspěchu než v časech zích. Kdy se modlíme více a naléhavě, když se nám daří dobře, nebo když řešíme nějaký problém. Většina lidí se modlí mnohem naléhavě, když řeší nějaký problém. To je ten moment, kdy Boha doopravdy hledá. Kdy máme větší tendence se na Boha spolehnout? V situacích, když máme málo, nebo v situacích, když máme hodně. Většina lidí se na Boha spolehá, když má málo, ne když má hodně. V dobách, kdy se máme dobře, kdy se nám daří dobře, kdy máme hodně, kdy nic neřešíme, je těžké Boha hledat. Je mnohem těžší Boha hledat. Úspěch není vždycky bránou k nalezení Boha, ale pro některé to je dokonce překážka. Dneska se od Josefa naučíme, co to znamená, jak se chovat v situaci, kdy se vám daří, kdy máte úspěch a kdy to vypadá, že nemusíte řešit vůbec nic. Kdy to vypadá, že jste se vypracovali, kdy to vypadá, že jste dorazili na místo určení. A v takové situaci máme někdy pokušení se soustředit na sebe a na Boha zapomenout, ale Josef nás učí, že i v takové situaci může naše víra být silná, vitální a plná života. A začneme těmi sny faraona, protože to je tam, kde ten dnešní příběh začne nabírat v Josefově životě obrátky. Je dole, je ve vězení, je zapomenut, všichni na něho zapomněli a teď dochází k velkému obratu skrze něco, co Josef znovu nemůže ovlivnit. Jsou to sny někoho úplně jiného a takhle to ten příběh říká. Po dvou dlouhých letech měl farao sen. Ty dva dlouhé roky jsou tam změněny proto, že od momentu, kdy na Josefa ten číšník, který měl se přimluvit za Josefa, zapomněl, to byly dva roky. Tohle je taková časová linka pro všechny, kteří říkají, ty věci by měly jít mnohem rychleji. Josef měl 17, když byl prodán do otroctví. Josef žije 13 let v Egyptě, než se věci začnou obrácet k lepšímu. Josefovi je teď 30 let. Není to už žádný mladík. Je to pořád mladý muž, ale už to není teenager. 17 let byl privilegovaný mladý muž, kterého otec miluje nade všechny svoje bratry. 11 let je otrokem, 2 roky je zapomenutým vězněm otrokem, na kterou všichni zapomněli. Takže 13 let je otrok a je v base. To je Josefův život v prvních 30 letech. Takže zpátky k faraonovi. Stál u Nilu a hle, z Nilu vystoupilo 7 nápadně krásných a tučných krav a pásí se v mokřině. Nahle za nimi z Nilu vystoupilo 7 jiných krav, nápadně ošklivých a hubených. Postavili se k těm prvním krávám na břehu Nilu a tyto ošklivé a hubené krávy sežraly těch 7 krásných a tučných. A v tom se farao probudil, když znovu usnul, měl další sen. Na jednom stéble vyrostlo 7 bohatých a pěkných kvasů. Náhle za nimi vyrazilo 7 kvasů hubených a seželých východních větrem a ty hubené kvasy pohltily těch 7 bohatých a pěkných. V tom se farao probudil a hle, byl to sen. Ráno pak byl farao velmi rozrušen a tak si dal zavolat všechny věžce a mudrce Egypta a vyprávěl jim své sny. Nikdo je však faraonovi neuměl vyložit. Tohle je takové podloží našeho dnešního příběhu. Farao má 2 sny, 7 krav tučných, 7 krav hubených, 7 kvasů tučných, 7 kvasů hubených a hubené vždycky sežerou ty tučné. Farao říká, to je divný sen a navíc ho mám 2x v různém vydání a je to něco fakt zvláštního. Tak zavolá všechny, kdo by mu mohli dát nějakou radu, co to znamená, ale nikdo to neumí vyložit. Tehdy nastává velké tehdy. Tehdy k faraonovi promluvil vrchní číšník. Musím dnes připomenout své prohřešky. Číšník připomíná faraonovi, že před 2 lety ho poslal do vězení. Ne, protože by se to zasloužil, ale protože faraon měl špatný den, to chápeme všichni. A tak se mu stala zvláštní věc. Byl tam poslán spolu s pekařem. Oba dva měli v jedné noci sen. Oba dva měli ten sen velice podobný, ale byl tam nějaký hebrejský vězen. Ten vězen byl hrozně zvláštní a on i jemu, i tomu pekařovi, kterého farao, ať jeho vůle pochválena, nechal stát, ale to necháme stranou, to není pointa příběhu. Oběma vyložil správně ten sen. A tak si říkám, farao, možná ten chlapík by dokázal pomoct i tobě s tvými sny. Farao si tedy dal zavolat Josefa. Spěšně ho vytáhli z jámy a když se oholil a převlekl si šaty, přišel k faraonovi, protože asi nevypadal úplně v dobrém stavu, takže ho pořádně uklidil a vypadal mnohem lépe a přivedli ho k faraonovi. Ten Josefovi řekl, měl jsem sen a nikdo ho neumí vyložit. Slyšel jsem však o tobě, že jakmile uslyšíš sen, vyložíš ho. A to je ten moment, přátelé, který my zažíváme v našem životě, když se věci začnou obracet k dobrému. Je to moment štěstí, je to životní chvíle, je to ten moment záchrany, je to moment, kdy nás čeká povýšení, nějaké možnostní vysněná práce, kdy nás zavolá šéf a řekne nám něco, co bychom my mohli umět. A my jsme teď najednou v situaci, kdy my můžeme chytnout tu šanci zapače si. Nás svět formuje k tomu, abychom takové šance chytali zapače si. A Josef je přesně v téhle situaci. Farao mu říká, já jsem slyšel, že když ty slyšíš sen, tak ho dokážeš jen tak vyložit. A Josef je v situaci, kdy může začít hrát tu sebevědomou hru. Kdy může začít hrát tu hru, že řekne, jsem ready, že tím sen, já ti ho řeknu. To je úplně jednoduchý, samozřejmě to dokážu. Ukázal jsem to 3 služebníkům, jeden z nich na mě zapomněl a druhý už je o hlavu kratší. A dokážu to říct i tobě, protože já to prostě umím. Ale jak se chová úspěšný člověk, který ví, že Bůh je s ním? Tak jako se zachoval Josef. A Josef faraonovi odpověděl. Ne já, ale Bůh dá faraonovi příznivou odpověď. A tady v tomhle momentě si všichni okolo stojící řekli, ach jo, copak ti nikdo neřekl, že u nás v Egyptě je farao jako Bůh? Takže když řekneš jako našemu Bohu, že Bůh to dokáže, tak ty mu tím jinými slovy říká, že on Bůh není. To není úplně moudrý způsob, jak začít konverzaci s nejmocnějším mužem tehdejší doby. Josef mluví úplně jinak dnes, než mluví

0: sny, kdy člověk ví, že to je od Boha a neví to z nějakého racionálního důvodu, prostě to ví, ale je to hrozně těžké to definovat jako takové jakoby zvenčí. A pak jsou sny, kdy si člověk není moc jistý, co s tím, a tam to může být, ale musí být od Boha a je to jako hodně o kontextu, o kterém ten sen je. A někdy to smysl třeba nedává, někdy to smysl dává, je to jako hodně individuální a já nejsem úplně odborník na sny, nejsem Josef a nedokážu posoudit, jestli existuje nějaký racionální systém, jak rozpoznat sen od Boha a sen, který od Boha není. Ale určitě věřím tomu, že Bůh používá sny a že v těch snech nebo i viděních zabdělého stavu dokáže lidi nasměrovat. Já jsem to párkrát ve svém životě zažil a je to moc fajn. Zažil jsem víc vidění v bdělém stavu než sny v noci. Většinu snů, které mám, tak si nepamatuju po probuzení. A i to je takové trochu poznávací znamení. Pokud ten sen je takový, že vlastně nevím, o čem to bylo, že to bylo nějaký zmatený příběh, který se odehrává, tak to asi pravděpodobně žádné poselství není. Pokud je to takzvaně živý sen, tak to může skutečně ukazovat na nějaký konkrétní příběh nebo konkrétní věc. V tom příběhu u Josefa farao si ty sny velice dobře pamatuje a ty sny mu nahánějí hrůzu a je to něco, co mu sice nedává smysl racionálně, hubené krávy sežerou tlusté krávy, to samo o sobě je prostě hloupo, protože krávy nežerou krávy. Takže mu to nedává smysl, ale ten sen je natolik živý, že ho to znepokojí na to, aby začal hledat odpovědi. A to je docela dobrý průvodní jev takového snu.
1: No a pak je tu Josef, který tedy má obrovské nadání nebo talent ty sny vykládat, porozumět jim. Jak je to dnes? Jsou v církvi lidé, kteří tento dar mají? Setkáváš se s tím?
0: Moc se s tím nesetkávám, věřím tomu, že takové lidé jsou, ale osobně se s nimi moc nesetkávám. Setkávám se někdy s lidmi, kteří by rádi vykládali sny a ti jsou takový někdy, že je to trochu podivné, ale věřím tomu, že skutečně jsou lidé, kteří dokáží mít to moudrost, ale rozdíl oproti Josefově době a naší je, že my jsme plní Ducha Svatého, což Josefovi lidé okolo něho nebyli. Duch Svatý nebyl dán církvi nebo božímu lidu tehdy jako celek. Takže v tomhletom smyslu každý křesťan by měl mít schopnost vnímat boží hlas jinak než lidé ve starém zákoně. V tom my jsme spíš všichni jako na straně Josefa než těch lidí okolo Josefa.
1: Považovat nadání za boží dar má hluboký morální význam. To si řekl dnes ve svém vyučování, když jsem mluvil tady o té Josefově schopnosti vykládat sny a o tom, že Josef tím svým nadáním odkazoval na Boha. Můžeme trošku probrat, jaký morální význam to má. Ty jsi mluvil o pokoře a ztrátě arogance.
0: Určitě, když vlastně uznáme, že je to dar od Boha, tak nás to nutně vede zpátky ke službě Bohu. A to je velký rozdíl. Když pokud nadání vnímáme jenom naši přirozenou schopnost, která je naše a můžeme si dělat, co chceme, tak nás to vede k tomu, že si to děláme a používáme, jak se nám to hodí nebo líbí. Ale pokud to vnímáme, že to je boží dar, tak nás to logicky zase zpátky vede k tomu, abychom ho používali pro něj, s jeho nějakým základem, hodnotami a abychom tím sloužili Bohu.
1: Říkám si, že to může mít ještě jeden efekt, že vlastně když rozpoznáme ve svém obdarování to, že to skutečně máme od Boha, že nás to vede k většímu nadšení z Boha, nebo možná k většímu obdivu a lásce, že Bůh je za tím vším obdarováním.
0: Může být, určitě to pro někoho toho může znamenat. Já myslím, že každý z nás uvědomuje, že nějaké přirozené talenty má. Jenom chci říct, že přirozený talent a duchovní dar není totéž. Přirozený talent má každý člověk a je to od Boha, ale je to přirozená věc. Duchovní dar je něco, co mají křesťané jako dar Ducha Svatého, jako nadpřirozená schopnost. Ty dvě věci často spolupracují a spolupracují třeba v různých službách. Někdo může mít duchovní dar vyučování například a může mít přirozený přirozený talent psát, a že to dává hlavu a patu, což když se spojí, tak ten člověk dokáže psát třeba teologické knihy. Takže ty dvě věci spolu jako souvisejí a spolupracují, ale nejsou totožné, ale obojí je od Boha.

0: pokud uvědomíme si, že naše přirozené talenty i nadpřirozené dary jsou od Boha, tak nás to může skutečně vést k tomu, že jsme nadšení, že nám tento dar nebo tyto dary, protože většina z nás má mnoho těchto darů, Bůh dal k tomu, abychom mohli něco na tomhle světě udělat třeba lepšího.
1: Co se naopak stane, když to nadání za boží dar nepovažujeme?
0: Pak nám hrozí pýcha. To je jednoznačné, protože kdykoliv my si uvědomujeme, že nějaký talent nebo dar je od Boha, tak víme, že je to dar, který můžeme rozvíjet a nespočívá na tom, že jsme my skvělí. Pokud nadání máme za to, že to je naše věc, že my jsme třeba dosáhli těch úspěchů vlastní pílí a není v tom žádný extra dar, tak nás to může vést k píše, že my jsme skvělými lidmi. A pak někdy působíme a vyprávíme ten svůj příběh jako tak, že říkáme, jestli já jsem to dokázal, všichni to dokážou. A to není úplně pravda, protože všichni nemáme stejné dary a nemáme stejné talenty. Ale my si myslíme, že je to naše skvělost, která způsobila, že jsme dosáhli třeba v nějaké oblasti úspěchu. Takže jednoznačně znát svoje talenty a dary jako boží dar nás vede k větší pokoře a většímu nadhledu a neporovnáváme se, nesoutěžíme tolik, protože to nakonec Bůh, který to působí.
1: Tak kéž jsou pro vás vaše dary opravdu spíše orientací k Pánu Bohu a jeho svrchované milosti. Od mikrofonu se loučí Kateřina Hodecová a Lukáš Targoš. Naslyšenou za týden.

Tolik z pořadu Překročit hranice, další další částí Josefova života projdeme v pondělí v 9 hodin 30 minut.

Další píseň, která zní ve vysílání Rádia 7, je od Tobyho Mika a o 16:30 projdeme dnešní ranní telefonát.

Před námi je skupina EFOD a poté už si připomeneme ranní telefonát, ve kterém jsme se vyptávali na práci lékařů bez hranic.

0: V letních ranních telefonátech Rádia 7 představujeme projekty, o kterých stojí za to vědět. Dnes se blíže podíváme na organizaci Lékaři bez hranic, která poskytuje zdravotnickou a humanitární pomoc lidem v krizových oblastech po celém světě. Ve vysílání vítám ředitele České kanceláře Lékařů bez hranic Tomáše Bendla. Dobré ráno, Tomáši, vítejte.
1: Dobré ráno.
0: Pro posluchače, kteří o Lékařích bez hranic uslyší úplně poprvé, čím se vaše organizace zabývá a v čem spočívá její poslání?
1: Naše práce spočívá už přes 50 let pomoci těm nejzranitelnějším obětem ozbrojených konfliktů, epidemií, přírodních katastrof, anebo zkrátka lidem, kteří by jinak neměli žádný přístup k té důstojné zdravotní péči. Zároveň, o tom se možná úplně neví, se zasazujeme o lepší dostupnost léků v nejchudších oblastech planety, což je dnes velmi aktuální téma, například s ohledem na vývoj vakcín proti ebole v Konžské demokratické republice. Celkově každý rok, proto aby si člověk dokázal udělat představu, šetříme několik milionů mužů, žen i dětí ve zhruba 70 zemích světa. Zaměstnanců, kteří tvoří ty humanitární týmy, tak máme necelých 68 000. Takže to je zhruba tak rozsah toho, co děláme a čemu se věnujeme.
0: A kdybyste měl přiblížit vizi, se kterou Lékaři bez hranic vznikli?
1: Původní myšlenka vycházela z jednoduchého přesvědčení, že lidé by měli mít přístup ke kvalitní zdravotní péči bez ohledu na jejich pohlaví, etnicitu, náboženskou víru nebo politické preference, přičemž velkou roli zároveň hrála i určitá touha upozorňovat na problémy, které humanitární krize způsobují, a nemlčet o nich, protože pouze taky můžeme jako společnost řešit. Vlastně je také dobré zmínit, Lékaře bez hranic nezaložili jenom lékaři, ale právě také novináři s ohledem tady na ten druhý pilíř naší práce.
0: Potom pozdější zakladatel Lékařů bez hranic se stal ministrem zahraničí ve Francii, pokud se nemýlím.
1: Ano, to je pravda.
0: Když se podíváte na oblasti, ve kterých působíte, možná bych se zeptala konkrétně česká zkušenost, jo, s čím nejčastěji se potkáváte.
1: No, my teďka jako organizace máme projekty v Jižní Americe, v Africe, také v Evropě a Asii. To operační portfolio je hodně široké. Vlastně, když pracujeme například při těch epidemiích, tak samozřejmě se hodně soustředíme na poskytování takové té klasické zdravotní péče, epidemiologie, osvěty a tak podobně. Pokud pracujete v ozbrojených konfliktech, je to zase trochu něco jiného, protože se musíte věnovat hodně psychologické pomoci, traumatologii a tak podobně, což je vlastně něco, že máme hodně velkou zkušenost třeba během přírodních katastrof, protože když je zemětřesení, tak potom ty zranění jsou dost podobná, které vznikají při těch ozbrojených konfliktech. Takže jako záleží hodně, kde konkrétně pracujete. Ty největší projekty, které teďka máme, tak jsou asi na Ukrajině, v Konžské demokratické republice, kde právě probíhá ta zmiňovaná epidemie eboli, v Jižním Sudánu, v Sudánu, kde je opravdu extrémně brutální občanská válka, anebo také v Pásmu Gazy, kde máme projekty už od konce 80. let minulého století, ale snažíme se je tam udržovat dodnes.
0: Takže většinou si člověk představí možná lékaře v terénu, ale jak už jsme se i bavili před vysíláním, že se u vás uplatní i různé jiné profese, tak kdo vlastně všechno tvoří vaše týmy a bez jakých profesí by se vaše práce neobešla?
1: Ten název Lékaři bez hranic je vlastně tady v tom ohledu trochu zavádějící, protože jenom v uvozovkách, jenom 25% našeho personálu jsou lékaři a lékařky. Dalších 25% je jiný podpůrný zdravotní personál, jako například laboratorní technici, zdravotní sestry a tak podobně. A těch posledních 50% jsou vlastně všichni ostatní, kvůli kterým ty nemocnice, kliniky a ostatní zdravotnická zařízení mohou fungovat. Takže prostě logistici, stavební inženýři, specialisté na vodu a sanitaci, překladatelé, řidiči, kulturní mediátoři, specialisté na komunikaci, všichni tady ty lidi, bez kterých prostě to zařízení nemůže každý den běžet. Takže není to rozhodně tak, že by pro Lékaře bez hranic pracovali jenom lékaři, to je určitě pravda.
0: Tady se zeptám, znamená to tedy, že i přijímáte třeba dobrovolníky nebo lidi, kteří se zajímají, tak jako kdokoliv vlastně může zkusit, jestli byste nevyužili jeho dovednosti?
1: Takhle, to slovo dobrovolník má u Lékařů bez hranic právě s ohledem na naší francouzskou historii trochu jiný význam, než by si možná lidé mysleli. My když používáme slovo dobrovolník, tak tím nemyslíme, že u nás pracuje někdo zadarmo. Všichni lidi, kteří jsou v našich projektech na humanitárních misích, tak za to jsou placeni a jsou to profesionálové, protože zkrátka potřebujete mít zkušený personál pro to, abyste tu práci mohla dělat dobře. My si pod tím slovem dobrovolník představujeme spíš to, že člověk na sebe dobrovolně bere to riziko související s práci v ozbrojených konfliktech například. A tady to je právě potřeba lidem vždycky velmi detailně vysvětlovat i při tom náborovém procesu a náborových řízeních, aby věděli, do čeho jdou.
0: To děkuji za zpřesnění, protože to je přesně jako vlastně jako celkem logické, protože ty podmínky jsou velmi specifické, takže předpokládám, že tam ta osvěta, jako ta příprava toho dobrovolně na sebe beroucího člověka je poměrně náročnější než kde které jiné organizaci, předpokládám.
1: Ano, je to samozřejmě něco, co je pro naší práci specifické, protože dnes, já jsem mluvil o některých těch kontextech, ve kterých pracujeme, ale je důležité zmínit, více než 55% všech našich projektů je v nějakých oblastech s nestabilní bezpečnostní situací nebo přímo v ozbrojeném konfliktu. Zároveň my máme jako Lékaři bez hranic velmi specifický způsob fungování tady v těch místech. My nikdy nepoužíváme ozbrojenou ochranku, primárně protože jsme se už jako organizace naučili, že zbraně akorát lákají další zbraně. Takže místo toho aplikujeme takzvaný vyjednávaný přístup, což znamená, že než někdo otevřete tu kliniku, nemocnici nebo jakékoliv jiné zdravotnické zařízení, tak se vlastně sejdete se všemi stranami toho konfliktu, vysvětlíte jim, jak budete pracovat, že budeme poskytovat péči všem bez rozdílu. Jedinou podmínku, kterou v podstatě máme, je, že se do našich zdravotnických zařízení nemůže člověk přijít ozbrojený, ale jinak neděláme mezi lidmi žádný rozdíl. Každý, kdo potřebuje pomoc, tak ji tam dostane. Pokud tady na ten mod fungování ty všechny válčící strany přistoupí, tak ten projekt otevíráme a můžeme tam normálně fungovat, protože máme nějakou garanci bezpečí. Pokud nepřistoupí, tak ten projekt neotevíráme. Bezpečí toho personálu pro nás vždycky musí být na prvním místě a mezi lékař fakt nikomu nepomůže. Takže tady to je potřeba vždycky brát v potaz.
0: Rozumím, což samozřejmě vyžaduje trošku přístup jako k tomu, že vlastně musíte brát všechny lidi jako lidi bez ohledu na to, kým jsou v tom civilním nebo vojenském svém životě. Chápu to správně?
1: Ano, to je vlastně jeden z těch základních pilířů Lékařů bez hranic. Tady v tom spočívá ta nezávislost, ta nestrannost a ta neutralita, že poskytujeme péči skutečně všem bez rozdílu, ať už jsou odkudkoliv.
0: A kdyby se někdo chtěl o vaší práci víc dozvědět, kde najde potřebné informace?
1: Nejjednodušší a takový nejucelenější zdroj informací jsou určitě webové stránky Lékařů bez hranic, normálně lékaři bez hranic.cz, kde člověk najde úplně všechno o naší organizaci, o tom, jak fungujeme, kde pracujeme, naší historii a případně i taky o tom, jak se zapojit. Samozřejmě, pokud se člověk chce zapojit, tak úplně nejjednodušší a nejefektivnější forma té podpory je finanční podpora. Nemusí se rozhodně jednat o žádnou velkou částku, ale konkrétní finanční zdroje je něco, co dokážeme nejrychleji přetavit do specifické humanitární pomoci pro ty lidi, kteří ji potřebují. Není to ale jediná cesta, jak se zapojit. Může člověk byť nebýt dobrovolník v tom tradičním slova smyslu na misi, tak může být dobrovolník například v naší kanceláři v České republice nebo jinde, nebo se zapojovat v celé řadě různých akcí a dalších projektů, které tam nabízíme. Takže těch možností je celá řada.
0: To je rozhodně povzbuzení pro posluchače Rádia 7. A já si ještě takovou poslední otázku. Máte vy nějaké klidové období? Tady v rádiu třeba budova bude napůl prázdná, protože prostě lidé mají dovolené. Tak máte taky takhle klidové období, nebo prostě u vás to jede pořád?
1: Není to tak, že bychom měli nějaké předem známé klidové období během roku. Naše práce je z podstaty věci velmi reaktivní, takže samozřejmě, když udeří nějaká krize, tak musíme začít fungovat a je úplně jedno, kdy se tak stane, jestli je to ve všední den nebo o Vánocích. Ale taky právě proto, že máme tady ten reaktivní způsob práce, tak je to ve vlnách, které období jsou víc vytížené, některé méně, záleží, co se zkrátka ve světě děje.
0: V tom případě já vám budu přát, aby to období bylo co nejklidnější, ať se vám daří. Děkuji za představení organizace Lékaři bez hranic. Tak já děkuji za rozhovor řediteli České kanceláře Lékařů bez hranic Tomáši Bendlovi. Přeji vám krásný letní den a naslyšenou.
1: Já také moc děkuji za pozvání. Hezký den.
2: Najděte rytmus do života. Rádio 7.

0: se na těch širých vodách setkají.
1: Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Filipským 4. kapitola, 6. a 7.

Píseň Mikea Donheyho nás vzala do příběhu o marnotratném synovi a podívali jsme se na pohled otce, který byl tak nějak odkopnutý tím mladším synem. Proč ho odstrkuje? Proč o něm tak přemýšlí? My můžeme přemýšlet o Bohu jako o otci a budovat dobré přátelství.

Říkejme krásné věty, dobrá slova všem kolem nás. Blížíme se k 17. hodině. To bude prostor pro nejmenší posluchače a korálky. Od mikrofonu Rádia 7 se tak s vámi loučí Pavel Kol. Přeji krásné dny na naslyšenou. A teď ještě Dominika Gorbalová, která nám snad pomůže se len tak stišit a spočinout.

Ahoj děti, vítejte v korálkách. Dnes se půjdeme podívat mezi malé a pomalé živočichy, které můžeme často vidět venku po dešti. Ještě než vám prozradím jejich jméno, dám vám hádanku. Čtyři rohy, žádné nohy, chaloupkou to pohne. Kdo to je? Je to šnek? No ano. Šneci opravdu mají čtyři měkká tykadélka, která vypadají jako růžky. Dvě další nahoře a na jejich konci mají oči, takže jimi kouká. A pak mají dvě kratší dole a těmi si osahává okolí. Když se šnek lekne nebo se ho někdo dotkne, tykadla rychle schová zpátky do hlavy. Pak, když se cítí v bezpečí, zase je pomalu vysune ven. Šneci mají měkké tělíčko a na zádech si nosí svůj domeček. Chaloupku, tedy ulitu. Když se leknou, schovají se dovnitř, aby byli v bezpečí. Pohybují se po slizu, což je vlhká lepkavá tekutina, kterou si šnek vytváří ve svém těle. Ten jim pomáhá klouzat se po zemi, po kamenech i listech. Rádi jedí listy rostlin a někdy i ovoce nebo zeleninu. I když jsou pomalí, jsou velmi zajímaví a důležití pro přírodu kolem nás, protože pomáhají rozkládat zbytky rostlin. Tak to jste o šnecích možná už věděli, děti, nebo jste se to právě dozvěděli? A je to dobré proto, abyste šnekům porozuměli a mohli si teď vychutnat šnečí příběhy, pohádky a písničky. Pěkně se usaďte, jdeme na to.

0: Sluníčko posílalo na zem paprsky přes mlžný závoj, z něhož se sypaly dešťové korále a na listech trávy i květech v nich blikala uvězněná duha. Les vydechoval vlaze a na mechu odpočíval šnek. Úlitu ještě neměl, a tak mezi rokitovými lístečky prosvítala nahota jeho dlouhé, slizoučké nohy. Nestihl se nikam schovat, proto kapky bubnovaly lesní pochod na jeho provlhlou kůži. Bum terárum, kdo nemá dům, promokne až na kůži, bum bum bum. No, vám se to duní, v myšlenkách horlil šnek proti mokrým kapkám, když nejste v mé kůži. A poulil na ně oči na tenkých růžcích. Bim. Přistála jedna kapka přímo na šnečím očku. Šnek ho pohotově zatáhl a jen tak na čtvrt druhého oka pozoroval ty nezdvořilé kapky, které si vybírali ke svému rozplácnutí ta nejnemožnější místa. A co omluva? Mumlal si tiše šnek, když jej opět nezvedená kapka cvrnkla i do druhého oka. Cestou vytekla. Zamokřila kapka lišácky a vsákla se do mechu. Jsou to divné kapkoviny, kroutil šnek nechápavě očima na všechny světové strany. Mezitím se sluníčko vypletlo z mlžných závojů a duhovou mašli uložilo na dno dešťové truhlice, aby v jeho žáru nevyschla na kost. Polechtalo zakabuněného šneka s vazečkem rozbíhavých paprsků přímo na růžcích. Šnek vypoulil oči na svět hnedle více zvesela, a jak by ne, když se sluníčkem i nejtemnější mraky ztrácejí svoji děsovládu. Zamířil ke starému dubu na šnekolezí okružní cestu. Sluníčko ho provázelo zlatými loučemi paprsků, které se rozsvěcovaly pod baldachínem listů jako hvězdy na nočním nebi. Šnek vysunoval růžky na jednu i druhou stranu a prohlížel si pečlivě okolí. Pod kořeny lípy vystrkovala hlavu myška a větřila, zda je vzduch čistý. Když tu očkama jako korálky spočinula na šnekovi. Kam pak lezeš, šnečku? Od buku k lípě a kolem kapraďových listopádů mezi rokitové lístečky. No, to se spustil na velmi dlouhou cestu, podivila se myška. Při svém tempu máš do času barevných listů co lézt, abys to stihl, myslím. A kde se schováváš před kapkami a studeným větřiskem? Šnek na chvilinku zaváhal. Přece tam, kde mě přijmou. Ještě, že mám vlastní komůrku a nemusím nikde prosit o přespání. Radovala se myška, zamávala šnekovi ocáskem a zmizela v díře pod kořenem. Šnek se posunoval cestou necestou a ponechával za sebou stříbřitou stopu, aby, až padne noc, nezabloudil tam, odkud právě přišnečil. Když nebe potemnělo a noc rozsvítila první hvězdy, skryl se před kapkami chladivé rosy pod odloupnutou březovou kůru. Tam přečkal až do rána. Celou noc očka nezatáhl, jak jej zaměstnávali nezodpovězené otázky. A proč pak já nemám domeček? Proč se nemám kde schovat? Mudrujícího šneka zaskočilo svítání, když tak z ničeho nic před ním odemykalo les. Proč pak nespíš, šnečku? Žaslo svítání. Ale hledám domeček. Smutně zakroutil šnek očima. A kde bydlíš ty, svítání? Svítání se rozsvětlilo ještě o poznání víc a pousmálo se. No, přece za horami. A otvíralo dveře sluníčku, čekajícímu za vrcholky kopců. Kde kdo má domeček, jenom já se šinu lesem bez střížky nad očima. Lezl skormouceně a zarmouceně s růžky svěšenými, že téměř šoural očima po lesní cestě. K tomu hloubal. Kde se dá opatřit domeček? Byl tak zabrán do úvah na ožehavé téma, že mnoho nechybělo a srazil se s mochomůrkou. Vyděšeně vyjekla. Juj! Šnek se leknutím zastavil právě včas. Hluboce šnekuju, omlouval se. Prosím, kde pak ráčíte mít domeček?
1: No, pod kloboukem.
0: Zarděla se muchomůrka a skryla cudně oči pod krajkový závojík. Šnek sklonil růžky na pozdrav a šneko tempem mizel pod kapraďovým převisem. Tam se mu z očiček lily slzy a padaly jako malinkaté úlomky křišťálu ke kořenům kapradiny. Z nejbližšího listu na jeho bezedný žal pohlížel lesní brouček s krovkami, které svítily modrofialově v záři slunečních paprsků.
1: Proč pak to děláš potopu, šnečku?
0: Ptal se brouček udiveně.
1: Já nemám domeček,
0: slzel šnek nešťastně.
1: A kde bydlíš ty, broučku?
0: No tady, pod kapradinou, ujistil ho brouček.
1: No vidíš.
0: Spustil šnek nové vodopády. Sluneční paprsek, co proklouzl mezi listy, vysušoval šnečkovi rozvodněné oči. Stín zabral pro sebe zase větší kus lesa a šnek se posouval nevesele kupředu. Minul kapradí a na cestičce ho opět dostihl sluneční paprsek. Šnek proháněl myšlenky stále dokola.
1: Mít tak domeček. Ach, i sluníčko má domeček, jenom já ne.
0: Vzlikal. Ani nepozoroval, jak se den naklání a jen srdce rvoucně povzdychával. Pak se zastavil a jako by si na něco vzpomínal, zahořekoval.
1: Sluníčko, pomoz mi. Daruj mi domeček, prosím.
0: V tichu, které nastalo, se doneslo ke šnekovi se sedminásobnou ozvěnou sotva zaslechnutelné. Dám. A stalo se. Než v lese nastal čas zbarvených listů, měl šnek na zádech domeček jako ulitý pro sebe. Kdykoliv ho napadlo, mohl se v něm schovat před nezbednými kapkami nebo větřiskem strnišťákem či ptáky nenechavci. Sluníčko mu nejen darovalo domeček, ale dokonce si u šneka udělalo i svůj příbytek. Když je venku pošmourno a nevlídno, šedo a sluníčka nevidět, to jistě přebývá se šnečkem v jeho ulitě.

Ahoj, děti, zavolejte maminku nebo tatínka. Napište si svoji písničku o vašem domácím zvířátku. Tačka vám to...

Dobrý den, děti. Jsem moc ráda, že s vámi mohu chvilku strávit toto nedělní ráno. Těším se, že si spolu smlsneme na dalších rozhlasových piškotkách. Já jsem sice asi větší než vy, ale to nevadí. Můžeme být přece spolu kamarádi, i když nejsme stejně velcí a dokonce se ani nevidíme. Můžete mě pouze slyšet. A můžete si mě i představit, jak asi vypadám, jak se tvářím, co mám na sobě, jestli sedím nebo stojím. Zkrátka, víte co? Můžete mě třeba nakreslit. Jsem totiž zvědavá, jak si mě představujete vy. No a mohu vám prozradit, jak si vás představuji já. Vidím vás jako šikovné, čiperné a veselé děti. A budu ráda, když mě nakreslíte a pošlete mi obrázek. A jestli rádi kreslíte a máte po ruce papír a tušky a jste rychlí, třeba mě stihnete nakreslit i během této písničky.

0: Tak máte nakresleno. Doufám, že jsem se vám povedla a moc se na vaše obrázky těším. Ale pozor, tušky teď prosím odložte a rychle se připravte na odlet do naší zvířecí školky, kam vás teď opět ráda zavedu. Stoupněte si, chyťte si rukou jakože čepici na hlavě a zkuste co nejvíce vyskočit. No, hop, co nejvíš. Ano, ale pozor, abyste nespadli. Máte natrénováno? Tak se rozjíždíme. Přidržte si čepice a hop, už jsme ve zvířecí školce. Podívejte. Dnes jsou ale dveře zavřeny a zatím nám nikdo neotvírá. Tak zkusíme zaklepat, jak se sluší a patří. Je tam někdo? Můžeme dál? No, dneska se nikdo neozývá. Nikoho neslyším.
1: Moment!
0: Co? Cože?
1: Moment!
0: No to je teda...
1: Moment. Už můžete.
0: No konečně můžeme. Tak jdeme, ne? Co myslíte, děti, mám otevřít? No já myslím, když můžeme, tak jdeme. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: No, promiňte, ale musím se přiznat, že vás zatím nevidím. Kdo jste a kde jste?
1: Já jsem tady, pozor, blízko vaší nohy, dejte pozor.
0: Jo, no jo, to jste vy v té ulitě, ty jsi Šnek, že jo? Ale schováváš se mi, proto jsem tě hned neviděla.
1: Tak pozor, madam, máte sice pravdu, ale já se správně jmenuji Hlemíšť. A to, že jsem schovaný, je proto, že jste mě tím vaším boucháním na dveře trochu polekala. Málem jsem přišel k úrazu. Lezu si to takhle kolem dveří a najednou bum bác a vy je chcete otevírat a já nejsem tak rychlý v lezení, abych stihl hned uskočit. Nejsem veverka či perka, víte, madam?
0: No, tak to pardon. Hned se tedy omlouvám za to oslovení, pane Hlemíšť, a taky za tu moji zbrklost. Víte, mně se totiž zdálo, že to není zas tak rychlé otevírání.
1: Tak pojďte, sedněte si, ať vás lépe uvidím. Pozor, teď vylezu madam z ulity a vytáhnu ty svoje tykadla kukadla.
0: Jo, ty máš vedle sebe dvě a dvě tykadla. Na co pak je máš? Je to na ten krejcárek a tvarůžek, jak se říká ta říkanka?
1: Madam, tu říkanku důvěrně znám, často mi ji děti říkají. Znám ji už nazpaměť a jsem vždycky zvědavý, jestli ji děti nespletou. No, jestli pak ji umí i ty vaše?
0: No, děti, já myslím, že ji umíte, ale my vždy ji řeknete. Prosím, řekněte jí, jak to je. Šnečku, Šnečku, vystreč růžky, dám ti krejcár na tvarůžky. Vidíš, jsou šikovné ty naše děti. Ale vy jste mi neodpověděl, na co opravdu růžky máte, teda, pardon, ty tykadla.
1: No dobře, ale abych se přiznal, ani nevím, jak krejcárek vypadá, ještě mi ho nikdy nikdo nedal.
0: No, to je jen taková legrace.
1: A tabáček už nechci vůbec, kouření není zdravé. Ale mohu vám prozradit, že na jedněch tykadlách mám oči, těma vás vidím a těma druhýma vás mohu pohladit.
0: No to je takové malé pošimráníčko.
1: Vidíte přece, že nejsem jako vy. Nemám takové ruce a prsty jako vy lidé. Ale za to mám hlavu, dlouhou nohu, vlastně je to skoro celé moje tělo a ještě schránku, ulitu.
0: A ta noha, ta jedna noha, ta vám stačí?
1: No, pán Bůh nám dal jednu, ale jinou než máte vy. A ta nám stačí. Lezeme po ní, je taková měkká a slizká. No, podívej!
0: No tak, Louže, to je fakt dobrý, ale ty jsi nechal za sebou jakési sliny.
1: Ty sliny, to je sliz. A pomáhá nám, aby se nám po té naší noze dobře klouzalo, abychom se mohli dobře pohybovat. Dokážu vylézt na rostlinu i na hříbek. A rád bych si na nějakých takových dobrotkách smrsnul.
0: No, to já vím. Někdy sníš i naši zeleninu ze zahrádky.
1: To ne já, to byl můj kolega. No, je trochu nevychovaný, ale jinak je fajn. Já jím jenom v lese, ne na zahrádkách.
0: Tak dobře. A co nosíte v té ulitě? Je to váš domeček. Máte tam stůl a židli a taky třeba rádio?
1: Madam, já z těch vašich slov padám. Jakou vy máte představivost.
0: No co? Co pak se mi smějete? My to ve svých domečcích tak máme.
1: Ha, to je veselo. Ty vaše otázky jsou trochu moc legrační. Pojďte si raději se mnou pohrát.
0: No tak jo, co máme dělat?
1: Zkuste se skulit do klubíčka jako do ulity. Kdo z vás je lépe schovaný? Nekouká vám něco ven? A teď se zkuste někam schovat. Třeba pod stůl, pod židli, ať vás nikdo nevidí. A nezapomeňte po písničce zase vylézt.

0: Nakonec to bylo dobré, to hraní s vámi. Ale přeci jenom, pojďte nám říct něco o těch vašich ulitách.
1: Tak dobře. Vidím, že budu muset uvést věci na pravou míru. Já a vůbec všichni šneci ve svých ulitách nosí něco mnohem důležitějšího, než je židlička.
0: Aha.
1: Máme tam všechno, co potřebujeme k životu. Je tam srdce, plíce a tak.
0: No, tak to jo, to je potřeba to dobře ochránit, tak proto.
1: A ta ulita nám pomáhá udržet vlhkost, kterou potřebujeme k životu. Chrání před velkým teplem, dává příjemný chládek a vlhko. A taky, když potřebuju klid a někdo mě vyplaší, tak se schovám. Ale vy lidé se asi ničeho nebojíte, že? Vy jste velcí a rychlí, tak mě nemůžete ani pochopit.
0: No to by se zdivil. Bojíme se. A někdy moc.
1: A čeho?
0: No, čeho se děti bojíte? Zkuste to povědět Šnečkovi sami.
1: No jo, už poslouchám. To přece není možné.
0: No, slyšíš dobře. Třeba tmy. Nebo že budeme sami. Že nás něco bude bolet, že nám někdo ublíží, že se nám něco nepovede, že s námi druzí nebudou kamarádit. A že třeba i umřem.
1: Uf, tak toho teda je. Proč vy nemáte takovou ulitu?
0: No, ty myslíš, že by to pomohlo?
1: Myslím, že asi ne na všechno. Ale určitě pro vás pán Bůh něco vymyslel, ne?
0: No vidíš, to je nápad. Vždyť je tu Bůh.
1: A Bůh přece pomůže každému, kdo mu věří. No, nemám pravdu.
0: No to je přece jasné. V Biblii, v knize, kde je všechno pravda, je napsané. Zůstávejte v něm, abychom se nemuseli bát. A myslí se tím, že kdo Pánu Bohu věří a má ho rád, nemusí se bát.
1: No, madam, to jsou mi teda super zprávy. Bůh je snad pro vás vlastně taková silná ulita, kde vás ochrání před vším zlým. Nenosíte ji na zádech, není vidět, ale hlavně, že Bůh je lepší než ta moje ulita.
0: To je opravdu pro nás báječná možnost pomoci. Kdo věří Bohu a má ho rád, může si být jist, že Bůh je vždy a všude s ním, jako ta tvoje ulita na zádech. A Bůh je nejsilnější a nejmocnější. Je silnější než lidi a než je smrt. V Biblii je napsané, že kdo má Pána Boha ve svém srdci, že i kdyby umřel, bude žít. To Bůh mu dá ten život a přemůže smrt. Tak děti, pokud chcete mít tento úkryt v Bohu, který je nejlepší ze všech na světě, poproste teď Pána Boha, ať je takovou vaší ulitou. Ať vás ochrání před vším zlým. To je moc důležité, mít srdce pod pevnou ochranou. A věřím, že Bůh to dokáže.
1: A madam, já z toho opravdu dneska padám. A myslíš, že už se teď děti nemusí ničeho bát?
0: Víš, nemusí se bát, že by se jim stalo něco, co by jim opravdu ublížilo. No to ale neznamená, že by neměli dávat na sebe pozor a nikdy by se jim nic nepřihodilo. Být opatrní, to musíme. Ale vždy je s námi Bůh a to nejcennější, život. Opravdu chrání a nedopustí, co by bylo opravdu zlé. A i kdyby třeba dopustil nějakou těžkost, je s námi a bude nám pomáhat. Nikdy nás nenechá v těžké situaci samotné. Vždy je s námi mocný Bůh.
1: Tak to máte tedy moc bezpečnou skrýš.
0: Víš, ale jedné věci se bát máme.
1: Jak to? Vždyť ty se snad pleteš, teď jsi říkala něco jiného.
0: No to, co jsem řekla, je pravda. Ale máme se bát toho, kdybychom chtěli dělat něco, co se Bohu nelíbí, z čeho by byl smutný.
1: No jo, to by mě nenapadlo, bát se Boha.
0: No to není strach, že by nám Bůh chtěl ublížit nebo tak, to ne. Ale spíš, abychom dělali, jednali a žili tak, jak se mu to líbí. A Bůh chce, abychom se měli rádi a pomáhali si a dělali si pěkné věci.
1: Tak to jo, to je jiný strach. Snažit se Bohu líbit, to je spíš radost, ne?
0: No to by bylo fajn, kdyby nám dělalo radost to, co se líbí i Bohu. V Biblii je o tom hodně napsané a proto je dobré ji znát.
1: Je mi s vámi tak dobře, jsou to moc pěkná slova.
0: Hele, Míždi, nám je s tebou taky moc dobře, ale děti už možná budou muset za chvilku jít. Víš, někteří možná chodí s rodiči do shromáždění, do modlitevny, do sboru, do kostela, do besídky nebo do nedělní školky a tak.
1: Aha, tak to jo, to je správné se rozloučit.
0: Však my zase někdy přijdeme. Naschledanou.
1: Naschledanou, milá dámo. A děti, mějte se hezky v Boží ochraně.

Děti, než se úplně rozloučíme, nabídnu vám nápady, jak si třeba dnes odpoledne nebo večer můžete procvičit vaši odvahu. Zkuste projít opatrně pomalu váš byt, když bude třeba večer tma, aniž byste rozsvítili světlo. A nebo zkuste se s maminkou a tatínkem domluvit, že byste někdy byli chvilku u někoho známého na návštěvě sami, bez rodičů. A nebo možná se projeví vaše odvaha, když zvednete zvonící telefon a pěkně se představíte. A možná vás ještě doma napadne něco dalšího. A nezapomeňte, že můžete poprosit Pána Boha o odvahu k dobrým činům. Můžete taky poprosit maminku nebo tatínka, ať vám na papír předkreslí šneččí ulity. A vy je zkuste co nejlépe obtáhnout různými barvami. Je to zábavné a dobré cvičení přesnosti. Mějte se netělně hezky. A taky i přes celý týden nezapomeňte, že Bůh je naším ochráncem. Zase za týden naslyšenou. Vaše velká kamarádka Zuzka.

0: Jak byla Lipůvka ochráněna před deštěm? Od časného rána až do poledne svítilo sluníčko a na obloze nebyl ani jediný mráček. Všude bylo živo. Na louce u Lipové aleje lítali pestrobarevní motýly z květu na květ a kolem se ozývalo bzučení včel. Vzduchem poletovala spousta všelijakých much a z nedalekého křoví se ozývalo pípání a cvrlikání ptáků. Také ruměnice byly ve svém živlu. Celé dopoledne si pochutnávali na lipových semínkách a když se pořádně najedli, zhromáždili se na zastíněné straně kmene stromu. A protože tam na ně sluníčko nesvítilo, byly nadmíru spokojené a chystali se, že si po dobrém obědě zdřímnou. Jenže si nezdřímli. Kde se vzali, tu se vzali, odkud si se přihnali tmavé mraky a celá obloha se šedě zatáhla. K tomu se zvedl i silný vítr a začalo foukat jako o závod. Bum! Ozvalo se odněkud zdaleka.
1: Co to bylo?
0: Zvolala vystrašeně Lipůvka. To zahřmělo, poučila ji nejstarší ruměnice. Zanedlouho bude pršet a z oblohy budou lítat blesky. Musíme se ukrýt, než začne lít jako z konve. Zvolala další z ruměnic, odpočívajících na stromě, a jako na povel se všechny ruměnice rozběhly někam schovat.
2: Bum, bum, bum.
0: Ozvaly se v dáli znovu podivné rány. Lipůvka takový zvláštní zvuk dosud ještě nikdy neslyšela.
1: No, snad nebude tak zlé.
0: Pomyslela si a sála lipové semínko, které si sebou přinesla. Měla zase hlad a nějakého zahřmění v dáli se nebála.
1: Honem se schovej, Lipůvko, jinak promokneš až na kůži.
0: Volali na ni brouci a pelášili do svých úkrytů.
1: Tak to bych nechtěla,
0: věkla Lipůvka. Nechala semínko být a začala honem hledat místo, kam by se před deštěm schovala. Jenže žádnou skulinu v kůře kmene lípy nemohla najít. Proto přelezla po větvi na sousední strom dub. Jak tak lezla po jeho kmeni dolů, konečně zahlédla v kůře nějakou díru.
1: Tam se schovám,
0: zvolala a zamířila si to přímo do díry. Na poslední chvíli v ní ale zahlédla hlavu nějakého podivného tvora.
2: Kdo to sem leze?
0: Ozvalo se z díry napřed zafunění a pak hlasité zamlaskání, jako by si někdo chtěl na novém návštěvníkovi pochutnat.
1: To jsem já, ruměnička. Chci se tady schovat před deštěm.
2: To je můj úkryt. Prasně jsem si ho tu vykousala a nikoho sem nepustím.
0: Hudrovala Housenka drvopleně obecného a vycenila na Lipůvku svá silná kusadla. Ta se lekla a prchala po kmeni až dolů na zem. Koukla se na oblohu a zděsila se. Nebe bylo úplně šedočerné.
1: Schovám se pod list a třeba mě před deštěm ochrání,
0: řekla si Lipůvka a přikryla se suchým listem. Jenže se přihnal vítr a odfoukl list i s Lipůvkou o několik metrů dál. Lipůvka se pokusila schovat pod jiný list. Jakmile pod něho ale zalezla, udělalo to zase fíííí a list byl fuč. Vítr foukal tak silně, že odvál všechny listy jako mávnutím čarovného proutku.
1: Listy mi nepomůžou, musím si najít jiný úkryt,
0: mudrovala Lipůvka. Rozhlédla se kolem a zahlédla v zemi malý otvor.
1: Tam se schovám,
0: zvolala a vlezla do něj.
2: Kdo se to sem dere?
0: Ozvalo se zvnitřku otvoru a hned zaznělo i výstražné zabzučení čmeláka.
2: To je moje hnízdo. Pro mé malé čmeláčky sem nikoho nepustím.
1: Ještě abych tak dostala žihadlo, lekla se Lipůvka.
0: I hned vylezla z otvoru a prchala pryč. Jak tak běžela, zahlédla ulitu od velkého šneka.
1: Konečně úkryt,
0: zaradovala se Lipůvka a už se hnala k velké ulitě šneka zahradního. Jenže jakmile k ní doběhla, čekalo jí překvapení. Uvnitř ulity se už mačkalo několik dospělých ruměnic, které se tam schovaly před deštěm.
1: K nám už se nevejdeš, je tady úplně obsazeno.
0: Okřikla Lipůvku jedna z Ruměnic. Musíš si najít jinou ulitu.
1: Lipůvce nezbývalo nic jiného, než hledat jiný úkryt. Měla ale štěstí. Zahlédla žlutou ulitu s hnědými pruhy od plže pásovky. Nebyla sice tak velká, ale Lipůvce to bylo jedno. Hlavně, že se tam schová před deštěm. Na nic nečekala a už se drápala do ulity. Jenže i tam do něčeho vrazila.
3: Kdo mě to budí?
1: Ozvalo se zvnitřku.
3: Žádné návštěvy nepřijímám.
1: Zmiz odsud, než se rozlobím. Vyjekla na Lipůvku pásovka keřová a výstražně na ní vystrčila růžky. Lipůvka se lekla a utíkala rychle pryč. V tom ale začalo pršet. Kapi, kap, kapi, kap, kapi, kap. Pleskaly kapky deště, jak dopadaly na zem. Pak se ozvala silná rána a z nebe sjel blesk a udeřil do nejbližšího stromu. Urazil jednu jeho větev a ta s rachotem spadla na zem nedaleko Lipůvky.
4: Pomoc! Kdo mě zachrání před liákem a blesky?
1: Já! Ozvalo se za jejími zády. Lipůvka se ohlédla a spatřila podivnou houbu. Měla kratší bělavou nohu, ale za to dost široký, masově načervenalý klobouk. Okamžitě se k ní rozběhla. Zalez si pod můj klobouk, ten tě před deštěm ochrání. A neboj se, blesky uhodí jen do vysokých stromů. Sotva Lipůvka zalezla pod klobouk houby, začalo lít jako z konve. Jenže ať lilo, jak lilo, na ní nedopadla ani jediná kapka.
4: Jak pak se jmenuješ? Zeptala se Lipůvka houby.
1: Houbaři mi říkají holubinka mandlová, poučila ji houba. Mám prý sladkou chuť a chutnám po lískových oříškách. A tam kousek dál je moje kamarádka holubinka nazelenalá. Tu mají houbaři ještě raději, prý chutná jako pravé hřiby. Ta by tě určitě také ráda schovala pod klobouk. A tak si Lipůvka s holubinkou povídali o všem možném, co je napadlo. Ale ještě dříve, než si stačili všechno povyprávět, přestalo pršet. Vítr mraky brzy odehnal jinam a nebe bylo opět bez mráčku.
4: Moc ti děkuji, že jsi mě zachránila před promoknutím.
1: Usmála se Lipůvka na holubinku, rozloučila se s ní a vydala se nazpět ke své oblíbené lípě, pod kterou bylo nejvíce chutných lipových semínek.
0: Umíš odpovědět? Koho zahlédla Lipůvka v díře kůry dubu, když se tam snažila ukrýt před deštěm? Kdo na Lipůvku výstražně zabzučel, když se snažila vlézt do jeho hnízda? Víš, jak se jmenoval plš a jak vypadala jeho ulita, do které chtěla Lipůvka vlézt? Jak se jmenovala houba, pod kterou se Lipůvka zachránila před promoknutím?

pěkný podzim. Přes týden je ještě dost teplo a učení je málo. Po škole děti většinou chodívají na místní koupaliště, hrají spolu na vodní brouky, potápky či malé žabky, až voda šplíchá na všechny strany. Ve škole žáci otevírali čisté sešity a byli zvědaví na nové předměty. Jen Tomáš byl celý nešťastný z toho, že mu přibudou školní povinnosti. To snad nikdy neskončí, zoufal si. Škola a zas jen škola. Když budeš chtít, já ti s těmi novými předměty pomůžu, nabídla se nečekaně Lenka. A myslím, že budeš velice překvapen, kolik se z toho během léta naučil, například z přírodovědy, usmála se. Opravdu, podíval se tázavě na maminku. Opravdu, přisvědčila. A zcela bezbolestně. V té své encyklopedii máš i věci a zvířátka, o kterých tvoji spolužáci vůbec nic nevědí. To je pravda, přikývil Tomáš. Já se s vámi chci taky učit, naléhal malý Dominik a snažil se vylézt na kuchyňskou židli, aby viděl na učebnice položené na stole. Můžeš se učit, jak často budeš chtít, smála se maminka. Děti nyní častěji pomáhali mamince a sami si uklízeli hračky. Proto zase ona měla večer čas přečíst jim pěknou pohádku. A když to někdy nestihla, zastoupila ji Lenka. Maminka měla velmi ráda knihy a sourozenci ji často viděli, jak si večer čte. Na narozeniny jí nějakou pěknou knihu darujeme a už teď na ní začneme šetřit, dohodli se. Největší záhadou pro všechny byl však tatínek. Vracel se domů mnohem dříve a to vždy předtím tvrdil, že nemůže odejít z práce. Nyní chodíval s dětmi do nedalekého parku, hráli spolu fotbal nebo volejbal, nebo i obojí a ještě i další hry, na které si děti vzpomněli. Po trávě běhali velcí i malí psi a některého občas honil i jeho majitel. Někdy po cestě přeběhla zrzavá nebo černá veverka. Sem tam už zežloutl i list na stromě a ve vysoké trávě tkali pavouci své krásné sítě. Tento rok bude pěkný podzim, řekl zamyšleně tatínek během jedné večerní procházky. Bude, usmál se Tomáš, ale hlavně u nás doma. Držel tatínka za ruku a byl šťastný, že ho má na blízku.

krajina. Jak krásný je víkend u babičky a dědy. Včelky ještě sbírají poslední nektar z lučních květů a pomalu se chystají na zimu. Pole zpustla, jen sem tam rostou ozimy, které sedláci vyseli ještě po sklizni. Semínka řepky olejky již tichounce čekají v půdě, aby hned při prvních jarních paprscích mohla začít klíčit. Tyto rostliny jako jedny z prvních dají hladovým včelkám obživu. Do této pohádkové země se dnes děti těšily více než jindy. Mají prostě pocit, že sem po minulých prázdninách patří. Chvíli jim trvalo, než se přivítali ještě se zvířaty od sousedů a s rybníkem. Už se sice nedalo koupat, ale život v něm ani na chvíli neustal. Divoké husy už odletěly na jih a malé žabičky dorostly ve velké ropuchy. Zatímco se ostatní bavili, Dominik odběhl do zahrady. Tráva byla ve stínu ještě mokrá od včerejšího deště. A on tam objevil hlemíždě s rýhovanými domky. Spoustu šneků. Vždyť je jich tu snad milion. Zhromáždím je nahromadu, dostal nápad. Šnečí domečky se pomalu hýbaly a sliscí tvorové se plazili jeden přes druhého. Jak jsou legračně pospojovaní. Dominik se těšil, jak se budou všichni smát, až jim ukáže svůj výtvor. Pak se ale zamyslel. Vzpomněl si totiž na to, co mu vždycky připomínal děda. Zvířátka nejsou na hraní. Těmhle míždům se asi nelíbí, že je přenáším. Nemají se kam ukrýt, uvažoval. Nechtěl, aby ho děda káral, ale hlavně mu najednou přišlo líto těch malých zvířátek s takovýma podivnýma očima na dlouhých, tenkých stopkách. Hlemíždi se pomalu začínali rozlézat a Dominik je nechal být. Některé vzal a položil zpět do trávy. Pak je ještě pozoroval, dokud si nenašli úkryty před poledním sluncem. Nejmenší vnouček vběhl do domu a zvědavě spustil. Dědečku, dědo, jak přečkají zimu šneci? Co tě to napadlo, divil se dědeček. No, myslím, že se zavrtají do země a celou zimu prospí. Dědečku, a co včelky? Usnou tak jako šneci? Dědeček se usmál. Včelky jsou i v tomto výjimečné. Na zimu se stáhnou k sobě a navzájem se zahřívají. Proto potřebují zásoby. Například u vos a čmeláků tomu tak není, ale včelky neustále spolupracují. Jen společně udržují a vytvářejí život. A každá z nich ten svůj obětuje pro ostatní. No tedy, řekl překvapeně Tomáš. A ještě něco, pokračoval děda. Všechno, co včelky vytvoří, je dobré a užitečné pro přírodu, jiná zvířata a pro nás lidi. Myslím, že bychom si z nich měli vzít příklad, řekla dojatě Lenka.

Tak děti, dnes jsme si povídali o šnecích, kteří jsou sice pomalí, ale mají nás co naučit. Například to, že není potřeba stále spěchat. Však existuje i přísloví, spěchej pomalu. A šneci se tohoto rčení drží perfektně. A dokazují, že i malými krůčky můžeme dojít daleko. Schválně, zkuste jít chvilku pomalu jako šnek. To je pohoda, co? To se stihnete rozhlížet kolem a nic nepřehlédnete. No, je pravda, že hýbat se takhle pomalu, to pro nás lidi asi není. Než bychom někam došli, třeba do obchodu, už dávno by nám zavřeli. Na to jsou šneci skvěle vybaveni, protože svůj domov mají stále u sebe. A ať jde, kam jde, všude je doma. A na závěr ještě jedna básnička od Jiřího Žáčka. Šnečku, šnečku, přeplav řeku, přelez horu, přejdi les. Vem to trapem přes paseku, ať si doma ještě dnes. Ahoj kamarádi, mějte se krásně.

0: Bylo 18 hodin. Úterý 14. července postupně graduje do finále. Večerním vysíláním Rádia 7 bude provázet Bruňa Procházková. A program začne pořadem Bible Guide, který připravuje Jiří Zdráhal.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ezechiel, 14. kapitola. Na začátku této kapitoly Bůh odsuzuje ty, kteří sice uctívají modly, ale pokrytecky se přijdou ptát proroka na boží radu. Na přání pokrytce ale prorok nesměl Boha žádat o radu. Pokud to prorok udělá, tak ponese stejný trest jako ten pokrytec. Varování pak končí popisem dokonalého budoucího vztahu mezi Izraelci a Bohem. Je to vztah podle Ježíšovy nové smlouvy. O tom čteme. Potom už dům Izraele nebude bloudit ode mě pryč a nebudou se už poskvrňovat všemi svými hříchy. Budou mým lidem a já budu jejich Bohem, praví panovník Hospodin. Tato slova jsou v listu Židům spojována s Ježíšovou novou smlouvou. Tam čteme. Ježíši však byla svěřena mnohem vznešenější služba, neboť se stal prostředníkem lepší smlouvy, založené na lepších zaslíbeních. Bůh ale svůj lid, lid Izrael v knihách proroků, kárá, když říká, nuže, toto je smlouva, kterou po těch dnech uzavřu s domem Izraele, praví Hospodin. Své zákony vložím do jejich mysli a napíšu jim je na srdce. Pak budu jejich Bohem a oni mým lidem. Nový vztah, jak ho předpovídá Ezechiel, je tedy ten, který nabízí vzkříšený Kristus. A tento nový druh vztahu předpokládá, že Bůh bude v nás a my v Bohu. Tak se za tento budoucí vztah modlil Ježíš. V ten den poznáte, že já jsem ve svém Otci a vy ve mně a já ve vás. Tento nový vztah je také naplněním Abrahamovy smlouvy. Jemu Bůh slíbil, že jeho potomci budou v dokonalém vztahu se svým stvořitelem. V knize Genesis čteme. Potvrzuji svou smlouvu s tebou i s tvým budoucím semenem ve všech jejich pokoleních. Je to věčná smlouva, že budu tvým Bohem i Bohem tvého budoucího semene. Tato Abrahamova smlouva je předpovědí Ježíšovy nové smlouvy. A součástí této smlouvy nejsou automaticky všichni fyzičtí Abrahamovi potomci, tedy Izrael, ale všichni potomci Abrahamovi víry. Nový vztah s Bohem totiž není fyzický, ale duchovní. Nepotvrzuje se tělesnou obřízkou, ale přijetím Krista vírou, což je duchovní obřízka, tedy změna srdce. Nový vztah, který předpovídal Izraelcům Ezechiel, je tedy naplněním Abrahamova slibu a je také vyvrcholením celé spásy lidstva. Tato nová úroveň vztahu mezi Bohem a lidmi je základem nového světa a nového stvoření. V knize Zjevení čteme, hle, boží stánek, neboli přebývání, neboli vztah s lidmi, budu bydlet s nimi a oni budou jeho lid. Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem. V Ježíši Kristu se tedy naplnila Abrahamova smlouva. A to nejen pro Izrael, ale i pro národy světa. Ježíš je totiž tím, komu patří Abrahamův slib o požehnání všech národů světa. To apoštol Pavel vysvětlil takto. Písmo tu v Abrahamově smlouvě neříká v množném čísle a semenům, ale v jednotném a tvému semeni, čímž je míněn Kristus. Tak Abrahamovo požehnání přišlo v Kristu Ježíši na pohany. Všude tedy, kde v prorockých knihách čteme o nové smlouvě, čteme o tom, co se stalo v Ježíši Kristu. On je ten, ke kterému všechny předpovědi směřují a ten, ve kterém se všechny sliby naplňují. Jak to vyjádřil Pavel, všechno je z něj, skrze něj a pro něj. Jemu buď sláva na věky. Dál pak v Ezechielovi čteme, že ani ty nejvěrnější boží služebníci nemohou zachránit jiné z jejich hříchů. Čteme. Synu člověčí, kdyby nějaká země proti mě zhřešila a byla mi nevěrná, stáhl bych na ní ruku a odřízl ji od chleba. Poslal bych na ní hlad a vyhladil bych z ní lidi i dobytek. Pak i kdyby v ní byli tito tři muži, Noé, Daniel a Job, zachránili by svou spravedlností pouze sami sebe, praví panovník Hospodin. Způsob Božího trestu je zde popsán stejně jako v knize Zjevení. Meč, hlad, dravá zvěř a mor. A po tomto snad konečném trestu všichni plně porozumí všemu, co se stalo. Nuže, tak praví panovník Hospodin, co teprve až na Jeruzalém pošlu své čtyři kruté soudy, meč, hlad, dravou zvěř a mor, aby z něj vyhladil lidi i dobytek. Přesto v něm ale zůstane hrstka přeživších, kteří odtud vyvedou své syny a dcery. Hle, už k vám přicházejí. Až uvidíte jejich způsoby a jejich skutky, dojdete útěchy po tom neštěstí, které jsem uvedl na Jeruzalém. Neboť poznáte, že nic z toho, co jsem v tom městě učinil, nebylo bez příčiny, praví panovník Hospodin. Jednou porozumíme i všemu, co se stalo v našem vlastním životě.

Bible Guide připravuje Jiří Zdráhal, pastor církve ICF v Brně. Jedna písnička a po ní se podíváme, co nás čeká v dnešním Večeru dále.

Druhé z Ježíšových prohlášení o sobě samém přiblíží v letní reprízované talk show No Filter Milan Michalko a Lukáš Kryško. Od 18.30 budou přemýšlet nad tím, co znamená, že Ježíš je světlo. Dnešní kanafásek bude hodně zamračený, ani ne tak kvůli špatnému počasí. Hlavní hrdinkou dalšího příběhu z knihy Povídá se povídá je malá holčička, která se mračí na všechny jako kakabus, nebo spíše jako stará velbloudice.

ještě předtím, než se nad zemí rozpoutají nadcházející soudy. Vysíláme 15 minut po 8. večerní. Tomáš Najbrt je písničkář, multiinstrumentalista, dirigent a hudební pedagog. Sám vystupoval v mnoha evropských zemích, Kanadě i Spojených státech amerických. Jeho jméno je spojeno s řadou hudebních projektů, jeho písně nalezneme v různých církevních zpěvnících. Do pořadu Pohovka si ho k rozhovoru nejen o albu korálky Perly Staniol pozval Daniel Matulík. Poslouchejte v 21 hodin. A pokud vyhlédneme do dnešního večera, do dalších hodin, po 22. přednáška Jana Žabky o dezinformacích v médiích v Akademii a ve 11:15 čteme na pokračování z knihy Sandy Denglerové Suzana Wesleyová Služebnice Boží. Tolik nabídka k poslechu, přeji vám dobrý čas s Rádiem 7.

Svátek dnes slaví ženy a dívky se jménem Karolína. Toto jméno je protějškem mužského Karel. Svět zná Charlotte, Caroline, ale také Lot či Lolu. Základem jména je germánské obecné jméno Karlas a staroněmecké Karl s významem muž nebo chlap. Když se franští nositelé tohoto jména pozvolna zmocňovali franského trůnu a Karel Veliký vytvořil obrovskou říši, rozšířilo se toto jméno i za hranice ve významu panovník. A tak vzniklo slovo král, polsky król, jihoslovansky kralj, i maďarsky király. Milé Karolíny, gratulujeme k svátku a přejeme, ať jste velké radostí i dobrými věcmi.

Co znamená pro náš každodenní život Ježíšův výrok o tom, že je světlo světa? Své pohledy přinášejí v repríze talk show No Filter Milan Michalko a Lukáš Kryško. No Filter začíná za pár minut.

0: je No Filter, pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí CityChurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
1: Tak je tady další epizoda No Filteru. Zdraví vás všichni, kdo posloucháte, ať jste kdekoliv nebo děláte cokoliv, tak to je super, že jste s námi s No Filterem. A já jsem moc rád, že tady mám hosta, kterého už asi znáte, a to je Lukáš Kryško. Čau, Lukáši.
2: Ahoj, Milane, a ahoj všichni.
1: Tak dneska budeme pokračovat v sérii, která se jmenuje Já jsem. A dneska tady nemáme Tomáše, který je někde na cestě z Berlína, tak ho zdravíme, jestli si to někdy poslechne, takže teďka tak trochu zaskakujeme za něho. Lukáši, takže Já jsem, to je tvoje téma a už jsme měli chleba, že jo? Já jsem chleb života. Mhm.
2: A já to vždycky ještě nazývám tak jakože, jak ti chutná Ježíš. Tak dneska se podíváme na druhé téma. Mm-hmm.
1: No tak pojďme do toho, takže nechám to na tobě a já to potom třeba nějak komentovat, nebo budu se ptát, nebo tak.
2: OK, tak já jsem strašně rád, že můžu zase tady přijít nějakou zajímavostí. Vážím se toho, a tak pojďme do toho.
1: Ještě ti do toho skočím, jo? Jako myslím si, že zdaleka nejvíc rozvířilo hladiny tvoje téma, je to vůbec Bůh, nebo je to Bůh? Takže kdo jste to neslyšeli a chcete se trošičku jako zamyslet hlouběji, tak doporučuji tohleto téma někde v archivu. Ale pojďme dál, promiň, že ti skáču do...
2: Jo, pořádku. To téma bylo takové zajímavé a živé, tak uvidíme, jestli tohle bude stejné. Jinak ta série se jmenuje Já jsem a vlastně je to... taková jako zajímavost toho, že v Janově evangeliu je používaný ten jahovský výrok jsem, který jsem, a Ježíš k němu vždycky něco přilepí. A jak jsme se bavili, je tam 7 příkladů. Je tam chléb života, světlo života, dveře k ovcím, dobrý pastýř, vzkříšení a život, cesta, pravda a život a pravý vinný kmen. Minule jsme se pustili do ochutnávání Ježíše a dneska se podíváme na to, jak Ježíš svítí, nebo jak ti Ježíš svítí, protože se budeme zabývat výrokem Já jsem světlo světa, který najdete v Janově evangeliu v 8. kapitole. A je to takový úsek, řekněme, od 12. verše do 30. verše. Já přečtu ale už jenom ten první verš, protože to, co by následovalo, je strašně těžký a takový, jako bych řekl, teologický. A já bych rád, jako, aby jsme se spíš zabývali tím světlem a ne tou teologií, která je zatím. Tak přečtu ten verš. Ježíš k ním opět promluvil a řekl: Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.
1: No je to jeden z těch veršů, který je strašně profláklý a strašně těžce se na tom mluví, ne? Jakože jako to znají všichni úplně, už to bereme jako normální, jo?
2: Jako, jo, já jsem právě zvolil Janovo evangeliu, protože jsem ho měl někde na začátku, když jsem uvěřil nebo když jsem dělal nějaký kurzy pro lidi, kteří hledali, tak se většinou volilo Janovo evangelium, které je takové... Já to už říkal minule, ale myslím, že je dobrý si to znovu zopakovat, že Janovo evangelium je docela konfrontační, že má jako jasně definovanou černou a bílou stranu. A buď seš tam, anebo tam, což ostatní evangelia nemají. Má taky, řekněme, hodně teologické věci a řeší teologické věci. A jedna z nich je právě dnešní téma, to je světlo. Mimochodem to světlo je velké téma Jana obecně. Víš, kolikrát se objevuje v Novém zákoně, nebo lepště v Janově evangeliu?
1: Jasně, 77krát.
2: Teď mě dostal. Číslo neznám, ale vím, že mám tady asi 5, 6 nebo 7 příkladů toho, jakože to není jenom jedno místo. Jo, to znamená, jako v mnoha místech Jan znovu a znovu do Ježíšových výroků, nebo se vrací k Ježíšovým výrokům, kde zazní nějaké světlo. Pro příklad třeba po vzkříšení Lazara v Janově v 11. kapitole říká: Co už nemá den 12 hodin, kdo chodí ve dne, neklopítne, neboť vidí světlo tohoto světa. Kdo však chodí v noci, klopítá, poněvadž v něm není světlo. Nebo další výrok, Jan 12:44. Ježíš hlasitě zvolal, kdo věří ve mne, ne ve mne věří, ale v toho, který mě poslal. A kdo vidí mne, vidí toho, který mě poslal. Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě.
1: No,
2: Takže janovský téma.
1: Janovský téma. Tak je to zajímavé, že jako když jsme se bavili o chlebu, tak to bylo hrozně zajímavé v tom, že jsme se trochu bavili o tom procesu výroby. Že vlastně, jestli říká, já jsem chleb života, tak je vidět, že to není zadarmo, v úvozovkách zadarmo, protože ten chleba se prostě musí jako v potu tváře skutečně vyrobit. Jak je to s tím světlem?
2: No, světlo má totiž trošku jiný charakter než chleba. Chleba nás živí, že jo, ten potřebujeme denně, ale světlo je vlastně nějaký jako základní element, bez kterého by vlastně život vůbec neexistoval. Možná právě proto se objevuje hned v Genesis, jako řekněme hned v prvním verši, kde vlastně je světlo to první, které se objevuje nad temnotou, nebo překrývá temnotu, nebo nastavuje se nad temnotu. A možná právě proto je pro Jana to světlo tak důležité. A co si budem, že jo, bez světla, bez slunce, bez působení světla vlastně by fakt asi byla pouze a jen temnota. Proto je možná světlo takové jako až jako řekl bych mystické a v nějakých ohledech jako podstatné nebo zásadní. A jako jo, blbě se o něm přemýšlí tak prakticky, jako to bylo o tom chlebu, tam to bylo jednoduchý. Tady je to takové jako mystické.
1: No tak co to ale jako znamenalo pro ty lidi tehda a co to znamená pro nás? Jako, představ si, že bys přišel do nějaké církve nebo na náměstí a teďka řekl, já jsem to světlo světa. Jo? Prostě je to šíleně jako velkohubé, jako, jo? Že, ale co to znamenalo pro ty lidi a co to znamená dneska?
2: Ono obecně je to velkohubé, i ty výroky já jsem jsou velkohubé z pohledu jako pána Ježíše, ale jako my víme, proč je říkal, nebo proč je Jan takhle konstruuje, aby jako jasně dávali na jeho identitu Ježíše. To znamená, Ježíš je opravdu boží syn, Bůh a proto vlastně propojení Ježíš, světlo, Bůh, světlo dává velký význam komukoliv, když někdo řekne já jsem světlo. A myslím si, že je to provokace, velmi velká provokace pro tehdejší lidi, protože v tom textu, kdybyste si ho přečetli dál, tak bude následovat právě takové to neznáte mého otce, kdybyste ho znali, znali byste mě. Jo, proto jsem ho nechtěl číst, protože tam se zabývá vlastně otázkou toho vlastně synovství Ježíšova. Nás ale zajímá jako opravdu emoce a pocit z toho, jak svítí Ježíš v našem životě. Protože to je vlastně podtext toho dnešního přemýšlení. Jak ti vlastně svítí Ježíš? Jak osvětluje tvůj život? Jak ti svítí do tvých jako temnot, který máš možná v sobě? A to jsou takové věci, které si myslím, že by s tím mohly být zajímavé a inspirativní pro naše posluchače.
1: To se ptáš mě, jo, jako teďka
2: ptám se částečně tebe, no. Jak ti svítí ve tvém životě?
1: To je jo. No je to dost abstraktní, ale je to zajímavé. Já mám několik takových, já vytvářím v poslední době takové mohyly z kamenů a mám jich několik tady kolem svého bydliště a každá ta mohyla má svoje téma a vždycky za každou modlitbu tam vlastně přidám kámen. A je to zajímavé, jo. Vytahuji z potoka kameny a říkám si, tak kamaráde, jak dlouho jsi teďka byl někde tady jako v potoce a teď tě prostě použiju pro svaté záměry, jo, a dám ho do té mohyly. Ale kromě těch praktických věcí, jako jedna z modliteb, která si myslím, že právě je pro mě úplně ta esence a je to vlastně modlitba za spasení. A teda nemám mohylu spasení ještě, jo? Mám mohylu všech možných jako věcí, ale už mi to párkrát přišlo na mysl, když jsem se modlil, že vlastně, jako kdybych to bral jako normální, jo? Jako jsem zachráněný pro věčnost. Takže když se ptáš na to, jak to, já bych řekl, toto je pro mě světlo světa, jo? Nebo to je světlo mého života.
0: Zajímá vás obsah No Filtru víc? Zapojte se do skupiny No Filter Speciál. V této skupině sdílejí Milan a Tom speciální obsah navíc. Věříme, že ti může pomoci v osobním růstu, vykazatelnosti, naplnění cílů, ale třeba taky k navázání kontaktu se zajímavými lidmi ve skupině. Více informací na stránkách citychurch.cz.
2: Já bych jako možná rozdělil světlo nebo to téma na tři takové podtémata. První je vlastně, jak Ježíš osvětluje svět jako takový. Druhý téma je, jak osvětluje mě samotného. Jak nasvěcuje možná moje temnoty, které máme v svém životě. A poslední téma je možná takové jako kontroverzní v tom, jako že jestli náhodou já nežiju, i když jsem křesťan, nežiju v temnotě, a jako že jsem možná to světlo někde nechal zhasnout, někde možná udusil, možná překryl. A vlastně v tuto chvíli nemám odvahu to světlo znovu pouštět do svého života. Tak tyhle ty tři nějaké oblasti. A můžeme to tak nějak jako rozvinout, jo? Že jak to vlastně je s tím výrokem, že já jsem světlo světa. A ono je to taky jako taková kontroverze, protože vlastně co to znamená? Že Ježíš osvěcuje svět. A ono je to jako možný vnímat ze dvou, ze tří úhlů. Jeden je takový, no, on ho nasvěcuje, ale jenom pro ty, kteří to světlo chtějí přijmout. Nebo ho opravdu nasvěcuje, to znamená opravdu přináší do temnoty světlo, to znamená ten svět je díky němu nějakým způsobem nasvětlen a spasen. A nebo je to právě takový to jenom jako jo, tak jako je to světlo, ale záleží stejně na něčem jiném a to je na nějakým tvým osobním rozhodnutí. Tak jenom tohle jsou jako zajímavá témata. K čemu by ses třeba ty klonil?
1: Ještě jednou řekni ty tři, prosím tě.
2: OK. To znamená jako nasvětluje svět. To znamená, já jsem světlo světa. To znamená, jako přináší světlo tam, kde bylo tma, to znamená Ježíš jako je obecně, řekněme, spasitel pro všechny, protože dává světlo všem.
1: Ano.
2: Druhé téma je, nasvětluje mě jako člověka, proto jako když ho přijímám, tak mi dává život. A třetí téma je, to znamená jenom pro některé, a třetí téma je, jakože jestli náhodou to není tak, že to není to hlavní téma, to světlo, ale že vlastně jenom ti může ukázat cestu k nějakému spasení nebo vykoupení.
1: Aha. No tak já bych skoro řekl, že všechny tři teda. Jo, protože no, jakože že ve všech třech bych našel nějakou pravdu, proč to tak je. A myslím si, že vůbec Bůh, Ježíš, v tom naprosto globálním jako rozměru, no, tak je to stvořitel, že jo, a je to dárce světa, to znamená, že určitě tam jako je pro mě osobně, v tom druhém taky a v tom třetím je to, co ti ukazuje tu cestu rozhodně, jako jo. Otázka Ježíši, veď mě, nebo ukaž mi cestu, je taky správně.
2: Jo, on ten text je sám o sobě takový prazvláštně postavený, protože na začátku je ten tvrdý, jako takový jako velký a obsáhlej výrok, já jsem světlo světa. Jinými slovy, jako Ježíš je opravdu světlo světa, jo? On ho nasvěcuje, ukazuje, prosvětluje, ukazuje mu možná pravou podstatu lidství. A na to navazuje to, a kdo mě následuje. Jo, to znamená, je to jakoby oddělené, propojené spíš jenom jako nějakou vazbou. Nezní to tak, že to světlo je jenom pro křesťany. Je to vlastně tak, že je pro všechny. Jak? Ale konkrétně se každého dotýká, to už je vlastně individuální záležitost. My asi nemůžeme ovlivnit nebo nastavit nějaký obecný princip, který by říkal, že světlo je jenom pro ty, kteří ho reálně budou následovat. Ty, kteří ho nenásledují, tak nejsou. I když ty výroky, které jsem i nějaké říkal, potom ukazují tu černobílost toho Jana, že on to pak jako opravdu staví, že buď seš ve tmě, nebo seš ve světle. To znamená, buď seš Ježíšem, nebo nejseš Ježíšem.
1: Já jsem ještě v rámci přípravy na tohleto téma trošku jako googlil a prohnal umělou inteligenci. Já jsem si totiž vzpomněl, já jsem před nějakým časem byl v jednom středověkém vězení a vlastně v rámci té prohlídky nás vlastně vedli jako na to místo, kde byly dveře do toho vězení a řekli, toto je místo, kde většina těch vězňů viděla světlo naposledy. Jo, a teďka jsme šli vlastně do toho podzemí, kde byla jako tma, nebo tam trochu bylo jako světlo, a oni říkali, tady byla vlastně absolutní tma, ale oni tady byli prostě zavření, prostě v těch celách a Jeden z těch dotazů byl, jak dlouho jako tam vydrželi. Jo? A oni říkali maximálně 14 dní.
2: Takže
1: Což
2: tam.
1: jako, to byl pro mě jako šok. Jo? Já jsem si říkal, dobře, tak jako když tě tady zavřou a přece jenom ti trochu něco jako dají jíst, tak jako žiješ, jo. Ale pak jsem to teda prohnal AI a trochu jsem se na to díval. A je to zajímavé, že skutečně, když jsem se zeptal ve středověku, jak to vlastně fungovalo, tak byla to otázka týdnů. Jo, když tě dobře živili, nebo prostě přece jenom tam něco bylo, tak to mohlo být jako díl, ale byla to otázka prostě několika desítek dnů a pak ten člověk umíral. V obrovských jako mukách, i fyzických, psychických, taky je dokázáno, že v zemích, kde je méně světla, je větší množství jako depresí a sebevražd. Takže trochu se snažím vžít do té situace, když to ti lidé slyšeli, že Ježíš prostě přišel, teď tam prostě vyklopil, já jsem světlo světla, co pro ně to asi znamenalo. Třeba se zkušeností, že byli zavřeni někde ve vězení, jo, prostě římském nebo něco, ale taky možná ne, jo, to prostě, ale věděli, co to znamená jako tma, protože světlo bylo vzácné v zásadě, třeba po večerech, jo, nebo tak nějak.
2: No, můžeme na to navázat, že vlastně pro Židy to mělo jako jasný význam, že když člověk jako z židovského národa uslyšel jako takovýhle, jak jsme řekli na začátku, trochu velkohubý výraz, který Ježíš použil, tak mu mohlo skočit do hlavy to vyjádření z Izajáše z 9. kapitoly. Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo. Nad těmi, kdo sídlí v zemi širé smrti, zazáří světlo. To známe z úžasné písničky. A to je možná propojka mezi Izajášem a Ježíšem. A Ježíš vlastně se právě tady přihlašuje, tak jako jsme to říkali, že vlastně u toho chleba se Ježíš přihlásil k výroku, který byl vlastně při vyhnání z ráje, kdy v potu tváře budeš dobývat svůj chléb, a pak jsme řekli, že to vlastně použil i v té modlitbě, kterou vlastně se modlíme velmi běžně, a to je Otče náš, chléb náš vevzdejší dej nám dnes. Tak vlastně podobně bychom mohli říct, že takhle se Ježíš identifikuje s tím světlem na počátku, v tom Genesis, kdy Bůh stvořil světlo, a kdy vlastně tady bylo zaslíbení velkého světla, které se rozsvítí a rozzáří nad smrtí, nad zemi. To je vlastně jakoby možná odpověď na to, co mohli ty lidé vnímat, když takhle velkohubě Pán Ježíš o tom mluvil.
1: Jo. A pro mě ještě jedna zkušenost jako z dnešní doby. Byl jsem součástí takových jako uzdravujících modliteb, které řešily nějaké hluboké duchovní věci. A jedna z těch otázek tam bylo, kde je tam Ježíš? A možná se k tomu můžeme víc věnovat ve speciálu, může to trochu víc popsat, jo? Ale bylo to pro mě takový jako aha moment, jak vlastně to světlo skutečně tam fungovalo, když prostě přišlo tohleto, hele, posvěť Ježíšovým světlem, tak prostě najednou se objevovaly neuvěřitelné věci, které jako předtím nebyly viditelné, jo?
2: Já jsem to právě takhle myslel, když jsme se bavili o tom, že Ježíš nasvětluje tvé temné stránky uvnitř tvého života, a možná je právě osvětlen světlem, které právě uzdravuje ty temné věci, které vlastně v sobě máme. A přirovnával jsem to v tom kázání, když už jsem jej měl, právě k živočichům, kteří žijou v temnotě. To je většinou v nějakých jeskyních, žijou třeba ryby, které nemají vyvinutý oči, žijou tam třeba nějaký obojživelníci nebo nějaká další stvoření. A na nich je zajímavý, že vlastně jsou přizpůsobený životu ve tmě. A jako je otázkou, jak my jsme přizpůsobený životu ve tmě. A teďka bereme tu tmu jako právě popis života bez Boha. Bereme to jako právě popis života, kde světlo nemá přístup. A v tu chvíli, kdy jsi to popsal, tak ano, jako ve chvíli, kdy přichází světlo do míst, kde je tma, tak se vlastně nasvětlíš. A v tu chvíli právě, když do těch věcí, které jsou v nás a jsou vevnitř a jsou temné, přijde světlo, tak se ukážou a jsou vidět. Dá se o nich líp mluvit, protože umí popsat ten tvár, umíme popsat tu emoci, kterou z toho máme, umíme vlastně najednou nahlédnout na to, že to nemusí být tak velký. Myslím, že v jednom příběhu nebo v jednom díle jste tady mluvili o tom, že strach je 80% fantazie a 10% reality. A to je přesně podle mě to samé. To znamená, že díky světlu, které nás nasvítí, se může stát, že naše temnoty se zmenší. A možná díky Ježíši a jeho uzdravovací moci světla zmizí.
1: Ale pomaličku se blíží 20 minut, což máme na Nofilter. Takže když bychom to měli zhrnout, nebo možná zhrnout do nějaké výzvy, jako jo, co je výzva tady z toho pro příští týden?
2: Určitě bych asi se zabýval tady tím, co jsme řešili naposled, to znamená, jak moc pouštím světlo do svého života. A jako křesťan a možná i jako nevěřící, protože samozřejmě věříme, že nás poslouchají i lidé, kteří třeba hledají, jak moc jsem ochoten pustit světlo do svého života, jak moc ochoten jsem nechat nasvítit mý temné stránky, jak moc ochoten jsem připustit, že některé věci možná potřebuju nasvítit a potřebuju pomoc na to, aby mi to světlo do toho života někdo vnesl. My samozřejmě můžeme doporučit se nechat nasvítit Ježíšem, jeho mocí.
1: Ty jo, to je úplně tak, jak se to dělá. Ještě tak, jako, že by to chtělo trochu návod, jako.
2: Ale tak jako jednoduchý, že jo, tak Ježíše můžeš pustit do svého života jedině modlitbou, osobním rozhovorem, možná takovým tím usebráním se, padnutím na kolena, vyznáváním. Když to neumíš sám, tak máš kolem sebe určitě nějakého člověka, který je křesťan, nebo zajdi někam do církve, do kostela a ty lidi prostě oslov a dej jim příležitost, aby se za tebe modlili.
1: A myslím si, že taky ta praktická věc možná, pokud máš nějakou temnotu nebo mlhu kolem sebe, a to je to, o čem bych chtěl v tom speciálu trochu mluvit víc, ale vůbec obecně zkus se modlit za Ježíšovo světlo. Posviť Ježíšovým světlem. A zase to zní trochu možná obecně, chtěl by to konkrétně, ale to teďka úplně nejde, jako teďka
2: Do
1: říct,
2: mých problémů, do mých strachů, do mých
1: jako
2: starostí.
1: vysloveně můžou to být temné místnosti tvého života a tam je Ježíši posvěti do těch koutů a ukáž. To je něco, co pro mě třeba osobně, já jsem to zažil a zažívám, strašně pomocí, jako jo, pozvat Ježíše přímo do temných koutů, aby věci, z kterých jde strach, které jsou nejasné, tak prostě Ježíš přináší světlo jako jasnost do toho, jo, a to je povzbuzení určitě. Jo. Hele,
2: Tak super.
1: Luky, moc díky.
2: Není zač.
1: Tak my teďka končíme No Filter a jdeme do speciálu. Mějte se moc hezky a uslyšíme se zase za týden.
2: Naslyšenou.

0: Toto byla další epizoda pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Děkujeme a za týden opět nashledanou u No Filteru.
1: Za pořad No Filter přidejme informaci, že příště ve třetím dílu letních repríz se dostane na Ježíšův záhadný výrok Já jsem dveře.

Minula 19. hodina. Úterním večerem 14. července na Rádiu 7 provází Broňa Procházková. Za 15 minut začíná Kanafásek a v něm je tu díl s názvem Dvouhrbá učitelka. Ne, Kanafásek není pořad pro pedagogy, Kanafásek je pořad pro děti a čeká nás pohádka. Za 15 minut čteme z knihy Povídá se povídá. Ve 19:45 začíná pak relace Stopy, která přináší různé životní příběhy, různá vyprávění o tom, jak se lidé setkali s Bohem, a dnes nás čeká vyprávění Pavla Kóla. Příjemný večer a dobré poslouchání.

0: Jednou jsem stála na zastávce, venku bylo nevlídno a já jsem přemýšlela, jaká práce mě dnes čeká. V tu chvíli jsem zahlédla svou tvář ve výkladní skříni. Úplně jsem se polekala, koukal na mě smutný, protažený obličej. Vedle mě na zastávce čekali dva lidé na invalidním vozíku, přes nohy měli deky, nad sebou deštníky a smáli se na celé kolo. V tu chvíli jsem si vzpomněla na jeden verš z knihy Přísloví. Radostným srdcem zkrásní tvář, kdežto trápení srdce ubíjí ducha. Nezáleží ani tak na tom, jestli jsme hezcí a zdraví, jestli nás čeká odpočinkový nebo pracovní den. Úsměv na tváři můžeme mít jenom tehdy, když je zdravé a radostné naše srdce a s tím nám může pomoci Pán Bůh a lidé, kteří nás mají rádi. Pojďme si poslechnout další pokračování knihy Povídá se povídá.
1: Zuzka byla moc pěkná holčička, kdyby neměla jeden obrovský problém. Pořád se mračila. Jakmile nebylo všechno podle jejich představ, ohrnula ret a rozfňukala se. Marně jí táta s mámou vysvětlovali, že jí to vůbec, ale vůbec nesluší. Také Zuzčiny bráškové jí domlouvali, aby toho otravného fňukání nechala. Ale nebylo to nic platné. Když si dávala pozor, sem tam se i usmála, ale radost jí dlouho nevydržela. Jen se něco šustlo, už se zase kabonila jako kakabus a její křik se rozléhal po širém okolí. Kamarádi a kamarádky chodili ven raději bez ní. No není divu, kdo by se chtěl taky koukat na nafňukané děvčátko. Zamračená a věčně fňukající Zuzka byla proto skoro pořád sama.

0: Jedno sváteční odpoledne ji vzal tatínek do zoologické zahrady. Tam chodila vždycky moc ráda. A s tatínkem šla ještě raději, zvlášť když se o něj nemusela s nikým dělit. Vesele vedle něj poskakovala, byla výjimečně v dobré náladě. Hýřila obdivem, když procházela mezi klecemi a ohradami s cizokrajnými zvířaty. Mohla na nich oči nechat. Téměř všechna znala z obrázkových knih, ale vidět je živá, to bylo mnohem zajímavější. Zvlášť od ledních medvědů se nemohla dlouho odtrhnout. Sledovala, jak se cachtají a dovádějí v betonovém bazénku, hrají si s míčem a vyhřívají se na sluníčku. Až najednou, při pohledu na jejich sněhobílé kožíšky, dostala chuť na zmrzlinu. Byla to chuť, které bylo těžko odolat. Nemohla se jí zbavit, ani když přišli ke kleci šelem. Tam se sice při tygřím výkřiku vylekala natolik, že pustila zmrzlinu na chvíli z hlavy. Ale v pavilonu opic si na ní znovu vzpomněla. Opičky za sklem skákaly jako pominuté, dělali přemety a houpali se na dlouhých lanech. Zuzka je ale přes představu velikánského kornoutu zmrzliny nějak nedokázala vnímat. Tati, kup mi zmrzku, spustila najednou. Zuzi, máma nás čeká s obědem a když ti ji koupím, určitě pak nebudeš jíst, odpověděl neústupně tatínek. Jenže odmítání Zuzka nesnášela. Měla na zmrzlinu chuť. Chtěla ji, a to hned. Ohrnula ret a začala natahovat. Slzy jako hrachy se jí koulely po tvářích. Fňukání a kňourání se rázem rozléhalo po celé zoologické zahradě. Ty jsi mi ale krasavice, řekl s úsměvem tatínek. Podívej, ani opičkám se tvoje fňukání nelíbí. Otáčí se k tobě zády. Pak ji vzal za ruku a vedl ji k ohradě s velbloudy. Ty byly ale podivní, měly dlouhatánské nohy a na zádech velké hrby. Když je Zuzka viděla, přestala dokonce i naříkat. Se zájmem pozorovala nemotorné mládě, jak se točí kolem své mámy. Asi chtělo pít. Motalo se neohrabaně na dlouhých, tenkých nohách, až měla Zuzka strach, že spadne. Jak je možné, že jí ty tenké nohy unesou? Mají přece na zádech tak velké hrby. Mně se nezdá, že by měly zas tak tenké nohy, nesouhlasil táta. Víš, Zuzko, velbloudům se básnicky říká koráby pouště. No jen se podívej, jak ten velbloud tamhle vzadu majestátně kráčí ke svému domečku. Koráby pouště? Vyprskla Zuzka. S tatínkem byla legrace. To se ti teda povedlo. Od kdy mají koráby nohy? Smála se na celé kolo. Smích ji však záhy přešel. Velbloudí máma se totiž prazvláštně zatvářila. Povytáhla svůj dlouhý krk a ohrnula spodní pysk, jako by chtěla naznačit, že je ona na celém světě ta nejdůležitější. Zuzce se její pohled vůbec nelíbil a znovu nabrala do pláče. Tati, pojďme pryč, tahala tátu za rukáv. Třeba k medvědům nebo k opicím, mně se ti velbloudi nelíbí. Podívej se na ně, jak ohrnují pysky a divně koukají. Ale Zuzko, velbloudi nikomu neublíží. Možná jim vadí lidé, kteří je od rána do večera pozorují. Určitě by se lépe cítili v nějaké africké oáze. Ne, ne, ne, já už ty hrbáče nechci ani vidět. Tváří se tak otráveně, že je přece nikdo nemůže mít rád, vňukala Zuzka. Tatínek se na ni podíval a usmál se. V očích mu blízklo, jako by dostal nějaký výborný nápad. Zuzko, že neuhodneš, kdo tady v zoologické zahradě má stejný kukuč jako oni.
1: To nevím, tati, řekni mi to.
0: Zlobila se Zuzka a po tvářích se jí koulely slzy. V tom jí to však došlo.
1: Opravdu si myslíš, že když se zlobím, tak vypadám jako ta velbloudice?
0: No, trochu mi to tak připadá, odpověděl tatínek, ale víc k tomu neřekl. Zuzka měla o čem přemýšlet. Táta jí nasadil do hlavy pořádného brouka. Po zbytek prohlídky si už na zmrzlinu a pláč ani nevzpomněla.
1: Tak co? Jak jste se měli?
0: Zajímala se máma, když krátce popoledni dorazili domů.
1: Viděli jsme opice, lva, tygra a také velbloudy, spustila Zuzka. Velbloudice se ale hrozně tvářila. Mračila se na nás, tak...
0: Dál se jí moc pokračovat nechtělo. Tatínek jí s šibalským úsměvem na tváři pomohl.
1: No, prostě se tvářila trochu jako naše Zuzka, když se jí něco nelíbí. Já už se nikdy tak ošklivě tvářit nebudu, věřte mi, slibovala horlivě.
0: A opravdu, od té doby se Zuzka častěji usmívá. Získala spoustu nových kamarádů a kamarádek. Bráškové ji začali brát na svoje výpravy za dobrodružstvím a jednou, když si Zuzka hrála v pokoji, slyšela dokonce tetu, jak říká mamince. Ta vaše Zuzka v poslední době nějak zkrásněla. Z té nenadálé proměny měli zkrátka všichni obrovskou radost. Škoda jen, že se máma velbloudice nikdy nedozví, jak dobrou učitelkou se stala pro jednu holčičku z města. Díky jejímu názornému příkladu běhá teď po světě o jedno krásně usmívající se děvčátko víc.

Knihy Radka Daniela Povídá se povídá čte každý všední den od 7:15 Marcela Dýrová. Knihu vydalo nakladatelství Advent Orion.

Hlas Pavla Kóla znáte z vysílání. Jaký je jeho příběh o setkání s Bohem? Za okamžik relace Stopy.

0: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
1: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
2: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
3: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
4: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázal radovat z každého dne.
5: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůže.
6: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
7: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
8: Vítejte u poslechu pořadu a podcastu Stopy, který vzniká na Rádiu 7. Během červencových týdnů se vracíme k příběhům pracovníků našeho rádia, jak současných, tak i těch bývalých. O své cestě k Bohu dnes vypráví Pavel Kohl a hezký poslech vám od mikrofonu přeje Milan Remeš.
9: Jmenuji se Pavel Kohl a pocházím z malého města v Podhůří Krkonoš, kde jsem žil do svých studií na vysoké škole s rodiči, mladší sestrou, prarodiči v takovém generačním domku. Není tomu tak dávno, co jsem se dozvěděl, že moji rodiče mě dali do křesťanské školky, kde jsem slyšel o Bohu a určitě mě to ovlivnilo v tom mém působení potom. Rodičům se prostě líbilo to, že tam je takový jiný pořádek, ne jako v těch ostatních školkách. Mohl a nemusel jsem jít spát po obědě, když jsem nechtěl. A takové další drobnosti, které je vedly k tomu, že mě dali tam. Doma jsem se s Bohem nesetkával, ale s dobrými hodnotami ano. Věděl jsem, že je dobré nekrást a nelhat. A také jsem byl z malého města, kde se toho moc neututlá a rodičům se doneslo pomalu i to, že jsem nepozdravil někoho známého do týdne, a tak jsem se snažil být vzorný student a nikde moc nevyčnívat. Tušil jsem, že nějaký Bůh je a že je něco nade mnou a neuměl jsem to moc pojmenovat a uchopit. Během volných odpolední na internátu na střední škole jsem se tak pustil do toho hledání, kdo je Bůh nebo co je to nade mnou, co chrání, co řídí ten můj život, a začalo mě zajímat duchovno. Postupně jsem se začal seznamovat s různými léčivými účinky rostlin a symbolů a po čase jsem se dostal i k východním filozofiím a kurzům uzdravování energií. Dnes bych to nazval okultním věcem. Žil jsem spokojený studentský život, ale měl jsem možná jako spoustu mladých mužů jednoho takového kostlivce ve skříni. To, že jsem začal podléhat svůdným obrázkům žen na internetu a tak různě v časopisech. A bylo to něco, co jsem skrýval, čeho jsem se na jednu stranu chtěl vzdát, ale bylo to něco silnějšího než já. Bylo to něco, čeho jsem se nemohl jen tak pustit. Když jsem chtěl přestat, týden, 14 dní jsem zvládl, ale pak jsem znovu do toho sklouzl. A bylo to něco, co jsem skrýval, protože jsem se za to styděl a věděl jsem, že to není dobré. Poté jsem se dostal na Vysokou do Brna, kde jsem žil i nadále takovým samotářským životem. Přátel jsem úplně mnoho neměl, pár kamarádů ze základní školy, ale ti byli daleko, a jeden kamarád ze střední, se kterým jsme šli a bydleli jsme společně na privátě, a ještě další spolubydlící, který měl také jako já rád přírodu, tak jsme objevovali a postupně procházeli Brno a prožívali různá dobrodružství. A tak se skoro všechno dařilo, měl jsem takový pohodový studentský život, ale problém byly trošku ty studia, které začaly upadat. Ve volném čase jsem hrál různé hry na internetu a trávil tak jako čas různým lelkováním a vím, že jsem ho nevyužíval úplně správně. Místo toho, abych se věnoval studiu, tak jsem právě hrál hry nebo objevovali Brno. Začal jsem tak procházet s odřenýma ušima, vždycky zkoušky jsem prošel tak akorát, a na tenhle způsob života byla i ta moje filozofie, i ty různé způsoby víry slabé. Jednou mezi přednáškami jsem měl volný čas a šel jsem do parku, že si budu číst. Přišli za mnou dva křesťané, kteří se mnou začali bavit o Bibli, o Bohu, a já jsem začal obhajovat tu svoji víru nebo to, čemu věřím. Byl to na jednu stranu příjemný rozhovor, ale moc si z něho nepamatuju. Jediné, co vím, že jsem jim nakonec slíbil, že si teda tu Bibli přečtu. Otevřel jsem ji a začal pročítat ty stránky Starého zákona. V několikáté knize Mojžíšové mi tam přišlo spoustu nařízení a nerozuměl jsem tomu, a tak jsem Bibli zase odložil a vyměnili za nějakou knížku východních náboženství nebo něčeho podobného. V tomhle období jsem se na jedné brigádnické akci seznámil s jednou kamarádkou, která byla taková možná spřízněná duše, která měla podobnou filozofii, podobně jsme přemýšleli o tom duchovním světě, o tom, co není vidět, a posílali jsme si různé odkazy, články a společně jsme duchovně rostli, jenže špatným směrem. A ta kombinace těch studií, toho kostlivce a takových nesourodých filozofií kolem mě pomalu utahovala okovy. No a pak přišel říjen roku 2011, kdy bylo krásné jasné dopoledne a já sedím v ponurém pokoji a nudně tak prohlížím články na internetu a něco pročítám. V tom ke mně dorazí zpráva: Bůh tě miluje, ví, jak na tom jsi, chce, abys ho přijal za svého pána. A právě ta kamarádka, která se mnou sdílela tu svoji víru, tak den předtím poznala Boží lásku a rozhodla se stát Ježíšovým následovníkem. Její nadšení ve mně zbuzovalo mnoho otázek, zájem, a tak jsem se ptal a bavili jsme se spolu, psali jsme si dlouhé hodiny a ona psala ten svůj příběh, jak přišla k Bohu, jak se s ním setkala, a já jsem se ptal a během toho našeho rozhovoru do toho pokoje, kde slunce nikdy nesvítilo, začalo svítit slunce tak, že z protějšího okna slunce se odrazilo a osvítilo mi přímo do obličeje. A já jsem věděl, že ten Bůh, o kterém mluví, že je živý, že se mě dotýká, že už mě znal dlouho předtím, než jsem já ho vůbec začal hledat, že on mě stvořil a věděl jsem, že už ho nemusím dál hledat. Vím, že jsem potom ještě odešel na jednu přednášku a kamarádka tam stále čekala, když jsem přišel, a poslala mi ještě nějaké odkazy, kam se podívat a že mám číst Bibli. No a ten večer jsem si tak uvědomil to, jak jsem špinavý a to, jak jsem dělal špatné věci, že jsem se schoval pod peřinu a možná hodinu jsem ležel, brečel a říkal Bohu to, co mě mrzí, to, co jsem udělal špatně, to, co jsem, i když jsem nekradl nebo snažil se ty zlé věci nedělat, tak vím, že jich bylo stejně spoustu a že spoustu věcí, které se Bohu nelíbily, a právě to prohlížení žen a hledání toho uspokojení na internetu. A když jsem to Bohu odevzdal, tak jakoby něco spadlo, zalil mě úžasný pokoj, klid, a už jsem od té chvíle nemusel se ani jednou podívat na, nebo nemusel hledat to uspokojení na internetu, ani jsem nemusel chodit za léčiteli pro radu nebo číst horoskopy. Vyhodil jsem všechny ty materiály a dostal jsem sílu k tomu vůbec s tím takhle naložit a vyhodit to ze svého života. A to bylo něco úžasně osvobozujícího. Zároveň se změnil i můj postoj k knihám, protože jsem do té chvíle moc nečetl, nebo jenom tak to, co bylo povinné do školy a ke školní četbě. Ale potom jsem měl neuvěřitelný hlad po Bibli, po tom Božím slově, po tom slovu od Boha, který mě miluje. Vím, že jsem celé dny četl od rána do večera, že jsem byl rád za každou odpadnutou přednášku, kdy jsem mohl číst a sednout si za Bibli a věnovat se a povídat si s Bohem, že to byl úžasný čas. Mezitím jsem doma o té své víře nic neřekl, ale při návštěvě mi mamka říkala, že jsem nějaký jiný, že se něco změnilo, a tak to byla možná první možnost rozhovoru, nebo že si té změny všiml někdo další, a Ježíš tak začal postupně měnit i ten můj život a vztah k lidem a všechno, co jsem dělal, tak jsem se na to mohl začít dívat nově. Po 3 měsících, kdy jsem četl Bibli a modlil se, tak jsem zatoužil po setkání s dalšími křesťany. Zatoužil jsem potom sdílet svoji víru. Do té doby jsem měl akorát právě Bibli a tu kamarádku, která ale byla z Prahy, takže jsme spolu sice dlouze telefonovali, ale nebylo to ono. Chyběl tam ten osobní kontakt, chybělo to sdílení, jestli to, co prožívám, to, co dělám, jestli je v pořádku, jestli to není prostě špatně. A měl jsem spoustu otázek, tak jsem začal přemýšlet, kam jít, tak mě napadl kostel, že bych mohl jít do kostela, tam jsou zajisté věřící. Došel jsem v Brně do prvního kostela, který mě napadl, a to byla středa. a bylo tam jenom několik babiček a vím, že jsem si z toho moc neodnesl, že jsem byl trošku zklamán, že to bylo něco jiného, než jsem četl v Bibli, ale vím, že i do kostela chodí jenom lidé a že to prostě nemůže být nikdy tak dokonalé. A asi týden po mé první návštěvě v kostele mě napadla myšlenka, že ve vedlejší ulici je jakási modlitebna baptistů, tak jsem na internetu si prošel trošku něco k jejich historii a jestli to není nějaká sekta a čemu věří. A po přečtení a zjištění, co jsem mohl, tak jsem se rozhodl, že tam v neděli přijdu a podívám se tam, že za zkoušku nic nedám. Tak jsem tam v neděli ráno přišel a u dveří mě přivítal starší pán, který mě podal ruku a řekl mi, ať se tady posadím a popřál mi příjemný den. A bylo to něco, co mě oslovilo, že se mnou takhle dlouho nikdo nejednal. Takové to přijetí, ta láska, to zhromáždění bylo zvláštní tím, že byl zrovna křest několika lidí. A v Bibli jsem četl, že ten křest je důležitý, nebo je to takové vyznání něčeho, co se děje uvnitř. A tak i já jsem zatoužil po křtu a půl roku na to jsem mohl být v tomto sboru pokřtěn. Také hnedka při tom odchodu, když jsem odcházel z té první bohoslužby, tak jsem byl pozván na setkání mládežníků, které bylo druhý den. Dorazil jsem tam s určitým očekáváním, protože jsem zaprvé nikoho neznal, nikdo neznal mě, bylo to nové prostředí a já jsem úplně se s lidmi moc nebavil a nechtěl se sdílet, ale byla tam taková atmosféra, že za mnou mladí lidé přišli po skončení programu a ptali se mě, jak jsem se tam dostal a jak jsem vlastně uvěřil, jak jsem přišel k Bohu a já jsem se rozpovídal a mluvil a vyprávěl jim tohle svědectví, které teď tady sdílím. A tak jsem začal se zapojovat i do fungování toho sboru a chodit do té mládeže. A nějaký čas poté mě oslovili dvě sestry právě z mládeže, že mají na srdci udělat skupinku s kamarády, kteří už o Bohu možná něco slyšeli a že by je s nimi chtěli se povídat a mít takové setkání. Jestli jim nechci pomoci, jestli jim nechci do toho vedení, aby tam byl i nějaký kluk. A tak jsem o tom přemýšlel a říkal jsem si, já a věc druhé, když s lidmi se normálně moc nebavím. Nakonec jsem to ale zkusil a bylo to něco úžasného, kdy jsme se mohli společně modlit a právě vytvářet něco nového, pozvat kamarády, začít se s nimi bavit nad drobným občerstvením. Vím, že tam Bůh začal jednat, že nás začal spojovat, začaly tam vznikat pevná přátelství a z téhle skupinky už teďka se plánuje třetí svatba. Skrze tadyhle ten možná drobný krůček vzniklo něco nového, takové úžasné společenství lidí, kdy si vzájemně pomáháme a víme o sobě, bavíme se spolu, cestujeme a různě prožíváme všechno kolem. Postupně jsem začal Boha vnímat jako otce, který mě učí chodit a mluvit a nejen v tom duchovním světě, ale i ve vztazích a v tom všem kolem a ve škole. Skrze vztah s ním jsem se začal uzdravovat i ten můj vztah s rodiči a s dalšími lidmi, se kterými jsem třeba špatně vycházel. A Ježíš se pro mě stal věrným přítelem, ke kterému můžu zajít s jakýmkoliv problémem a většinou na sebe řešení nedá dlouho čekat. Stačí se s ním pobavit a on mi ukáže už nějakou cestou jít nebo jakým způsobem něco vyřešit. No a Duch Svatý je pro mě takový úžasný průvodce, nejen Biblí, ale i životem, kdy mi radí, inspiruje mě a pomáhá mě a učí mě pomáhat na jeho díle duchovním i fyzickém.

0: Samotářský Pavel našel v Ježíši Kristu svobodu a radost a díky tomu také společenství, kde zažil skutečné přijetí a lásku. Pokud byste se chtěli dozvědět o Bohu, o Ježíši Kristu, o víře víc, napište nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. V případě, že byste se chtěli vrátit k aktuální nebo některým předešlým epizodám, jsou k dispozici k poslechu v archivu na webu radio7.cz a také na podcastových platformách. Stačí zadat název podcastu Stopy. Ty dnešní stopy končí. Z Rádia 7 se s vámi loučí Milan Remeš a těší se zase brzy naslyšenou.
1: Uniklo vám něco z našeho vysílání? Vybrané pořady hledejte v archivu na webu radio7.cz.

Krátce po 20. hodině vám v úterním večeru 14. července příjemný poslech Rádia 7 přeje Broňa Procházková. V dalším pokračování cyklu Světem Bible nalistujeme s teologem Johnem Vernonem McGeem čtvrtou kapitolu knihy Zjevení. Opustíme pozemské dění a nahlédneme za otevřené dveře nebes s úchvatným pohledem. Jakým? Více neprozradím. Světem Bible se projdeme za 15 minut.

Vítejte u poslechu relace Světem Bible. S teologem Johnem Vernonem McGeeem a hlasem Pavla Vopaleckého nahlédneme ve 4. kapitole knihy Zjevení za oponu pozemského světa. Janovo vidění se přesouvá k samotnému božímu trůnu, k řídícímu centru celého vesmíru. Zjistíme, že toto místo plné zářivých barev a úchvatných bytostí mění svou tvář. Z bezpečného útočiště milosti se stává trůn spravedlivého soudu nad zemí.

A hned jsem byl u vytržení ducha, a aj trůn postaven byl na nebi, a na trůnu jeden seděl. Milí posluchači, právě jsem přečetl druhý verš ze 4. kapitoly knihy Zjevení. Slůvko ihned, jak to komentuje náš komentátor dr. McGee, vyjadřuje kratičký časový úsek, a to je jeden z charakteristických znaků vtržení. Apoštol Pavel řekl, že budeme uchváceni a proměněni pojednou, v okamžiku, mrknutím oka. 1. Korinským 15, 51 a 52, jak jsme si to citovali minule. Mrknutí oka je pěkně krátké. Tak rychlé bude vtržení. V okamžiku, najednou. Byl jsem u vytržení ducha. Jinými slovy, Duch svatý je stále Janovým průvodcem k novému poznání a ukazuje mu věci budoucí, i když Jan fyzicky zůstává na ostrově, kde byl předtím. A aj trůn postaven byl na nebi a na trůnu jeden seděl, píše dále Jan. Trůn tam byl už dřív, ale Jan ho spatřuje poprvé. Naše pozornost je teď upoutána k ústřednímu bodu celého dějiště. Trůn reprezentuje univerzální boží suverenitu a vladařství. Znamená to, že Bůh je u moci. Hlavní stan tohoto vesmíru je v nebi.

a nikoli ve Washington DC, nebo v Londýně, nebo v Moskvě, nebo kdekoliv jinde na zemi. V žalmech čteme: Hospodin je ve svém svatém chrámu, Hospodin má trůn svůj na nebesích, jeho oči hledí, jeho pohled zkoumá lidské syny. Žalm 11.4. A k tomu bychom našli ještě řadu jiných textů. Žalm 47.8, 97.2, 103.19 a taky Ezechiel 1, verše 26 až 28. Je to trůn Boha Otce a Pán Ježíš sedí po jeho pravici. Je psáno: Řekl Hospodin Pánu mému, seď na pravici mé, dokud nepoložím nepřátel tvých za podnože noh tvých. To je jednak v žalmu 110. verš 1. A k tomu vys také epištolu Židům, kde je tento text citován. Kapitola 1. verš 3. a kapitola 12. verš 2. Všechny události zde řídí Pán Ježíš. Trůn milosti se nyní stane trůnem soudu, předesílá náš doktor McGee. To je druhý důvod, proč s určitostí tvrdím, že církev už není na světě v době, kdy se toto odehrává. Kdyby církev byla stále ještě na světě v čase, kdy Kristus opustil své místo přímluvce a přešel na místo soudce, byl by vzhledem k církvi na špatném místě. A ve 3. verši 4. kapitoly si pak čteme: A ten, kterýž seděl, podoben byl obličejem kameni jaspidu a sardovi. A v úkol toho trůnu byla duha, na pohledění podobná smaragdu. Před očima máme teď barvy, krásné, drahokamům podobné barvy. Naši pozornost však upoutává především ten jeden sedící na trůnu. Nedozvídáme se podrobnější podobu Boha. On nikdy nebyl vyfotografován. V Bibli se hovoří o Bohu jako o Otci, o Synu a o Duchu Svatém. Totéž rozlišení je zřejmé i v knize Zjevení od první do poslední kapitoly. Na trůnu, který máme zde před sebou, je prostě Bůh.

Jaspis je jmenován jako první v základech Nového Jeruzaléma a v jeho zdech. To uvidíme, až budeme číst 21. kapitolu Zjevení. Je mnohobarevný s převahou fialového odstínu. Někdo jej stotožňuje s diamantem. Byl také zasazen do náprsníku nejvyššího kněze a reprezentoval jedno z pokolení Izraele. Sardius je šestým kamenem v základech Nového Jeruzaléma, zase podle 21. kapitoly Zjevení, a údajně byl objeven v Sardách, odkud pochází jeho jméno. Je ohnivě červený. Sardius byl prvním kamenem v náprsníku nejvyššího kněze. Zajímavý pohled se nám otevírá, jak podotýká náš bratr Petr Zeman, když si uvědomíme, že jaspis a sardius jsou vlastně kysličníky křemíku a jsou tedy odrůdami křemene. O tom píše prorok Izajáš. Proto už příčinu nastavuji tváři své jako z křemene. Tváři své neskrývám od pohanění a plvání. Izajáš 50, verše 6 a 7. Je to tvář, která není jako křemen, necitelná a tvrdá. Nýbrž je jako drahokam a je plná boží lásky i odhodlání, jak se to beze zbytku ukázalo a naplnilo na Pánu Ježíši. Duha je řecky Iris. Může také znamenat kruh kolem slunce nebo svatozář. Zatímco duha, jak ji známe, je mnohobarevná, zde se podobá smaragdu a ten je zelený. Po soudu nad světem, který byl kdysi vykonán potopou, se objevila duha a měla připomínat boží smlouvu. Smlouvu, že Bůh zemi už podruhé potopou nezničí. Tak je to zachyceno v 1. Mojžíšově 9, 13 až 15. A duha se objevuje i zde, před uskutečněním soudů za dnů velkého soužení, aby znovu připomínala, že potopy nebude při odsouzení použito. Zelená je barvou země, je v ní náznak toho, co vyjádřil prorok Abakuk. V hněvě na milosrdenství se rozpomeň, Abakuk 3.2, a Bůh se rozpomene. Je zde pohled na vznešený majestát sedícího na trůnu, který ve své všemohoucnosti není rozmarným despotou, ale sám dává svůj trůn obklíčit vertikálním kruhem duhy na znamení svých slibů a horizontálním kruhem spolutrůnících bytostí.

A na těch trůních viděl jsem čtyřmecí tma starců sedících, oblečených v roucha bílá, a měli na hlavách svých koruny zlaté. Podle kralického překladu, jak je tu pro nás ponejvíce obvyklé, Zjevení 4. kapitola 4. verš. Existuje spousta dohadů o tom, kdo jsou vlastně tihle starci. Řecký výraz pro starce či starší je zde presbyteros. Mimochodem, odtud pochází slovo presbyterián a já si vzpomínám na příběh o malém děvčátku, dodává k tomu pro náš úsměv doktor McGee. Přišlo domů z presbyteriánské nedělní školy a maminka se ptala, o čem si tam povídali. Povídali jsme si o nebi, odpověděla ta malá holčička. No dobře, a co vám o něm říkali? Vyptává se maminka dál. Pan učitel řekl, že tam je 24 presbyteriánů. Ale teď vážně, starci označení v původním textu tím slovem presbyteros vystupují i na jiných místech písma jako zástupci, či spíš jako reprezentanti. Víme například, že národ Izrael měl své starší, čili své představitele, a také, že v prvotní církvi byli ustanoveni starší, aby spravovali a zastupovali celou církev, viz Titovi 1.5 a jiné texty. Lidem v Janově době byla úloha starších, nebo tedy těch presbyterů, naprosto srozumitelná, tak jako starší prostě reprezentují svůj sbor, reprezentují církev, tak i těchto 24 starších reprezentuje církev jako celek, od letnic až po vtržení. Proto pokud tyto starší chápu jako reprezentanty či zástupce církve, mohu s určitostí prohlásit, že zde v našem textu je církev v nebi, vysvětluje znovu svůj postoj náš doktor McGee. Bílá roucha, do nich jsou ti starci oblečeni, znázorňují Kristovu spravedlnost, viz také 2. Korinským 5.21. A koruny ze zlata naznačují, že církev bude královat spolu s Kristem, viz k tomu 1. Korinským 6.3. A z toho trůnu, praví se dále v 5. verši, pocházelo blýskání a hromobití a hlasové a 7 lamp ohnivých, hořících před trůnem, jenž jsou 7 duchů božích. V původním textu je zde použit přítomný čas na místo pocházelo má být pochází z trůnu, blýskání a hřmění. Tohle blýskání a hřmění obyčejně předchází bouřce a zpravidla taky napovídá její intenzitě. Myslím, že i zde má svůj význam jako upozornění, že soud se blíží, vysvětluje doktor McGee. Hlasy značí, že nejde o nahodilý soud, ale že ho řídí ten, který sedí na trůnu. 7 duchů božích je jasný poukaz na Ducha svatého, vykládá náš rozhlasový učitel.

Bylo také před tím trůnem moře sklené, podobné křišťálu, a uprostřed trůnu a vůkol trůnu čtvero zvířat plných očí zpředu i zzadu. 6. verš 4. kapitoly knihy Zjevení podle kralického překladu. Moře sklené. Tento přívlastek vystihuje jeho vzhled, nikoli materiál, z něhož je. To moře je před Božím trůnem a je tu znovu náznak, že nyní je položen důraz nikoli na milosrdenství, ale na soud. Toto moře představuje Boží svatost a spravedlnost. Věřícím lidem je napsáno toto povzbuzení a výhled, jak to podává apoštol Pavel v 1. Tesalonickým 3.13. Ať posílí vaše srdce, abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem, naším Otcem, až přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými. To klidné moře naznačuje stav odpočívání, jehož církev dosáhla. Církev už není obětí životních bouří, už se nezmítá na rozbouřeném oceánu. Čtyři zvířata jsou doslovně čtyři živé bytosti. Použitý pojem v kralickém překladu je v doslovném chápání dosti zavádějící. Řecké slovo je zoa a odtud naše zoo. Neznamená však nějaké zvíře nebo šelmu, jak bychom si to mohli myslet. Se šelmou se setkáme ve 13. kapitole Zjevení a tam je použito jiné slovo a jde o jiný druh zvířete. Zde je vyjádřeno, že je to živá bytost. Zdůrazňuje se jejich vitalita, skutečnost, že žijí. A tak raději ještě ekumenický překlad toho 6. verše. A před trůnem moře jiskřící jako křišťál a uprostřed kolem trůnu čtyři živé bytosti, plné očí zpředu i zezadu. Čtyři živé bytosti, plné očí zpředu i zezadu. Množství očí hovoří o jejich ostražitosti, bdělosti a svým způsobem nám připomínají cherubíny v Ezechieli 1. kapitole, verš 5 až 10 a potom v 10. kapitole a také serafíny, Izajáš 6. 7. verš v naší 4. kapitole Zjevení pak dále říká: první pak to zvíře podobné bylo lvu a druhé zvíře podobné teleti a třetí zvíře mající tvárnost člověka a čtvrté zvíře podobné orlu letícímu. Souhlasím s těmi, kteří nacházejí spojitost mezi každou z těchto živých bytostí a jedním z evangelií, jež v jistém smyslu reprezentují. Věřím, že to docela přesně odpovídá, ačkoliv je kolem takovéto aplikace zase mnoho dohadů. První živá bytost byla podobná lvu a první evangelium nám představuje Pána Ježíše jako krále. Jako král se narodil, jako král žil, byl vzkříšen jako král a znovu přijde jako král. Ve všem, co dělá v evangeliu Matouše, si počíná jako král. Vzpomeňte si, že Bůh připodobnil pokolení Judovo ke lvu a tehdy řekl, že z tohoto pokolení vzejde král, panovník, a že Juda nikdy nebude zbaven žezla, dokud nepřijde sílo. Viz 1. Mojžíšova 49, verše 9 a 10. Druhá živá bytost byla podobná býku, anebo kralicky teleti. Býk představuje nosiče břemen, tažné zvíře přizpůsobené službě. V Markově evangeliu je Pán Ježíš představen jako služebník. V tomto evangeliu není uveden žádný rodokmen. No, najímáte-li si někoho na zednické práce nebo na opravu elektrického spotřebiče, taky se neptáte, kdo je jeho otec a matka. Nezáleží vám na tom. Chcete jenom, aby tu práci udělal dobře. Evangelium Marka představuje Pána Ježíše jako služebníka, který prostě koná své dílo. Třetí živá bytost měla tvář člověka. Třetí evangelium, evangelium Lukášovo, nám ukazuje Pána Ježíše ponejvíce jako syna člověka.
jeho lidství je zde zdůrazněno. A čtvrtá bytost byla podobná letícímu orlu. Vypovídá o Kristově božství, jak je spatřujeme v Evangeliu Janově.

A jedno každé z těch čtyř zvířat mělo 6 křídel okolo a vnitř plná byla očí a neměla odpočinutí dnem i nocí říkajíce svatý, svatý, svatý Pán Bůh všemohoucí, kterýž byl a jest i přijíti má. Zjevení 4:8 verš. Mimochodem 6 křídel měli i serafínové, jak je to zaznamenáno v Izajášovi 6. Místo minulého tvaru, že každé z těch 4 zvířat mělo 6 křídel, by tu měl být tvar přítomného času, že má. Jde o činnost, která probíhá. Ty bytosti neustále opakují svatý, svatý, svatý Pán Bůh všemohoucí. A jsou to stejná slova jako v refrénu serafínů u Izajáše 6. Který byl a který je a který přichází. To se vztahuje na Pána Ježíše Krista. Sám se takto představil na samém začátku knihy Zjevení. Já jsem Alfa i Omega, pravý Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, všemohoucí. Zjevení 1:8. Jeho totožnost je nám tu uvedena jasně, nemusíme se proto o ní ani na tomto místě dohadovat. A nyní připojíme úsek od 9. po 11. verš v naší 4. kapitole knihy Zjevení. A když ta zvířata vzdávala slávu a čest i díků činění sedícímu na trůnu, tomu živému na věky věků, padlo těch 4 starců před obličejem toho sedícího na trůnu a klanělo se tomu živému na věky věků a metali koruny své před trůnem řkouce hoden si, pane, přijíti slávu a čest i moc, nebo ty jsi stvořil všecky věci a pro vůli tvou trvají i stvořeny jsou. Zde vidíme první dějství velkolepého vzdávání pocty v nebi. Místo slůvka když ta zvířata vzdávala slávu a čest i díků učinění, by tu mělo být správnější ekumenické kdykoli, vyjadřující lépe, že jde o trvalou činnost, o nepřetržité uctívání. Jinak řečeno, chválení a klanění zaměstnávají boží nebeské bytosti po celou věčnost. Stvoření oslavuje svého stvořitele jako Boha Otce, Syna a Ducha Svatého. Svatý, svatý, svatý. A tak, milí přátelé, v závěru našeho dnešního pořadu si připomeňme, že radostnou činností nebe je uctívání. Jaký je náš vztah k Pánu Bohu? Jaký je náš vztah k Pánu Ježíši? Víme, jaké jsou jeho kvality? Přemýšlíme o něm? Známe ho i ve svém praktickém životě? Možná dost málo. A proto ho tak málo uctíváme. On je ten, který je hoden přijmout slávu i čest i moc. A bez ohledu na náš postoj to všechno jednou v plné míře dostane. Kéž bychom mu tu slávu vzdávali už teď.

Pořadem Světem Bible, který vznikl na podkladě výkladových poznámek doktora Johna Vernona McGeeho, provázel Pavel Vopalecký. Další díly, veškeré díly, najdete na stránkách ttb.bible. Posloucháte večerní vysílání Rádia 7, které se pomalonku blíží ke 8:45. V 9 je tu pohovka, která představí tvorbu Tomáše Najbrta, a po 22. hodině Akademie s přednáškou Jana Žabky o dezinformacích v médiích.

nejlepší, co můžu, jak Marie chci dát. A mezi tam pěny, jak Daniel, budu spát. Jo, slib chci přijmout, jako Jericho.

0: milovat jak Ježíš, jeho srdce má. Nechci žít prázdně, každá minuta se počítá. Chci mu chválu vzdávat, svůj každý dík, protože není nikdo podobný a to je můj Bůh.
1: Tomáš Najbrt je písničkář, multiinstrumentalista, dirigent a hudební pedagog. Jeho jméno je spojené s řadou hudebních projektů, jeho písně nalezneme v různých církevních zpěvnících a s jeho jménem, s jeho tvorbou se setkáme i za pár minut v pořadu Pohov.

0: Devátá hodina z úterního večera 14. července za námi. Příjemný poslech Rádia 7 vám přeje Broňa Procházková. The Best of Pohovka 2022 až 25. Tak zní název aktuální série výběru rozhovorů natočených ve studiu i v terénu. Dnes si připomeneme rozhovor i album Korálky perly Staniol od Tomáše Najbrta. Provází Daniel Matulík.
1: Hodina hudby pro vás na Rádiu 7. Novinky a objevy z křesťanské hudební scény. Nechejte se inspirovat.
2: O mém dnešním hostu se před časem jeden hudební producent vyjádřil slovy: to je skutečný umělec. Posloucháte pořad Pohovka na Rádiu 7. Já jsem Dan Matulík a mým dnešním hostem je Tomáš Najbrt. Ahoj Tomáši.
3: Ahoj Dane.
2: Ty patříš mezi nejvýraznější autory generace folkových písničkářů předrevoluční doby. Jsi autorem desítek písní, které se v různých církvích zpívají po desetiletí. Ovlivnil jsi celou řadu mladších autorů křesťanské hudby. Kdo byl inspirací pro tebe? Byl to někdo z těch křesťanských autorů nebo si čerpal inspiraci jinde?
3: No tak pravda je, že ani nevím, kde jsem první. To bylo rádio, kde se hrálo něco a neměl jsem rád takovou tu hudbu s přemírou dechových nástrojů tehdy, swing a Ivetu Simonovou. Pak jsem třeba to pochopil taky později, že to je řemeslo pěkný, ale takže v té církvi vlastně jsem žádný vzor neměl, ale nějak to muselo z té kozy vylézt ven. A pamatuju se, žel ta písnička, já ji si nespomínám, ale bylo tam, že se budeme spolu tancovat, což už teda nebylo úplně košer v té době v církvi bratrské. To by bylo asi 15, naučil jsem se pár akordů na kytaru. Tak to bylo úplně bez vzoru nebo no. A potom, když jsem přišel na konzervatoř, kam jsem se dostal trochu nečekaně pro sebe, protože jsem chtěl dělat nějakou filozofii nebo takovéhle věci, tak pak jsem nějak se zaplet s tou konzervatoří a šel jsem tam hlavně s tou představou, že až to vystuduju, že tedy budu mít nějakou kapelu křesťanskou, protože to tady neexistovalo, nějakou profesionální nebo nějakou uznávanou, kvalitní, to tady vlastně vůbec ani nešlo, že jo. To bylo naprosto naivní, protože ani nahrávky tady nebyly a informace, no. Takže takový, pamatuju se, že ještě před tím, než já jsem úplně se začal rozvíjet tímhle směrem, tak zřejmě jsem dorazili zrovna několik LP desek, možná, že to přinesl Miloš Reichert nebo někdo, a tam byly takové ty nahrávky toho folku amerického nebo Golden Gate Quartet, takový ty spirituály černošský, anebo vůbec blues nějaký a z těch věznic, což právě taky potom inspirovalo mimo jiné Sváťu Karáska. Kdyby tohle neznal, tak nevím, jestli by se povedlo tak jako se trefit do toho stylu takového trošku undergroundového a hospodského rocku nebo bluesu nebo čeho. No a já jsem v té době, když jsem přišel do Prahy na konzervatoř, tak hned v prvním ročníku jsem se seznámil s klukama, bohoslovcema, kteří zakládali skupinu Berani. To byla jedna z prvních takových vokálních skupin. Pět chlapů zpívalo s jednou kytarou a kontrabasem. A to bylo vyloženě pod vlivem Peter, Paul and Mary. A tohle z těch Golden Gate Quartet by řekla takovéhle věci. Spirituály. A taky s náma právě později asi po roce začal zpívat ten Sváťa, když jsme měli bohatšího, to si dělám legraci, nám za to neplatili, pořadatele. To bylo dobrodružný, protože Sváťa máchal rukama, ale nedokázal držet moc rytmus, tak to bylo zábavný, ale lidi řvali nadšením samozřejmě. No a v té době byly taky křesťanské takové, nedá se říct festivaly, ale občas jednou za rok se povedlo v těch už ne tak tuhých dobách udělat přehlídku kapel, třeba v Soukenické ulici, v Církvi bratrské. Byli ochotni tam pozvat několik kapel, ale když měl někdo fousy, což jsem byl já, tak už to nebylo správně. Když měli bicí, tak to taky nebylo správně. A tam teda bylo zajímavé, že tam taky přicházely kapely, které vlastně přetextovávaly hity, jako třeba chytila jsem na pasece motýlka, a oni na to napasovali ten text, já nevím, pán Ježíš tě miluje pořád dál, a já nevím co. A to mě teda opravdu přišlo nepatřičný, těžce jsem to prožíval. O pár let později, když už to bylo snadnější, tak byly takový ty opravdu rockový kapely, třeba Adonai, myslím, že se jmenovala jedna jeho česká, který zasadili prostě naprostej rock a do toho se zpívalo Ježíš je svá spása tvá, ale musel se to zpívat. Trošku to přeháním, ale chci říct, že když teda jsem vlastně objevil Sváťu Karáska, respektive třeba úplně jako klasika, když Ježíš šel přes tu judskou zem, tak mi přišlo, že to je příběh, který jsem ještě v životě v té křesťanské hudbě neslyšel. Příběh. Tam doposud byly takové vytržené souvislosti z nějakých podobenství nebo z něčeho takového, nebo z epištol, ale aby tam byl příběh, který dokonce má, no to je kázání, že jo, tam potom nejlepší víno čekej naposled a tak, to je opravdu precizně vystavěná věc. A i ta muzika k tomu, ten tradicionál, se perfektně hodí, protože právě by mi přišlo nepatřičný a to mě už tehdy zajímalo, ten vztah toho obsahu a formy. To znamená, to jsme potom právě s těma kapelama i s těma branama první rok nebo rok a půl jsme dělali spirituály, když to trošku zase nadsadím, tak Marie má dítě, pána, teď se to opakuje pořád do kolečka, ale zase v tom stylu nešlo, ani by nešlo zpívat, když Ježíš šel přes tu judskou zem, to už je příliš výprávěcí. Takže i ty berani potom, a potom já jsem měl kapelu Ahoj třeba s Apahoj, a tam už se vlastně dělali tradicionály, což už je krok ke country a k takovému ešpop. Popu případně, což má ty zrádný, jak jsem naznačil tyhle, ale vlastně bylo to, hledali jsme nějakou adekvátní hudbu, která není přímo spojená s Zelenou Vondráčkovou, anebo tak. V té době byl taky Miloš Rejchl, že jo, přítiž při duchu stvořiteli, to jsem se naučil, myslím, že právě když jsem byl přijat na konzervatoř někde. To taky teda bylo zjevení vlastně, precizně vystavěný, jednoduchý. No, nebo... A Luděk Reichert, jeho starší bratr, ten skládal v tom stylu německá lidová píseň, taková, všechno to je v dur, jednoduché, no, tak to jsem už trošku znal z té církve. A jinak to, co se tehdy zpívalo, to bylo prostě pod vlivem raných 50. let ty autoři, nebo ještě starší, ta mládežnická, tak to mě nebavilo vesměs. No. Tak to asi bych řekl, že je zajímavý. No. To je vůbec ta forma a obsah, to je pro mě pořád aktuální a potom jsem později pracoval jako, hodně později, jako kantor, církevní kantor, teda to zná hudebník v církvi a hodně mě ovlivnilo to vůbec to setkání s evangelickým zpěvníkem, protože v ty původní mý církvi tam se zpívaly v podstatě ty písně z 19. století, hodně líbivý, ale příliš sentimentální. A najednou jsem objevil, že ten protestantský chorál se dá krásně zpívat a přitom to původně byly často, nejenom mnohý byly složený přímo pro ten zpěv v kostele, ale milostné písně, vojenské, světské. Martin Luther, který vlastně většinu písní už předtextovával z předchozích er. No a pro společný zpěv v kostele chvály, si nejsem úplně jistý, jestli to je to nejlepší pro společný zpěv, protože už to není úplně společný zpěv, už tam musí být nějaký, ono se říká posměšně, že varhany jsou rána pro společný zpěv v kostele, protože jsou příliš vůdčí, ale zase kytara vést vůbec nedokáže. Tak to mě zajímalo.

0: Ty jsi tady nakousnul Sváťu Karáska, nakousnul si tady Miloš Rejchrta jako svoje nějaký inspirace, nebo asi ne úplně vzory, ale někoho, kdo ti otevřel tu perspektivu vnímání křesťanské hudby, takže ses v tom i sám našel, ale tohle to jsou všechno lidi, kteří v tom minulém režimu zažili určitý útlak moci, zažil si dobu, kdy byl Sváťa Karásek zatčen, vězněn, taky to byla doba, kdy byl vyvíjený velký tlak na Miloše Rejchrta a na ostatní a vedle toho, jak jsi sám zmínil, že jsi měl fousy a to bylo v církvi špatně, zažil si to, že přinést do kapely v církvi bicí bylo špatně.
1: Bubenžel,
0: je to vlastně doba dost upjatý církve a jak jsi to vlastně vnímal tehdy, když jsi tam do tohohle prostředí přinesl písně, kde zpíváš, že bys místo tvrdých lavic chtěl mít v kostele rozeslané postele, aby se dobře spalo a že ráno občas ani se ti nechce vylézt z postele a jít do toho kostela. Jak, měl jsi z toho potěšení, že provokuješ, anebo jsi z toho měl obavy, že se vyjadřuješ upřímně, ale jak to vlastně bude přijato?
1: A tak provokovat, toto je asi ve 20 rád člověk provokuje, nebo v 18 a tak, takže to jistě s chutí jsem se trochu jakoby vzdaloval od těch osvědčených klišé textových a obsahových, to jo, ale ono totiž tehdy, to je dost obtížně si to dneska už představit, ani já si nemůžu představit, ale v podstatě bylo hrdinství od těch organizátorů o jednu generaci nejméně starších nebo dvě, kteří to zorganizovali a seděli tam zase samozřejmě lidi, kteří to hlídali velmi bedlivě a donášeli, tak vůbec to udělat. No,

0: ten Miloš Rychl, že jo, ten v té době třeba například pod J.V. Kříž publikoval, to ještě bylo v těch písničkách na cestu, co se vydalo v roce 1970 a tak, no. Nebyla aparatura vůbec, to jsme neznali, že jo, nástroje, sehnat nástroj, kytaru, to už si dneska fakt už neumím představit a ani ty nahrávky nebyly vůbec slyšet nějakou křesťanskou kapelu, nebo tak to bylo pro blbý. Proto jsem právě si říkal, když jsem šel na tu konzervatoř naivně, že bych chtěl mít křesťanskou kapelu, ale potom samozřejmě jsem objevil šíři hudby a z těch snů celkem brzo sešlo. No. V Berani třeba jsme v roce 1974 byli ve Svitavách úplným zjevením, protože takhle jakoby sehraná, sespívaná kapela pěti chlapů a byly tam dobrý hlasy někteří, tak jsme nakonec, než to byl skandál, měli jsme to údajně vyhrát, ovšem to teď nebudu nějak prosazovat, ale nakonec jsme dostali zvláštní cenu poroty, což byla cena útěchy pro nás, protože i tehdy ty mužové nebo kolegové z ty porty, tak tyto prostě jim to bylo blbý, že ten bolševik to takhle zakázal. Tehdy to zrovna folk vyhrála skupina Bohdana Mikoláška a v zápětí potom ho taky, nebo v tom později to zakázali úplně, že jo, tak tehdy to ještě, s ním jsem taky hrál, s tím Bohdanem. No a nebo v té době, že jo, když kdo si zorganizoval později trošku, asi za 2 roky, potom 74, já už si to nepamatuju, Spiritual Quintet, že jo, tak potom prostě toho Aleše Březinu vyhodili úplně z fakulty studenta teologie a Martin Zlatohlávek, můj kamarád, ten dobrovolně se za něj postavil, jako taky vyhodili, takže to byla blbá doba, ale že bychom to nějak vnímali, že něco nejde, jsme nevěděli, co by šlo taky. Jo, když člověk neví, co může, no, tak mu nepřijde blbý, že to teď by to bylo horší, kdyby mi teď zakázali něco. No. Tak nevím. Ta politika prostě nás tak jako omezovala, že jsme to ne.
1: No a jak jsi vnímal to prostředí církve vlastně v té době? Jaký to pro tebe bylo? Vlastně dneska se dá taky říct, že i v tom církevním prostředí žijeme ve svobodnějších podmínkách než tehdy, když jsi začínal s tou autorskou tvorbou.
0: To nevím, co říct. Tak skutečně každá ta písnička, každá ta kapela se vydávala úplně do neznámého prostředí. Prostě nebylo to tak, že bych si řekl, chtěl bych hrát jako ten a ten, nebo dosáhnout toho a toho standardu, nebo prostě to jsme nevěděli, co nám chybí. Když to člověku chybí, no tak buď se k tomu dotápe v té tmě, ale nějak mě to aspoň. To spíš samozřejmě, že byly různé církve, nebudu je jmenovat, ale někde teda opravdu i s podporou určitých lidí ze západu se jim podařilo sehnat elektrické kytary a hráli takový slaďáky, pak tam zase naopak třeba byly mandolinový soubory, že jo, a ty tam opravdu pěstovali hudbu 50 let starou, nejenom hudebně, ale hlavně teda co se týče toho poselství, že to bylo prostě muzeum. No. To k tomu je nesedělo a samozřejmě, že evangelická církev na jednu stranu liberálnější než ty menší církve poskytovala víc a hudebně hlavně kvůli tomu zdroji těch protestantských chorálů, dejme tomu staré 16. 17. století, ale přece jenom my jsme s těma Beranama tehdy to poměrně brzo nacvičili, docvičili a pak jsme jezdili skoro každou neděli a sobotu po všelijakých evangelických a jiných zborech. A taky jsme mohli ale zpívat tehdy ještě v Malostranské besedě, tam pod hlavičkou těch folkařů a countryovců nás tam tolerovali společně často třeba se skupinou Poutníci katolickou, která dělala spíš

0: Jsi multiinstrumentalista, dirigent, pedagog. Věnuješ se středověké hudbě, etnické hudbě, klasické hudbě. Dnes se tu spolu bavíme především o tvé písničkářské tvorbě. Dokázal bys nějak při svém širokém záběru definovat nějaké společné znaky veškeré hudby, který se věnuješ? Prostě co je to, co máš na hudbě obecně nejraději? Ty jsi už trochu nakousnul tu celistvost toho propojení té hudby a textu, ale když bys měl nějak definovat, co je pro tebe to hlavní, proč vlastně se hudbě věnuješ, čím tě hudba fascinuje z podstaty?
1: Tak, když jsem na tu konzervatoř přišel, tak vlastně kytara se studovala na lidovém oddělení a tam patřili bubeníci, akordeon a ta kytara a o 15 nebo 20 let, v 50. letech, možná začátkem 60. se tam ještě dali studovat nějak vedlejší, třeba i lidové nástroje. Já jsem přišel dolů do sklepa, byl jsem zvídavý student a tam byl cymbál, tak protože už mi bylo 20, už jsem měl po maturitě a rok ještě nebo dva přestávku, tak jsem si říkal, no to by bylo zajímavý a ta lidová hudba mě taky nějakým způsobem bavila, i když jsem o ní nic nevěděl moc, i ta moravská, tak jsem říkal, já bych chtěl hrát na ten cymbál, ale to z nějakého důvodu nechtěli pánové profesoři a pak mi nabídli dudy, tak jsem začal hrát jako první po mnoha letech na dudy, na ty konzervatoři, což teda některé ty pány profesory rozčilovalo, že to tam nepatří, ale protože se cvičilo na záchodech, nebyly žádný cvičící ty, tak to bylo slyšet po celým prvním přízemí. No, měl jsem štěstí, že můj pan profesor, i když měl jednu dobrou vlastnost a to, že uměl hrát z basového klíče na kytaru, což mi kolegové vůbec, kytaristi obecně nejsou dobrý listaři, a tak to mě bavilo, že jsem to nevnímal jenom jako, že 8 hodin člověk schrbený sedí u kytary a učí se tak dlouho, až se to nenaučí nějakou skladbu. Když to jiné nástroje počínají klavírem a decháři, že jo, tak ty prostě dělali hudbu, ale ty kytaristi prostě se memorovali nějaký skladby. A tehdy bylo moc kytaristů, ono jich ještě víc a já už jsem byl starší, tak se mi došlo, že teda prosadit se mezi kytaristama není jednoduchý, tak jsem si říkal, no tak třeba ta stará muzika, a tehdy jsem se nějak dostal k tomu, že začínala kapela barokní muzika Antiqua Praha a byli jsme jedni z prvních, kteří se pokoušeli hrát na ty staré nástroje, třeba housle úplně jinak znějí a mají jiné struny a jiný smyčec a k tomu loutna, ale loutny neexistovaly. U nás nebyla jediná loutna, kromě několika v muzeu někde. A sehnat noty, respektive návod, jak na to hrát, to vůbec nebylo, jak jsem jezdil třeba, jel jsem do NDR, do Lipska a po třetí, když jsem chtěl na hodinu, tak jsem se dozvěděl, že ten můj profesor už emigroval na západ, pak jsem zase jel do Bedružně do Polska. Tak to nebylo jednoduchý, ale ovlivňovalo mě to hodně a pořád bych řekl, co mě v tom, co je společného všemu tomu, potom co se otevřelo loutna a pak ty dudy a další nástroje. Řemeslo obdivuju a svým způsobem mě přestal, improvizaci mám rád, ale takovej ten, jak se to řekne, třeba free jazz byl tehdy, to si myslím, že je zábavný pro ty muzikanty, ale poslouchat to mě to nebavilo, když jsem tak si nevěděl, mi se mi zdálo, že si každý hraje pro sebe. Tak to není asi to, co bych obdivoval, nebo třeba takový ty art rock vůbec a takový ty úlety, jako takhle to vidím já a jsem geniální a všichni to poslouchejte, protože tak v tom jsem velmi opatrný i sám u sebe. No. A
0: takže při svojí tvorbě nějakým způsobem reflektuješ i ten prvek té komunikace s posluchačem?
1: No tak to oni mají taky ty lidi, co jenom tak jako plápolají a vlajou. taky mají pocit, že prostě objevujou něco, co ostatní neobjeví. A mě to, no, harmonie se mi líbí, no, mě oslovovalo ze začátku, už jsem říkal, ty písničky z rádia třeba. To je zajímavý mimochodem, tak žol, taky musím, si říkal pedagog, tak musím učit, nebo učil jsem dlouho, nebo jeden čas kytaristy, nechtěl jsem je učit jenom noty, tak i písničky, ale teď si písničky se většinou nedají na tu kytaru zahrát, jako se zpěvem u táboráku. No, jsou to riffy maximálně od těch kapel a je to obtížný sehnat takový, aspoň si myslím. No tak, no jo, ale mě třeba fascinují, dneska jsem zrovna si tady objevil nahrávku, 40 let starou jsem měl, nějaký bulharský sbor a oni zpívá takovým tak ty ženský, jo, takových, promiňte, že jsem zařičel. A no, v roku se mi líbil ty emoce, ale ten art rock už mi připadal bez emocí, spíš blues, no jo, a to právě zase se vracím k těm vlivům Golden Gate Quartet nebo ty bluesy. Ono na ten blues se špatně dělají texty křesťanský. Ze života jo, nemám prachy, chce se mi spát, utekla mi žena, jsem hříšník, to jde, ale nějak jako dál, tak no.
0: Přesto jedna z tvých nejúspěšnějších písní je blues?
1: Jo, tak taky to není typické blues úplně. A
0: není to dvanáctka, je to?
1: Není to dvanáctka, no. Tak z toho teda samozřejmě pocitově vycházím u víc písniček, ale to, no, nebo...
0: No já když jsem přemýšlel, jak definovat tvoji tvorbu, nějak to shrnout do jedné věty, tak mě z toho vyšla definice, že to stojí na folkových základech, ale významnou měrou do toho vstupuje ta tvoje znalost klasické hudební teorie. To znamená, tam je naprosto jasně patrný, že se vyznáš v harmonii, umíš si vystavit melodii, ta melodie je logicky vystavěná, vede od někud někam, vyznáš se v hudebních formách, umíš tu skladbu po té formální stránce poskládat. A jak to ty vnímáš, tyhle ty všechny znalosti, protože ty máš opravdu rozsáhlý vzdělání i ze zahraničí a opravdu z různých i etap hudby, v kterých se vyznáš velmi jako důkladně. Je to už pro tebe nějaká forma, který dopředu víš, že do ní chceš složit písničku, když tvoříš, anebo čekáš na ten intuitivní nápad, který přijde a vlastně všechna ta znalost do toho vstupuje jenom s tím pomocným charakterem, že tě jenom koriguje v tom, aby ta skladba držela pohromadě. Jaký seš typ autora?
1: No, intuitivní určitě, ale těch, že jsem zvídavej až příliš moc, tím pádem taky měl jsem víc sedět na zadečku a cvičit na kytaru a možná, že bych to dotáhl dál, než takhle cvičit na 20 hudebních nástrojů. To je jistě nekázeň určitá. Ale vlivy, které jsem vstřebával, tak třeba to je příklad. Víc mě oslovili Beatles než Rolling Stones, protože ty Rolling Stones v tom raném období měly takové melodie, ale potom ty melodie nejsou už, no, když to ty Beatles měli i harmonicky zajímavé věci, což ovšem je tím taky, se domnívám, že byli dva ty lidi často a to potom toužím celý život, milí příteli, po nějaký dramatický, ale tvořivý spolupráci. No, takže i ty střety těch stylů, jako folklor, folk, rock, do toho teda ta barokní nebo renesanční muzika, která ovšem nemá jenom ty harmonické vlivy, ale to je i třeba u ty raně barokní hudby, kterou jsem hodně hrál, až teď hraju, tak to je úplně jako jiná ideologie. To je... Třeba řekl bych, že to je ekologická hudba. Nejenom co se týká dneska samozřejmě ty kapely, je jich málo, který se tím můžou živit, tak cestují a lítají, ale když jsme my s tím začali tady u nás trochu se zpožděním od těch západních průkopníků tohohle stylu, tak jsme se snažili žít opravdu ekologicky a i se to týkalo tím způsobem jídla a způsobu života. To je zajímavý, no, protože ta hudba totiž nebyla určená okázale, ta raně barokní byla intimní, byla nekomplikovaná, mohli ji zahrát i jednodušší muzikanti a víc vlastně pak ve srovnání s takovou tou heroickou hudbou 19. století potom, že jo, což se týká i toho, že mě inspiruje víc řemeslo, bych řekl, ale i v tom smyslu, že komorní hudba má, musí člověk být vynalezavější než orchestrální, kde se prostě dají ty plochy poměrně lacino udělat. A to se týkalo i třeba z toho, že týká, že jsem dlouho, já jako písničkář, z začátku neuvědomělý, protože jsem si nevěřil moc dlouhý léta, že bych mohl solově zpívat nějak, ale hold, z nouze to tak vzniklo. A z nouze vzniklo i to, že jsem teda sám písničkář a ne v nějaký kapele. Možná i proto, že jsem si to nepamatoval, ty texty, ale když to kapele potřebuje, aby ten zpěvák byl jistý. Ale tak jsem dlouho vlastně chtěl hrát bez zesilovače. Až moc dlouho. Bez mikrofonu. Teď už to teda jsem přijal, že to bez toho nejde. Dneska mám pocit, že lidi, současný publikum, a sděluju se i s jinýma kolegama, že prostě lidi, když poslouchají nějakou kapelu, se přitom baví a vůbec jako nevnímají, že to je práce někoho, ale že se to dá vypnout, zapnout, že to je kulisa. To je dneska posledních 20 let docela výrazný nešvar, si myslím, dřív to tolik nebylo, no. Dřív, no, nevím. Tak, ale lidi už tichou hudbu ve své většině neumějí vnímat, no, taky si myslím. Jo, je lepší, když jim to těm posluchačům člověk zesílí. To je i moje zkušenost dneska a už to neprosazuju. No.
0: Vnímáš to tak, že se s tím musel smířit, nebo že jsi i objevil nějaký přínos, nějakou hodnotu i toho, když hraješ zesíleně?
1: A tak samozřejmě, že to je úžasný, když ta kytara kvílí a naříká a krabičky, ale zase už to chce dost velkou specializaci a je to taky řemeslo, ale takový už zprostředkovaný řemeslo. No.
0: No, teď jak tady popisuješ ten vývoj těch různých vlivů, který tě na tebe nějak působily, vzpomněl jsem si, že jsem před lety říkal, že studiová podoba tvých písniček nereprezentuje jejich finální podobu. Že to je jenom zachycení těch písniček v jednom momentu, do kterého se dostali a od kterého zase pokračuje ten jejich vývoj dál. A tak mě vlastně doteď zajímá, jak máš tu svoji hudbu radši. Máš ji radši, když je napsaná ve zpěvnicích a kde je to určeno k živému hraní, kde vlastně to neustále podlihá nějakým změnám, anebo ji máš radši v těch nahrávkách, kde je to sice dotaženější do detailů, ale zase ta podoba těch písniček je prostě statická pokaždý, když si to CDčko pustíš, tak ta písnička zní stejně.
1: No tak předně potřeba asi vysvětlit, že tohle to jsem říkal po nějakým našem společným hraní, kde ty jsi to znal z nějaký nahrávky a já jsem si tu nahrávku úplně nezapamatoval. A je fakt, že když člověk dlouho tu písničku, nebo já, když ji dlouho hraju sám, tak se to někde posune trošku, někde jsem nestačil uhlídat počet taktů, ale ty nahrávky vůbec, to, že jsem vlastně měl tak velký rozmezí mezi tím, bylo způsobeno ještě jinýma věcma, například tím, že jsem na to neměl peníze, respektive vlastně tatínek můj mi tehdy ještě zaplatil první nahrávku, kterou potom Rosa nějak distribuovala, žel, teda já jsem byl poslední nahrávka, kterou realizoval na kazetě, to byla chyba. Teď taky to poslední nahrávka, ta druhý CDčko, vlastně taky do toho jsem vložil ty peníze já. A teď je problém ještě vůbec dneska už, co s tou nahrávkou potom. To neumím nějak dotáhnout, protože včera jsem teda měl zrovna vystoupení v kostele, velmi narychlo, a měl jsem z toho pěkný pocit a prodal jsem tam, nebo rozdal asi, teď nevím jestli, 10 CDček, hodně. Ale většina lidí nemá dneska CD přehrávač. A zase hledat mě na Benzone nebo na někde je taky problém. Protože ta křesťanská hudba a i moje jméno prostě se tam ztratí. Takže to vůbec nevím, jak s těma nahrávkama zacházet. Takže zdá se, že trvalejší je, když to aspoň je někde vytištěný, ale já jsem hrozně líný člověk ve skutečnosti a vůbec se nestarám o to, jak to bude prezentovaný. A což je opravdu chyba. Já to uznávám, že to je jedna z největších chyb, že se o to starám nedůsledně. No. Ale že bych řekl, že teda ta písnička se pořád vyvíjí. Samozřejmě, že jsem třeba i tvým přičiněním například, když si objevil jeden nový akord nebo hmat, kde čeká na zázraky a s radostí ho tam používám, takový nějaký H9 nebo co to bylo. A, no, tak, takže a teď například se zabývám dokonce pod pedagogickým vedením zrovna jazzovýma akordama a takovýhle věci, takže to je velmi zajímavý a může se stát, že halt se mi do něčeho v tyhle věci vpašujou. No. Například. Já bych radši toho nahrál víc, ale a co se týká nahrávky, tak ta moje čerstvá poměrně zkušenost je, že se dá jistě kapela nahradit ve studiu, všechno se dá nasamplovat a tak dále, ale není nad to, když ta písnička je trošku s tou kapelou naskoušená, ohraná a pak teprve, pak už může sedět, ještě když si to člověk dělá sám a pak to hraje s někým, tak se ukáže, že to není ještě hotový. No.
0: K tvojí nahrávce se dostaneme hned po písničce.

0: Zmínil jsi tady už svoji první nahrávku z roku 1996, která se jmenovala Kde kdo čeká na zázraky. Z té desky pochází řada už z lidovělých písní. A na sklonku roku 2021 si vydal album Korálky Perly Staniol. To je nahrávka stylově velmi pestrá, aranžersky místy bohatá, jinde zase velmi subtilní, ale ve výsledku hodně soudržná nahrávka. Už si trochu o tom mluvil, jaká to pro tebe byla zkušenost téhle práce. Ta první deska vznikala způsobem, že ta kapela to skutečně zahrála na místě. Tady bylo mnohem víc kladen důraz na tu postprodukci. To znamená, že ty si natáčel něco, o čem si neměl tušení, jak bude vypadat výsledek úplně. Jak to vlastně hodnotíš? Kromě toho, že jsi říkal, že není nad tu kapelu, tak na druhou stranu ta postprodukce, ta je zase schopná tý písničce vykouzlit barvy, které živá kapela už zase nedokáže.
1: No, tak ta první nahrávka tehdy, tam jsem měl představu, že by tam měl být například kontrabas, což jsem si tady ani nemohl dovolit. Tam jsem měl větší představu, i když taky to vlastně nebyla existující nebo hrající kapela, ale zkoušeli jsme trochu předtím a chtěl jsem zdůraznit ten takový folkovej trošku přístup, což je i omezení určitý stylový. Tady jsem přišel do studia a vše uměl a vynikající muzikant Petr Šťastný na kontrabas nehraje. Tak některé ty baskytarové party zahrál on, že jo, tam a teď to je vlastně začali jsme první písničkou a to bylo 12 učedníků. To je teda stará písnička, měla různé verze. Pro jednu jsem se rozhodl, myslím, že už je to stabilní, že už se to nemusí měnit nijak. Ale tady jsem měl představu rockovou. A bál jsem se, že to bude vyčnívat příliš z některých těch folkových. Ale nakonec se to podařilo poměrně udržet. Ale u některých jsme si, protože ani ten Petr ty písničky dostatečně neznal některé, tak jsme to hledali až v průběhu toho natáčení a pak zase už jsme byli tak daleko, že už nešlo se úplně vrátit zpátky. No. Tak to nahrávání, jsem rád, že se to podařilo, ale chce to nahrávat prostě i s nějakou zkušeností ještě.
0: No, ze kterých písniček máš radost, když si tu desku poslechneš?
1: Tak oni to zase byli trošku žel sebrané spisy. Nechci říct, že jsem vymetal zásuvky, to ne. Těch písniček jsem nabízel víc, ale přece jenom jsou různé, no. A dostat je do stejného kabátu nebylo tak jednoduchý. No, jsou z různého období a někdo mi kdysi říkal, že jsou to divadelní písničky, jakože nejsou všechny ve stejném stylu, což mě nevadí. Já velký doposud třeba velkým vzorem, což se nedá vůbec srovnávat, je takový to období těch už post-Beatles, takový to, co už to tam vlastně v podstatě točil víceméně Paul McCartney a ostatní tam občas přišli nametený. A to jsou každá pes jiná ves, ale přesto to je hrozně zábavný, nebo už když opustili ten rock and roll, už tedy tři kytary a prostě spouštěli spoustu věcí a jak to je to, Silver Maxwell, Silver Hammer třeba, tak to není vůbec Big Beat, že jo, to je. A přesto to člověk rád si nakonec poslechne, je to zábavný a legrační, když už na to přijde vůbec si to poslechnout. Tak to mi zřejmě nějak zamotalo hlavu, že se tomu nebráním a že nedělám jenom country nebo jenom folk, nebo jenom v jednom stylu uniformně. Mně to i přijde adekvátní, protože i ty písničky prostě nejsou obsahově a zaměřením na jednoho člověka.
0: Dobře, ale trošku mi utíkáš od té otázky.
1: Říkej.
0: Protože u tebe, jak tě znám dlouhá léta už, tak znám tvoji takovou tu nespokojenost vždycky s tím výsledkem, která tě zároveň nějak žene dál, ale teď jsem se ještě zeptal, který naopak písničky pro tebe z té desky znamenají ten pocit spokojenosti, když si to poslechneš. Za co seš rád, když tu desku slyšíš nejvíc, že si řekneš, tahle ta písnička se opravdu povedla?
1: Tak některý jsou opravdu, bych řekl, šťastné písně v tom, že jsou takové spontánní, jako třeba Immanuel, kde i se povedlo do toho pískat a prostě udělat to takový trošku šraml, tak to se mi zdá, že se podařilo pěkně. Zas další den je víc folková, ta se mi zdá, že taky vlastně je pěkná. No, některý, nevím, jo, když se dobře daří, bych si ještě představil, že by mohl být ještě countryovější trošičku, jako ala, nebo reminiscence na Johnny Cashe třeba, takový ty jeho příběhy některý, ale těžko říct, no, co, já jsem za to velmi vděčný, že se to vůbec podařilo a to není jednoduchý hrát s někým v kapele, že jo? Protože je potřeba nepodvazovat tvůrčí přínos, ale zároveň je potřeba se nějak domluvit a to ve dvou je to ještě obtížnější. Tak to ten Petr je opravdu geniální v tom, že my se snažil vyhovět co nejlépe a ono některé věci člověk, dokud neví jak, tak to nedokáže ani říct, co tam ty, jak si to představuješ, že jo. No, tak to myslím si, že si vůbec nemůžu stěžovat. Já mám ještě, teda přiznávám, dalších více písní, a který bych chtěl nahrát možná bohužel trošičku ještě zase v jiném stylu, možná víc komornějším, nebo já nevím, potřebuju někoho ještě k sobě, kdo mi vlastně nastaví zrcadlo. Nevím.
0: No, na tom albu, já si pamatuju ten proces toho tvoření, když jsme se o tom bavili, když si ty řadu těch písní skládal. Ty jsi mi často říkal, že ti to jde pomalu, že s tím nejsi spokojený. A na druhou stranu, když jsem si tu desku poprvé poslechl a koukal jsem se na ten tracklist, co tam je, tak to album obsahuje několik písní, které vznikly vyloženě na objednávku pro účely užití při online bohoslužbách během lockdownu. To znamená, to je právě ta zmíněná, jo, když se dobře daří,
1: no, je tam do chrámu,
0: tam můžeš, ano, pak je tam písnička Čekáme na tvůj hlas, kterou si složil na objednávku na moji svatbu.
1: Fakt?
0: No, to měla premiéru na naší svatbě.
1: Asi jo, pak se proměnila teda trošku ještě, to je fakt. To je nevýhoda těch písniček, které jsou jako na objednávku, že teda samozřejmě to mi teď chybí, teď ty objednávky už půl roku nebo delší dobu nepřicházejí, ale zase ten termín je tak to, že se mi nepodaří vždycky ještě to úplně dotáhnout. A protože už to někdo slyší, někdo, kdo má taky pamatováka někdy, tak si řekne, už jsem to přijal a teď já to ještě ale nedodělal, ale už jsem to musel odevzdat. Ale protože jsem to nepovažoval za závazné, když jsem to jednou zaspíval při bohoslužbách, tak jsem to ještě dodělal.
0: No a vyhovuje ti tenhle ten způsob práce pod tím tlakem, že máš deadline, že do neděle musí být písnička?
1: A tak samozřejmě, že mi to vyhovuje, protože to je známá věc, že nejlepší inspirace je termín. No, to je jasný.
0: Ty jsi před několika měsíci si prodělal hodně vážné zdravotní komplikace a teď je čas tu těžkou dobu si vykompenzovat radostí. Co by tě teď hudebně potěšilo, když si tedy nakousnul si to, že máš řadu písní, které by si zasloužily, aby byly nahrané.
1: No.
0: A vím, že pokračuješ v autorské tvorbě dál, zatímco vedle toho ještě ve zpěvnicích jsou desítky písní, které jsou známé a nebyly natočené, takže chystáš se natočit dvě desky.
1: Jak říkám, natáčet je v mém případě trošku obtížné, respektive pak tu nahrávku udat někde, takže nevím, co s nahrávkama starých písniček, i když mě to občas taky napadne, udělat v jakým stylu, nějakým takovým jednoduchým, protože opravdu jsem se určitě posunul stylově někam jinam, než z toho takového jednoduchého folku někam jinam, ale a pak jsou písničky, které bych si představoval, takže teď třeba dejme tomu je 10, 12 písniček, takový, jako, že by mohly být v takové lehce kytarové verzi, ale ne, jako bych řekl folk, ale trošku možná do ne klasické hudby, ale ne tak stylově folkařské. Pak zase vám mě láká nejenom moje vlastní, ale i s určitou úpravou písničky, třeba barokní, nebo kde by se dalo využít loutny a takové ty staré nástroje a nechce se mi znásilňovat ty písničky a dávat je do takového toho kytarového hávu. I když to je někdy zábavný, ale no, tak to třeba. Takže co bych si přál? Já bych si přál, aby někdo mě trošičku zezadu zpracovával záda a říkal, dělej, brzo už nebudeš moc nic dělat. A potřeboval bych na to kamarády nebo kamaráda, který by byl ochoten a měl na to čas a dokázal mi, a bavilo by ho to, nedělal by jenom prostě, přicházel by s vlastním přínosem, ale přitom by se to snoubilo nějakým způsobem. Nahrávku určitě jednu, dvě bych, a asi by stálo za to, to nějak ve zpěvníku nějakým vydat, no, protože teď třeba spíš třeba ve zpěvníku posledním evangelickém moje písničky spíš ubyly, než přibyly, co se taky někdy stává, no.
0: Nezbývá, než ti popřát, ať se ti dobře daří, ať si udržuješ tu svoji nespokojenost, která tě žene k lepším výkonům, a budeme se všichni, kteří tě známe, snažit trošku kopat do zad a říkat ti dělej.
1: Děkuju, to je teda hezký příslib.
0: Dnešním hostem byl Tomáš Najbrd, já jsem Dan Matulík a poslouchali jste pořad Pohovka.

0: Prázdniny jsou v plném proudu.
1: A také čas dovolených.
0: I na Rádiu 7. V letním období vám proto nabízíme reprízy některých odvysílaných pořadů.
1: A v září se můžete těšit na nová témata, nové pořady, nové hosty. Na Rádiu 7.

0: Úterý 14. července, minula 22. hodina. Příjemný poslech večerního vysílání Rádia 7 vám přeje Broňa Procházková. Ve Strážnici proběhla pod hlavičkou České křesťanské akademie přednáška investigativního novináře Jana Žabky z redakce Okraj, která se věnovala dezinformacím v médiích. Tady je.
1: Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
2: Pěkný večer. Moje jméno je Honza Žabka a jsem novinář. A jsem novinář regionální. Zaměřuji se na Moravskoslezský kraj. Mám tam redakci, která se jmenuje Okraj a která se zaměřuje na investigativní analytickou žurnalistiku. Předtím jsem ale se věnoval primárně jako tématu dezinformací a já možná trošku nerad používám to slovíčko dezinformace, ale vlastně spíš jako manipulace, nebo lži, nebo bludy, nebo podvody a tak, jo? Že vlastně to dezinformace slovo se teďka celkem nadužívalo. My už sami vlastně nevíme, jaký to má úplně význam, protože někdo ho použije, že někdo vlastně jenom pomlouvá, tak už jako dezinformuje, ale není to tak. Je to vlastně mnohem složitější, je to spíš nějaký odborný pojem, takže já ho raději vlastně nepoužívám. A proč tady před vámi stojím? Protože jsem dělal různé věci, co se týkaly právě jako dezinformací a těch manipulací a toho, jak vlastně funguje v Česku nějaké podhoubí toho, jak my jako lidé přestáváme věřit, ne teďka vlastně jako jenom systému, anebo vládě, anebo různým jako politikám, ale sami sobě jako lidem navzájem. A to je to, jako proč mě to začalo jako zajímat, bylo, že, a možná se dostanu už trošku k tomu i léku, že vlastně to nejdůležitější, co tady těmi podvody trpí, tak jsou ty naše vztahy. Je to to, že, a možná to máte i vy v nějaké svojí blízkosti, kdy člověk není schopný se na nějaké téma s někým bavit. Různé spory a konflikty tady byly vždycky, s těmi dezinformacemi, s těmi manipulacemi, s těmi podvody na sociálních sítích především teďka, ta diskuze ještě jako náročnější. Je to takové, že až někdy máme pocit, že si vlastně jako vůbec nerozumíme, jak kdybychom prostě fakt byli z jiných, já nevím, z jiného těsta, nebo prostě fakt jako byli bychom úplně jinak jako lidé stavění. A přemýšlíme jinak, mezi generacemi máme jako velké propasti, mezi rodinami jako členy rodiny, mezi přáteli v pracovních kolektivech. A vlastně to téma prostupuje fakt celou naši společnost. A když už jsem zmiňoval to slovíčko dezinformace, tak to má za úkol jako jedinou věc. A to je nás vlastně jako společnost oslabit. A právě když nebude spolupracovat ta malá, nejužší jako část společnosti, jako ta rodina třeba, protože se prostě budou hádat nad tématy, které vlastně ještě 10-15 let zpátky byly jako v pohodě, ale teďka už najednou v nás vytváří ten pocit, jako že ho musíme to téma bránit, tak reálně ta naše společnost je potom, hlavně v těch krizích, taková jako oslabená, neakceschopná. A potom můžeme se bavit o vlivech, jestli to je jako vliv Ruska, Číny, Ameriky, kohokoliv, ale vlastně jsme jako ta společnost méně akceschopní a méně připravení na to reagovat na ty krizové situace. Na druhou stranu potom jsou tady situace, které jsou vážně krizové, jako povodně, tornádo na Moravě a nevím, i covid vlastně v začátcích, kdy my jako společnost spolupracujeme. Jenom by bylo dobrý se potom právě těmi manipulacemi a těmi různými postoji nenechat jako rozházet a tu spolupráci natáhnout co nejdýl. A já vlastně jako hned na začátku začnu takovou otázkou, jaké používáte sociální sítě. Je to jenom vždycky řeknu sociální síť a jestli byste mohli zvednout ruku, jestli máte na ní účet. Facebook. Takže většina ano. Instagram. To už je třeba menší půlka. Snapchat. Aha, to víte, co je Snapchat? Někteří kývají hlavou. LinkedIn. To je taková profesní síť, takže 4 tady jsou, včetně mě 5. X-ko, no, Twitter vlastně bývalý. A tam to někdy umí být velmi toxické, ty diskuze. Tam je to někdy náročný. Já to taky mám, X-ko. TikTok, no, jasně, jo, TikTok. No, tak je to vlastně. Já chodím totiž ještě občas na základní a střední školy. A tam to je úplně naopak. Tam vlastně Facebook, nikdo, jo. Oni jako mají e-maily, protože jim někdo řekl, že si to musí založit. Mají i ty Facebooky občas, ale většinou je mají jenom na to, aby zjistili, co trapného tam je, jako starší, buď sourozenci, nebo rodiče, nebo prarodiče dáváme. Jo? Reálně tam vlastně jako, oni nemají to jako komunikační kanál, oni to mají jako šmírovací kanál těch starších generací. Potom to samozřejmě probírají ve škole, ale to už je na jinou debatu. Už tímhle, že oni konzumují, mladší generace konzumují informace především skrz video, skrz ty sociální sítě, jako je Instagram a TikTok, takže vlastně všechno je to obrazové a vizuální, tak je to něco odlišného než my, kteří jsme ještě vyrůstali v tom, že jsme si prostě koupili noviny, časopis, rádi si přečteme knihu, zároveň i ten Facebook, vlastně když začínal, tak to bylo o dlouhých příspěvcích většinou. To je nějaký jako rozdíl přijímání informací. A my s tím jako novináři, jakože já a kolegové, musíme počítat a musíme nějak vlastně pracovat s tím, že už nestačí vysvětlovat jenom ty věci, které se týkají nás, ale třeba i té mladší generace. Proto tahle vlastně jako moje, ten můj vstup je hodně o těch obrazových vizuálních manipulacích. Já vlastně jako v průběhu se budu snažit dokázat toho, že to není jenom výplod vlastně dnešní AI, třeba jenom a umělé inteligence, ale že to je, že to jsou podvody s obrazem, které tady byly vždycky. Jo, to je vlastně doba vizuálních médií a myslím si, že bychom na to měli být připraveni. Jak už jsem říkal, vlastně to dezinformace to je jenom jako úsek nějaké lži, nepravdy. Můžeme to nazývat různě. Někdy to je prostě jenom omyl, ale neznamená to, že dezinformujeme. Někdy to je lež, že jako záměrně lžeme o někom. Někdy to může být konspirační teorie, že si vytváříme takové ty jako fakt až spiklenecké příběhy o tom, jak někdo tahá za nitky a my tady vlastně nejsme jako vůbec třeba svobodní. Manipulace, to je taky další slovo, podvod, to je to už, když někdo z někoho se snaží vymámit nějaké třeba peníze nebo ho donutit k nějakému jednání a pomluvy. No, to jsou prostě věci, které všechny se do těch nepravd dají počítat a nemusíme to jenom shrnout slovem dezinformace. Když vidíte tady tyto obličeje, co mají společného? Usmívají se. Ještě něco?
3: Jsou vygenerované,
2: správně. Neexistují. A to není o tom, jako, že by to bylo těžké vytvořit. Reálně tenhle nástroj se jmenuje This person does not exist. V překladu tato osoba neexistuje. A je to nástroj, který je snad, myslím, že 8 let starý. Není to nic, jak teďka se začínáme o umělé inteligenci bavit poslední 2-3 roky. Tak reálně tenhle nástroj už existoval. A je to vlastně úplně na jednoduchým principu. Kdybych já vás všechny vyfotil ze předu, z boku, z druhého boku a dal to do toho systému, který my nazýváme umělá inteligence, ale furt to není nějaký jako samomyslící mozek, je to prostě nástroj, který sbírá data, takže ty vaše fotografie, a dal bych to do toho, tak on by se začal učit to, že každý máme nos prostě, máme oči, máme pusu, máme uši. A to je něco, co máme jako lidi společného. Dobře, někdo má brýle, někdo má náušnice. Ženy většinou mají dlouhé vlasy, ale někdy nemají. A ta umělá inteligence začne sbírat tady tyhle informace, vytvářet na základě toho potom svého unikátního člověka. Takže všichni ti lidé, kteří, jako třeba tady tito dva, o kterých řeknu za chvilku jejich nějaký jako příběh, tak většinou vlastně jsou složení z nás všech, jako ty výtvory umělé inteligence. Případně v těch novějších, tak už to samozřejmě jsou fotografie vygenerované na základě různých uměleckých děl na kreseb a všeho. A vlastně všechno to lidské vědění se dá do toho stroje a on potom vytváří tady tento produkt, který někdy může velmi dobře připodobňovat se k člověku. Tito dva lidé v uvozovkách byli vlastně na začátku války na Ukrajině využiti k tomu, že šířili proruskou propagandu. Oni dva psali takové jako hodně proruské zprávy a měli normálně jako vlastně blog, ve kterém to publikovali. Měli to být jako ukrajinští novináři. Ale ono se zjistilo, že oni vlastně jako nejsou, zaprvé tam jména neseděli a potom ani nebyli lidi jako novináři, kteří je už snažili se odhalit, že vůbec nemůžou najít, kdo to teda jako skutečně je. Žádní kolegové prostě na Ukrajině neznali. Nikde prostě po nich nebylo stopy. A potom se zjistilo na základě pár vodítek, které i vy jste schopni odhalit, proč to vlastně ve skutečnosti jsou ti vygenerovaní lidé v uvozovkách. Když to vidíte, ty obrázky, napadá vás něco, co odhaluje, že to je vygenerovaný obrázek? Vlasy, uši, pohled. Jak byste ho popsala, ten pohled?
3: Naprosto taky jako anonymní.
2: Takový neosobní. Jo, že tam vlastně chybí ta lidskost. Pohled robota. Jo, jo, jo. Může být, určitě. Ještě, ale je tam něco fakt jako viditelného. Je to, jako že dá se to minimálně třeba u té ženy. Ono to možná nejde tady jako úplně vidět. Třeba ve chvíli, kdy vy byste reálně vzali jeden ten obrázek a přeložili ho přes ten druhý, tak oni mají oči ve stejné prostě poloze. A my jako lidé jsme nedokonalí. A to je to, co nás dělá lidmi. To, že prostě máme jedno oko jinak než druhé prostě. To, že někde máme beďary, to, že prostě někde máme znamínko, máme křivý zub a tak, to oni většinou nemají. Oni, a mluvím o tom nástroji, který je 8 let starý, jo? Ale kdybyste přeložili jeden obličej přes druhý, ty oči budou mít vždycky ve stejné poloze. Tak to je jedno vodítko. A druhé, že ta žena má jenom jednu náušnici a ta druhá je jiná. A zase, může to být nějaký trend, jo? Já občas nosím každou jinou ponožku, ale většinou člověk má jako stejné náušnice. A to už může být nějaké vodítko a je to vlastně spíš znak toho, že umělá inteligence ve chvíli, kdy má některé věci zopakovat, když tam je třeba 5, v tomhle případě 2, protože to je starší umělá inteligence, ale ta novější, když tam je třeba 10 stejných předmětů, tak pravděpodobně jeden z těch stejných předmětů bude jiný. A ona ve chvíli, kdy se to má jako fakt opakovat, tak už tam dělá chyby. A zároveň tady zazněly přesně ty vlasy a ty uši a často je to takové jako rozmazané pozadí u tady těch starších fotek. U těch nových už to tak jako neplatí. Tam taky bylo dlouho, že ten člověk na těch snímcích má třeba 6-7 prstů, to už taky neplatí. Ta umělá inteligence se vlastně tak rychle vyvíjí, že dneska podle mě mnohem pravděpodobnější je, že se tam přesně nějaký opakovatelný předmět bude měnit nebo jako bude jiný. Může to být nejenom náušnice, ale třeba i okna na domě, kde většinou máte jako stejná okna, protože prostě nějaký architektonický styl nebo architekt tak jako rozhodl a tam často jedno okno prostě bude nějakým způsobem třeba jiné. Když vidíte tady tyhle dva snímky, kdo si myslí, že ten nalevo je reálný? Tak dobře, a kdo si myslí, že ten vpravo je reálný? Když se takhle ptám, tak to asi žádný z nich nebude, že jo? Ale mě zajímá spíš důvod. Jo? U toho vlevo, jak jsem zmiňoval ta okna, tak tam reálně, a zase, jo, bohužel je to vlastně poměrně daleko, ale ty architektonické prvky u těch oken jsou každé jiné. Přesně zaznělo tady i dobře, že vlastně jenom jedna budova je jako rozbitá, ale to se taky jako může stát, jo. Přímý zásah. Potom studenti často zmiňují tu suť pod tím, že je jako u stěny už, ale taky vlastně někdo to už mohl odklidit a vlastně tam udělat cestu.

odraz nesedí tomu, třeba kdo předtím stojí nebo tak. Ve chvíli, kdybych já si s váma tady chtěl udělat prostě selfie, fotku, tak a nechal bych to jako vygenerovat umělou inteligencí, tak já bych tam byl, ale tady třeba ten obraz na tom fotoaparátu nebo na tom telefonu by vůbec neseděl tomu, co tam jako v realitě je. Bylo by to z nějakého špatného úhlu, nebo by to bylo nějak jako rozmazané a tak. To jsou furt dvě vodítka, která platí, ale ty vodítka se snižují a je to vlastně čím dál náročnější. Tady tohle je bývalý papež a já ten příklad využívám, protože je to vlastně první z těch případů, které zahýbaly vlastně světem, jo? Jako s umělou inteligencí. Byl tam papež František s tím, že dělal taneční kreace, dělal parkour nebo měl prostě oblečení. A proč tomu neuvěříme? A to je třetí vodítko, proč prostě na umělou inteligenci zatím dokážeme vyzrát. Je to senzační, nedává to smysl. Je to člověk, který má nějaké hodnoty, má nějaká pravidla, má nějaké tradice, standardy. A on by si, no možná, já třeba u studentů říkám, jako, že by bylo vlastně docela cool, kdyby jako dělal breakdance, protože by třeba mohl oslovit jako mladší generace. To by bylo jako já s tomu představit a bylo by to super, ale nedělá to. I v tom věku je to vlastně nemyslitelné. Takže u známých lidí, u kterých víme nějakou jejich jako pozadí, nějakou historii, nějaké to pozadí, nějaký kontext, tak vlastně nás to jako kdyby nemělo by překvapit, jo? Nebo nemělo by nás to vyvést z míry. Ano, byli lidi, kteří věřili tomu, že papež František tam měl na jednom takovou, myslím, že to byla Gucci bunda nějaká, taková zimní, ale taky, jako kdyby proč by měl člověk s takovou pozicí, s takovým statusem, prostě vlastně potřebu si oblíkat nějaké značky, když má svůj talár a oblečení. Ale taky u té fyziky se zase můžeme zaseknout. Tady vlastně na tomto snímku jde vidět, že sluneční svit je v podstatě popas. Ale stín začíná až tady. Ta umělá inteligence si ještě nespočítá úplně, jak by měl prostě být úhel toho stínu a toho světla, ale bohužel to jsou malé detaily a ve chvíli, kdy jedem jednu fotku za druhou na těch sociálních sítích, tak je to čím dál tím náročnější. Ale dá se s tím dělat i různé jako zábavy, srandy. Jeden novinář teda nechal zatknout Donalda Trumpa a je to zase, jako, berme to s humorem, dokonce ho vlastně dostal až jako do vězení a nakonec ho nechal i utéct a až do McDonaldu. McDonald a Donald Trump je vlastně příběh jako sám o sobě. Kdo si myslí, že tahle fotka je reálná? Je reálná, je reálná. Donald Trump, a zase nechci jako kdyby mluvit, já fakt jako, zaprvé máme před volbami a všechno, já nechci jako být úplně na někoho poukazovat politicky prstem nebo takhle, tohle mi vůbec nepřísluší, ale Donald Trump má kolem sebe jako zvláštní jako auru v tom, že on svým odpůrcům vytvořil vlastně sebe jako postavu, kdy skoro až těžko uvěříme jako jeho činům, jo? Že jsme takový vlastně spochybňujeme všechno, co udělá. A naopak u svých příznivců způsobil velmi to, že i ty věci, které jsou o něm jako kdyby nepravdivé, tak oni jim věří. Jo? Takový vlastně člověk, ve kterém je velmi těžké se vyznat a velmi těžké říct, co reálně je pravda a není. Tady na tomto snímku Donald Trump dává hranolky v McDonaldu. A je to pravda zase, jo? Ale vlastně lidé máme tendenci ve chvíli, kdy jsme viděli nějaké jako falešné informace předtím a jinak vlastně, já jsem ještě neřekl kontext té předchozí fotky, tam přišly, myslím, že to byly vítězové basketbalu nebo fotbalu amerického, přišli na večeři do Bílého domu, že jo, čekáte nějakou honosnou večeři a dostanete McDonald's a různé další fast foody. Super, ale vlastně jako to bych v Bílém domě nečekal. A tady tohle je prostě při kampani prezidentské, těsně před volbami. A zase je to logické, protože Donald Trump chce ukázat, že je člověkem z lidu a že dokáže pracovat rukama a tak. A zároveň ve značce, která je prostě málo věcí, charakterizuje Ameriku tak jako McDonald's. Prostě to se známe všude po světě. Dokonce vlastně, když jedu kamkoliv, tak aspoň jednou navštívím McDonald's, protože vím, co tam čekat za jídlo.

0: ty falešné videa, fotografie, umělou inteligencí vytvořené se začaly rozšiřovat v době covidu, ale potom hodně, když začala válka na Ukrajině. A zase jsou to videa, která jsou namířena na obě strany, když to tak řeknu. Jo? Můžeme se bavit o tom, kdo jich produkuje víc a míň, ale o tomhle to není. Je to spíš o tom, že třeba na začátku byla videa o tom, že Zelenský, prezident Ukrajiny, vyzývá své vojáky, aby se vzdali na videu. To se nikdy nestalo. Stejně tak ruský prezident říkal, že už jako se uzavře mír, anebo prostě oznámil mír s Ukrajinou, ale ve skutečnosti, kolik to je vlastně 3 roky, co ta válka běží? A furt se to nestalo. A vlastně my jenom z kontextu už víme, že to jsou falešné informace. My vůbec vlastně, jako kdyby u tady těchto případů, které se týkají známých osobností, u kterých známe kontext, známe kolem nich ty zprávy a tak, tak tam se jako nemusíme bát, že nás to zmanipuluje. Mnohem víc za mě třeba osobně jsou nebezpečnější takové ty podvody umělou inteligencí, které dělají jako lidi mezi sebou. Takové, že někdo z někoho chce po telefonu vymámit peníze, takže tam mluví hlas, který je třeba zní jako jeho příbuzný nebo něco a vlastně je to podvod. Nebo, a to jsou fakt jako vlastně až nechutné věci, co lidi jsou schopni, když studenti, kamarádku prostě vyslečou do naha skrz tu umělou inteligenci a potom to šíří, byť to vlastně není její tělo, tak stejně ona jako jí to vlastně nějakým způsobem poškodí. Minimálně to musí být vlastně těžké se s tím potom vyrovnat, že takové fotografie kolují. Takže to jsou podle mě vlastně mnohem nebezpečnější. My tady často mluvíme o těch politických, ale ty lidské, ty mezispolečenské jsou podle mě mnohem bolestivější. Co tady máme za herce? Který samozřejmě není Tom Cruise. Je to účet na TikToku, který má ale vlastně větší sledovanost než Tom Cruise. Má tam větší popularitu a sbírá tam jako i vlastně hodně peněz, protože když prostě máte miliony sledujících, tak potom z toho máte i nějaký jako příjem. A je to vlastně pán, který možná lehce bychom mohli říct, že vypadá jako Tom Cruise, ale v podstatě on využil jenom materiály, fotografie, videa, rozhovory. Ten člověk jako Tom Cruise v podstatě se stal jako veřejným majetkem, protože má tolik záznamů jeho obličeje, že když to dáte do toho systému umělé inteligence, tak v podstatě si to na sebe napasujete a dokážete jeho jménem vytvářet prostě nějaký obsah na sociálních sítích. On teda tady jako kdyby není vlastně nic škodlivého. On reálně jako nedělá žádnou škodu nebo nějak nezesměšňuje Toma Cruise. Je to fakt o tom, že to je přiznané. On říká, hele, já tady tohle vytvářím tou umělou inteligencí, je to spíš jako zábava. Někdy do toho vstupují i ty peníze a on na tom jako vydělává slušný balík. Ale zase videa nejsou nic nového, jo? Umělá inteligence nezměnila úplně tu hru. Nějaké jako pokusy, manipulace s videem byly prostě vždycky. Satirická skupina z toho ven vlastně v roce 2007 odvysílala nebo se nějak jako nabourala do živého vysílání pořadu Panorama. Takže máme tady i kontext. Ta satirická skupina to přišla na to místo, kde ta kamera a jenom tam vlastně připojili svůj notebook. Takže vlastně to ani není jako těžký mechanismus toho podvodu, jenom v podstatě si vzali počítač, tady HDMI asi a nějak to propojili. Kdo to je vlastně? Zápotocký, ano. Co je na té fotografii špatně? Že to není on, jedna varianta. Ale je to prostě to, že tam nejsou ti lidé ve skutečnosti. A není to o tom, že bych tady chtěl teďka jako ukazovat a nachytávat nebo jako dělat takový testík. Je to spíš o tom, že prostě ta umělá inteligence tu hru nezměnila jinak než rychlostí a tím, že to dokážeme dělat každý v podstatě. Ale ty podvody tady byly vždycky. Proč asi vlastně jako se tady tohle zveřejnilo s davem, tak je logické, protože ten prezident nemohl vypadat jako slabý prezident. Takže v nějaké době se to takhle zmanipulovalo. Tohle je ještě lehčí manipulace. Máme tady vlastně nějakého vojáka a nějaké dítě, které se něčemu brání. Ten voják má pálku v ruce. Hodně lidí říká, že jako tam je místo pálky zbraň, ale není to tak. Ve skutečnosti tam fakt pálka, ale ta jednoduchost je v tom, že prostě někdy stačí jenom věc oříznout. Jo? Zase dáme úplně nový rozměr tomu příběhu. Tohle je ještě jednodušší. Prince William, proč by ukazoval někomu prostředníček? Jo, zase na těch školách a základních, já vždycky se ptám, co ukazuje Prince William a oni mi ukážou přesně to, co si myslíte, že ukážou. Velmi rádi, ale on ve skutečnosti prostě jenom ukazuje trojku. A ty jenom zase, je to prostě průlet nějakými příklady, on to ukazuje, protože se mu narodilo třetí dítě a novinářům říká, budu mít třikrát větší starosti. A prostě v Británii ukazují trojku jinak než my tady. A tohle je ještě jiný případ a to není ani tak, že by tam někdo někoho jako vytvořil a přidal, ale je to prostě čistě o tom, že fotografie z roku 1991 byla potom využita v roce 2015 a bylo řečeno, že tohle jsou imigranti, kteří se valí do Evropy. Jsou tam jako v přístavu, je jich tam tisíce, ta loď je přeplněná, vlastně to v člověku vytváří pocit nějakého jako strachu. A to je to, na co cílí ty manipulace. Jsou to emoce, nemusí to být čistě jako negativní, existují i pozitivní manipulace ve smyslu toho, že to cílí na pozitivní emoce, ale nakonec tam je taky třeba nějaký jako zákeřný charakter toho podvodu. Já si vzpomínám na videa, kde odehrávalo se to někde v Asii, já jsem potom dohledával vlastně kde přesně, ale šel člověk, viděl tam štěně, které bylo nějakým způsobem zahrabané, bylo v nesnázích, nemohlo se prostě z toho dostat, třeba mu šla vidět jenom hlava, on tam přišel, rozhrabal to, vytáhl to štěně a jakože to zachránil. A ve skutečnosti, když jsem si pak rozklikl profil a projel jsem ty videa, tak jsem zjistil, že ze stejného místa podobných záchran bylo natočeny prostě stovky. Jo? Takže vlastně tam zacílili na pocit nějaké empatie a nějakého jako dobrého pocitu toho, že tyjo, lidi si pomáháme, ale ve skutečnosti to byl prostě nějaký podvod, který samozřejmě cílil na to, že měli více sledujících, z toho měli peníze a z toho mohli třeba následně tu svoji stránku změnit na nějakou značku a třeba to někomu prodat k nějakým jako biznisovým účelům například. Tahle fotka, jsem trošku odbočil, byla právě v roce 1991 už vyfocena a jsou to uprchlíci z Albánie, nikoli ze Sýrie a z Afriky, jak se psalo v roce 2015. Já mám dotaz, proč si myslíte, proč to jako lidi děláme? Já nebudu říkat oni jako lidi, ale my jako lidi. Etický kodex těchto lidí je nulový, to je velmi hezky řečeno. Peníze jsou určitě jako jeden z důvodů. A je pravda, že někteří lidé si myslí, že to je jako i správně, nebo jako normální, ne normální, že to je pravda, takhle. Přesně, jako kdyby ty peníze jsou hnací motor tady těchto věcí. A potom jako velkou roli hraje, my jsme, když se dělali analýzy, no, výzkum toho, proč to právě lidé šíří třeba, tak se zjistilo, že velká část z nich to dělá z nějakého jako pocitu, že potom se zapojí vlastně do aktivního života a že jdou vidět a že to, co jako vytvoří, třeba i zmanipulovaného, tak potom za měsíc vidí na nějaké stránce a vlastně z toho mají jako dobrý pocit. Čistě to může být jako v uvozovkách mocenský nástroj nebo nástroj pro naše ego. Naše ego být nějakým způsobem vidět. A i když se potom nepodepíšeme, tak my víme, že jsme to jako vytvořili my. A už to potom žije svým vlastním životem a nakonec to ve většině případů to nikomu jako neublíží. Jo? Reálně ve většině případů ten nejhorší efekt je to, že to v nás vytváří ten chaos. A já jsem na začátku měl i takový jako úvodní ten titulek a tam jsem měl jako slovo informační chaos. To je to, co to jako způsobuje. To, že těch informací je tolik, že my se v tom reálně nevyznáme. A už ani my jako novináři reálně musíme jako hodně se snažit pro to, abychom vám veřejnosti vlastně nepřinášeli zprávy, které nejsou zmanipulované. A zase se lze bavit o tom, jak nám to jde, jak vlastně vy to třeba vidíte a cítíte jako vůči tomu, co z médií dostáváte. Ale já vlastně furt říkám, že ta novinařina je jiná oproti třeba lidem, kteří jen tak vytvoří obsah a potom ho někam dají, v tom, že my tam máme ten proces. My reálně, já třeba si nemůžu dovolit publikovat něco bez toho, aniž by to prošlo nějakou kontrolou. Je tam editor, který mi to celé opraví, který mi vlastně řekne a doplňující otázky. Hele, fakt, jako kdyby tady tohle je tak, jak říkáš, odkud máš zdroj tady těch dat, které tu zmiňuješ a to je to, co nás dělá jinými. Je tam mnohem hlubší práce, protože vytvořit takovou fotografii, která nějakým způsobem zmanipuluje někoho nebo jako trošku mu vytvoří ten informační chaos, tak je extrémně lehké. ta novinařina, ta práce, která já doufám, já ji beru jako nějaké řemeslo, tak je vlastně extrémně náročná a je v tom spoustu práce, které člověk investuje do rozhovoru a do setkávání s lidmi a tak. Myšlenka na závěr tady té prezentace. I když těch informací je tolik, i když vlastně to cílí přesně na to, že my jako si lidi nerozumíme, tak vlastně fakt nejdůležitější a nejlepší boj proti těm dezinformacím a manipulacím a podvodům jsou ty vztahy. Ono, my jsme prvně mysleli, a když mluvím my, tak jako vlastně komunita lidí, co jsme ověřovali dezinformace, potom jsme o tom psali různé analýzy a zprávy a snažili jsme se to vlastně jako nějak pokrýt a říct, co všechno jako je správně a co ne. Nakonec jsme jenom, a teďka si budu trošku sypat popel na hlavu, jako rozdělovali trošku, protože jsme jedním říkali, že myslíte jako špatně a druzí vlastně jako myslí správně. Ale takhle by to vůbec nemělo být, jo. Ono, to ověření, to je jenom jako dílčí věc, která může fungovat v nějakých krizích. Když je tornádo na Moravě, tak se tam objeví nějací podvodníci, kteří udělají falešnou charitu a budou od lidí brát peníze na třeba domy, které vůbec nebyly zničené nebo něco. Tak ano, v tom je ověření skvělý, že rychle a efektivně se ukáže na někoho, že podvádí a lidi mu přestanou peníze posílat. Ale u tady těch často politických, často jako sociálních témat je mnohem lepší to, že prostě někdy vypneme na to téma. Někdy si prostě pokecáme o tom, jak se v tom životě máme, jak reálně vlastně, co jsme dělali včera, co jsme měli k obědu prostě, a dáme si nějaký dortík, vínečko tady, burčák nebo cokoliv a vlastně se pobavíme jako lidé, protože to je to, co tím utrpí nejvíc, že jako nejbližší lidé, přátelé, kamarádi, rodina, spolu nejsme někdy schopni mluvit. Tak to je taková jako moje myšlenka na závěr. Dneska to je vlastně přesně ten den, kdy Tomáš Garrigue Masaryk o ten jeho dopis se po 100 letech otevřel a tam samozřejmě bylo napsáno: nevěřte všemu, co vidíte na internetu. Samozřejmě to tam nebylo, to je to spíš fakt jako satira. A to je taky o tom, že někdy prostě tohle může někdo označit za dezinformaci, protože to je lež, ale je to prostě jenom vtip, je to sranda, je to satira a na to bychom taky někdy neměli zapomínat, že prostě si někdy děláme jenom srandu. Tomáš Garrigue Masaryk, ten dopis, nevím, jestli jste už vlastně slyšeli, co tam bylo napsáno, tak asi jako v nějakém slova smyslu vizionář byl, ale mě na tom nejvíc pobavilo to, že vlastně furt řešíme stejné problémy. Že jsme o 100 let dál a v podstatě jsme furt na stejném místě. Tak možná je někdy dobrý se na to celé kouknout z nadhledu a z tady toho pohledu. Chtěl jsem se zeptat, jsou nějaké otázky, nějaké dotazy, něco, co bych s nějakou svojí, a zase říkám, omezenou znalostí, jo, je to fakt něco, co dělám, čemu se věnuju, ale ne na všechno budu mít odpověď, tak jestli máte nějakou otázku, tak já zodpovím.
1: Jak je teda výsledek nebo to, čemu by tam měli věřit nebo neměli. Já třeba osobně, když jdu na sociální sítě, tak automaticky už je to pro mě spíš taková zábava a nevěřím tomu, co tam je. Když se tam objeví nějaká informace, která je pro mě zajímavá, tak spíš si snažím ověřit na nějakých zdrojích, které beru jako důvěryhodné a nějaký TikTok, Facebook nebo Instagram a ostatní sociální sítě spíš beru jako zdroj nějaké zábavy a určitě ne, nějaký důvěry, kterou bych nějakou reálně věřit.
0: Co tedy dělat, abychom si správně ověřili informaci a čemu věřit? Nevím. Ten přístup, který jste popsal, což je vlastně na sociální síť jdu s tím, že tam je zábava a v případě, když se něco týká tématu, který mě zajímá, tak si ho ověřím, tak je podle mě vlastně to nejvíc jako správné. Jo? Dlouho se říkalo takové to: ověřte si to aspoň z dvou zdrojů. Jo? Jenže teďka je těch zdrojů tolik, že reálně pro každé naše tvrzení nebo nějaký názor si najdeme nějaké dva zdroje, které to potvrzují. A já v tomto vždycky, ale je to z pozice mě jako novináře, budu zastávat to, že věřím lidem, co dělají vědu, a věřím nám jako novinářům v tom, že svědomitě děláme práci v hledání informací. A proto bych já za sebe doporučil čerpat z médií, jako je Česká televize, jako je Aktuálně, i když tam teďka taky jsou různé jako kdyby témata, které můžou lidi jako vnímat jinak, ale stále podle mě není nic jako důvěryhodnějšího než ta novinářská práce a ta vědecká. No. Takže v tomhle bych asi jako kdyby doporučil toto, vybrat si nějaká jako média, kterým fakt důvěřujete. Přesně to, co jste popsal, je něco, co se nás týká jako generace, která jsme jako v těch sociálních sítích nevyrůstali. My to jako máme jako zábavu, ale pro mladé generace to je vlastně celý život. Tam jako je identita toho člověka, tam je vlastně, to je jako rozšířená realita. To už není jako, že ten člověk si přesně řekne, tam jdu na zábavu a tak, ale oni tam prostě žijou vlastně svůj život. V tom množství informací dostávají spoustu zábavy, spoustu, oni tam mají ty pranky, mají různé takové jako videa z koťátky a takhle, ale vedle toho jsou i nějaké informace a jim zase já vždycky říkám, ale právě protože oni často si zvolí nějaké svoje téma, zajímá je ekologie nebo je zajímá třeba i ta politika nebo jakékoliv téma, tak já jim říkám, zvolte si nějaké témata, která vás zajímají a jim věnujte pozornost. A přesně, zbylým tématům to berte jako zábavu. To vnímejte jako ten proud těch informací, které jde kolem vás, ale zaměřte se jenom na to, co vás reálně zajímá. Protože v tom přelivu těch informací vlastně neexistuje, jako kdyby lék, kde, nebo jako řešení toho, kde tu pravdu najít ve chvíli, kdy člověk třeba začne všechno zpochybňovat. Jo, nebo tak.
2: Dokáže AI poznat, že je něco udělané AI?
0: Dokáže, ona totiž vlastně jako může to, co my třeba nedokážeme lidským okem, takže jako rozkouskuje třeba nějaké video do snímků a potom my jako máme tady nějaké pixely a ona jako na základě toho dokáže vyhodnotit každý ten snímek a nehodnotí to video jako celek, jako video. Ona to rozkouskuje a má tu analýzu mnohem snazší, protože tam prostě ve chvíli, kdy něco vzniká skrz umělou inteligenci, tak tam často se jako objevují různé další třeba jako tvary, vznikají tam předměty, které tam jako nemají být. A ona, i když to tam objeví třeba na jeden snímek jenom, tak ona to jako zachytí a vlastně odhalí tím tu nesrovnalost oproti nějakému jako fyzikálním vlastnostem a lidskosti. Ale i třeba ChatGPT nebo Gemini nebo různé tady tyhle jako generativní umělé inteligence na text, primárně, tak ty taky ve chvíli, kdy máte nějakou fotku, nějaké video a dáte to tam, tak ona nemusí jako říct, hele, tohle je fake, ale může říct, tady jsou nějaké jako prvky manipulace. Ta manipulace může být, že to je nějak jako názorově, jako že to není prostě informativní text, ale může to být i třeba, hele, je to silně jako zaměřeno na emoce a vlastně tu analýzu, kterou byste udělala vy, tak ona udělá za vás, udělá to rychleji, ale zase víme, jak někdy umělá inteligence halucinuje a vytváří věci a někdy se snaží jenom jako zavděčit tomu uživateli, takže tam někdy jako požádáme, ať nám odpoví na nějakou otázku a ta umělá inteligence má v nějakém svém základu to, že musí odpovědět. A většinou neodpoví nevím. To je podle mě to, co nás jako dělá lidmi, že umíme říct nevím, anebo pardon, já jako kdyby na to odpověď nemám. To ta umělá inteligence většinou neudělá. Ona většinou řekne, jo, tady tohle, a nebo, co teďka už dělá, tak je, radši to řešte s odborníkem, tak to je jako super, ale je to těžký, no. Já si myslím, že nakonec to bude tak, že ta umělá inteligence bude bojovat proti umělé inteligenci a teďka je otázka, jestli my budeme na straně té silnější, nebo ne, ale to už bychom se strašili v nějakém horizontu desítek let, jo, to není jako hned tak. Zatím to fakt je, že i my jako lidé to dokážeme rozpoznat, když si s tím dáme starost. Ale je přesně dobré to vnímat tak, že spousta z toho není potřeba být nikdy ověřitelná. Já jsem viděl jako fotografie, které mělo to být Národní divadlo v Praze a kolovalo to prostě po Facebooku, ale když jsem se na to koukal, tak to vůbec nevypadalo jako divadlo Národní v Praze a bylo to prostě vygenerované umělou inteligencí. Někdo na tom sbíral ty lajky a to se mi líbí a sdílení. A já jsem jako kdyby měl tendenci to nějak jako si ověřovat, ale vlastně člověk to vidí na první pohled a jen to posune dál a vlastně nad tím nestráví čas. Protože to je to, co máme jako kdyby komoditu, která je nejcennější, že? A to je ten čas a to je to, že možná některým těm výtvorům my nebudeme muset věnovat čas a udělá to za nás ta umělá inteligence.
2: Tak jak poznáme třeba ty novináře, kteří nepracují tak kvalitně?
0: Jak poznáme nekvalitní novináře, kteří se prezentují jako novináři, ale třeba neověřují informace a tak. Já vlastně Myslím si, že jako základní poučka je to, že když jdete na nějaký web, tak ten web většinou, a teďka myslím jako zpravodajský, nějaký informační, tak by tam měli být lidé, kteří za tím webem stojí. Měli by tam být jako ti novináři zmínění, mělo by tam být, kdo to vlastní, to médium, mělo by tam být, no třeba jako v jaké, jaká firma to, za tím stojí. Na základě toho už si potom ověříte, nevím, některé médium vlastně nějaký jako třeba vlivný podnikatel, tak asi budete nad těmi informacemi, které se týkají třeba jeho biznesu, přemýšlet jako obezřetněji, ale to neznamená, že vlastně jako v tom nějak lže, ale prostě víme, že ta obezřetnost je tam dobrá a ta je podle mě u každého novináře, ale toho falešného, toho nepravdivého, toho, který jako kdyby vytváří nějaký, nebo se podílí na tom chaosu, tak podle mě je to jako nějaká netransparentnost, no. A to, že ve chvíli, kdybyste se ho jako zeptala, tak ten člověk vám jako nebude schopný říct, odkud to má. Většinou řekne, no já jsem to, a teďka hodně funguje, že někdo jako jenom překládá videa třeba někde, no já jsem to jenom přeložil a vlastně jako se zbaví zodpovědnosti za ten výtvor, nebo za ten text, nebo za tu zprávu. A to bych já nikdy jako u svých článků neudělal. Já vlastně ve chvíli, kdybyste mi fakt napsali, hele, tady to se mi něco na tom nezdá, já s váma budu komunikovat a budu se snažit dopátrat toho, jako jestli se tam fakt stala nějaká chyba, což prostě může se stát, jsme lidi, nebo jestli je to v pořádku a budu se to snažit jako prokázat. Takže to si myslím, že jako odlišuje. Ta zodpovědnost, transparentnost a možná ochota vlastně jako mluvit. Ale na ulici to nepoznáte. Při čtení na tom Facebooku taky ne, tam jenom vlastně jako fakt je podle mě dobrý vědět a ptát se, kdo za tím člověkem jako stojí. A to je jako kdyby největší vodítko.
2: A jak jste mluvil o těch vygenerovaných fotkách, tak jestli si myslíte, že ten vývoj jde tak dopředu, že přijde brzo třeba čas, kdy člověk nebude schopný to poznat. Ani člověk, který se v tom orientuje, ví, co tam hledat a jakože ne, už nerozlišíme, jestli je to vygenerovaný obrázek nebo není.
0: Můj názor je takový, že už tady v té době jsme, v tom smyslu, že ve chvíli, kdy já jako uživatel sociálních sítích prostě večer před spaním jedu jedno video za druhým, tak v takové rychlosti nejsem schopný už všechno jako zanalyzovat. A to jsem člověk, který se tomu věnuje, a to jsem člověk, který nějakým způsobem se tím zabývá. Když je to žák na základní škole, ten obsahu má ještě víc, je na to mnohem častěji, a těch videí denně vidí jako fakt stovky. Některé má 3 vteřiny, některé má 20 vteřin, ale těch informací oni jako nazbírají spoustu, tak mezi nimi v té rychlosti nejsou schopni některé už teďka rozeznat. Ale zatím stále jsme v době, kdybyste se jako na to posadila a udělala si nějakou kolem toho jako analýzu, což zase já nedoporučuji u všeho, protože by to ubíralo čas, ale jenom u těch věcí, na kterých nám záleží třeba, nebo jsou nám nějak tematicky blízké, tak tam si tu analýzu udělat, v tom se stále jako kdyby dokážete vyzorientovat. Ale ano, může přijít doba, kdy to těžké bude ještě víc. Já si pak fakt myslím, že přijde ta jako umělá inteligence, která už to bude automaticky třeba označovat na těch sociálních sítích, což by bylo jako, podle mě jako super. Dávejte si pozor, tohle video bylo vygenerované umělou inteligencí a něco takového. Pracuje se na tom vlastně jako legislativně, aby třeba ty vygenerované věci měly tam ten štítek prostě vygenerováno, takové jako prostě razítko originality. Takže jako s tím, jak se to bude zvyšovat, bude stále růst i nějaká jako regulace a nějaká snaha to zpřehlednit, ale zároveň jsme furt jako na začátku a odhadovat, co bude za 10 let, když reálně jako to, co ještě fakt rok a půl zpátky jsme říkali na těchto přednáškách, poznáte to pomocí 6 prstů na rukách. To už dávno není jako to. A to, co může být za, já bych odhadoval třeba 10-15, ale to klidně může být příští rok. Ale já furt si nemyslím, že to je jako kdyby nutné z toho mít jako obavu, protože ta umělá inteligence, co mi třeba přináší, je to, že některé věci jdou pak jako rychleji, je to, ona jako může být vlastně jako účelný nástroj v něčem. Já třeba, co se týče novinařiny, tak to používám v tom, že když dělám rozhovor vlastně, tak já si to buď nechávám jako přepsat, když jsem musel jako všechno slovo po slovo ťukat, teďka už si to nechám přepsat a potom to vlastně přečtu si s tou audio nahrávkou a mám to za třetinový čas, než bych to měl normálně. Samozřejmě furt tam je, že musím upravovat a tak, ale už to jako nástroj vlastně používám. Zároveň ve chvíli, kdy mám třeba nějaké přípravy na nějaké, no právě jako ty rozhovory, tak já si napíšu otázky a potom se ještě zeptám, jestli vlastně v tomhle tématu by nebylo jako dobré položit ještě něco navíc, takový jako vlastně nástroj k zamýšlení. Ale furt to je spíš parťák, než by jako nahrazoval tu práci.
2: Pro novináři, jestli vám se to taky v něčem hodí konkrétnímu. Předpokládám, že asi nezadáte téma, že vám to napíše článek.
0: Nemělo by se to dít. Já znám jeden příklad, kdy prostě si to ten člověk asi nechal vygenerovat a myslím si, že to dostal jako pěkný trest v té redakci, protože prostě to je reputace novinářská, je to jediné, co máme. A už taky máme velmi nízko, jo? Jako nám věří 30% lidí. A když v takové branži jste, s tady touhle predispozicí toho, že už vám lidi vlastně nevěří, tak ještě do toho jako dlubat tím, že si necháte vygenerovat text, tak je hodně nebezpečné. Bohužel já chápu, že si někdy někdo chce třeba usnadnit práci nebo tak, ale potom tím trpíme všichni, protože když nám jako nikdo nevěří, tak k čemu tady jsme, jo? Jako k čemu reálně informujeme ve chvíli, kdy čtenáři řeknou, no tak to je stejně výmysl. Takže jako za mě, a já to vlastně i v té novinářské komunitě se o tom takhle bavím, to, co jako s tou narůstem umělé inteligence je taky narůstá potřeba nás jako novinářů jít zpátky jako do toho terénu, jít za těmi lidmi, bavit se s nimi, čerpat ty informace, takové to klasické, jako kdysi ta novinařina fakt bylo, že a proto jsem se vrátil do toho regionu, že člověk jde do té hospody za těmi místními a prostě se s nima pobaví, co je jako pálí a co je zajímá. Když to děláte od stolu a necháte to vygenerovat umělou inteligenci, tak ona nikdy těm lidem jako neporozumí. Nikdy nepopíše ty sociální problémy, ty věci tak lidsky jako ten novinář. Takže ano, používáme to. Každý do nějaké míry, každý podle svého svědomí, vědomí. My třeba v okraji máme jako v etickém kodexu, na co to používat můžeme, na co to nesmíme používat. Takže jako my to i si šetříme takhle vlastně v tom našem stanovách a rámci. Ale to, že se to vlastně jako ulehčuje ten nástroj, tak bohužel někdy vede k tomu, že někdo to bude chtít i využít k manipulacím anebo k usnadnění práci.
3: Máte v té novinářské komunitě, když se o to bavíte, kdybyste měli tu moc, jako na úrovni třeba státu nebo mm-hmm. státu, jestli je něco, čím by se mohlo prostě to šíření
0: tady zastavit,
3: prostě aspoň omezit, nebo něco, mm-hmm. protože bohužel se s tím
0: jo.
3: dělá prostě nic a
0: pak jo. Otázka je teda, jestli jako novináři přemýšlíme nad nějakými mechanismy, které by mohly šíření těch manipulací, ale i jako výtvoru umělé inteligence a tak vlastně zastavit nebo aspoň nějak omezit, aby jako nenarušovali třeba tu demokracii a tak, když to shrnu. No jako přemýšlet se nad tím přemýšlí. Jo? Já jsem teda vždycky jako citlivý, když někdo řekne, jestli bychom měli vlastně jako možnost jednat jako stát. My jako média fakt se snažíme být oddělení od toho a je to vlastně jako dobře, ale určitě přemýšlíme nad tím, jako jak by se to dalo omezovat, regulovat. Česká republika vlastně, myslím, že to bylo na začátku války na Ukrajině, omezila některé weby pro ruské a tak. Ale přesně, co to vlastně způsobilo, jo? Já ctím svobodu slova a je to někdy vlastně velmi těžké vlastně přemýšlet nad tím, co někteří lidi si jako myslí nebo tak, ale já nejsem pro tady ty jako regulace něco zastavovat. Takže ani s tady tímhle třeba jsem jako úplně vlastně lidsky nesouhlasil. A myslím si, že to nebylo ani dobře komunikováno a bylo tam vlastně jako proces, který reálně vedl k tomu, že se některé ty weby potom i vymezily vůči tomu a například se jako soudily. A v takovém případě to naopak podle mě jako ještě poškozuje tu důvěru, ale jestli jsou ty mechanismy, já se snažím dělat za sebe dvě věci a to je ten návrat do toho regionu, protože prostě ta regionální žurnalistika tady jako chybí, tady jako je pár médií, ale reálně ta demokracie vzniká už v těch malých obcích a krajích a regionech, mikroregionech. Pokud lidé tam nebudou mít informace, tak nikdy nebudeme v Moravskoslezském kraji věřit tomu, co se děje v Praze. Takže to si myslím, že mechanismus, který jako novináři může udělat, více pokrývat regionální témata a potom s lidmi mluvit. A to je jako něco, co jsme taky zapomněli, jo, v mnoha případech. Vím, že tady byl Erik Tabery, vím, že tady byla Petra Procházková, což je skvělý a jsou to prostě matadoři české žurnalistiky, kteří jako ukážou fakt tu sílu té novinařiny v praxi, ale já myslím, že bychom to měli dělat i my jako menší jména té žurnalistiky a prostě se s lidmi bavit a vysvětlovat, co to ta žurnalistika je, o čem to je. Takže vlastně to vzdělání je furt to nejsilnější, ale jako mechanismus není to asi naše role jako novinářů, no, tohle. Jako nějak vlastně něco zastavovat. My můžeme ověřovat, my můžeme se snažit co nejvíc dělat důvěryhodné zpravodajství a informace, no. Ale bohužel, jako kdyby ta otázka je těžká, no.
3: Já jsem říkal tu Petru Procházkovou, Erika Tabilio, a potom je vlastně těžké komunikovat s někým, protože jak najdete na dezinformaci, tak prostě už na YouTube najdete kolik filmů a už jedete vlastně v nějakém cyklu a vlastně s tím člověkem, jak říkáte, jako ničí to staví, ale jak se baví, že to jako mimo vlastně realitu.
0: Přesně, vlastně to ohrožuje už reálně tu naši jako bezpečnost, tak je zcela na místě. Já bych vlastně na to měl odpovědět, kdybych věděl, že se to týká jenom Česka, jenže to je prostě celý západní svět. To jako reálně totiž není, to není jako regionálně dané, jo. My máme tady nějaké transformace různých témat a určitě tady máme jako regionální kontext, ale to se děje v celém západním světě. To je nějaká jako, a když to nazvu jako slovem choroba, prostě která jde skrz ty demokracie. Vlastně ono to všechno jde obejít přes VPNku, přes různé jako další nástroje a vytvořit ten web, to je právě v tom i byla ta jako jistá naivita a hloupost, že ve chvíli, kdy se až ten počet byl jako vlastně omezený, ono se jako nikdo neví podle jakého klíče se ty weby vybíraly a v takovém případě to dospěje k tomu, že oni si to stejně založí jinde. Oni jako kdyby vlastně, když někdo chce to dělat, tak v dnešní době má takovou jako nabídku nástrojů, že mu v tom nikdo jako nezastaví. Ale může se to omezit, anebo se může třeba podpořit ta kvalitní žurnalistika, podle mě.
3: Bude to uzákoněné, že musí být všechno falešně označené nějakým způsobem, nějakým nazvítkem, nebo nějakou hvězdičku, nebo prostě
0: něčím? Otázka je taková, jestli si myslím, že v Česku se vlastně prosadí tady tenhle legislativně určitě, že se bude rozdělovat ten pravý, nepravý. Já si myslím, že zatím teda mi připadá, že se spíš, nevím, třeba v Americe, jde tím směrem vlastně nechat to tak, jak to je a spíš i Facebook, i sociální síť X přestali dělat takové to, že to ověřují. Mnohem víc teďka jsou jako, hele, každý si myslete, co chcete, prostě jsme v tomhle otevření. Takže to je úplný opak. Já na té evropské úrovni tam podle mě jako snaha minimálně o to ověření toho, jestli to jde o umělou inteligenci nebo ne, tak tam jako to se, nad tím se přemýšlí a plánuje se to. Ale není to o tom, že bychom říkali, co je pravda a co ne, ale co je vygenerované umělou inteligencí. Jo? To zase je trošku rozdíl, protože potom, když už u něčem říkáte, že je pravda a něco je lež, tak hodně lidí vám řekne, ale já si to myslím jako jinak. Už jako stavět se z pozice státu, třeba na tom jako ukazovat na někoho pravda lež, se potom to dá velmi jako zneužít v nějaké jako mocenském boji, v nějakém politickém a je to podle mě velmi jako náročné. A ty otázky chápu, že jako jsou a chápu, že to je prostě něco, co člověk si vlastně jako neumí představit, ale já furt věřím to, nebo a jsem přesvědčený tím, že tady jsou lidé, kteří se chtějí dozvídat jako věrohodné informace, jsou tady lidé, kteří je chtějí jako produkovat, tvořit a já ty novináře znám a vím, že jako kdyby se za drtivou většinu novinářů, kterou znám, můžu jako postavit a říct, hele, oni odvádí fakt kvalitní práci. Takže já spíš jako kdyby zatím můžu mluvit jenom za tohle, ale ne úplně za ty legislativní procesy. No.
3: Odkud
0: jste? Z Ostravy. A právě jsem jako pracoval v Praze, studoval, ale měl jsem jako velkou motivaci se vrátit domů. Domů a založit tam tu svoji redakci Okraj, protože ukazuje se 12 let tady regionální média, polovina regionálních médií prostě zmizela. Máme tady jako Deníky, máme tady Mladou frontu, máme tady jako funguje Drbna, takový ten, jo. Takže máme tady nějaká média, a to jsou většinou jako zpravodajské, ale moc není taková ta jako hloubková kritická žurnalistika, takže já jsem se jako vrátil z Prahy do Ostravy s tímhle záměrem tam jako něco takového vytvořit. A je to jako Ostrava, ale i prostě každý ten region je velmi specifický a krásný a v tom má svoje jako problémy, které prostě v té Praze nejdou vidět. A ten novinář, když tam je, nemůže nikdy pokrýt to, co se děje prostě tady nebo v Ostravě, pokud tam prostě nejezdí a netráví tam čas a nemluví s těmi lidmi. Takže já jsem se jako rozhodl takhle vrátit a teďka jsem zase zpátky Ostravák.
2: Mm-hmm. Jak vidíte v budoucnosti právě žurnalistiky, třeba pro tyto mladé lidi za 10-20 let, z čeho oni asi nepojdou z zpravodajské sedby, nebo aspoň mám pocit, že to pase.
0: Jak se bude vyvíjet žurnalistika pro lidi, kteří dneska jsou prostě puberťáci a za 20 let, kde budou čerpat informace? Zase je to jako věštění z křišťálové koule, ale to video bude podle mě jako stále nějakým důležitým médiem. Můžeme třeba očekávat nějaké virtuální reality, dlouho se o tom mluví, ale neumím si představit, jak to jako bude fungovat. Ale zase o televizi se mluvilo při internetu, že prostě zanikne a že ji nikdo nebude sledovat. Stále to je nejsilnější médium, které reálně ještě dneska rozhoduje volby. Jo? Jakože vedle sociálních sítích, tak ta televize stále je jako silné médium. A i ti mladí, kteří dneska sice jako jsou na tom TikToku a tak, ale oni tam vlastně dělají fakt to, že přijímají primárně ten zábavní obsah. A až budou za 5-10 let chtít seriózní informace, oni většinou prostě půjdou po těch, podle mě, jako zpravodajských webech. Já zase v té novinářské komunitě jsem dlouho jako mluvil o tom, že bychom měli jako jít naproti té generaci. Snažil jsem se sám dělat jako TikTok videa, ve kterých jsem mluvil o různých tématech, které jsem pokrýval. Měl to nějaký úspěch, ale bohužel zatím novináři jsou většinou takový jako konzervativní, mají rádi ten papír, mají rádi ten text a tady s těma sociálníma sítěma se bojí experimentovat, ale zlepšuje se to a zlepšuje se to a prostě až teďka, jak se říká ta generace Z, tak ti až budou jako vlastně v těch médiích a až se třeba posunou na nějaké jako i vyšší pozice, tak oni tam jako protlačí ten obsah. Já se jako nebojím toho, že by ti novináři jako nakonec se nějak k tomu publiku nepřizpůsobili, protože to je jediné, co nám zbývá. Publikum a důvěryhodnost. To je nic víc, jako vlastně nemáme.
3: Měl jste někdy strach o život?
0: Jestli jsem měl někdy strach o život? Měl. Bylo mi 22. Dostal jsem stáž v Aktuálně a v Hospodářských novinách v tom období, kdy zemřel Kuciak na Slovensku. A já jsem šel řešit jeden případ kousek u Přerova a vlastně byl to jako investigativního charakteru. Já nevím, nikdy jsem si jako nepotvrdil, jestli to, co mi bylo popisováno, se stalo, ale když jdete s člověkem, který se neustále jako ošívá a říká, že nás teďka jako sledují nějací lidé, o kterých tam společně mluvíme, tak ano, v té chvíli jsem měl strach o život a v těch 22 letech teda já zastávám to, že ani práce novináře, ani ta pro tu pravdu vlastně. Myslím si, že může být mnohem víc užitku, než to, kdybych se do toho pustil a pak bych třeba někde skončil ve škarpě, tak jsem to radši dal zkušenějším kolegům, kteří si i s tím stresem uměli v té době poradit víc a já jsem potom mohl, nevím, třeba si právě tu redakci založit, protože se mi nestalo něco to, co se bohužel stalo na Slovensku a nejen tam, na Maltě a na různých dalších místech. I po Evropě se to děje, takže myslím si, že občas to zažije každý novinář a pak je na něm vlastně, jestli má na to ten stres tomhle překonat nebo ne. Já jsem v těch 22 neměl vlastně. Měl jsem tam nějaký svůj půd sebe záchovy. Už jenom ten kontakt někdy s tím zdrojem je takový jako hodně. Že fakt, jak v té kriminálce trošku nějaké, jo, jsou lidi nebo novináři, kteří tady tohle zažívají na denní bázi. Já tady tu zkušenost takhle nemám, no.

Přednáška Jana Žabky z internetového publicistického portálu Okraj nám dala nahlédnout do novinářského prostředí a možných manipulací v dnešní době umělé inteligence. Za týden se v Akademii vypravíme za tématem pacifismu. Přednášet bude David Novák.

Bylo 23 hodin. Z úterý 14. července zbývá poslední hodinka. Na Rádiu 7 s vámi Broňa Procházková. Do Anglie, kde se v 17. století rodil metodismus, nás zavede opět čtení na pokračování, ve kterém otevíráme knihu Sandy Denglerové Susana Wesleyová, služebnice boží. Tato velmi vzdělaná dívka, která nesplňovala tehdejší představy o roli žen, věděla od mládí, co chce. Toužila po stejně vzdělaném a bohatém muži. Splnilo se jí to? Poslouchejte za 15 minut.

0: Ve čtení na pokračování jsme se minule poprvé vypravili do 17. století, kdy žila Susanna Wesleyová, hlavní hrdinka knihy Sandy Denglerové. Susanna se narodila roku 1669 v Londýně v rodině faráře Samuela Ensleyho jako poslední z 25 dětí. Velmi ráda četla a už jako 13-letá uměla číst latinsky, řecky a hebrejsky. Dobře znala písmo a měla sformulovány své politické a teologické názory. Se svým otcem vedla vážné rozhovory o věroučných problémech a vždy věděla, co chce. Už jako mladá dívka se rozhodla, že se možná nevdá, nebo musí mít za muže někoho vzdělaného, jako je ona, a také bohatého. Další životní osudy mladé dívky přibližuje v následujících minutách Rosita Mertová.
1: Bystrý jsem. Čistě teoreticky byla nonkonformistická svatba dosti střízlivou záležitostí. Dva lidé si před boží tváří a před lidmi navzájem slíbí věrnost a to je všechno. Střízlivá však mohla být jen tehdy, když si obyčejný člověk bral jiného obyčejného člověka. Ale v rodině Ensleyů nebylo nic obyčejné. Otec si přece vzal, že vezme každého mladého disentéra v Londýně pod svou ochranu. Některým pomohl finančně a všichni směli přicházet na jeho faru, a to ve dne i v noci. Povzbuzoval je, napomínal, posiloval a dbal na to, aby zase zavládl pokoj, když jeho připomínky zavdali příčinu k vášnivým debatám. Stovky disentérů se shromažďovaly každou neděli pod jeho kazatelnou a on neúnavně brojil proti anglikánské církvi. Také Ensleyovi dcery byly všechno jiné než obyčejné. Jak často už to Susan slyšela, někdy šeptem, jindy nahlas, jak jsou hezké, příliš nadané, aby jim to bylo k prospěchu, v jistém smyslu příliš zhýčkané. Však také jejich otec s každým zacházel s porozuměním. Proto Susan nepřekvapilo, že svatba Elizabeth nemohla být obyčejnou svatbou.

Sice tu nebyli žádní faráři v talárech a žádné ceremonie, svatba sama byla celkem neokázalá, ale těch lidí. Každý dizentér ze Southworku našel cestu do nablízkaných místností velké fary. Všichni si pochutnávali v ohromném bufetu. Tísnili se a žertovali, tlačili se a smáli. Bylo mezi nimi mnoho neznámých tváří, takže Susan měla dojem, že na svatbu přišel snad celý Londýn. A Elizabeth si to zasloužila. Byla vskutku okouzlující. Možná, že Susan přece jen krásu trochu podceňovala. Mělo to své výhody, když byla žena oslnivá. Susan si však nedovedla představit sebe samu jako nevěstu. Ne uprostřed vší té vřavy. Stála na třetím schodu a dívala se na všechno z bezpečné vzdálenosti. Teď se řítila dolů po schodišti N. Susan si znovu uvědomila, jak jsou jako sestry rozdílné. Ona, N, Elizabeth. Obzvláště N. Nejméně čtyřikrát, počítala-li Susan správně, si N upravila účes a zavázala šněrovačku. Nic to však nepomohlo. Její úsilí ji neudělalo krásnější ani méně hezkou. N teď stála přímo vedle své sestry na schodišti. Suky, drahoušku, jdi přece dolů a věnuj se hostům. Ti si vystačí i beze mne. Ty máš na všechno odpověď, já tě tedy do toho zatáhnu. To je přece Denny. Zvedla ruku a divoce gestikulovala. A někoho sebou přivedl.

Danny Fow ji také spatřil a odpověděl na její gesto jako poslušný psík. Kdysi se o N zajímal. Trvá to ještě? Razil si cestu mezi gratulanty a táhl za sebou hezkého a sympatického mladíka. Teď stáli oba u schodiště. Enin hlas byl měkký a jemný. Dobrý večer, Danny. Dobrý večer, vážená. Mohu vám představit kolegu ze studií a dobrého přítele Sema Westliho? Seme, to je N, o které jsem ti už mnohokrát vyprávěl, a to je její malá sestra Susan. Tak to je N? Výraz mladého muže prozrazoval pozornost a otevřenost. Působil jako někdo, kdo by se za žádnou cenu neodchýlil od pravdy. Ty nemáš potíže s vyjadřováním, Danny, ale když si líčil její krásu, tak ses netrefil. A její sestra se jmenuje Susan? Doma jí říkají Siuky. Danny se tak trochu počítal do rodiny. Konec konců přicházel na faru dosti často. Siuky, nejmladší z Ensleyů. Krásné ženy mají často hlavu nadspanou slámou. Tváří se, jako by krása vlastně nebyla jenom rozmarem přírody. Doufám, že nejsi taková, Siuky.

Susan cítila, jak se její ústa otevřela, aniž proti tomu dokázala cokoliv udělat. A když jí konečně napadla chytrá odpověď, ten nestydatý pan Westley a Danny už byli pryč. Oba se smáli a bavili s jinými. Anne a Susan stáli opuštěné u schodiště. Jak se mohl opovážit? Susan hořeli uši a teplo se jí rozlilo i po tvářích. Napadlo jí půl tuctu vhodných odpovědí na téma pýchy, ale bylo pozdě. Pan Westley se právě bavil s bratrancem Johna Dantna. En to zřejmě nepřipadalo nijak mimořádné, vykročila a razila si cestu zástupem lidí. Susan ještě chvíli postála a sledovala neomaleného mladého muže. Všude, kde se objevil, se lidé začali usmívat. Jak jen mohli naletět jeho nestydatosti. Jeho výrazné rysy se dokázaly změnit během vteřiny. Teď měl vrásky na čele, za chvilku se zase usmíval. Je to zřejmě povrchní chlapík a měl tu drzost tvrdit, že ona, Susan, je hloupá. Tak nějak to přece řekl. Trhla sebou, když na ní Elizabeth promluvila. Tak co říkáš Samovi? Je to povrchní neotesanec, který potřebuje doučit v chování. Elizabeth na ní nechápavě zírala. Co pak ti řekl?

Studuje teologii na akademii pana Víla a je tam prý jedním z nejlepších. Píše polemické spisy a básně a jistě dopadne dobře při zkouškách. Otec ho pokládá za mimořádně přemýšlivého. To však ještě neznamená, že má dobré chování. Je to poctivý a otevřený člověk. Rovnou říká, co si myslí. Nenazvala bych to špatným chováním. Myslím, že to patří k jeho půvabu. Půvab! Susan vydala zvuk, který naznačil, co si myslí. Elizabeth se hlasitě zasmála. Jsi ještě dítě, Suky. Nedá se očekávat, že poznáš skutečného muže, když nějakého potkáš. Ale ty dorosteš. Ty se to ještě naučíš. A krásná nevěsta zmizela, aby pozdravila další gratulanty. Dítě. Je to pravda? Susan si přinejmenším připadala dosti stará, aby věděla, že by si takového muže nikdy nevzala. Vždyť už na tom, jak se oblékal a česal, bylo vidět, jak je ješitný. Něco na něm Susan připomínalo nedobré vlastnosti Johna Dantna. Tím si lze asi vysvětlit, že ho Elizabeth pokládá za půvabného. Elizabeth byla zamilovaná a láska oslepuje. Možná, že se vůbec nikdy nezamilují, uvažovala Susan. Rozhodně ne, pokud se láska rovná slepotě.

Mezitím ztratila neotesaného pana Westleyho z očí. Asi je na čase, aby se vmísila mezi lidi, jak to navrhla Anne. O bufetu spatřila mladého muže, který měl v každé ruce párek a kterého znala pod jménem Martin. Martin, to Susan věděla, neměl ani penny. Zřejmě využíval příležitosti dobře se navečeřet, možná také nasnídat a naobědvat. Susan, Martin zamával párkem. Vyhledal jsem ti informace o apolinérismu. Žel jsem je zapomněl vzít s sebou. Přinesu ti je někdy příště. Nemůžete mi to vysvětlit teď? Martin se odmlčel, aby spolkl párek. Apolinéris byl biskupem v Laodikeji kolem roku 350. Tvrdil, že Kristus byl pravým člověkem, že však neměl lidskou přirozenost jako my. Měl božskou přirozenost. Měl sóma a psyché, nikoli však pneuma. Pak ale nebyl skutečným člověkem. Martin kýval a utíral si pusu. Přesně. Totéž říkali biskupové na koncilu v Cařihradě a zavrhli jeho učení jako blud. Děkuji, Martine. Susan chvíli přemýšlela. Toto učení se tedy nezhoduje ani se sociniánským pojetím, ani s doketismem. Najednou za sebou zaslechla známý hlas jako předení kočky. Sociniáni, Susan, jsou ariáni, přesně řečeno unitáři. Popírají plné božství Kristovo a tvrdí, že je podřízen otci, avšak nemá božskou přirozenost jako on. Sam Westley sáhl za ní pro párek. Susan řekla ledově. Děkuji, pane Westley, že jste mi vysvětlil učení sociniánů. Martin se uculoval. Trapné, trapné se mi, ona je totiž jednou z nich. Oči osloveného se rozšířily. Dcera reverenda Ensleyho sociniánkou? A já jsem si vždycky myslel, že všechny jeho dcery jsou vysoce inteligentní. Hněvivý nach opět zalil Susaniny tváře a uši. Pane Westley, vy trpíte zřejmě stejnou samolibostí, která je vlastní tolika disentérům. Myslíte si, že jste jediný, kdo písmo vykládá správně. A právě zde je problém celého disentérského hnutí. Každý má svůj vlastní výklad. Martin, který měl plnou pusu, řekl, zapomněl jsem ti říci se mi, že Susan se zase připojila k anglikánské církvi. Už nechodí do disentérského sboru svého otce. Susan očekávala další prudkou reakci Sama Westleyho. Tak se totiž disentéři většinou tvářili. Tentokrát to však bylo jiné. Jeho rysy ve tváři změkly. Skoro se usmíval. Vypadal jako malý chlapec, který dostal hračku. Sam Westley se odvrátil od bufetu, její společnost se mu zdála důležitější než jídlo. Vzal Susan za ruku a vedl ji přes sál. Na druhém konci sálu ji zatáhl do kouta a opřel se lokty o stěnu. Můžete mi vysvětlit, Susan, proč vás sociniáni tak fascinují? Jeho oči, mírné a tajuplné, se zahleděly do jejich. Susan se napřímila a snažila se skrýt svou nervozitu. Protože mají pravdu. Nikde v Bibli není zmínka o trojici. Je to lidský výmysl a já se nechci modlit k výmyslům. To je modloslužba.

jak máte krásné modré oči. Usmála se. Přesvědčila ho. Tak tedy vypadá vaše odpověď na moje zdůvodnění. Nechcete jít se mnou na naše setkání? Shromáždění sociniánů jsou otevřena i pro dizentéry. Ne, ne, to nebyla odpověď na váš argument. Arianismus byl vyvrácen už roku 325 na koncilu v Nikaji a od té doby upadá. Moje odpověď na váš argument vypadá jinak. Slovo trojice může být lidským výmyslem, co však chce vyjádřit, to výmysl není. Na řadě míst v Bibli se učí o božství Otce, Syna a Ducha Svatého. Rád vám dám seznam. A ti tři jsou často jmenováni jedním dechem. Jejich spojení ukazuje, že mají stejnou podstatu. Víte, vaše oči se mi skutečně líbí. Děkuji, pane Westley. Těším se na váš seznam.

Když už jsme u toho, zajímal by vás také materiál o osobě a božství Ducha Svatého? Toto téma je přece pro sociniány také problémem, slečno Ansleyová. Vy jste rozkošná dívka a bude z vás fascinující žena. Děkuji vám, pane Westley, a teď mě prosím omluvte. Susan cítila horko ve tváři. Rychle si razila cestu zpět ke svatebčanům. Náhle se zastavila, otočila a pohleděla ještě jednou do bystré, upřímné tváře mladého muže. Několik informací o Duchu Svatém jako o sobě by mě jistě zajímalo, pokud vám to nedá příliš mnoho práce. Příjemný večer. Zabručel příjemný večer, ale Susan se už odvrátila. Chtěla utéci, ale kam? Spěchala do zahrady a prošla jí co nejrychleji. Zastavila se až před plotem. Šípkové růže už téměř odkvetly. Byl konec srpna a brzy dozrají šípky. Krátké anglické léto pomalu končilo. Ještě jednou si přivoněla ke květům, připadalo jí však, že už tolik nevoní. Proč musí léto vždycky končit tak rychle? Chtěla, aby trvalo věčně a neunikalo lidem rok co rok pod rukama jako sypký písek. Tady jsi, Elizabeth spěchala přes dvůr. Proč se skrýváš venku, Suky? Elizabeth uchopila sestru za ramena. John a já teď vyrážíme. Chtěla jsem se s tebou rozloučit. Ale vždyť nebudeš pryč na věky. Ne, ale tento dům opouštím navždy. Jsem trochu naměko, ale je to vzrušující. Elizabeth odsunula sestru malinko od sebe a pohleděla na ní. Matka není zrovna nejsilnější. Dosud jsem větší část denních prací dělala já. Tento úkol teď připadne tobě. Dávej na matku dobrý pozor. Elizabeth už byla skoro na odchodu. A na otce. A ještě jednou Susan pevně objala. Budu se snažit. Susan měla dojem, že se od ní očekává, že bude mít nějaké horoucí pocity. Nedovedla si však představit, jaké by měly být. Vzpomněla si na svatby ostatních sourozenců. Ti tehdy tak nevyváděli. Elizabeth se stále ještě nemohla rozloučit. Suky, mám o tebe strach. Tím mnohým studováním si získala takové divné názory a tak tvrdohlavě se jich držíš. Otec říká, že si děláš přílišné starosti a myslím, že má pravdu. Bůh ctí každého, kdo ctí jeho a já ho ctím. Zachovávám všechna jeho přikázání, jak mohu nejlépe. Chodím ve světle, jak ho vidím, tak jak to káže otec. A chci žít takový život, že Bůh jednou bude hrdý na to, že mě povolá k sobě. To je přesně tvůj problém. Ještě si nepochopila, že... Přála bych si, aby otec kázal víc o ospravedlnění z víry a o tom, že člověk nemůže být spasen ze skutků. Budu se každý den modlit za spásu tvé duše, Suky. Dobře. Susan se vytrhla. Měla dojem, že nemůže dýchat. Bůh ti žehnej, Suky. Měj se dobře. Naschledanou, Elizabeth. Bůh ti žehnej. A tak přešla nevěsta z jednoho domu do druhého, z jednoho domova do druhého, z jednoho života do druhého. Dobře. Elizabeth měla na mysli, že smlouvání s rybářkou je teď na Susan. Dosud to byla Elizabeth, která všechno měla v rukách a která si o všechno dělala starosti, nejen o Susan a její náboženské názory, ale o celou domácnost, ne-li o celý svět. Susan však neměla nejmenší chuť převzít od Elizabeth tíhu starostí. V této domácnosti bylo konec konců dost služebnictva, aby mohla fungovat i bez ní. Vždyť doma byla ještě Judith a Anne. Ať ty převezmou smlouvání. Susaniným úkolem je studium.
Chtěla se pokusit být dobrou služebnicí před Bohem, náležitě připravenou ke každému dobrému činu, jak to Pavel vyjádřil v 2. listu Timoteovi, a ne mít hlavu plnou starostí a smlouvat s rybářkami. Především si musela ještě něco přečíst k tématu Trojice a zjistit, jak dalece je Duch Svatý skutečně osobou. Pokud pan Westley ještě jednou přijde a přinese slíbený seznam, bude toto téma na diskusní listině zcela nahoře. Možná, že tohoto muže přece jen špatně odhadla a příliš dala na první dojem. Byl daleko bystřejší a přemýšlivější, než si zprvu myslela. Ano, své argumenty odříkal dosti chladným tónem, aniž by o nich dlouho uvažoval. A domýšlivý jistě byl. Příliš mnoho si o sobě myslel. Jinak by její argumenty neodsunul tak rychle stranou, aby se zase dostal ke svým. Od počátku zdůrazňoval, že krása je rozmarem přírody, což Susan dobře věděla. Tomu ovšem nezabránilo v tom, aby chválil její oči. Musela se usmívat sama pro sebe. Ať ten muž byl jakkoliv pyšný a domýšlivý, jeho vkus byl obdivuhodný.

Z knihy Sandy Denglerové Suzana Wesleyová Služebnice Boží četla Rozita Mertová. Knihu vydala v roce 2004 Evangelická církev metodistická.

Úterní den za okamžik předá štafetu Dni novému. Z vysílání se pro tuto chvíli loučí Broňa Procházková. Přeji příjemný poslech nočního programu.

Společně se Znělkou jsme vstoupili do nového dne. Je středa 15. července 2026. Na Rádiu 7 startuje noční program s Kubou Lofítkem za mikrofonem. Vítám u poslechu všechny, kterým i v tomto čase děláme společnost. Úvodní minuty dnešního vysílání věnujeme přehledu pořadů pro nadcházející hodiny.

V dalším pokračování cyklu Světem Bible otevřeme s teologem Johnem Vernonem McGeeem čtvrtou kapitolu knihy Zjevení. Opustíme pozemské dění a nahlédneme za otevřené dveře nebes s úchvatným pohledem na samotný Boží trůn. Vstoupíme do nového oddílu Janova vidění, který nám ukáže Krista v jeho plné božské slávě ještě předtím, než se nad zemí rozpoutají nadcházející soudy. Vysíláme 15 minut po půlnoci. Léto v plném proudu, toulavé boty volají k obutí. V jazzovém klubu jsme vyslyšeli jejich apel a vydali se hudebně cestovat. V jednu hodinu ochutnáme vynikající jihoafrický jazz. Ústřední postava tamnější scény, klavírista Duduzo Makatini, kolem sebe shromáždil ty nejlepší muzikanty. Do Anglie, kde se v 17. století rodil metodismus, nás zavede opět čtení na pokračování, ve kterém otevíráme knihu Sandy Denglerové, Susana Wesleyová, Služebnice Boží. Tato velmi vzdělaná dívka, která nesplňovala tehdejší představy o roli žen, věděla od mládí, co chce. Toužila po stejně vzdělaném a bohatém muži. Splnilo se jí to? Poslouchejte ve 14:45. Jen těžko se můžeme vžít nebo vcítit do života někoho druhého. Určitou dávku empatie ale potřebujeme, abychom se navzájem nezraňovali a neubližovali si. Alena Dobrovolná, která pro Rádio 7 připravovala hudební pořady o gospelové hudbě, usedne ve 3 hodiny k mikrofonu ve fortepiánu, tentokrát ve zcela jiné roli. Lenka Malinová si s ní bude povídat o jejím celoživotním handicapu, kterým je obrna. A nejen o tom. Od dětství chtěla být spisovatelkou a povedlo se jí to. Patřila k prvním studentům religionistiky na Filozofické fakultě v Brně. A tahle studia ji naučila pokládat si otázky a k odpovědím přidávat slova asi a podle mého názoru. Jak spolu souvisí život teď a tady se životem potom? A co potřebujeme k naději? Spisovatelka Lucie Hlavinková odpovídá v zákoutí od 16:45. Dobrá morálka a spokojený život studenta se může zdát příjemný, ale problém nastává v okamžiku, kdy v životě něco chybí. Kam se obrátit, když dosavadní znalosti na problémy nestačí a občas se navíc přilepí i něco skrytého, co není vidět? Může Bůh skutečně dát sílu něco v životě změnit? To uslyšíte v příběhu Pavla Kóla po 5. hodině. Uvědomění, že to, co máme jako talent, je Boží dar, nás chrání před pokušením arogance. Proč je pokora lepší než ostré lokty? Uslyšíte v další části série o Josefovi, kterou nabízí relace Překročit hranice. Začínáme od 5:30. Budete-li s námi v nočním čase, mějte dobré poslouchání. Posílám kapelu Agape.

V dalším pokračování cyklu Světem Bible s teologem Johnem Vernonem McGeeem a hlasem Pavla Popaleckého nahlédneme ve 4. kapitole knihy Zjevení za oponu pozemského světa. Janovo vidění se přesouvá k samotnému božímu trůnu, k řídícímu centru.

přečetl druhý verš ze 4. kapitoly knihy Zjevení. Slůvko ihned, jak to komentuje náš komentátor dr. McGee, vyjadřuje kratičký časový úsek, a to je jeden z charakteristických znaků vtržení. Apoštol Pavel řekl, že budeme uchváceni a proměněni pojednou, v okamžiku, mrknutím oka. 1. Korinským 15, 51 a 52, jak jsme si to citovali minule. Mrknutí oka je pěkně krátké. Tak rychlé bude vtržení. V okamžiku, najednou. Byl jsem u vytržení ducha. Jinými slovy, Duch Svatý je stále Janovým průvodcem k novému poznání a ukazuje mu věci budoucí, i když Jan fyzicky zůstává na ostrově, kde byl předtím. A aj trůn postaven byl na nebi a na trůnu jeden seděl, píše dále Jan. Trůn tam byl už dřív, ale Jan ho spatřuje poprvé. Naše pozornost je teď upoutána k ústřednímu bodu celého dějiště. Trůn reprezentuje univerzální boží suverenitu a vladařství. Znamená to, že Bůh je u moci. Hlavní stan tohoto vesmíru je v nebi a nikoli ve Washington DC, nebo v Londýně, nebo v Moskvě, nebo kdekoliv jinde na zemi. V žalmech čteme: Hospodin je ve svém svatém chrámu, Hospodin má trůn svůj na nebesích, jeho oči hledí, jeho pohled zkoumá lidské syny. Žalm 11.4. A k tomu bychom našli ještě řadu jiných textů. Žalm 47.8, 97.2, 103.19 a taky Ezechiel 1, verše 26 až 28. Je to trůn Boha Otce a Pán Ježíš sedí po jeho pravici. Je psáno: Řekl Hospodin Pánu mému, seď na pravici mé, dokud nepoložím nepřátel tvých za podnože noh tvých. To je jednak v Žalmu 110. verš 1. a k tomu vys také epištolu Židům, kde je tento text citován. Kapitola 1. verš 3. a kapitola 12. verš 2. Všechny události zde řídí Pán Ježíš. Trůn milosti se nyní stane trůnem soudu, předesílá náš dr. McGee. To je druhý důvod, proč s určitostí tvrdím, že církev už není na světě v době, kdy se toto odehrává. Kdyby církev byla stále ještě na světě v čase, kdy Kristus opustil své místo přímluvce a přešel na místo soudce, byl by vzhledem k církvi na špatném místě. A ve 3. verši 4. kapitoly si pak čteme: A ten, kterýž seděl, podoben byl obličejem kameni jaspidu a sardovi. A v úkol toho trůnu byla duha, na pohledění podobná smaragdu. Před očima máme teď barvy, krásné, drahokamům podobné barvy. Naši pozornost však upoutává především ten jeden sedící na trůnu. Nedozvídáme se podrobnější podobu Boha. On nikdy nebyl vyfotografován. V Bibli se hovoří o Bohu jako o Otci, o Synu a o Duchu Svatém. Totéž rozlišení je zřejmé i v knize Zjevení od první do poslední kapitoly. Na trůnu, který máme zde před sebou, je prostě Bůh. Jaspis je jmenován jako první v základech Nového Jeruzaléma a v jeho zdech. To uvidíme, až budeme číst 21. kapitolu Zjevení. Je mnohobarevný s převahou fialového odstínu. Někdo jej ztotožňuje s diamantem. Byl také zasazen do náprsníku nejvyššího kněze a reprezentoval jedno z pokolení Izraele. Sardius je šestým kamenem v základech Nového Jeruzaléma, zase podle 21. kapitoly Zjevení, a údajně byl objeven v Sardách, odkud pochází jeho jméno. Je

ohnivě červený. Sardius byl prvním kamenem v náprsníku nejvyššího kněze. Zajímavý pohled se nám otevírá, jak podotýká náš bratr Petr Zeman, když si uvědomíme, že jaspis a sardius jsou vlastně kysličníky křemíku a jsou tedy odrůdami křemene. O tom píše prorok Izajáš. Proto už příčinu nastavuji tváři své jako z křemene. Tváři své neskrývám od pohanění a plvání. Izajáš 50, verše 6 a 7. Je to tvář, která není jako křemen necitelná a tvrdá, nýbrž je jako drahokam a je plná boží lásky i odhodlání, jak se to beze zbytku ukázalo a naplnilo na Pánu Ježíši. Duha je řecky Iris. Může také znamenat kruh kolem slunce nebo svatozář. Zatímco duha, jak ji známe, je mnohobarevná, zde se podobá smaragdu a ten je zelený. Po soudu nad světem, který byl kdysi vykonán potopou, se objevila duha a měla připomínat boží smlouvu. Smlouvu, že Bůh zemi už podruhé potopou nezničí. Tak je to zachyceno v 1. Mojžíšově 9, 13 až 15. A duha se objevuje i zde, před uskutečněním soudů za dnů velkého soužení, aby znovu připomínala, že potopy nebude při odsouzení použito. Zelená je barvou země, je v ní náznak toho, co vyjádřil prorok Abakuk. V hněvě na milosrdenství se rozpomeň, Abakuk 3.2, a Bůh se rozpomene. Je zde pohled na vznešený majestát sedícího na trůnu, který ve své všemohoucnosti není rozmarným despotou, ale sám dává svůj trůn obklíčit vertikálním kruhem duhy na znamení svých slibů a horizontálním kruhem spolutrůnících bytostí.

A na těch trůních viděl jsem čtyřmecí tma starců sedících, oblečených v roucha bílá, a měli na hlavách svých koruny zlaté. Podle kralického překladu, jak je tu pro nás ponejvíce obvyklé, Zjevení 4. kapitola 4. verš. Existuje spousta dohadů o tom, kdo jsou vlastně tihle starci. Řecký výraz pro starce či starší je zde presbyteros. Mimochodem, odtud pochází slovo presbyterián a já si vzpomínám na příběh o malém děvčátku, dodává k tomu pro náš úsměv doktor McGee. Přišlo domů z presbyteriánské nedělní školy a maminka se ptala, o čem si tam povídali. Povídali jsme si o nebi, odpověděla ta malá holčička. No dobře, a co vám o něm říkali? Vyptává se maminka dál. Pan učitel řekl, že tam je 24 presbyteriánů. Ale teď vážně, starci označení v původním textu tím slovem presbyteros vystupují i na jiných místech písma jako zástupci, či spíš jako reprezentanti. Víme například, že národ Izrael měl své starší, čili své představitele, a také, že v prvotní církvi byli ustanoveni starší, aby spravovali a zastupovali celou církev, viz Titovi 1.5 a jiné texty. Lidem v Janově době byla úloha starších, nebo tedy těch presbyterů, naprosto srozumitelná. Tak jako starší prostě reprezentují svůj sbor, reprezentují církev, tak i těchto 24 starších reprezentuje církev jako celek, od letnic až po vtržení. Proto pokud tyto starší chápu jako reprezentanty či zástupce církve, mohu s určitostí prohlásit, že zde v našem textu je církev v nebi, vysvětluje znovu svůj postoj náš doktor McGee. Bílá roucha, do nich jsou ti starci oblečeni, znázorňují Kristovu spravedlnost, viz také 2. Korinským 5.21. A koruny ze zlata naznačují, že církev bude královat spolu s Kristem, viz k tomu 1. Korinským 6.3. A z toho trůnu, praví se dále v 5. verši, pocházelo blýskání a hromobití a hlasové a 7 lamp ohnivých, hořících před trůnem, jenž jsou 7 duchů božích. V původním textu je zde použit přítomný čas na místo pocházelo má být pochází z trůnu, blýskání a hřmění. Tohle blýskání a hřmění obyčejně předchází bouřce a zpravidla taky napovídá její intenzitě. Myslím, že i zde má svůj význam jako upozornění, že soud se blíží, vysvětluje doktor McGee. Hlasy značí, že nejde o nahodilý soud, ale že ho řídí ten, který sedí na trůnu. 7 duchů božích je jasný poukaz na Ducha Svatého, vykládá náš rozhlasový učitel.

Bylo také před tím trůnem moře sklené, podobné křišťálu, a uprostřed trůnu a vůkol trůnu čtvero zvířat plných očí zpředu i zzadu. 6. verš 4. kapitoly knihy Zjevení podle kralického překladu. Moře sklené. Tento přívlastek vystihuje jeho vzhled, nikoli materiál, z něhož je. To moře je před Božím trůnem a je tu znovu náznak, že nyní je položen důraz nikoli na milosrdenství, ale na soud. Toto moře představuje Boží svatost a spravedlnost. Věřícím lidem je napsáno toto povzbuzení a výhled, jak to podává apoštol Pavel v 1. Tesalonickým 3.13. Ať posílí vaše srdce, abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem naším Otcem, až přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými. To klidné moře naznačuje stav odpočívání, jehož církev dosáhla. Církev už není obětí životních bouří, už se nezmítá na rozbouřeném oceánu. Čtyři zvířata jsou doslovně čtyři živé bytosti. Použitý pojem v kralickém překladu je v doslovném chápání dosti zavádějící. Řecké slovo je zoa a odtud naše zoo. Neznamená však nějaké zvíře nebo šelmu, jak bychom si to mohli myslet. Se šelmou se setkáme ve 13. kapitole Zjevení a tam je použito jiné slovo a jde o jiný druh zvířete. Zde je vyjádřeno, že je to živá bytost. Zdůrazňuje se jejich vitalita, skutečnost, že žijí. A tak raději ještě ekumenický překlad toho 6. verše. A před trůnem moře jiskřící jako křišťál a uprostřed kolem trůnu čtyři živé bytosti, plné očí zpředu i zezadu. Čtyři živé bytosti, plné očí zpředu i zezadu. Množství očí hovoří o jejich ostražitosti, bdělosti a svým způsobem nám připomínají cherubíny v Ezechieli 1. kapitole, verš 5 až 10 a potom v 10. kapitole a také serafíny, Izajáš 6. 7. verš v naší 4. kapitole Zjevení pak dále říká: první pak to zvíře podobné bylo lvu a druhé zvíře podobné teleti a třetí zvíře mající tvárnost člověka a čtvrté zvíře podobné orlu letícímu. Souhlasím s těmi, kteří nacházejí spojitost mezi každou z těchto živých bytostí a jedním z evangelií, jež v jistém smyslu reprezentují. Věřím, že to docela přesně odpovídá, ačkoliv je kolem takovéto aplikace zase mnoho dohadů. První živá bytost byla podobná lvu. A první evangelium nám představuje Pána Ježíše jako krále. Jako král se narodil, jako král žil, byl vzkříšen jako král a znovu přijde jako král. Ve všem, co dělá v evangeliu Matouše, si počíná jako král. Vzpomeňte si, že Bůh připodobnil pokolení Judovo ke lvu a tehdy řekl, že z tohoto pokolení vzejde král, panovník, a že Juda nikdy nebude zbaven žezla, dokud nepřijde sílo. Viz 1. Mojžíšova 49, verše 9 a 10. Druhá živá bytost byla podobná býku, anebo kralicky teleti. Býk představuje nosiče břemen, tažné zvíře přizpůsobené službě. V Markově evangeliu je Pán Ježíš představen jako služebník. V tomto evangeliu není uveden žádný rodokmen. No, najímáte-li si někoho na zednické práce nebo na opravu elektrického spotřebiče, taky se neptáte, kdo je jeho otec a matka. Nezáleží vám na tom. Chcete jenom, aby tu práci udělal dobře. Evangelium Marka představuje Pána Ježíše jako služebníka, který prostě koná své dílo. Třetí živá bytost měla tvář člověka. Třetí evangelium, evangelium Lukášovo, nám ukazuje Pána Ježíše ponejvíce jako syna člověka.
jeho lidství je zde zdůrazněno. A čtvrtá bytost byla podobná letícímu orlu. Vypovídá o Kristově božství, jak je spatřujeme v Evangeliu Janově.

A jedno každé z těch čtyř zvířat mělo 6 křídel okolo a vnitř plná byla očí a neměla odpočinutí dnem i nocí říkajíce svatý, svatý, svatý Pán Bůh všemohoucí, kterýž byl a jest i přijíti má. Zjevení 4:8 verš. Mimochodem, 6 křídel měli i serafínové, jak je to zaznamenáno v Izajášovi 6. Místo minulého tvaru, že každé z těch 4 zvířat mělo 6 křídel, by tu měl být tvar přítomného času, že má. Jde o činnost, která probíhá. Ty bytosti neustále opakují svatý, svatý, svatý Pán Bůh všemohoucí. A jsou to stejná slova jako v refrénu serafínů u Izajáše 6. Který byl a který je a který přichází. To se vztahuje na Pána Ježíše Krista. Sám se takto představil na samém začátku knihy Zjevení. Já jsem Alfa i Omega, pravý Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, všemohoucí. Zjevení 1:8. Jeho totožnost je nám tu uvedena jasně, nemusíme se proto o ní ani na tomto místě dohadovat. A nyní připojíme úsek od 9. po 11. verš v naší 4. kapitole knihy Zjevení. A když ta zvířata vzdávala slávu a čest i díků činění sedícímu na trůnu, tomu živému na věky věků, padlo těch 4 tma starců před obličejem toho sedícího na trůnu. A klanělo se tomu živému na věky věků. A metali koruny své před trůnem, řkouce, hoden si, Pane, přijíti slávu a čest i moc, nebo ty jsi stvořil všecky věci a pro vůli tvou trvají i stvořeny jsou. Zde vidíme první dějství velkolepého vzdávání pocty v nebi. Místo slůvka když ta zvířata vzdávala slávu a čest i díků učinění, by tu mělo být správnější ekumenické kdykoli, vyjadřující lépe, že jde o trvalou činnost, o nepřetržité uctívání. Jinak řečeno, chválení a klanění zaměstnávají boží nebeské bytosti po celou věčnost. Stvoření oslavuje svého stvořitele jako Boha Otce, Syna a Ducha Svatého. Svatý, svatý, svatý. A tak, milí přátelé, v závěru našeho dnešního pořadu si připomeňme, že radostnou činností nebe je uctívání. Jaký je náš vztah k Pánu Bohu? Jaký je náš vztah k Pánu Ježíši? Víme, jaké jsou jeho kvality? Přemýšlíme o něm? Známe ho i ve svém praktickém životě? Možná dost málo. A proto ho tak málo uctíváme. On je ten, který je hoden přijmout slávu i čest i moc. A bez ohledu na náš postoj to všechno jednou v plné míře dostane. Kéž bychom mu tu slávu vzdávali už teď.

Pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho končí. Také další díl, který nabídneme dnes ve 20.15, připomene část 4. a také část 5. kapitoly knihy Zjevení.

Práh jedné hodiny překročíme společně s kapelou Adoráre a jejich verzí písně Oceans v češtině Oceány.

Ze středy 15. července minula jedna hodina. Ladíte noční vysílání Rádia 7, za mikrofonem stále Kuba Lofítek. Aktuální 60-minutovka bude plná jazzu.

Jazzový klub na Rádiu 7. Afrika nabízí Středoevropanovi plnou náruč exotické krásy. V jazzové hodině Rádia 7 se vydáme na tento navěmi pestrý kontinent. Vítá vás Broňa Procházková. Zvu vás k hudební ochutnávce jedné z nejlepších variant, jaké nabízí jihoafrický jazz. Klavírista a skladatel Nduduzo Makatiny přizval ke spolupráci nejzajímavější místní muzikanty a roku 2022 vydal album In the Spirit of Ndu. Jazyk alba je jazzový. Hlavní slovo má ale africká, jihoafrická krajina. Z ní vyrůstají lidské příběhy a tóny, které formují národní hudební vyjádření. Jazzové nevyjímaje. Nahrávka začíná stakatovou melodií, která zosobňuje odpor proti apartheidu. Po ní konejšivá i volající mama. Dobré naladění a dobrý poslech. Nduduzo Makatiny in the spirit of Ntu.

0: ¿Cómo me lo entregas? ¿Cómo me lo entregas? Mapteres, Usheng, Sogalis, Linding Tatizam, Zigot, and Josh, Manding a Mand, Zupin the Sangan.
1: Na svém 10. studiovém albu In the Spirit of Ntu zhrnuje jihoafrický klavírista, skladatel a improvizátor Nduduzo Makatini vlivy, které na své hudební cestě pozbíral, do 10 skladeb. Album je druhou deskou, která Makatinimu vychází u Blue Note a vůbec prvním albem nově vzniklé platformy Blue Note Africa. První výkop s vysokou úrovní a vzhledem k bohatosti hudebních tradic Afriky je na co se těšit.

V jazzovém klubu Rádia 7 hrajeme s Alba In the Spirit of Ntu. Podepsán je pod ním Nduduzo Makatiny, ústřední postava pulzující jihoafrické jazzové scény. Na desce sestavil kapelu složenou z nejzajímavějších mladých jihoafrických hudebníků. Jejichž jména bohužel nedovedu správně vyslovit, tak vypíchnu jen saxofonistku Lindu Sikakane a trumpetistu a křídlovkáře Robina Fasekoka. Ačkoliv je saxofon i trubka v záři reflektorů, nahrávka stojí na Makatinyho lirickém i strhujícím klavíru a na silné roli africké hudební tradice.

Poslouchali jsme album jihoafrického klavíristy jménem Nduduzo Makatini In the Spirit of Ndu z roku 2022. Pozornost posluchače nepolevuje se žádnou z 10 skladeb. Do jazzové hodiny se nám jich vejde 8. Závěrečná je před námi. Její název zní Ntu. Ntu v překladu do češtiny znamená člověk, ale není to jen člověk, jak ho vnímáme v Evropě. Je to vše, čím jsme a vše, čím je svět. Je to vše, co vidíme kolem sebe a vše, co děláme. Ntu vyjadřuje, že mezi lidmi a světem kolem panuje propojení. Zdůrazňuje solidaritu a jednotu mezi Afričany i mezi lidmi a světem obecně. Říká, já jsem, protože ty jsi. Z jazzového klubu Rádia 7 se s vámi loučí a příště naslyšenou se těší Broňa Procházková.

Byly 2 hodiny. Na vlnách Rádia 7 proplouváme nočním vysíláním s datem 15. července. Průvodcem tohoto času je pro vás Kuba Lofítek. S jazzovým klubem se můžete setkat ve vysílání Rádia 7 v sobotu v 21 hodin. Z Afriky se přesuneme do Evropy. Broňa Procházková připravila výběr tvorby Juky Eskoly. Za 15 minut se znovu zaposloucháme do příběhu knihy Suzana Wesleyová, Služebnice Boží. Teď máme připravenou kapelu Blázny pro tebe a skladbu Chci tu stát.